sejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž,

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Obě se narodili v roce 1951, jedna 4. dubna a druhá 25. července. Obě poměrně dlouho bodovali v anketě Zlatý slavík a dokonce i Český slavík. Spojuje je i to, že obě spolupracovali se skupinou, ve které byl hlavní hvězdou Václav Neckář, a to je skupina Bacily. Jedna z nich se jmenuje Eva Hurichová.

Chybička se vloudí zpívala Eva Hurichová a zbývá prozradit jméno druhé ze zpěvaček, které začaly být populární v 70. letech minulého století. Ta druhá je Jana Robová.

Jak už bylo řečeno, Jana Robová a Eva Hurychová se narodili v roce 1951. Kdo tenkrát vládl světu? Jiří VI. Byl na trůnu Spojeného britského království. Harry S. Truman byl prezidentem Spojených států amerických. Papež se v té době jmenoval Pius XII. Japonský císař se jmenoval Hirohito. Čínu ovládal Mao Tse-tung. Sovětský svaz Josif Vissarionovič Stalin a u nás byl komunistickým vládcem Klement Gottwald. Když bylo Janě a Evě 18 let, frčel ve světě krátký hit v podání Stevieho Wondera My Sherry Amour.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Jana Robová se narodila v Praze 4. dubna 1951. Jako samouk se naučila na kytaru, zkoušela akordy a k tomu zpívala. Chodila na základku a k tomu dělala i gymnastiku. Poté, co absolvovala základní 9letou školu, začala studovat střední zdravotní školu, ale nedokončila ji. Touha po zpívání byla daleko silnější.

Píseň Sobka napsali v roce 1972 Karel Forner a Vladimír Poštulka. A ten v ní charakterizoval tehdy začínající zpěvačku plnou energie. Já jsem s Vladimírem Poštulkou toho prožil hodně a mnohokrát mi o ní vyprávěl. V 18 letech se Jana Robová se svým zpíváním dostala poprvé před publikum. Jak to tak bývá, přihlásila se do talentové soutěže v pražské, už hrozně dávno neexistující kavárně Valdek, která bývala na náměstí Míru a kde mimochodem na počátku 70. let zpíval i Jiří Schellinger se skupinou Faraon a později tam bývaly populární nejen odpolední diskotéky. Právě tam se Jana Robová v již zmiňované soutěži dostala mezi trojici nejlepších. Ani se jí tenkrát nesnělo, že si jednou zaspívá i s Karlem Gottem.

0: Na zmiňované pěvecké soutěži na pražském Valdeku soutěžila Jana Robová s hitem skupiny Bee Gees Massachusetts, který zpíval v češtině Václav Neckář s textem Jiřiny Fikejzové a tehdy si ji všiml i kapelník skupiny The Lovely Sextet. Celá kapela se chystala do zahraničí a hledala novou zpěvačku. Náhoda, štěstí. Přišla nabídka, jestli by nechtěla zpívat s kapelou v zahraničních zábavních podnicích, a to v západním Německu, Holandsku a Jugoslávii. Jana nabídku přijala a díky tomu 2 roky sbírala zkušenosti v zahraničí. Udělala dobře, vyspívala se a hlavně si zaspívala vše možné, od tehdejších aktuálních hitů přes blues i rock and roll. Já si ji pamatuju z rádia a pamatuju si duet Ptáček míru, který v roce 1973 naspívala s Jiřím Helekalem.
1: Až

Na konci roku 1971 se Jana Robová dostala do legendárního divadla Semafor. Stala se členkou skupiny Miloslava Šimka a začala účinkovat v pořadech Zavěste prosím volá Semafor, třetí nejúspěšnější představení na světě a také v populárních návštěvních dnech. Nahradila tenkrát Naďu Urbánkovou, která se rozhodla pro solovou kariéru v doprovodu country beatu Jiřího Brabce. Po odchodu ze Semaforu začala Jana Robová spolupracovat s Václavem Neckářem a skupinou Bacily. Ale byla to doba, kdy už se potýkala s problémy. Stala se nevyspytatelnou a nespolehlivou, čímž postupně pohřbívala svůj netuctový talent. Přitom se skupinou Bacily, kam jí doporučil tehdejší manažer skupiny Honza Bunzel, nakonec spolupracovala 2 roky. Z Bacily natočila několik nahrávek, včetně hitu Rock, rock střídá.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Jméno Jana Robová, psáno se dvěma B, je poprvé ve výsledcích ankety Zlatý slavík uvedeno u ročníku 1972, což je rok jejich prvních nahrávek a je na 31. místě. Naposledy je toto jméno uvedeno ve výsledcích ankety Český slavík za rok 1996. Čtyřikrát byla Jana mezi desítkou nejpopulárnějších zpěvaček Československa a největším úspěchem je pátá pozice za rok 1973. Po ukončení spolupráce se skupinou Bacily zpívala ještě se skupinami Orient nebo Centrum. Poslední koncert prý měla někdy v roce 1985 a pak pracovala jako servírka v mnoha pražských podnicích. Postupně se na ní zapomnělo, Jana Robová zemřela 4. srpna 1996, přesně 4 měsíce po 45. narozeninách. Mezi poslední nahrávky, které naspívala v mnoha pražských nahrávacích studiích, patří píseň, kterou česky otextoval Dušan Hybal a jmenuje se Holka bláznivá.

Eva Hurichová je o 112 dní mladší než Jana Robová. Co se týká anket popularity, uspěla stejně jako Jana v obou anketách a v knize slavičích rekordů má zápis hovořící o zázraku jednoho umístění v první desítce. Tento zázrak je navíc potržen zázrakem debutantky. Šla totiž z nuly přímo na devátou příčku. Logicky je to její největší úspěch v anketě Zlatý slavík a patří k ročníku 1970. 13krát je jméno Eva Hurichová v nejpopulárnější 50 ankety Zlatý slavík a 6krát ankety Český slavík. Poslední zápis ve výsledcích je z roku 2001 a byla to 41. pozice. V roce 1979 si sama pro sebe napsala písničku Dám ti pusu k svátku.

Hudba, text a zpěv Eva Hurichová. Když jsme u autorských počinů, tak hned připomenu, že Eva Hurichová třeba napsala text hitu Dívka na inzerát, který zpívá Michal David, nebo Dívka, co sama chodí spát. Tuto píseň napsala také komplet. Je tedy autorkou hudby i textu hitu, který v roce 1984 natočili Petr Kotwald a Standa Hložek. Jmenuje se Dívka, co sama chodí spát.

0: Eva Hurichová se narodila s původním příjmením Zindulková 25. července 1951 a bylo to ve městě Vysoké Mýto. Ve třech letech se s rodiči přestěhovala do Liberce, kde v roce 1972 odmaturovala na střední zdravotnické škole. Asi největší hit její kariéry je duet s Janem Neckářem Já přijdu.
1: Já přijdu.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Tatínek Evy Hurichové byl učitelem na Lidové škole umění a logicky právě u něj se začala učit hrát na piano. Její hlas se stal součástí dětského sboru Severáček a zpěv později studovala u Jiřiny Logačevové Klemencové a také Přemysla Kočího a na Lidové konzervatoři. Mezi první profesionální nahrávky Evy Hurichové patří píseň Polní pošta. Napsal ji Zdeněk Barták mladší a textař Miroslav Zikán. Natáčelo se ve studiu David v listopadu 1975.

Ještě na začátku kariéry se Eva Hurichová přihlásila na pražskou AMU. Nebyla přijata, ale v Praze už zůstala. Několik let pracovala v tehdejším Československém rozhlase a večerně studovala na Lidové konzervatoři. V roce 1981 začala hostovat ve skupině Kroky a byla s ní i na turné po Polsku. Zpívala v programu Richarda Adama, doprovázela ji také její skupina Drops a hlavně, už jsem to říkal, začala spolupracovat se skupinou Bacily, což byl důležitý krok k úspěchům. Z Bacily také nahrála několik hitů, včetně písně Já to zkrátím.

polovině 80. let založila Eva Hurichová vlastní skupinu, která se jmenovala Pudr, a vedl jí Karel Němec. S touto skupinou připravili premiéru velmi zdařilého pořadu Dnes na tom záleží. Během kariéry se Eva postupně stala osobitou zpěvačkou s dobrým technickým hlasovým vybavením a zajímavým jevištním projevem. Byla interpretkou, která umí odprezentovat vše od šansónu přes disco, legrační píseň až po parafráze klasických vokálních melodií a co víc, dokáže se sama doprovodit na piano a jiné nástroje. V tomto století je pedagoškou a učí hudební výchovu. Eva Hurichová je také členkou Syndikátu novinářů České republiky a Ochranného svazu autorského. Na krabice, které mám tady před sebou, lepím štítky se jmény Jana Robová a Eva Hurichová. A Eva zaspívá na závěr. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se jako slavíci a slavice.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Pohodu si udělejte v této hodině. Udělat si k nám přišla i režisérka, taky naše členka Humoriády už od začátku, Jitka Němcová. Usmívá se na mě a promluví i na vás. Ahoj, Jitko.
2: Dobrý den, já se usmívám, protože dlouho jsem Patrika neviděla a nějak nám zhubnul, to bude tím jarem. Ale já vám něco řeknu k tomu jaru. Já jsem strašně naštvaná, protože já jdu, teď chodím s tím psem denně, že jo. Výjdu do toho parku a ty listy jsou krásný, nový, zelený,
1: šťavnatý.
2: Voňavý, šťavnatý. Každý rok a já ne a ne a ne. Nic se neděje. Žádný nový listy, žádný šťavnatý, nic prostě. Ať mě to, jaro, toto.
0: Humoriáda.

0: Tak jo, co tedy dáme posluchačům k poslechu, Jitko Němcová?
1: Nějakou srandu by to chtěl, že jo? Takže,
0: no.
1: Tak co třeba nějaký, co třeba Pitkina?
0: A anekdoty. Jo. Dobře, jsou tady.
2: Říkám, potkáváme se jenom občas, ale Melanie je opravdu nepřeberná studnice vtipů. Vždycky to potkám třeba po půl roce a řeknu, řekni mi nějaký novej, jo? A vždycky mě skácí nějak a vždycky má připravený. Kolik máš vtipů, ty se tím nějak systematicky zabýváš?
3: 300, který používám.
2: 300 vtipů, tak řekni, no, tak jako něco.
3: Jo, takhle letí chlap v letadle a spadne do pralesa. Teďka se zachrání, že, tak se vyndá mobil, že si zavolá vybitej. No tak nic, tak jde mezi těma liánama, přijde na takovou mítinu, tam metrový indiáni skáče okolo totému. Tak říká, ale prosím vás, nemáte nabíječku na ten mobil? A nemáte mobil, že bych si zavolal jako o pomoc? No to mi tady jako, zakřakle, jak se dorozumíte se světem? Říkám, no to my si, pane, vybubnujem takhle a stáme toho kopce, zase oni vybubnujou a dál a potom jako tak, no tak sakra, no tak mi vybunujte o pomoc, tak se namaluju, že jo, začnu skákat bubeník a tak tam veme to, tam taradam, taradam, taradam, taradam, jo, za 10 minut z toho kopce, tam taradam, taradam, taradam, dí, říká, co říkaj? No, že jsme se probudnovali do hlasové schránky.
2: Milan Pitkin.
4: Američani, pošlou průzkumníka do Ruska, víte, tak do nějaký tý stepy, že jo, a on je oblečený, hele, kamizolku, harmoniku, vodku u sebe a vysadil z vrtulníka, on tam mydlí těma břízkama a potká bábu z nuší, ne, a říká, zdravstvuj, babuška. No, babuška mě nužda zkazat, kde je z vokzál? A on, no, sakal один. Já to by zkažu, co ty netrus. Říkám, já že netrus, no babička, pasmatry. Vypije vodku, zahraje Váňo, Váňo, Ivane, že se tam co i kozáčka. Říkám, no ty sprášíváš kakrus, piješ kakrus. No, já domáš, co ty netrus. Říkám, já že ne to nakopne babu, až jí upadne nuše, že jo. Zpátky do vrtulníku a na základnu a teďka tam hlas. Pytli první bába, které mi potkala, hned věděl, že nesem Rus. A ty velice píše to hlas, říká, ach jo, s váma s černochama jsou pořád jenom potíže. Jak se loví jeleni? No takhle půjde, půjčku, tady chlapi půjče, že jo? A půjdeš někam do té lověny a kopíš si knížku, příručku Lovíme jeleny, že jo? No tak si nalistuješ posed nebo zapase se, bum, a je po něm, víc. No ale teďka, jak se loví ty kři? A jsi
1: šprkal.
4: Když si ušetříš na zájezd do Malajzie, pušku samozřejmě se, a do baťou si musíš připalit jehlici na pletení, dvě esa z karet a příručku Lovíme jeleny, jo. Jdeš tam, ale půjdeš někam na pajdlu, kus dozadu, že hele, ten tygr si tě vyčuchá, věď. Hele, skáče po tobě, ty vyndáš jehlici na pletení, pí ho do voka, těžiš. Voko, a ty mi dáš dvě esa z karet, ale pozor, velus, jako dvě esa jsou víc, jo? A on říkal, no to jsem teda z toho jelen. No pak mi dáš tu příručku, nalistuj, zapasne se to, no a je pojde.
0: Milan Pitkin, směská anekdot. Cestování do Malajzie, to nepodnikla tedy Jitka Němcová.
1: Ne, ne.
0: Ta byla dlouho teď v Itálii, ty jsi užívala čas takhle na jihu.
1: Já jsem chtěla...
0: Ty jsi tam jela zavzpomínat na mladá léta.
1: To taky, ale chtěla jsem utíst tomu, jak je tomu jaru, který mě dělá depresi, že jo. Že jsem si říkala, to už tam už bude po jaru. Ale zavzpomínala jsem si samozřejmě... Před léto.
0: Ano.
1: A už jsem zavzpomínala jsem, protože jsem tam dlouho nebyla. Potřebovala jsem navštívit hlavně jednu kamarádku, která bydlí v Římě. A jela jsem tam, já jsem tam vezla dva studenty z FAMU, tam, kteří, jeden z nich dělá takovou práci o filmovém Římě, že jo, takže jsme chodili, kde se narodil Fellini a Scorsese a tak dále, a tak dále. A já jsem měla sebou samozřejmě perku, protože pak jsem pokračovala dál a oni pak odlítávali zpátky do Prahy.
0: Fenku českého Fouska připomínám.
1: Českého Fouska, ano. Bylo to tak, že já jsem zavolala, ty my si voláme s tou kamarádkou a já jsem jí neřekla, že přejedu do Říma. A já jsem zavolala, hele, prosím tě, já tam mám nějaký studenty, oni pro tebe mají knížku, kterou jsem ti po nich poslala, takže když tak, kdyby na tebe zazvonili, to, a oni se možná to vyprdnou, ale kdyby na tebe zazvonili, jak jim otevře, já vem si to, oni tam teď studujou, chodí tam po těch filmařích a tak dál. Takže už jsem zaparkoval auto úplně v jeho baráku. Oni zazvonili, kluk s holkou, na D20. Mariana vyšla a říkala, já vám otevřu bránu, pojďte dál. A oni říkali, no my jsme tady autem, no tak tady na chvilku zaparkovat můžete. Oni to mají v centru, prostě takový dvůr, tam se nedá zaparkovat. Takže já jsem přikrčená tam najela. Oni vystoupili, ty dva mladí, jeden už byl venku, a najednou vyběhla...
0: Tý nekleplo.
1: Najednou vyběhla Perka. A ona nebyla schopná vůbec reagovat, protože ona říká, a tak kde máte tu knížku? Říká, no není to bohužel knížka, paní režisérka vám posílá psa. Víte, ona už se o něj nemůže starat. Ta byla úplně vyřízená. A já jsem, protože Perka se vrátila ke mně k autu, tak ona už začala koukat do tam. Já jsem vlastně 5 minut předtím mluvila jako s ní z Prahy. Pak jsem z toho vylezla a ona říkala, že mě rozbije trošku normálně.
0: Ale přežila to.
1: Přežil to, takovýhle hezký fóriček jsme si udělali.
0: Měla nakonec radost.
1: Určitě. Měla radost, jo. Perka byla skvělá, ta to tam hned prohnala. Ona má plno koček, protože ona sbírá všechny kočky z Říma. A v Římě je nejvíc koček na světě a ona tak chodí a krmí je. No tak Perka měla co dělat, že jo, tam po tom dvorku.
0: Vzpomíná a tedy prozrazuje něco o své činnosti teď na jaře. Jitka Němcová vybrala nám Milana Pitkina. Můžeme s ním pokračovat povídáním o tom, jak všechno přišel, anebo Jiří Krampol zase o tom, jak jeho rodina blbla. Povídka Šimka Grossman nebo i Jiřího Krampola. Co vyberete? Je to na vás. 731 800 900, tedy pro ty, co volají přímo do studia, je tu SMS-kové číslo ještě 90 011 04. Stačí poslat heslo Humor mezera A pro Milana Pitkina nebo Humor mezera B pro Jiřího Krampola. Je to jenom a jenom opravdu na vás. Rozhodněte. V pořadu Humoriáda.

0: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda s Jitkou Němcovou a taky s vámi po telefonu, protože vy rozhodujete a vybíráte si teď mezi Milanem Pitkinem a Jiřím Krampolem. Na telefonu je kdo? Kdo by chtěl hlasovat? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Pavel z Chocerad.
1: Ano.
2: Zdravím paní Jitku.
3: Dobrý den, zdravím Chocerady.
2: Dobrý den, ještě jednou a já bych se určitě vybral Milana Pitkina.
1: Dobře,
2: tak... A zkazil paní Jitce, že voda už je na koupání.
3: Já vám děkuju.
1: Dobře, děkujeme. A šťastný dojezd také. Kdo teď je po telefonu ve spojení s Humoriádou?
4: Miroslav Karviné, dobrý den, paní Němcová.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den i vám, Patriku, a volím pokračování.
1: Pana Pitkina, zapisuju, děkuju. Dalšímu dávám prostor.
5: Dobrý den, tady František Kralupy.
1: Ano.
5: Zdravím. Hlavně paní empatickou, paní Němcovou a Patriku vás, prosím vás, kdybyste mohli dát toho Pitkina, to nemá vadu.
1: Dobře.
5: A to se vždycky povede s váma. Díky, mějte se hezky, zdravím.
1: Taky se mějte, já myslím, že se to povedlo vám, protože jste pro něj v té převaze hlasovali a Ačko vítězí. Tudíž Milan Pitkin, teď je část toho povídání, jak jsem o všechno přišel.
6: Ale jak jsem byl to trošku opilý, tak jsem si nevšiml, že to nejsou moje housky. Kdyby byly to Stradivárky za dva miliony, houslisty hudečka, který měl nahoře na sále jako koncert. No, on si přišel o přestávce dolů do vinárny dát panáka a ty housle tam položil. No, musel jsem kvůli tomu prodat barák, aby jsem zaplatil tu škodu. No a zbylo mě už jenom to moje autíčko. No a představte si, že jsem jednou uprostřed lesa lesa vypíchnul a neměl jsem hever. Musel jsem pěšky asi 5 kilometrů do vesnice do pneuse se servisu. No a když jsem se vrátil k mému autíčku, no tak stálo na špalkách a nemělo ani jedno kolo. Nějaká rošťáky mě je ukrad. A vy víte, co to je schánět nový kola na starý MBčko? To není žádná legrace. No nakonec jsem je teda sesénal a s kamarády jsme je jeli namontovat. No a když jsme tam přijeli, tak moje autíčko nemělo ani motor, ani převodovku, ani sedačky. No ne, nezlobte se, já vždycky, když se na to vzpomenu, tak z toho začnu No nakonec jsem tato auto musel nenechat, protože už nebylo ničem. No a zůstal jsem úplně bez peněz malý garsonce. No a protože jsem nic neplatil, tak mě vostřili elektriku a zavřeli mi plyn. No a protože jsem neplatil ani činži, tak mě vysadili dveře. nakonec mi zavřeli vodu a zabetonal mi odpad, aby to neodtejkalo. No a potom mě ještě zazdili v okna, aby se ten smrad nedal vidět. No to mi zase až tak nevadilo. No tak jsem musel poprvé ve svém životě jít do práce. Našel jsem si mi místo vrátního v jedné to továrně. Přišel jsem poprvé do práce, sedl jsem si do vrátnice a asi po 10 minutách jsem najednou omdlel. Přijela sanitka, vezli mě do nemocnice. A víte, na co mě přišli? No, doktoři mi řekli, že to bude nejspíš přepracování. Takže ono a ani s tou prací by se to nemělo moc přehánět. A o tom to je.
1: Humoriáda. Prací to nepřehánět. Dělá něco teď? Pracuje na něčem Jitka Němcová? Nebo zaobíráš se něčím, prosím tě, co by ti vyplňovalo čas?
3: Vyplňuje, ale s tou prací, já si teda na starý kolena myslím, že prací se nedají vydělat peníze.
1: A máš teda doporučení jak?
3: No hodit prací. Nohy na stůl a nic nedělat.
1: Jo, a tím se vydělají prachy?
3: Já myslím, že víc než v tou prací, když je to šílený, ale ne, musí lidi dělat, co je baví. Jinak je to...
1: No někdy ta cesta k tomu to najít, to, co tě baví, je dlouhá. A někdo to třeba
3: má hned.
1: Se mu to tak nepovede, no.
3: Jo, ale to nevadí. Tak si najde něco vedle, aby ho to motivovalo k tomu, nebo aby zapomněl na to, že dělá nějakou blbost.
1: A co tebe na tom filmování nejvíc bavilo?
3: Filmování, no. Točení.
1: Přímo.
3: To bejt na place.
1: A co, jako dirigovat ty ostatní, no, sledovat, jak to vzniká?
3: Je to připadá si trošičku jako pán Bůh, malinko někdy, když máš 2000 lidí pod sebou a ty tím říkáš úplný blbosti v podstatě, co si tady v hlavě vymyslím, jakože pod vodou točit a oni, že půjdou zleva doprava, těch 10 000 lidí a zase doleva, zase. A teď si najednou říkáš, bože můj, oni to fakt dělají. A já nevím, když jsem si to teď před chvilkou vymyslela, jako, jak to dopadne, teď to možná bude hrozný průšvih, jo. Ale je to krásný pocit, protože, no baví tě to, je to hra, jako když hraje šachy, no.
1: Ty ráda ovládáš lidi?
3: Ne. Ne.
1: Ne, filmuješ.
3: Filmuju ráda.
1: Jo. Je to, co tak v té hlavě a v tom mozku se odehrává? Jak ta radost z té práce se projeví?
3: Projeví se, jako ono, když točíš film, tak jako nejkrásnější na tom filmu je ta tvorba. Pak, když už sedíš v té střižně, pak když už děláš dokončovačky, pořád je to určitá tvorba, protože nastupuje jiných a jiný profese nastupují, ale ta tvorba je... To je absolutní radost.
1: Částečně tomu rozumím. Když člověk vyrazí třeba za posluchači a je tam s nimi a natáčí to, tak to je to nejhezčí. Pak to samozřejmě zpracovává domů a dává tomu nějakou formu. I to člověk je těší.
3: Ale pak už to si žije svým životem.
1: Ano, ano.
3: A ty už, pak už to je hotový a nazdar, čau. Jo. Ale ta tvorba je nejhezčí proces, který ti nikdo nemůže vzít. Ten tě neveme nikdo, protože to máš v té hlavě a myslíš na to, ono tě to spaluje někdy a někdy se nenávidíš a všechno možný, ale ty emoce tam jsou.
1: Říká Jitka Němcová.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje, Seznam bohatý na jména, některá z nich teď vytáhne do éteru, jak se říká, Jitka Němcová, co to bude?
2: No ty mě tady honíš dneska teda opravdu, ale já myslím...
1: No do hodiny musíme vtěsnat co nejvíc.
2: Do hodiny musím, tak už jedeme, počkej. Já bych dala Ljubu Skořepovou.
1: Jo, dobře. Tak jako tehdy možná osmdesátnici ještě, co by hosta, sejdeme se na Cibulce, taky s Pepíkem Zímou a s Ivankou Devátou.
3: Je, Pepíčku, ale ten nádherný vtip, který jste říkal, já nám ho říkal v zákulisí a říkal, ten asi do vysílání říct nemůžu. Můžete.
4: Je to proti lidskosti trošku.
3: Ne. Ten můžete potom vypadnit, Lubo.
4: No to je takový ze života, no na Vinohradském zbytově takhle hezky v neděli v podvečer, dvě babičky mají tam ty svoje dva dědečky vedle sebe v hrobečkách, no tak to tam poklízej, pomodlej se, kytičky udělej, urovnaj všechno, no a vnou se smráká, ta jedna povídá ty druhý, no tak Máňo, já už bych snad šla domů, a ta druhá jí říká, prosím tě, stojí ti to za to?
3: Ten je strašný, ale je krásné, jak Luba mluvila o tom vylepšování a omlazování, já jsem slyšel, a ten je taky decentní, jak dáma si přeje v určitém věku a od manžela dostane návštěvu toho kosmetického omlazovacího salonu. Tak tam stráví skoro celý den, manžel na ní čeká před tím omlazovacím salonem, ona vyjde po té celodenní práci mnoha lékařů a tak jako rozářená a ten manžel se na ní podívá a říká, no tak co, no, aspoň jsi to zkusila.
5: Já znám tak jeden drastický, možná, že je známý, ale on se mně teda strašně líbí, jak si stará dáma pozve svý tři přítelkyně a dcera jí všechno připraví. Mami, tady je kafe, tady máte kousky v ledničce a víno a takhle a všecko. No a teďka přijdou, sedí a ona říká, ježiš, ani jsem vám kafe neudělá, udělá kafe. A zase sedí hodinu a pak říká, bože, já mám hlavu, teď kafe vám chci uvařit, druhý kafe, nebudu to uvařit, třetí kafe, no a oni vody. Přijdou a přijdou ven a říkají, ta je lakomání, kafe nám neudělá. A přijde domů ta dcera a říká, mami, teď tady máš to cukroví a víno, vy jste si to nedali. A ona říká, prosím tě, teď nepřišli.
3: Krásně. Tak, že dnešní pořad Život začíná po 80. Začneme sexem a pak si budeme vyprávět vtipy o seniorech, to bych nečekal. Tahle sestava se mi líbí, to budeme pravidelně opakovat. Ještě nějaký fórek o seniorech, napadá vás něco, když už jsme u toho? Nemám, když jsme tady v té čekárně? Prý, že sestra pravidelně vychází, ještě tady nebyla.
6: Není špatný, když člověk je někdo ne třeba v Praze úplně, aby šel ke vchodu nudistických těch.
3: Pláže.
6: A pak tam nemusí odejít, pak zase odejít, jako že si něco zapomněl. Ale ohromně to funguje tohle.
3: A k čemu je to dobrý?
6: No, že vás vidějí, jak tam jdete.
3: Ano.
6: Že co tam budete dělat. Jo, a pak musíte říct, ježiš, já jsem něco zapomněl a jít domů. To já jsem dělala často tohle. A někdy jsem tam i zůstala.
3: Na nudistický
4: plát. A to já si pamatuju, to jsme byli spolu. Já jsem to do té doby taky jsem měl k tomu takový vztah podivný, jo. Ale to jsem se nechal přemluvit, manželka už to znala. A tak jsem tam ležel na té pláži, docela se mi to zalíbilo, jo. Zvyk jsem si rychle, pak se mi podařilo usnout. A tak jsem hezky ležel, spal a když jsem se probudil, tak manželka mi říkala, člověče, to jsi měl vidět. Jak jsi tak spal, tak najednou... Tam byla taková, my jsme ji říkali, bláznivá francouzka. Taková, podívej, tak vlasy měla takhle všechno, jak udělaný malá pani. A ta tam furt chodila po té pláži. A jak ty si tam tak ležel a spal, tak si takhle najednou stoupla nad tebe, úplně se rozkročila nad tebou, takhle se podívala dolů a povídala, tedy francouzsky, něco jako v tom smyslu, ale to se na to podívejme. No tak jo. To mě moc potěšilo.
3: Asi viděla princeznu se zlatou hvězdou a poznala vás.
4: Ovšem ve Francii to
3: ovšem ve Francii, no. Samozřejmě. No, vypadá to, že ty historky začínají přituhovat malinko.
1: Jsi taky byla někdy na nuda pláži?
2: No to... určitě.
1: No určitě, ale no, samozřejmě... s nima.
2: Ne, ne s nima, ne, ale určitě to samozřejmě. Je to v podstatě normální, co jdeš. Blbý je, když potkáš svého profesora ze školy, že jo. Dobrý den, pane profesore, no. Je to takový divný, že máš, on nemá nic na sobě, ty nemáš nic na sobě.
1: Pak to ve škole pořád vidíš takhle.
2: Pak situace. Je to tak. Jo. Ale myslím, že já jsem udělal jednou, bylo to v Bulharsku, zase je to s Francouzem teda. Byl tam takový docela hezký kluk, Francouz, moc hezky, ale on nějak byl malej, ale já jsem byla větší než on a mě ho bylo tak líto, že jsem ho zvedla. Jako, on byl takový smutný, jsem ho zvedla, on se tak urazil příšer, že jsem zvedla malýho Francouze, ale že bych z toho měla nějaké potěšení, ne zaprvé, já moc nechodím na to slunce, protože ono mě malinko, no prostě mě, na mě se to hned chytá.
1: Jo.
2: Hned
1: se to na mě jako chytá. Spálíš se.
2: Nespálím, ale prostě jsem taková přičmoudlá pak, no. A když
1: že by se tě mohli splést prvníky.
2: No samozřejmě. A takže já prostě, teď na starý koleno už vůbec ne, to nedoporučuji dámám, aby se opalovali, dávali ten obličej na sluníčko, to už pak můžou jít k indiánům, že jo?
1: Když si dávali takové ty desky odrazové, aby ještě to šlo ze spora na ten krk.
2: Je strašný.
1: No, to jo, tak bylo.
2: Ale opravdu není to hezký, když je někdo starý. A
1: byla jsi na pláži třeba v Itálii, když tam byla?
2: No, já jsem musela na pláž, protože zaprvé jsem do té vody nevlezla, ta byla studená, ale to byl zájezd pro perku. Perka tam jo, prostě běhala po pláži, koupala se v moři, já tam strčila prstiček, bylo to ledový, Perka proskakovala vlny, pak teda nějak si to neuměla uspořádat, takže vlna jí stáhla do moře víc, tak jsem pro ní já musela skočit, jenom jsem rychle odhodila mobil.
1: Nakonec se skoupala.
2: Nakonec jsem pro ní letěla, ona, a teď jí to vyletělo do uší, to bylo zvláštní, co dělala, ona to nemohla z těch uší dostat, furt třásla tou hlavou, no dostala do držky od té nejstrašně, ale pak si dala pozor a pak už to uměla dokonale.
1: Jitka Němcová je náš dnešní host. Vybrala osazenstvo Luba Skořepová, Ivanka Devátá, Josef Zíma. Já teď vybírám Lubu Skořepovou a dám jí dohromady třeba s Milanem Nedělou, pokud budete chtít ve scénce. A nebo můžou přijít se scénkou o divadelních odbornicích Luděk Sobota, Miloslav Šimek a Petr Nárožní. To je varianta B. Ačko Luba Skořepová, Mila Neděla, Bčko Luděk Sobota, Miloslav Šimek, Petr Nárožní. Kterou tu skupinku si vyberete? Hlasujte na telefonním čísle 731 800 900 anebo pošlete SMS-ku na číslo 90 01 04. Tak do toho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Je to váš čas, který je taky rozhodne o tom, co budeme vysílat. Máte ještě pár minut k tomu, abyste přidali bod buď tedy Lubě Skořepové, Milanu Nedělovi, nebo Luďkovi Sobotovi, Miloslavu Šimkovi a Petru Nárožnému. Kdo nám volá do studia Humoriády v této chvíli? Vítejte u nás na telefonu.
2: Dobrý den, tady Honza z Choliny, já vás oba dva moc zdravím. Přeju vám krásný den a já bych prosím vás potřeboval Ačko.
1: Potřeboval byste Ačko, dobře. Luba Skořepová dostává bod s Milanem Nedělou. Kam půjde ten další?
3: Ano, hezké odpoledne slunečně. Přeji vám, Patriku, přeje Stanislava, posluchačka věrná. A srdečně zdravím paní Němcovou.
4: Dobrý den.
3: Mám je ráda.
4: Děkuju.
3: A přeji vám hodně zdraví a pohody. A vybírám Patriku Bčko.
1: Dobře, děkujeme moc. Mějte se pěkně. Kdo další? Povídejte.
5: Dobrý den, posluchačka Eva z Prahy a já bych si přála Bčko.
1: Dobře, taky zapisuju. Další posluchač, posluchačka.
6: Dobrý den, tady Eva z Turnova. Já bych zdravím vás oba dva do studia. Přeji vám pěkný víkend i všem posluchačům a přeju Ačko.
1: Dobře, to se nám to střídá. Moc děkuju, tady je hlas pro Lubu Skořepovou. Ještě někdo?
7: Dobrý den, tady David, dávám Bčko.
1: Bčko, dobře, Davide, děkujeme všem, uzavírám hru, druhý souboj a o pár hlasů navrch. Změna, Luděk Sobota, Miloslav Šimek a Petr Nárožný, tedy divadelní odborníci právě teď.
8: Na naší pouti nikdo se nemusí rmouti. To. A kdyby ho to napadlo, může hrát i divadlo. Být či nebýt, oč tu běží, Hamlet pozná jenom stěží, čaroškrtí Desdemonu, Romča líbá Julii, a to všechno v režii divadelních odborníků.
9: Ano, je to pravda, vážení přátelé, je to skutečně tak, my jsme vzatí.
10: Ta kolega chce říct samozřejmě na slovo vzatý divadelní odborníci. Každého z vás, kdo se přihlásí, jsme ochotni zdarma za 5 minut přiučit divadelnímu řemeslu.
9: To znamená jevištní dikci, tak. Jevištnímu pohybu a tak silnému prožitku, že dotyčný ani nebude vědět, čí je.
10: No tak přesněji řečeno, nebude vědět, jestli je figurou, kterou hraje, nebo figurou, kterou je. Prosím, je mezi vámi takový odvážlivý?
9: Ano, přátelé, za 5 minut každý z vás má možnost na tomto improvizovaném jevišti stát se Romem, Julií, Roxanou, Desdemonem, Desdemonou, Broukem Pitlíkem a psem Baskervilským.
10: Tak no tak příležitosti je dost, hlásí se někdo dobrovolně.
9: Hlásí se někdo dobrovolně.
10: Nikdo.
9: No,
10: tak babilci, jdeme domů.
8: Prosím, já se hlásím. Já bych to rád zkusil.
10: Aspoň vy, mladíku, pojďte.
9: A to je dobrodruh, pojďte.
10: Vy máte odvahu, no to vítáme. Vy už jste zajímavý zjevem pro divadlo.
9: Chlapče, tak co? Máte občanský průkaz?
8: No zajisté mám, ale proč?
10: No kdybyste se do toho tak vžil, že byste tady ztratil totožnost.
8: No tak to snad ne,
9: to už se nám jednou stalo. No. Jednou jsme tady měli jednoho, ten se do toho tak vžil, že je kouzelník žito, že jsme ho se museli vymlátit.
10: No vy jste jistě nechtěl dostat cepe.
8: No to bych jistě nechtěl.
9: No tak pozor na hlavu.
10: Tam už ženě byli, kolego. Vidíte si, tam je vymlácen.
9: To je hlava jako mlad. No, kolego, co byste zde doporučil adeptovi? To je adept.
10: No tak já se zeptám, o co má zájem. O co víte?
9: O klasiku?
8: No tak tedy pokud se mohu jaksi veřejně projevit, tak já tíhnu spíše ke klasice.
9: Táhne vás to
8: Tíhne mě to ke klasice.
10: Jste zatížen klasikou.
9: Tíha vás, táhne ke klasice.
10: Já bych doporučil v tom případě Dostojevského.
4: No, to je.
9: Aha, to je zajímavý
4: úkol.
9: To je náročný úkol. Máte na mysli přímo, kolego, máte na mysli přímo idiota?
10: Jo, dalo by se to tak říct. Myškina z idiota.
9: Tak dal byste si myškina z idiota?
4: Volte. No ale já, pokud jsem informován, tak nejznámějším idiotem jste byl vždycky vy, že?
9: No tak to je pravda.
10: No jak to, kolego, jsem taky nebyl idiot k zahození, mě to přeci řekla většina režisérů.
9: No mám dojem, že ještě řekne.
10: No já jdu.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Divadelní odborníci, těhle trojka, režírovala si někdy divadlo, Jitko?
11: Já jsem nechtěla nikde režírovat divadlo. Já na to nemám citflajš, já nemám prostě, já jsem neklidná.
1: V čem je to jiný? Tam je taky tvůrčí proces,
11: je tam tvůrčí proces, ale sedíš na zadku.
1: Tobě se líbí pobíhat po
11: platu. Já potřebuji běhat a nejsem silná v dialozích. A divadlo je o dialogu. Mm-hmm. Já jsem silná v obraze. To znamená, že já nepotřebuju to povídání, já potřebuju ty obrázky. Já to vidím všechno přes obrazy.
1: A tak ty dialogy někdo napíše, ne?
11: Ne, ty máš divadelní hru,
1: no.
11: A ty tam máš všechny, jenom na dialogy. Ale a prostě všecko je to ve slově, zatímco já jsem všechno v obraze. Já to místo toho slova to řeknu tím obrazem.
1: Byla by si šťastná v němém filmu?
11: Absolutně. Absolutně. Úplně. Jill a Jim film. Mm-hmm. Tam lidi mluví něco a odehrává se obraze úplně něco jiného. Je to moc krásný, protože oni říkají úplně něco jiného, než se v obraze odehrává. To je krásný příběh.
1: Dá se říct, že ti to slovo a dialogy vadí?
11: Já s nima neumím pracovat. Mm-hmm. Já prostě s nima neumím pracovat. Ne.
1: Prosím tě, jak tě mohli pustit ze školy?
11: Nemohli, protože jsem měla samý pětky, rozumíš? V diktátu.
1: Takže se tě zbavili. A to je jedno, pusty ji bez dialogu. Ona se nějak protluče. Jitka Němcová, náš dnešní host. A vyberte teď poslední ukázku. Tak pokud jste předtím byli pro Luďka Sobotu, Miloslava Šimka a Petra Nárožného, třeba jim dáte ještě další bod pro pokračování tohoto jejich představení z roku 78, anebo si necháme povídat o pletení z Hostince pod Gaštanom. Oldo Hlaváček a Ivan Krajíček nabízím já ještě proti jako druhou variantu B do poslední ukázky. Souboj začíná právě teď na telefonním čísle 731 800 900 a taky v SMS-kové formě na číslo 90 011 04 posílejte textovky s heslem Humor, mezera a nebo...

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě rychlý hlas pro variantu A nebo B v Humoriádě. Dobrý den, přejeme si Jitku Němcovou.
2: Ačko.
1: Ačko, dobře, zapisuju, to bylo pro rychlé stručné, což je fajn. Dobrý den, kdo dál?
3: Dobrý den, tady Petr Zezdounek, zdravím vás oba. Upozornil paní režisérku, že ochotníci jsou ve zónkách, když bude vybírat, a já bych chtěl jeho pokračování.
1: Dobře, tak děkujeme moc. Děkujeme, ať se daří. No a já myslím, že máme rozhodnuto. Bude to pokračování, tak ještě se vrátíme za panem Šimkem, Sobotou a Nárožný.
4: No, tedy pokud bych vůbec mohl nějak zasáhnout se svým skromným podílem, já bych rád upozornil, že já mám zase připravené. Protože mojí velkou láskou, tak říkají od dětství, byl vždycky zde ten monolog z Raduza z Mahuleny. No, zde, duj. Duj, vych se, boží silný orle,
5: to říká Radus,
4: jen
5: že?
4: Hlas... Ano, Radus, vy to znáte?
5: No tady je to napsaný, Radus.
6: Radus je tam taky, samozřejmě, že to známe. Radus je hrál vždycky on, já jsem hrál tu jeho.
4: Vy?
6: Jak jsem se jmenoval? Jo, tu Mahulenu.
4: Mahulenu? Posíšte, to muselo být ale těžké.
6: Ne, to bylo lehký, já jsem jí pojal jako chlapa.
4: Ach, tak.
6: To nebudeme rozbírat. Podívejte se, my bychom usedli, kdybyste domů. Protože vy to máte připraveno zjevně.
4: Já to mám.
6: A my jsme vlastně taková komise pro výběr hereckých adeptů. Taková komise pro výběr. Vy si to tady zarecitujete a my vás posoudíme, případně
4: poradíme.
6: Případně vyhodíme, že?
4: Já předpokládám, že si k tomu vždycky řeknete svoje.
6: No, samozřejmě, že? No, už od toho jsme tady.
4: Ano, od toho jste zde.
6: Tak si spust.
4: Já si tedy spustím.
6: No jistě, je tady vedro, spuste si, co chcete.
4: Ano. Duj. Duj, vyš se, boží silní orle! Jen vlasy moje rvě a berli dechu, kež...
7: Zastav, čověče!
6: Veliký příval slov. Musíme se dohodnout, aby byla taková komunikace. Vždycky, když my uděláme takhle... Vždycky, když my uděláme takhle. Tak ty zavřeš otvor v hlavě, jo?
4: Tak.
6: Ano. Jste domluvený.
4: Ano.
6: Něco mu chceš říct ještě, kolego?
7: No, kolego, pokud by si stál o moje připomínky,
4: Já vám prosím vysím na rtech,
7: Tak dolů. To si nedovolu. No. Podívej se, chlapče.
6: Kolega už takhle je zatížený.
7: Já taky. Podívej se, chlapče, jednu věc ti řeknu. A opravdu myslím to s tebou dobře. Jestli máš nějakou trému, já vidím, jak se třeseš jako vosika. Jako sulc se nám tady klepeš. Úplně to takhle dělá se stolem. Podívej se, chlapče, na všechno nech bej, jestli si někdy nějaký problémy si měl. Jestli
6: v dětství, to nám se metá,
7: nějaký spalničky v dětství nebo něco a furt na to nemůžeš zapomenout. Tak to nám se metá.
6: Uvolni
7: všecko, odhoď.
6: Ano, správně. Ano.
7: To si sebereš.
6: To si sebereš potom. Teď už spust.
4: Já pokud bych mohl připodotknout, já do toho teď dám všecko.
7: No něco si můžeš nechat. To něco mal, nějaký peníze.
6: Abys to měl rezervu nějakou. No. Tak jde.
4: Duj. Duj, vy se boží silný orle. Jen vlasy moje rvě a ber mi dechu. Kéž hlas mám sílit toho větru a všechno.
7: Dost! On je jak divej. Podívej se, já to s tebou, chlapče, věř tomu, věř mi nebo ne, jestli ne, tak jo. Já to s tebou myslím jako tvůj táta.
4: Ano.
7: Věř tomu.
4: Ano.
7: A jako tvoje máma ti říká, chlapče,
4: ano.
7: Takhle ne.
4: Ano.
7: Takhle ano. Takhle ne.
0: Humoriáda.
1: A takhle vypadá konec Humoriády té dnešní a páteční. Jitko, děkuji moc za návštěvu.
8: Já vám taky děkuji, pane.
1: Zase příště.
8: Zase příště, mějte se hezky, děti.
1: Ano, užívejte si jaro, užívejte si o víkendu Hvězdné návraty a v příštím týdnu zase naslyšenou u Humoriády.

0: To bude mít novou márnici. Původní historická budova márnice už je v nevyhovujícím stavu. Dělníci ji přestaví na centrální kotelnu pro všechny nemocniční pavilony. Půjde o součást modernizace frýdlantské nemocnice za více než 300 milionů korun. Nová márnice už navíc nebude v centru areálu jako dosud, říká místostarosta Frýdlantu Jiří Stodulka z ODS.
1: Takže se vymístí vlastně na kraj areálu. Máme tam tři chladící boxy, dokonce jeden pro větší tělesné schránky a bude hotová do začátku léta, to znamená v červnu by to mělo být hotovo. A stará márnice se bude předělávat na energoblok, takový ten technický mozek celého areálu.
0: Restaurátoři, kteří vyprostili lebku svaté Zdislavy z betonu, se k ní pokusí navrátit úlomky kostí, které zůstaly po krádeži v relikviáři v bazilice v Jablonném Podještědí. Jak uvedl děkan dominikánského kláštera Pavel Maria Majer, zloděj při krádeži část lebky poničil.
2: Jak vytahoval lebku z dvou relikviářů, tak ten otvor nebyl dostatečně velký. Došlo k narušení lebky a pět velkých úlomků zůstalo v tom relikviáři. Tak jsem jel ty restaurátory navštívit, aby je mohli použít pro restaurování.
0: Lebku v úterý ukradl z baziliky 35-letý muž. Policisté ho zadrželi ve čtvrtek. Muž zalil relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty do betonu s cílem ji pohřbít. Za krádež mu hrozí až 8 let vězení. Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou rozšířilo svůj název o slovo státní. O změnu usilovalo 8 let. Označení státní má zdůraznit, že Muzeum v Jablonci nad Nisou je jedinou institucí v Česku, která má celostátní působnost v oblasti skla a bižuterie. Je v něm například největší kolekce bižuterie na světě a jedna z největších sbírek skla v Evropě. Návrh zákona o médiích veřejné služby projedná koaliční rada podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO 25. května. Řekl to ve svém nedělním videu na sociálních sítích. Zabývat se koalice bude podle něj i stovkami připomínek, které k návrhu přišly v mezirezortním řízení. Do debaty chce přizvat taky generální ředitele Českého rozhlasu i České televize.
3: Počasí.
0: Dnes nás čeká v Libereckém kraji zpočátku malá oblačnost, místy až skoro jasno, odpoledne většinou oblačno, na horách místy přehánky a jinde jen ojediněle. Teploty vystoupí na 16 až 19 stupňů, na Českolipsku mohou vystoupat až ke 20, vítr bude vád slabý proměnlivý. Rozptylové podmínky by během dne měly být postupně většinou dobré, biometeorologická předpověď na stupně číslo 1.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Jablonci nad Nisou je úplně uzavřená ulice Podhorská, a to v úseku od křižovatky s ulicí Slovenského národního povstání až po křižovatku s ulicí Mlýnská. Jeďte opatrně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Pondělí s datem 18. května, 4 minuty po 5. hodině a od mikrofonu Českého rozhlasu Liberec vám přeje příjemný poslech, pokud možno pohodové vstávání a hlavně úspěšné vkročení do nového týdne. Martin Kolín. Co nás čeká ve vysílání Českého rozhlasu, a to už za okamžik, tak bude ohlédnutí za víkendem. To samo o sobě bývá velmi příjemné a v tomto směru se pozastavíme o událostí, hlavně tedy v tomto případě spjatých se sobotou. To byl samozřejmě tady u nás v Modré ulici v Českém rozhlase Liberec den otevřených dveří. V případě, že jste nebyli, tak připomeneme, hlavně tedy prozradíme v tomto momentu, jak to celé probíhalo. Pokud jste byli, tak zaspomínáme v tomto směru a také, myslím si, nabídneme takové příjemné shrnutí celého toho dne, programu i toho, jak jste si ho společně s námi užívali. A to už tedy za okamžik v pondělním dobrém ránu.

0: Přejeme příjemný poslech pondělního ranního vysílání. V tomto směru tedy 10 minut po 5. hodině, kdy máme možnost ohlednout se za víkendem, jak jsme ostatně před okamžikem avizovali. V sobotu jste totiž měli v tomto směru opět tradiční možnost nahlédnout právě do naší budovy vysílání Českého rozhlasu Liberec v Liberci v Modré ulici. A nakonec, myslím si, velmi příjemně jste dorazili. Počasí to nám hrálo do karet. Stejně tak program, který za mě byl nakonec velmi vydařený a i já osobně jsem si ho poměrně užil. V tomto směru můžeme také připomenout, jak celá událost probíhala a co všechno se vlastně nakonec dělo, hlavně také, jaké možnosti jste měli a jak ten program nakonec po celou sobotu plynul.
1: Dobrý den, já vás vítám tady v Českém rozhlase Liberec.
2: Jenom do liberecké redakce se přišlo podívat bezmála 500 návštěvníků. Čekal na ně především bohatý doprovodný program. Asi největším lákadlem byly komentované prohlídky celé redakce libereckého rozhlasu.
1: Tady v tom koutečku se připravují moderátoři. Dní
2: otevřených dveří se také uspůsobilo sobotní vysílání.
3: Hezké odpoledne u zpráv Českého rozhlasu Liberec přeje Hana Hopfoglová. A protože je dnes u nás den otevřených dveří, jsou se mnou ve studiu i naši posluchači. Dobrý den.
4: Dobrý den.
2: Kdo měl zájem, mohl si na komentované prohlídce také vyzkoušet, jestli dokáže zprávy číst aspoň tak dobře, jako naše kolegyně zprávařka Hanka Hauptfoglová.
5: Český rozhlas dnes pořádá den otevřených dveří. Návštěvníci si můžou prohlédnout regionální vysílací studia, ale i komplex v Praze na Vinohradech.
6: Bankovní aplikace a internetové bankovnictví některých tuzemských bank dnes čekají technické odstávky.
2: Jedním z hlavních interpretů a taky hvězd celého dne otevřených dveří byl Pavel Vítek. Posluchači doslova zaplnili celý náš dvůr, u vašich písniček hodně tancovali. Co byste jim vlastně vzkázal?
7: No jednak, že jsem rád, že přišli, přestože to počasí dneska nebylo úplně, jo, je zima a vypadá to, naštěstí nepršelo, i když to na to vypadalo, ale tak bych jim poděkoval za to, že tancovali, že zpívali, že dorazili a že vlastně i v tom docela s takovým jako neúplně příjemným počasí dokázali vytvořit tak hezkou atmosféru.
2: Den otevřených dveří samozřejmě je primárně pro lidi, kteří sem prostě přijdou z ulice a přicházejí sem klidně i celé rodinky. Tak jak se vám tady zatím líbí?
8: No zatím dobrý, my jsme slyšeli koncert gospelu, to bylo hezký, tak uvidíme, co bude dál.
9: Zatím super.
2: Tak co děti, jak se vám tady líbilo, holky?
10: Dobře.
11: Mně se líbil velmi, je to pro mě unikátní záležitost a protože jsem se vlastně mluvením docela zabývala během svých středoškolských učitelských let, tak jsem si zavzpomínala na těsnopis mimo jiné, kde o to také šlo a tady jsem si teda vyzkoušela, jak to vypadá, když moderátoři čtou ty zprávy, takže pro mě velice bezvadný praktická ukázka toho, co mě opravdu zajímalo a týkalo se to i mé bývalé profese, takže moc děkuju za to.
2: Znovu se podívat do naší redakce budou mít zájemci možnost zase za rok.
0: Já jen tedy ještě jednou za celou redakci poděkuji za zájem a také za přízeň, která tedy v sobotu skutečně tady u nás v Českém rozhlase Liberec byla. A k tomu doplním, pokud se budete chtít podívat i na fotografie z celé události, tak tedy doporučím navštívit ať už náš web, anebo případně facebookové stránky Českého rozhlasu Liberec.

0: počasí.
1: Jaké počasí nás čeká na začátku nového týdne v Libereckém kraji? Ráno a dopoledne očekáváme málo oblačnosti, místy až skoro jasno a ojedinělé i mlhy. Odpoledne bude polojasno až oblačno a zejména na horách se místy vyskytnou přehánky. Nejvyšší denní teploty dnes mezi 16 až 20 stupni, na horách naměříme mezi 11 až 14 stupni. Pravda, ráno zatím tedy o něco chladnější. Biometeorologická předpověď ale mírná, tedy na jedničce. 5:18, pondělní dobré ráno pokračuje a ze studia Českého rozhlasu Liberec přejeme příjemný poslech a dobré ráno.
2: Říká se, že cizí neštěstí potěší. To rozhodně není cílem našich krimi příběhů. Chceme informovat, co se v našem kraji děje a na čem policie právě pracuje. A taky vás trochu pobavit, protože Miroslav Holubec řeší policejní případy pokud možno s úsměvem. Krimi příběhy o věcech vážných s lehkým nadhledem. Na naší stanici denně v 8:40.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Vyprávě.

0: si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Anna K. a společně s ní píseň Na malou chvíli, 8 minut před půl šestu, a skutečně to bude přesně ten časový úsek, který teď tedy věnujeme cestě k odpoledním hodinám. Právě po dnešní 13. hodině totiž vysíláme pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové, zpěvák skupiny Slza, a to Petr Lexa. Dozvíme se například i to, kdo stojí za vznikem kapely Slza. Čí to byl vlastně nápad?
2: Kolegy Lukáše, kytaristy. Ten hledal zpěváka a pro svůj jako měl vymyšlený projekt, nebo chtěl založit kapelu, a vím, že dlouho hledal, nevím, jak dlouho předtím, protože když našel mě, tak jsme si v podstatě týden na to plácli, takže nevím, jaký byl ten proces předtím, ale já jsem tehdy točil covery zahraničních písniček na YouTube a jsem měl svůj YouTubeový kanál, tam jsem se snažil něco tvořit a jeho nějak zaujal jeden z těch coverů. Tehdy jsem zpíval písničku Say Something, pamatuju, od kapely Great Big World s Christinou Aguilerou, takový duet. Tak toho bavilo, ozval se mi, tehdy na Facebooku mi napsal zprávu, spojili jsme se a týden na to jsme se potkali, plácli jsme se na to, a to bylo právě v březnu 2013.
1: Celý rozhovor s Petrem Lexou si tak poslechněte právě dnes po 13. hodině.

0: Jaké plány má Radnice v Novém Boru do následujících let? Nejen o tom budou další zprávy Lenky Markové.
1: Bylo 17:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Středoškolákům začínají ústní maturity, potrvají až do 10. června. Konkrétní termíny se určují ředitelé jednotlivých škol. Povinné jsou ústní zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka. Ten ale některé školy uznávají i na základě mezinárodního jazykového certifikátu. Cestující na trati mezi Jablonným Podještědí a obcí Křižany na Liberecku musí ode dneška počítat s výlukou, oznámil to krajský dopravní koordinátor Koryt LK. Správa železnic úseku udržuje trať, omezení potrvá do 27. května. V Novém Boru na Českolipsku v následujících letech přibyde několik desítek nových bytů. Příštím roce chce radnice zahájit stavbu bytového domu s 12 jednotkami v Nádražní ulici. Další nová bydlení různých kategorií budou i v dalších částech města. Ve Zhořilecké ulici v Liberci je vysazených 9 nových sakur. Magistrát nechal nahradit původní stromy ve špatném stavu s cílem doplnit stávající stromořadí. Výsadba navázala na první etapu obměny stromů, která začala už loni. Liberečtí fotbalisté dál čekají na první bod v nadstavbě šance ligy. Prohráli i čtvrté utkání ve skupině o titul, tentokrát se Spartou 0-2. Liberec zakončí sezónu severočeským derby na stadionu Jablonce, který prohrál v Plzni 0-5. Dnes nás čeká zpočátku malá oblačnost, místy až skoro jasno, odpoledne většinou oblačno, na horách místy přehánky, teploty vystoupí na 16 až 19 stupňů, na Českolipsku a Turnovsku mohou teploty vystoupat až ke 20 stupňům Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Silnice 268-36 u obce Cvikov na Českolipsku je uzavřená kvůli padajícímu kamení ze skály. Jeďte opatrně, Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 5:32, za námi tedy další zprávy Lenky Markové. Pondělní dobré ráno s datem 18. května pokračuje a už za okamžik se podíváme společně ve vysílání, tedy alespoň na úryvek nového třídílného dokumentu s názvem 72 hodin. Ten ukazuje, jak jsou Češi připraveni na blackout, tedy výpadek vody, nebo kolaps běžných služeb. Můžeme v tomto případě nastínit, že si někteří účastníci balili konzervy a láhve vody, jiní nezapomněli na víno, parfém nebo dokonce elektrickou kytaru. Kde se můžete podívat na první díl unikátního cyklu? Ne, no a to prozradíme už za okamžik v dalších minutách pondělního dobrého rána.
3: Mám prostě od

0: Marta Kubišová s další písničkou, která nám nezestádla, k tomu také filmová záležitost Nechte zvony znít, a ty nám tedy dozněly ve vysílání Českého rozhlasu Liberec 9 minut po půl šesté. Teď tedy v tomto momentě můžeme položit zatím tedy naštěstí řečnickou otázku, co bychom si vzali, kdyby během pár minut vypadl proud, voda i telefonní signál. Nový třídílný dokument 72 hodin testuje, jak jsou Češi připraveni na krizové situace a první tři dny bez pomoci státu. Série režiséra Jana Látala navazuje na loňskou kampaň ministerstva vnitra a nově její první díl nabízí YouTubeový kanál Czexperiment.
1: A víš, co si vemu?
2: Určitě nějaký drogy.
3: Nějaký chlast.
4: Tohle je parfémovaná mlha.
5: Podle průzkumu ministerstva vnitra si zhruba dvě třetiny Čechů myslí, že jim žádná krize nehrozí. Potvrzuje to i nový třídílný dokument 72 hodin. Jeho tvůrci dali desítkám náhodně vybraných lidí jednoduchý úkol. Během pěti minut doma vybrat vše, s čím by zvládli přežít první tři dny bez elektřiny, vody a internetu. Zatímco někteří sáhli po konzervách, lahvích vody nebo spacáku, jiní si připravili víno, mozzarelu, elektrickou kytaru nebo parfém.
6: Kdyby fakt nefungovala voda, kdybych nemohla vařit, tak to má zásoby na sladky.
7: Mám pytel ořechů, to by mohlo stačit na tři dny.
5: Výběr následně hodnotili odborníci na krizovou připravenost, psychologii i záchranné složky. Většina oslovených podle expertů příliš neuspěla. Několik lidí ale dostalo i pochvalu. Třeba Hennadij Artemenko z ukrajinského Charkova, který má zkušenost s válkou i výpadky infrastruktury. Při balení myslel i na to, že kromě vlastní rodiny možná bude muset pomoct i sousedům.
8: Ve společnosti a kolem sebe máme lidi, kteří nedokážou o sebe starat nebo budou panikářit nebo tak, ale když už jdeš do té krizi, tak bereš co nejvíc potravin a různých takových věcí, které potom můžeš za něco vyměnit, když se nevyužiješ. Ta krize přijde, je otázka jenom kdy.
5: Nikdo z oslovených si ale nepřipravil jednu z nejdůležitějších věcí. Informace. Pokračuje režisér Jan Látal.
9: Vidím to sám i u sebe, jo? Když víme, že při blackoutu po dvou hodinách přestane fungovat mobilní signál a jediná informace, jak získávat zprávy, jsou z rozhlasu, do kterého teď mluvíme, tak je to vlastně něco, co já třeba taky doma nemám, rádio na baterky.
5: A co bylo pro něj během natáčení největším překvapením?
9: Že to nebylo ani tak o těch zásobách, protože co se bude povídat, 72 hodin se dá přežít i vlastně o půstu nebo bez vody. Bylo to hodně o té psychice, o tom, jak se lidi potřebujou, jak jsou schopní se zachovat v krizi, jestli budou bojovat o zdroje, nebo si budou pomáhat, jestli budou spolupracovat.
10: Kdo z oslovených Čechů dokáže přežít tři dny jen z vlastních zásob?
11: Tři dny? Že bych je koloudila o jídlo.
12: To je věc, která tě může zabít.
5: V dalších dílech uvidíme tři vybrané dobrovolníky, které tvůrci experimentu uzavřeli do simulovaného bytu, respektive speciálního boxu postaveného na pražském výstavišti. Museli navíc řešit řadu simulovaných krizových situací. Od tornáda přes hladového souseda žádajícího o jídlo až po poskytování první pomoci. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
13: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Ještě v ranních a dopoledních hodinách očekáváme málo oblačnosti, místy až skoro jasno, odpoledne následně polojasno až oblačno a zejména na horách, kde se místy vyskytnou přehánky. Nejvyšší denní teploty 16 až místy 20 stupňů Celsia, na horách naměříme mezi 11 až 14 stupni, ale během ranních hodin se nenechte zmást, ráno zatím tedy to pondělní skutečně poměrně chladné. 5 hodin 46 minut, pondělní dobré ráno pokračuje a my jsme rádi, že i dnes se naladili Český rozhlas Liberec.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: stát.
1: Vladimír Mišík v pondělním Dobrém ránu Českého rozhlasu Liberec a ostatně mistr vyprávění, tedy herec Vladimír Menšík, teď už také vysílání s úsměvnou historkou. Jednoduše uměl rozdávat smích, zkrátka posuďte sami.
2: Oni tomu tak pěkně říkají, že pánové, v té společnosti, kde jsem ne, tohle, bohu, já jsem tak ukecaný. To ne, že by to chtěli poslouchat, ale co jí zbývá. Já už jsem si kolikrát řekl, pro Krista pána, co já tolik kecám. Vždyť, Láďo, povídám si, zkus někdy přijít někam a seď tam tak tichý, až tím budeš nápadný. A jdu a sednu si a někdo povídá, my vám byli v neděli v Pardubici a pán, my byli v Budějovicích. A ten už to nedopoví. Jednou takhle jel v tramvaji a unusel z ty radnice, abych se tak něčím zabavil, jsem si řekl, schválně budu koukat takhle doprava a co tam půjdou ženy po chodníku nebo tohle, tak si zjistím, takový test si udělám, jak jsem vyběračný nebo tohle, kterou bych si tak vybral. Já pán, tamhle tu. Všecky, akorát jsem pohrdnul, tam nějaká babka vybírala z popelnice, já pán, tepák. A najednou ona vám tak nějak poslušila, mám, hele, čiperka, taky. Teoreticky miloval celý Nusle.
3: To je nepřekonatelný, já jsem si to dovolil použít s laskavým svolením autora, ten výrok toho Rudlí, neboštíka Rudlí Dejla, kdy on povídá, Hergo, řekl jsem si, taky už jsem chlap starý, něco jsem zažil, něco pamatuju, proč bych to neskusil zase v jiným žánru, já bych mohl napsat paměti. Koupil si papír, pero, seci a povídá, Hergo, já si nic nepamatuju.
2: Tak napsal na dvou stránkách jako školní slovový úkol v pojednání o ztrátě paměti. To já už jsem vysvětloval, copak nápadu já mám, ale od nápadu k tomu dát tomu skutečnou literární podobu, to bych nesměl číst, abych vůbec neměl představu, jak má vypadat prostě sloh nebo styl psaní. Já jsem si řekl, pro Krista pána, teď přece tohle a já skončím v druhé větě na přechodnících. Když povídám, tak já můžu klidně říct, a tam byl takovej hájek, no teda hájek, ono pár takových, no ani ne stromu, takovýho roští nebo něco, tohleto, ale tam to musíte napsat, co to bylo. A já najednou ve třetí větě píšu, babička, davše z lesa, roštine savše, mám si ten nějaký šroubovaný, povídám si, babička z lesa šetře, nesa vše roští vše. A teď takhle na to můžu a pám si, bábo, jdi si s roštím kam chceš. A tady tohle své starosti dostanu od toho. No.

0: Bylo 6 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Nejvyšší soud přezkoumá restituční kauzu rodu Erentálů, chtějí zpět pozemky na Semilsku. Děti z Harachova se budou učit v nových odborných učebnách. Fotbalisté Jablonce prohráli v Plzni. Dnes nás čeká zpočátku místy skoro jasno, později oblačno ojediněle s přehánkami, teploty až 20 stupňů. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké ráno. Restituční kauza šlechtického rodu Erentálů jde k nejvyššímu soudu. Okresní soud v Semilech i krajský soud v Hradci Králové sice rozhodl.

0: Nové odborné učebny fyziky a chemie bude mít základní školy Jana Masaryka v Harrachově. Oznámila to mluvčí města Hana Veselá. Děti by se v nich měly začít učit už v následujícím školním roce.
1: Vybudování učeben bude stát 9 milionů korun. Většinu nákladů městu pokryje dotace. Škola v horském městě se zhruba 1400 obyvateli má 9 tříd a podporuje například sportovně nadané žáky. Na chybějící přírodovědné učebny ve zprávě z roku 2024 upozorňovala Česká školní inspekce. Z Harrachova Michal Jemelka, Český rozhlas.
0: Liberecký kraj připravuje nový dotační program na podporu single tracků a bike parků. Reaguje tím na zvyšující se počet těchto tratí pro rekreační i výkonnostní sportovce v regionu. Žádosti o podporu bude možné podávat od 29. června. Banky společně se stavebními spořitelnami poskytly v dubnu nové hypotéky za 44 miliard a 200 milionů korun. Vyplývá to z nově zveřejněných dat České bankovní asociace. Většinu lidé využili ke koupi nemovitostí, zbytek pak na stavby a rekonstrukce. Sport. Jablonečtí fotbalisté v předposledním ligovém utkání nadstavbové části skupiny o titul prohráli v Plzni 0-5 a kvůli výhře Hradce Králové nad Slavií mají jistotu, že skončí v tabulce pátí. Debakl Severočechů se zrodil v prvním poločase, kdy čtyřikrát inkasovali. Trenér Luboš Kozel poslal do utkání kvůli blížícímu se finále MOL Cupu značně obměněnou sestavu.
2: Já jsem viděl, že to bude těžký, my jsme to prostě nemuseli takhle udělat, protože ve středu máme finále sezóny a viděl jsem, jak hrála Karviná s tadyma hráčema a my jsme měli ještě o zápas víc, takže některý hráči prostě potřebovali odpočinout, aby měli ve středu šťávu, ale samozřejmě to neznamená, že jsme nechtěli podat lepší výkon nebo uhrát lepší výsledek. Počasí.
0: Zpočátku očekáváme v Libereckém kraji malou oblačnost, místy až skoro jasno, odpoledne polojasno až oblačno ojediněle s přeháňkami. Teploty vystoupí na 16 až 19 stupňů, na Českolipsku a Turnovsku mohou vystoupat až ke 20. Vítr bude vát slabý, proměnlivý, rozptylové podmínky by měly být ráno a večer mírně nepříznivé, během dne postupně dobré a bio na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Jablonci nad Nisou je úplně uzavřená ulice Podhorská v úseku od křižovatky s ulicí Slovenského národního povstání až po křižovatku s ulicí Mlýnská. Jeďte opatrně, Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Také po 6. hodině vám přejeme příjemný poslech pondělního ranního vysílání. Datum v kalendáři 18. května. K tomu tedy už jsme zmiňovali, že právě dnes se začínají i ústní maturitní zkoušky. V tomto směru ale u maturit zůstaneme také v následujících minutách. Byť je to většinou, a většinou myslím asi ve většině případů skoro 99% záležitostí individuální zkouška, zajímat nás bude jedna netradiční maturitní zkouška. Student se v ní totiž nemůže spoléhat jen sám na sebe, ale komisi musí předvést, jak umí pracovat se psem. V jakém směru a v jakém oboru tedy je tato maturitní zkouška potřeba? To se za okamžik dozvíte právě v následující reportáži pondělního Dobrého rána. Od mikrofonu vás tedy i v tomto čase zdraví Martin Kolín.

0: obyčejnou ženu.
1: Na pozitivní notě jsme odstartovali další část našeho ranního vysílání. Teď je tedy moment 11 minut po 6. hodině, kdy se společně vydáme za momentem, který ne všichni v tomto tedy směru měli úplně rádi. Naopak byl pak skvělý pocit, když to dobře dopadlo. A myslím tedy hlavně i tematicky s ohledem na kalendář, na maturitní zkoušky. Ona poslední část maturitní zkoušky tu totiž mají před sebou třeba také studenti středních škol. Jenže ne vždy je to jenom ústní záležitost. Ještě finišují praktické, my se také budeme mít možnost podívat daleko za hranice Libereckého kraje, a to až na Vysočinu, konkrétně na Českou zemědělskou akademii v Humpolci, kde se vyučuje jeden velmi zajímavý obor, a to kynologie. A právě z něj tam maturanti skládají praktickou závěrečnou zkoušku, a to tedy dnes prací v sobotu se záchranářskou specializací. Jak to vlastně vypadá, na tom budete mít tedy možnost se dozvědět více v následující reportáži.
2: Můžeš! Poslušnost i v rušném prostředí je jedním z úkolů, který musí maturanti na oboru kynologie se svými psy splnit. Následuje i naučené označení hledané osoby. Maturantky Anna Eisenhamerová a Pavla Hřímalová absolvovali svou zkoušku přímo na školním cvičišti.
3: Ukazovala jsem, jak si dělá ten čtverec, a pak jsem dala přímý vyhledání.
4: Já jsem měla vlastně vyhledávání terénu s nějakou tou poslušností. Terénu jako našel, byl šikovnej, vyhledal, a tu poslušnost jako tam už to trošku skřípalo.
2: Další studentky museli přímo do terénu a ukázat se psem, že dokáže najít schovaného figuranta.
5: Byla udělaná stopa a byl tam vlastně schovaný jakoby figurant, kterého ten pes měl najít, a ono to sice nebylo slyšet, protože tam štěkají, ale on štěkal taky.
2: Popisuje třídní učitelka maturujících žáků Jana Švecová zadaný a následně splněný úkol Karolíny Mixové a jejího psa Marleyho. Ta si záchranářské zaměření vybrala hlavně podle plemene.
6: On moc labrador na sportovní kynologii není, takže my jsme právě přemýšleli, že bychom šli ještě na loveckou, ale ta se bohužel neotevřela, protože nás nebylo dost, takže jsme šli na tu záchranařinu. No.
2: Vlastní štěně si studenti pořizují ve druhém ročníku studia, jak vysvětluje Jana Švecová.
5: Je to pro ně hodně velká zátěž, i fyzická, i psychická, protože my jim říkáme, že v podstatě vy se v těch 15-16 vy se stáváte mámy, rodičové, chlupatých malých dětí, jo? Protože oni najednou vyžadují péči 24/7.
2: A po celé další roky studia samozřejmě psa důkladně cvičí, aby u maturitní zkoušky společně uspěli. Za úkol si totiž můžou vylosovat prakticky cokoliv.
7: Vyhledání v objektu, vyhledání na ploše, osoby cizí, pak mají pachové práce, no a pak vlastně další jsou poslušnosti, to značí ovládání na vodítku, překážky, já nevím, vysílání psa na cíl.
2: Ukazuje mi výčet různých zkušebních disciplín na svém seznamu zkoušející učitelka Jitka Filová. Úspěšnost u praktických maturit je nicméně podle ní poměrně vysoká a většina studentů se svými psy zadané úkoly zvládne. Z Humpolce Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Ranní teploty je poměrně chladné, ale dnes očekáváme nakonec velmi příjemný jarní den. Ty nejvyšší teploty se totiž budou pohybovat mezi 16 až místy 20 stupni. Na horách dnes naměříme mezi 11 až 14 stupni. V ranních a dopoledních hodinách očekáváme málo oblačnosti, místy až skoro jasno a ojediněle i mlhy. Odpoledne už bude polojasné až oblačné a zejména na horách se místy vyskytnou i přehánky. K tomu tedy slabý proměnlivý vítr, který by právě v přehánkách mohl přechodně zesílit. Takové počasí nás čeká 18. května v Libereckém kraji.
2: Vydejte se s námi na pochod na Královku. Už v sobotu 13. června startujeme z Bedřichova Maliníku naproti parkovišti. Vybrat si můžete ze dvou tras. Každý si najde tu svou.
3: Jsou plné pohody, ty dálkové pochody.
2: Registrace probíhá na místě od 8 do 10 hodin nebo e-mailem. Čeká vás pohyb, krásná příroda a zábava. A pro první stovku zaregistrovaných oběd v cíli zdarma. Více na liberec.rozhlas.cz.
3: A bez vody jak cíli dorazí.
2: Pochod na Královku s Českým rozhlasem Liberec v sobotu 13. června.
0: Český rozhlas Liberec, rád.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Pondělí 18. května, svátek mají Nataši a tady je Petr Jungmann. Hezký den. Budova Národního muzea v horní části Václavského náměstí v Praze byla slavnostně otevřena před 135 lety v roce 1891. Nedávno byla nádherně opravená, dnes je ostatně Mezinárodní den muzeí. Ve stejný den v roce 1891 zahájila činnost i Česká akademie věd a umění, původně zvaná Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění. 18. května 1923 ve 20 hodin a 15 minut ukončila tato věta ticho v českém éteru.
3: Haló, haló, ze vysílací stanice Radiožurnálu Vekdelích u Prahy.
2: První hlasatelka Emilie Tučková zahájila pravidelné rozhlasové vysílání. Československo se díky Radiožurnálu stalo druhou evropskou zemí, kde éter ožil. Na první, jen 3 dny staré protialkoholní záchytné stanici v Československu v nemocnici v Praze u Apolináře měl přesně před 75 lety v roce 1951 legendární bojovník proti metle lidstva Jaroslav Skála poprvé práci. Prvním pacientem byl
4: maršál Malinovský,
2: sovětský námořní důstojník. Největší čirý modrý diamant na světě, Oppenheimer Blue, o váze více než 14,5 karátu, byl před 10 lety vydražen v aukční síni Christie's v Ženevě. Suma za rekordní diamant byla taky rekordní. 57,5 milionu dolarů. To je šutrák, přátelé, za skoro 1,5 miliardy korun. 75 slaví historicky první generální ředitel České televize, později i vedoucí kanceláře prezidenta republiky Václava Havla, Ivo Maté. Přejeme všechno nejlepší, vám všem krásný den, úspěšný týden.

0: Jaké plány mají aktuálně na Hradu Kost v Českém ráji? I to se za okamžik dozvíte ve zprávách Lenky Markové.
1: Bylo 6:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Vláda dnes projedná návrh na zvýšení rodičovského příspěvku. Ten by podle programového prohlášení měl vzrůst z 350 na 400 tisíc korun. Není ale zatím jasné, které ministerstvo navýšení zaplatí. Pro státní kasu by to znamenalo výdaje vyšší o 230 milionů korun. Ulici Prokopa Holého v České Lípě dnes začíná výměna plynovodu. Loni přitom Severočeská vodárenská společnost ve stejné ulici měnila vodovod a kanalizaci. Ulice bude pro auta uzavřená zřejmě až následující týden. Restaurátoři, kteří vyprostili lebku svaté Zdislavy z betonu, se k ní pokusí navrátit úlomky kostí, které zůstaly po krádeži v relikviáři v bazilice v Jablonném v Podještědí. Jak uvedl děkan dominikánského kláštera Pavel Majer, zloděj při krádeži část lebky poničil. Na Hradu Kost v Českém ráji budou po dokončení rekonstrukce Lobkovického paláce pokračovat další opravy. Jak uvedl kastelán Jan Macháček, modernizovat se musí pokladna a spodní nádvoří. Tenista Jannik Sinner vyhrál turnaj v Římě, ve finále porazil 2x6-4 Nora Ruda a jako druhý hráč v historii ovládl všechny turnaje série Masters. Před aktuální světovou jedničkou z Itálie to dokázal jenom Srb Djokovic. A dnes nás čeká zpočátku malá oblačnost, místy skoro jasno, odpoledne pak polojasno až oblačno, ojediněle s přeháňkami. Teploty vystoupí na 16 až 20 stupňů, na horách na 11 až 14.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Rekonstrukce vodovodního řadu uzavřela ulici Ostašovskou v Liberci. Objížďka je značená a vede ulicemi Londýnská, Ostašovská a Sousedská. Jděte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 6:32, 18. května v kalendáři. Zdraví vás v tomto čase Český rozhlas Liberec a to hned po zprávách Lenky Markové. Co nás čeká v následující půlhodině ranního vysílání? Už za okamžik nabídneme další aktuality libereckého kraje a před 7:00 se opět vydáme za předškoláky. Společně s nimi připomeneme dnešní datum z pohledu Mezinárodního dne. V případě tedy, že nevíte, který se slaví, i to prozradíme ve vysílání Českého rozhlasu Liberec.

0: záležitost seriálová, to byla Jana Kratochvílová, s ní také píseň V stínu Kapradiny, 6 hodin 40 minut, 18. května v kalendáři, znamená to tedy jediné pondělní dobré ráno v éteru Českého rozhlasu Liberec pokračuje a my vás zdravíme u poslechu v případě, že se postupně probouzíte, popřejeme tedy hlavně spoustu sil právě v úvodu nového pracovního týdne. K tomu můžeme připomenout další aktuality, v tomto směru tedy týkající se i dneška, můžeme připomenout odstávku elektřiny, která je právě na dnešní den naplánovaná v Janově nad Nisou, a to konkrétně v části Loučné. Zde nepůjde proud celý den, konkrétně tedy právě výpadek nebo respektive odstávka začne v 7 hodin a 30 minut a potrvá až do 18. hodiny. A u odstávek elektrického proudu zůstaneme, přesuneme se také do Koberov na Jablonecku, kde plánují odstávku právě na dnešek a také na zítřek. Dnes nepůjde proud mezi 10. až 15. hodinou, v úterý následně mezi 8. až 13. hodinou. Kterých konkrétních adres se odstávka týká, to najdete nejen na stránkách města nebo přímo na ČEZ distribuce. 6 hodin 41 minut, my přejeme příjemný poslech a hlavně úspěšné pondělní ráno.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Ještě v ranních hodinách a také dopoledne očekáváme málo oblačnosti, místy až skoro jasno a ojediněle také mlhy. Odpoledne už bude převážně polojasné až oblačné, zejména na horách se místy vyskytnou přehánky, jinde tedy v nížinách jen ojediněle. Nejvyšší denní teploty 16 až místy 20 stupňů Celsia, tak nakonec příjemný jarní den, který máme na obzoru, k tomu slabý proměnlivý vítr a biometeorologická předpověď mírná, tedy na jedničce.
2: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase v dolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: světě dokola.
1: Pondělní dobré ráno pokračuje také po písně Tomáše Kluse, 6 hodin 49 minut 18. května v kalendáři a právě dnes slavíme Mezinárodní den muzeí a zároveň uplynulo přesně 135 let od otevření budovy Pražského národního muzea. Vědí ale dnešní děti, co všechno se tam ukrývá? To zjišťovala redaktorka Tereza Beránková.
2: Víte, co to je muzeum?
3: Vím a v tom třeba musí tam být nějaký výzdoby, ale nesmíš se na to šahat, jenom když tam je, můžete si šáhnout.
4: Tam jsou kosti ze zvířat.
5: To je takový domeček a v tom jsou nějaký kostry a nějaký výzdoby.
6: Falešný dionát anebo starodávní věci.
2: A už jste tam někdy byli?
6: Já.

0: nějaký drahý kamínky.
1: A co? Ty už jsi tam nikdy taky byl?
0: Školkou a viděl jsem tam nějaký zvířata a indiany.
1: A proč lidi do muzea chodí?
2: Aby se tam mohlo něco prohlídnout, když něco neznají.
3: Protože se tam z toho spoustu dozvíš.
0: Protože to je zábava.
1: A děti, když už jsme v muzeu, co se tam nesmí?
0: Nesmí se tam zlobit.
3: A taky se tam nemůže třeba zapalovat círky a třeba zapálit nějakou sochu nebo tak.
2: To ani nic neukrást.
3: Nesmí se tam dělat blbosti.
0: Nesmí se tam křičet, běhat a třeba jezdit na koloběžce.
4: Nesmí se tam líst na třeba kostry nebo na nějaký starodávní stromy.
0: Nesmí se tam ničit ty sochy.
2: Nesmí se tam házet odpadky.
3: Nesmí se tam jíst žádný.

umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Mezi Jablonným Podještědí a Křižany od dneška nejezdí vlaky. Nemocnice ve Frýdlantu bude mít do léta novou márnici. Středoškolákům začínají ústní maturity, skončí 10. června. Dnes nás čeká zpočátku místy skoro jasno, později oblačno, ojediněle s přeháňkami a teploty vystoupí až ke 20 stupňům. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké ráno. Cestující na trati mezi Jablonným Podještědí a obcí Křižany na Liberecku musí ode dneška počítat s výlukou. Oznámil to krajský dopravní koordinátor Korit LK. Správa železnic v úseku udržuje trať. Omezení potrvá do 27. května.
2: Osobní vlaky v úseku nahradí autobusová doprava. Jedna linka bude obsluhovat obvyklé zastávky, další, rychlejší a přímá, bude jezdit z Liberce až do Mimoně na Českolipsku. Další přímý spoj nahradí i rychlíky. Bude jezdit v obvyklých časech odjezdů mezi Libercem a Jablonným v Podještědí. Z Liberecka Michal Jemelka, Český rozhlas.
0: Nemocnice ve Frýdlantu bude mít novou márnici. Původní historická budova márnice už je v nevyhovujícím stavu. Dělníci ji přestaví na centrální kotelnu pro všechny nemocniční pavilony. Půjde o součást modernizace Frýdlantské nemocnice za více než 300

0: Turnova tamní radnici posílat návrhy na ocenění udělovaná městem. Radnice to oznámila na sociální síti. Cena je určená lidem, kteří se zasloužili o rozvoj města, vytvořili výrazné umělecké dílo nebo uspěli ve vědě. Vyznamenaným osobnostem radnice udělí ceny města, čestné občanství nebo medaili starosty. Obdrží je u příležitosti státního svátku 28. října. Lidé mohou návrhy podávat na podatelně města nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na městském webu. Na některých středních školách v Česku dnes začínají ústní maturity. Potrvají až do 10. června a konkrétní termíny si určují ředitelé jednotlivých škol. Povinné jsou ústní zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka. Ten ale některé školy uznávají i na základě mezinárodního jazykového certifikátu. Další maturitní předměty se liší podle typu školy. Počasí. Dnes nás čeká zpočátku malá oblačnost, místy skoro jasno, odpoledne ale polojasno až oblačno a ojediněle i přehánky, a to zejména na horách. Teploty 16 až 19, na Českolipsku a Turnovsku až 20 a na horách 11 až 14 stupňů. Vítr bude vát slabý, proměnlivý, rozptylové podmínky by postupně měly být dobré a bio na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Ulice Habartická v Krásné Studánce na Liberecku je kvůli opravě povrchu vozovky uzavřená. Objížďka je značená. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu a jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Dobré ráno a dobrý poslech vám přejeme ze studia Českého rozhlasu Liberec také po 7. hodině, datum v kalendáři 18. května. K tomu tedy pondělí, začátek nového týdne, který ještě využijeme k návratu, který ke včerejším událostem, konkrétně k fotbalovému utkání šance ligy mezi libereckým Slovanem a pražskou Spartou. Jak utkání 4. kola nadstavbové skupiny o titul dopadlo, co následně tedy měli co také k tomu říct hráči a také samozřejmě trenéři po utkání. To vše najdeme ve vysílání už za okamžik v další části pondělního dobrého rána. Od mikrofonu přeje příjemný poslech také Martin Kolín.

0: takové správné. V tomto případě pondělní pohodě pokračuje ranní vysílání Českého rozhlasu Liberec. My vás u něj zdravíme, pokud se postupně probouzíte do nového dne a také nového týdne, připomínáme i dnešní datum, tedy 18. května. Jak jsme před okamžikem avizovali, můžeme se přesunout ještě tedy k víkendu. To totiž fotbalisté Liberce nebodovali ani ve čtvrtém zápase nadstavbové části šance ligy. Ve skupině o titul tentokrát prohráli se Spartou 0-2. Fanoušky Slovanu navíc po čtvrté prohře v řadě nepotěšil ani trenér Radoslav Kováč. Právě kouč Liberce potvrdil, že stoper Anžen Gesan a záložník Ermin Mahmič jsou na odchodu.
1: Mahmič s Gesanem chyběli proto, protože vlastně přišly nějaké nabídky, které vlastně klub je ochoten s nimi jednat. To znamená, jsme se rozhodli prostě s vedením, že prostě ty kluky dáme mimo sestavu, aby jsme minimalizovali nějaký problém, co se týče nějakého zranění.
2: Vysvětlil liberecký trenér Radoslav Kováč absenci dvou klíčových hráčů s tím, že Ermina Mahmiče navíc čeká s Bosnou a Hercegovinou mistrovství světa. Slovan se do skupiny o titul probojoval až v posledním kole základní části a na začátku nadstavby by mohl teoreticky pomýšlet i na evropské poháry, jenže všechny čtyři zápasy prohrál.
1: Chtěli jsme bojovat, chtěli jsme mít výzboru jednoznačně, to jako neříkám, že vůbec, to jako je velká škoda, se nepodařil určitě zápas, co se týče jako v Plzni, tam ten první poločas jsme neodehráli dobře, vrací samozřejmě i první poločas, myslím, že přechodu bylo dost, kde jsme mohli jako v té finální třetině být lepší a ty šance tam byly, vytvořili jsme si je, ale bohužel se nám nedaří zatím teďka momentálně proměňovat.
2: Což platilo i v posledním souboji se Spartou. Do něj po dvouzápasové absenci zasáhl jako střídající hráč Petr Hodouš. Liberecký záložník hrál dva týdny po těžkém zranění, když mu slávista David Moses zlomil čelist. Proti Spartě nastoupil se speciální obličejovou maskou navzdory tomu, že ho v běžném životě zranění stále limituje.
3: Jelikož nemůžu kousat, nemůžu jíst normálně, že mám tekutou stravu, jím kašičky různý. Při tom fotbale jsem trošku slyšel jako křupání v tom, ale doktor řekl, že to není jako špatného. Neměl jsem moc času na to zvyknout, tu masku, měl jsem ji pouze na dvou trénincích, takže to bylo o to těžší, ale jsem rád, že vůbec teď můžu hrát a můžu být na tom hřiště, že jsem nemusel postoupit operaci.
2: Ani Hodoušův návrat, ale Liberci k prvním bodům po základní části nepomohl. Po porážce se Spartou 0-2 už má Slovan v letošní nadstavbě jen jeden pokus. O víkendu v podještěckém derby na hřišti Jablonce.
3: To derby, co si budeme prostě obrovský pro ten region. Jednou jsme ho zvládli po třech letech, takže tam nic není jiného než prostě tři body, které jsem zvládnout. A myslím, že to má také každý kluk.
2: Říká před posledním utkáním sezóny v Jablonci liberecký Petr Hodouš, Pavel Tilšár, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: V ranních a také dopoledních hodinách v Libereckém kraji očekáváme málo oblačnosti, místy až skoro jasno a ojediněle ještě tedy v tomto čase také mlhy. Odpoledne už bude polojasné až oblačné a zejména na horách se místy vyskytnou přehánky, jinde tedy jen ojediněle. Nejvyšší denní teploty 16 až místy 20 stupňů Celsia, na horách dnes naměříme mezi 11 až 14 stupni a k tomu slabý proměnlivý vítr, který by v přehánkách právě během odpoledne mohl přechodně zesílit. Biometeorologická předpověď ale mírná, ta nám zůstává na jedničce. 7 hodin 17 minut, tolik aktuální čas, pondělní dobré ráno pokračuje. My vás zdravíme u poslechu a zdravíme také do nového dne.
2: Slavíme 10 let Českého rozhlasu Liberec. Buďte u toho. Už v úterý 23. června od 14 do 17 hodin na náměstí doktora Edvarda Beneše v Liberci. Čeká vás živá hudba, tanec i strhující bubenická show. Vystoupí rozhlasový big band Marta Jandová a Jan Smigmator.
3: To štěstí chtěl bych jednou mít.
2: A nechybí ani tanečníci a tamtam batukáda. Vstup je zdarma.
3: Jenže blázni si dělá dás.
2: Přijďte s námi oslavit 10 let Českého rozhlasu Liberec. Už v úterý 23. června od 14 hodin. Těšíme se na vás.
0: Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.
3: Zítra ráno řeknu zase jednou pro vždy dost.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nelze jednoznačně určit nejsilnější sval lidského těla? Záleží totiž na tom, podle čeho sílu poměřujeme. Kulturisté často předvádějí své bicepsy. Pokud by však chtěli ukázat sval, který toho uzvedne opravdu nejvíc, museli by vystavovat svůj zadek. Hýžďový sval totiž například při vstávání ze sedu zvedá celé lidské tělo. Udržuje nás ve vzpřímené poloze a zajišťuje naši stabilitu. Podobně výkonný je také čtyřhlavý sval stehení. Jedná se však o soustavu čtyř svalů, takže pokud budeme měřit sílu každého z nich zvlášť, už by to na pomyslnou nejvyšší příčku nestačilo. Široce rozšířeným mýtem je tvrzení, že nejsilnějším svalem lidského těla je jazyk. Není to však pravda. Tato nepřesnost vznikla zřejmě záměnou se žvíkacími svaly, které jsou na čelistech a dokáží vyvinout největší sílu v poměru ke své váze. To z nich ovšem ještě nedělá absolutního siláka. No a pak se na výkonnost svalů můžeme podívat z pohledu vytrvalosti. A tady je jednoznačným vítězem srdeční sval, který je v nepřetržité aktivitě od 5. týdne těhotenství až do smrti.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

Někde tady nemám skrýš, někde jíst mi nedají. Tak šeptám potají, co by

0: dalších zprávách Dobrého rána s Lenkou Markovou prozradíme i změny týkající se muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou.
1: Bylo 7:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Banky společně se stavebními spořitelnami poskytly v dubnu nové hypotéky za 44 miliard a 200 milionů korun. Vyplývá to z nově zveřejněných dat České bankovní asociace. Většinu lidé využili ke koupi nemovitostí, zbytek pak na stavby a rekonstrukce. Cestující na trati mezi Jabloným Podještědí a obcí Křižany na Liberecku musí ode dneška počítat s výlukou. Oznámil to krajský dopravní koordinátor Korit LK. Správa železnic úseku udržuje trať, omezení potrvá do 27. května. Na cyklostezce Varhany mezi Českou Lípou a Kamenickým Šenovem v těchto dnech pracují údržbáři. Lidé mohou na 17-kilometrové trase potkat čistící stroje i pracovníky upravující okolní zeleň. Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou rozšířilo svůj název o slovo státní. O změnu usilovalo 8 let. Označení státní má zdůraznit, že Muzeum v Jablonci nad Nisou je jedinou institucí v Česku, která má celostátní působnost v oblasti skla a bižuterie. Liberečtí fotbalisté dál čekají na první bod na tabě šance ligy. Prohráli i čtvrté utkání ve skupině o titul, tentokrát se Spartou 0-2. Liberec zakončí sezonu severočeským derby na stadionu Jablonce, který prohrál v Plzni 0-5. Dnes nás čeká zpočátku malá oblačnost, místy i skoro jasno, odpoledne pak polojasno až oblačno, ojediněle s přeháňkami, a to zejména na horách. Teploty 16 až 19, na horách 11 až 14 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Ve Frýdlantu je kvůli stavebním pracím uzavřená ulice Jirásková. Uzavírka potrvá až do září, jděte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 7:32, za námi další zprávy Lenky Markové. Popřejeme příjemný poslech pondělního ranního vysílání. Pokud máte před sebou den pracovní, tak hlavně tedy popřejeme právě na začátku nového týdne spoustu sil. Společně se také můžeme podívat na program, tedy v následující půlhodině vysílání Českého rozhlasu Liberec. Už za okamžik nabídneme další pohled v tomto směru, tedy na regionální aktuality. A k tomu se vydáme ještě tedy pětně k víkendu, kdy se v krajských městech uskutečnily pochody na podporu veřejnoprávních médií. Do ulic tak celkem vyšly tisíce lidí a my události připomeneme před 8 hodinou také ve vysílání Českého rozhlasu Liberec.
3: Můj člun asi trpí závadou. Častějc na dně.

0: Ranní vysílání jsme si zpestřili také aktivitou windsurfing společně s Jiřím Kornem. 9 minut po půl osmé, také čas, kdy můžeme nabídnout v tomto směru dobrou zprávu. To bychom měli pro obyvatele Krištofova údolí, Machnína a také Andělské hory a hlavně řidičů, kteří byli zvyklí těmito místy projíždět. Od středy 20. bude totiž po opravách znovu průjezdná silnice Krištofovo údolí, Machnín, a to jak pro osobní auta, tak také pro autobusy. To je, myslím si, příjemná zpráva. K tomu se můžeme přesunout do Osečné, právě na tamní radnici, totiž právě dnes pořádají setkání, na kterém představí návrhy na úpravu veřejných prostranství. Konkrétně návsi v obci Kotel a návsi a také prostranství v deputátních domků v obci Chrastná. Začíná v aule radnice Osečné, a to dnes v 18 hodin.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Minuta nás dělí od 7:45. Je to také čas, kdy můžeme ve vysílání Českého rozhlasu Liberec přivítat z Českého hydrometeorologického ústavu paní Janu Ehrtovou. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Myslím si, patrná změna oproti minulému týdnu a i oproti víkendu při pohledu z okna. Ten pohled je více než pozitivní, tak prozraďte, vydrží nám sluníčko minimálně tedy dnes a tady ideálně po celý den.
2: Tak teďko aktuálně rozhodně zmenšená oblačnost bude, ale v takových těch odpoledních hodinách klasická kupovitá oblačnost tam naskáče, takže teďko si užijeme sluníčka a odpoledne, ne že by bylo úplně zataženo a takhle to polojasno až oblačno s ojedinělou lokální přeháňkou na horách četnější, tak to lze dneska očekávat.
1: Tak to nakonec nezní vůbec špatně, myslím si tedy oproti minulému týdnu určitě změna tedy k příjemnějšímu. Můžeme nastínit ten nadcházející týden, v jakém duchu se tedy ponese?
2: Vypadá to, že minimálně do toho čtvrtečního dne se nám ty dny budou lehce opakovat tím, že ve středu a ve čtvrtek šance na přeháňky nebo bouřky bude opravdu větší, budou četnější, takže klasicky spíše také to skoro jasno, polojasno v odpoledních hodinách až do oblačna s místními přeháňkami anebo taky bouřkami, s tím, že ty teploty jak ranní, tak odpolední se nám pozvolna budou zvedat, takže ještě zítra taky chladnější ráno, ale postupně se i ty minima budou zvedat a budou se pohybovat nejčastěji kolem těch 8-10 stupňů Celsia a ty odpolední maxima dneska očekáváme na těch nejteplejších místech do 20, potom do 21 a dále by se mohly ty maxima podívat i kolem 22 stupňů Celsia s tím, že během toho následujícího víkendu vypadá to, že ta teplota nám bude ještě růst a že to oteplování na konci týdne určitě by mělo dorazit.
1: A pak, že tady pondělí musí být automaticky negativní den, naopak, myslím si, výhled tedy na ten nadcházející týden ryze pozitivní a jsme za něj rádi. Informace nám z Českého hydrometeorologického ústavu předala paní Jana Ehrtová. Díky za to, popřejeme krásný den, mějte se hezky, naslyšenou.
2: Krásný den, naslyšenou.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Od

0: 18. května v kalendáři, přejeme příjemný poslech a hlavně tedy dobré ráno. Ruce pryč od médií, to byl název nedělní celorepublikové akce spolku Milion chvilek. Do pochodu na podporu veřejnoprávních médií se zapojili tisíce lidí ve 12 krajských městech. Účastníci vyjádřili nesouhlas s návrhem zákona ministerstva kultury, který počítá s převedením financování České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet. V Ústí nad Labem se na pochod k budově Českého rozhlasu vydalo podle pořadatelů zhruba 150 lidí.
1: Český rozhlas nedáme! Televizi taky ne!
2: V davu byly vidět české vlajky nebo transparenty, byly na nich nápisy jako třeba kdo umlčuje média, bojí se pravdy, anebo proč ruší to, co funguje. V zahradě Českého rozhlasu Sever účastníky pochodu přivítali pracovníci nápisem Děkujeme a písněmi.
3: Bože, podej mi ještě ten dali.
2: Z Teplic dorazila i Nikola Seifertová. Jak by se podle vás mohl nebo měl ten návrh ministra kultury změnit?
4: Já si myslím, že ten návrh by se měl stáhnout, protože vlastně nebyl důvod, který má nějaký reálný základ, aby se poplatky zrušily.
5: Jakub Kyselovič, přijel jsem z Teplic se svojí rodinou. Ten systém funguje dobře a nevidím zatím žádnou jako pozitivní motivaci za tím návrhem.
2: Mezi řečníky byl například ekologický sedlák Daniel Pitek, novinář Michal Dvořák, spoluautor podcastu Kanárci v síti Josef Holý, herec Jaroslav Achab Heidler a nebo středoškolák Vítězslav Koval z Litoměřic.
6: Změna financování, která se tváří jako pomoc důchodcům, aby nemuseli platit koncesionářské poplatky, je ve skutečnosti jen obyčejné a prabídné zestátnění a pokus o cenzuru médií veřejné služby.
2: To v nedělním videu na sociálních sítích odmítl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Do debaty k návrhu zákona po projednání v koaliční radě chce pozvat i generální ředitele Českého rozhlasu a České televize.
7: Budeme veřejně se bavit o tom, co v rámci toho zákona navrhujeme a určitě nechceme mluvit do obsahu.
2: Ministerstvo kultury se ale nejdřív musí vypořádat s připomínkami ke svému návrhu zákona. Jen Český rozhlas jich poslal 37. Z Ústí nad Labem Gabriela Hauptfoglová, Český rozhlas.
0: V Liberci se na Soukrém náměstí sešlo několik stovek lidí na podporu médií veřejné služby. Ti se pak vydali k Parku paměti národa a památníku komunismu v Jablonecké ulici. Podpořit veřejnoprávní média se vydala například herečka Libereckého divadla Johana Kabešová nebo ředitel Libereckého kina Varšava Ondřej Pleštil. Další informace případně naleznete na webu Libereckého deníku a na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Natáčení pohádky se mění ve skutečný kriminální případ. Detektivové pátrají po vrahovi filmového režiséra v seriálu Místo zločinu České Budějovice. ČT2. Příběh bandity, který se stal legendou. Hvězdně obsazený oscarový film Viva Zapata. A ČT Art uvádí v premiéře závěrečný koncert proslulého londýnského hudebního festivalu BBC Proms 2023. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Bylo 8 hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Nejvyšší soud přezkoumá restituční kauzu rodu Erentálů. Chtějí zpět pozemky na Semilsku. Českolipskou ulici Prokopa Holého je nutné znovu rozkopat. Fotbalisté Liberce dál čekají na bod v ligové nadstavbě. Tentokrát prohráli se Spartou. Dnes nás čeká zpočátku místy skoro jasno, později oblačno, ojediněle s přeháňkami a teploty vystoupají až ke 20 stupňům. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké ráno. Restituční kauza šlechtického rodu Erentálů jde k nejvyššímu soudu. Okresní soud Semilech i krajský soud v Hradci Králové sice rozhodli, že snacha posledního majitele panství Hrubá Skála na Semilsku nemá nárok na vydání bývalých rodových majetků. Rodina se ale odvolala. Erentálové se domáhají přes 4000 hektarů pozemků a značná část se přitom týká i města Turnova, říká starosta Tomáš Hoke ze Starostů pro Liberecký kraj.
3: Valdštejn, Hrubá Skála, tato část Českého ráje okolo skalních měst. Tam se Erentálové domáhají vrácení československého občanství. Podle mých informací Erentálům nebylo vráceno do roku 1948 nebo 1950, takže oni se ho domáhají ještě zpětně a je to tam ještě složitější.
1: Ulici Prokopa Holého v České Lípě začíná dnes výměna plynovodu. Loni přitom Severočeská vodárenská společnost ve stejné ulici měnila vodovod a kanalizaci. Před zahájením loňských prací by podle správce plynovodu společnosti Gasnet bylo potrubí v pořádku. Přes zimu se ale v navazující tržní ulici stala havárie, uvedla mluvčí radnice Kristýna Kňákal-Brožová.
4: První dny výkopových prací ještě zůstane ulice Prokopa Holého průjezdná a k jejímu uzavření, to znamená zneprůjezdnění, dojde v pondělí 25. května. Práce zde budou pokračovat po etapách a skončit by měly na začátku září letošního roku.
1: Na cyklostezce Varhany mezi Českou Lípou a Kamenickým Šenovem v těchto dnech pracují údržbáři. Lidé

0: očekávají v následujících dnech. V týdnu se pak bude postupně dál oteplovat a denní maxima o víkendu mohou vystoupat až ke 23 stupňům. Sport. Fotbalisté Liberce v Šance lize nebodovali ani v předposledním kole elitní nadstavbové skupiny. Doma podlehli Spartě 0-2 poté, co oba góly inkasovali až v závěru zápasu. Vůbec do něj nezasáhli stopér Angen Gesan a záložník Mahmič. Kouč Slovanu Radovan Kováč po utkání potvrdil, že jsou oba na odchodu.
1: Přišly nějaké nabídky, které vlastně klub je ochoten s nimi jednat. To znamená, jsme se rozhodli prostě s vedením, že prostě ty kluky dáme mimo sestavu, aby jsme minimalizovali nějaký problém, co se týče nějakého zranění. Počasí.
0: V Libereckém kraji nás čeká zpočátku malá oblačnost, místy i skoro jasno, odpoledne polojasno až oblačno, ojediněle i přehánky. Teploty 16 až 19, na Turnovsku a Českolipsku teploty mohou vystoupat až ke 20 stupňům, vítr bude vát slabý proměnlivý, rozptylové podmínky budou postupně dobré a bio na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Ulici u nemocnice v České Lípě je kvůli práci na inženýrských sítích veden provoz jen jedním jízdním pruhem. Jeďte opatrně, Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Nakonec pěkné jarní ráno, které nás doprovází při pondělku s datem 18. května. Ze studia Českého rozhlasu Liberec popřejeme příjemný poslech právě dobrého rána, které nám i v tomto momentě, tedy po 8. hodině, pokračuje. A už za okamžik nabídneme pohled na náš zpravodajský web iRozhlas.cz, který se v rámci projektu Ověřovna pokusil odpovědět na otázku, zdali udržovali americké radary umělé sucho v Íránu. Otázka, která se šíří po internetu, a my k ní už za okamžik nabídneme také odpověď. Od mikrofonu vás tedy i 4 minuty po 8. hodině do pondělního rána zdraví Martin Kolín.

0: Valdemar Matuška z úvodu další hodiny dobrého rána s písní Jen se přiznej, že ti scházím 11 minut po 8 hodině. Je to také čas, kdy jsme slibovali pohled i na náš zpravodajský web. Ono, po tom, co Irán na Blízkém východě zlikvidoval americké a izraelské radary, spustil se v zemi déšť, který nezažila už roky. Podobná tvrzení totiž kolují v posledních týdnech internetem a snaží se ukázat, že Spojené státy vedou proti Teheránu klimatickou válku. Co je na tom pravdy? O tom je další díl seriálu Ověřovna, který rozebereme ve vysílání společně s redaktorkou Janou Pavlíčkovou. Dobré ráno.
1: Pěkné ráno.
0: Co tedy můžeme v těch příspěvcích na internetu vidět?
1: No tak na fotografiích jsou naplněné přehrady, jezera nebo dálnice pokryté sněhem. Má jít o důkazy, že se v Íránu v posledních týdnech a měsících najednou z ničeho nic změnilo počasí a dokonce i klima. A lidé v těch příspěvcích tvrdí, že americké a izraelské radary měly v Íránu uměle vyvolávat ničivé sucho. A teprve potom, co se podařilo zlikvidovat tedy ty radary, tak začalo v Íránu pršet a v některých oblastech dokonce sněžit.
0: Teď tedy ale informace, myslím si, praktická, můžou státy opravdu kontrolovat a ovlivňovat počasí?
1: Tak podle ředitele úseku předpovědi počasí v Českém hydrometeorologickém ústavu Radka Tomšů to není možné.
2: Ta energie, kterou by potřebovali vydat na to výrazné ovlivnění toho počasí, by byla tak obrovská, že nevím, kolik jaderných elektráren a vůbec elektrárn by k tomu bylo potřeba, aby skutečně došlo k tak zásadnímu ovlivnění, které by mělo za následek opravdu to sucho.
1: Umělé zásahy navíc mají jenom velmi lokální vliv.
0: Takže nějaká manipulace s počasím přece jen existuje.
1: No tak počasí je podle Tomšů možné ovlivnit pomocí technologie zvané cloud seeding. Do vzduchu se pomocí letadel rozpráší částečky látek, nejčastěji se používá jody sodný nebo různé soli a ty potom ty částečky fungují jako takzvaná kondenzační jádra. Cloud seeding má ale svoje limity, počasí ovlivní jenom na několik hodin a to na území jednotek kilometrů čtverečních. Takže z toho je jasné, že by Američané, vlastně ani nikdo jiný nad Íránem, který je opravdu obrovský, nemohli takhle dlouhodobé sucho vůbec udržovat. Ani by to nebyli schopni dokázat.
0: To, že Irán bojoval se suchem zrovna v období konfliktu, je tady v tomto momentě náhoda?
1: Ano, je to tak. Potvrzuje to i politolog a bezpečnostní analytik z Masarykovy univerzity Josef Kraus.
3: Irán byl skutečně schopen zničit ohromné množství těch amerických vojenských instalací radarových základen v oblasti Perského zálivu, které vlastně opravdu nyní nefungují. A zároveň začalo pršet, tak se na jednu stranu může zdát jako podezřelá náhoda, na druhou stranu, řekněme si upřímně, je jaro a ty srážky k tomu patří.
1: Meteorolog Radek Tomšů také upozorňuje, že situace na Blízkém východě se vlastně neliší moc od té v tuzemsku. I v Česku byly poslední dva měsíce velmi suché a tohle období na některých místech ještě stále přetrvává nebo jenom na čas ustalo. V tom iránském prostředí jsou navíc podobné konspirační teorie podle analytika Josefa Krause velmi oblíbené a situace kolem extrémního sucha jim vlastně jenom v tomhle nahrává. No víc o tomhle tématu se můžete dočíst na zpravodajském servu iRozhlas.cz.
0: Tak téma trochu jako ze světa science fiction, které jsme rozebrali společně s redaktorkou Janou Pavlíčkovou. My tady děkujeme za informace, popřejeme hezký den. Jano, měj se krásně, naslyšenou.
1: Ano, naslyšenou, pěkný den.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: V Libereckém kraji si užíváme, myslím si, velmi pěkné jarní počasí, ostatně jak nastínila také meteoroložka. Můžeme připomenout ráno a dopoledne, to očekáváme málo oblačnosti, místy až skoro jasno, odpoledne následně polojasno až oblačno a zejména na horách se místy vyskytnou také přehánky. Teploty, ty nejvyšší mezi 16 až 20 stupni, na horách dnes naměříme mezi 11 až 14 stupni Celsia a biometeorologická předpověď mírná, tedy na jedničce. Dobré ráno, přeje Český rozhlas Liberec.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: máme signál.
1: Regionální stopař.
2: 8:22, my se můžeme vrátit k minulému týdnu a připomenout 25 staveb a 7 studentských projektů, které se letos přihlásily do soutěže Karla Hubáčka, tedy stavby roku Libereckého kraje. Porota měla nelehký úkol z velmi kvalitních realizací a projektů vyhodnotit ty nejlepší. Jak si s tím porotci poradili, nám přiblíží také regionální stopař Jaroslav Hoření, kterého zdravíme vysílání. Dobré ráno.
3: Dobré ráno od řeky Jizery v Železném Brodě. Téměř všechny přihlášené stavby navštívili téměř všichni porotci. Tak jsem se rozhodl, že vás postupně pozvu k návštěvě alespoň těch oceněných. Než vám přiblížím tu dnešní stavbu, tak začneme výčtem vítězů. Porota vybírala vítěze třeba v kategorii rekonstrukce, kde byly nominováni Podhlavický mlýn, konverze parní elektrárny ve Frýdlantu a Muzeum veteránů. A rekonstrukce prvorepublikového kina na Muzeum veteránů v Turnově zvítězila, to nejen v kategorii, ale také jako celkový vítěz letošní soutěže Karla Hubáčka stavba roku Libereckého kraje. V kategorii novostavba porota nejvíc ocenila novostavbu na Vinici v Semilech pro služby sociální péče Tereza, když hodnotila ještě 100 dolů pro veterány v Račicích a nový objekt dětské skupiny Sedmi kvítek v Turnově. A porotci oceňovali ještě v kategorii veřejný prostor voda v krajině a v té zvítězila Liberecká náplavka v konkurenci Mírového náměstí v Novém městě pod Smrkem a části Greenway Jizera Železný Brod Lišný.
2: Soutěž ale není jenom o porotcích, je to i o veřejnosti, která má možnost se zúčastnit. Tak kdo si nakonec odnáší cenu právě tedy veřejnosti?
3: Tak z realizovaných staveb získala nejvíc hlasů revitalizace Mírového náměstí v Novém městě pod Smrkem před konverzí parní elektrárny ve Frýdlantu a poldrem v Nové Vsi nad Popelkou. A v kategorii studentských projektů zvítězila mezi veřejností s náskokem rekonstrukce valštejských domků. Kategorii junior hodnotila i porota a té se nejvíc líbil projekt Julie Procházkové z Technické univerzity v Liberci, nová městská knihovna v Jablonci nad Nisou, konverze do stavby objektu městských lázní. No a cenu ministerstva průmyslu a obchodu získala rekonstrukce sklářské huti v Jablonci nad Nisou a pak se rozdávala ještě ocenění poroty a to získala oprava fasády bytového domu v Rychnově u Jablonce nad Nisou.
2: Ať počítám, jak počítám, mám pocit, že nám schází ještě tedy cena hejtmana a možná i důvod, proč si právě teď u Jizery. Hádám, že to bude mít něco společného.
3: Správně počítáš, správná dedukce, vocne. Cenu hejtmana získala Greenway Jizera, úsek Železný Brod Lišný. To je stavba, kterou jako železnobroďák také velmi oceňuji, protože sám z Železného Brodu mám rád teď už ten bezpečný přístup do Českého ráje a nejen já. A nejen na kole, ale z druhé strany pak třeba i pěšky nebo tam zpět. A Železný Brod navíc je pro turisty nyní mnohem dostupnější. Hejtman Martin Půta ze starostů pro Liberecký kraj tak ocenil zarputilost a vytrvalost investora, kterým bylo město Železný Brod. Ono umístit Greenway Jizera mezi železnici a řeku Jizery, přičemž obě instituce si trvají na svých ochranných pásmech, tak to vypadalo zcela jako nemožné a nakonec se to povedlo. I když necelé 4 kilometry za necelých 80 milionů mohou vypadat jako málo muziky za hodně peněz. Ale bylo prostě nutné vyhovět požadavku majitelů pozemkům a rozhodně za bezpečnost dětí a dospělých a možná i lidské životy, o kterých šlo na 1/10 mezi Železným Brodem a Turnovem velice frekventované silnici, to přeci jenom stálo.
2: To rozhodně a my jsme rádi, že to nakonec tedy dopadlo a myslím si i po právu, že si tedy úsek Greenway Jizery právě mezi Železným Brodem a Líšným došel tedy i pro cenu hejtmana. Informace nám tedy, co se stavby roku Libereckého kraje týče, předal náš regionální stopař Jaroslav Hoření a to přímo z terénu. My za to děkujeme, popřejeme hezký den, Jardo, zatím naslyšenou.
3: Hezký den a naslyšenou odpoledne z Liberce.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Přešel jsem na pořádný vytápění od Primadosu. Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.
1: Bylo 8:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Vláda dnes projedná návrh na zvýšení rodičovského příspěvku. Ten by podle programového prohlášení měl vzrůst 350 korun na 400 tisíc. Není ale zatím jasné, které ministerstvo navýšení zaplatí. Pro státní kasu by to znamenalo výdaje vyšší o 230 milionů korun. Liberecký kraj připravuje nový dotační program na podporu single tracků a bike parků. Reaguje tím na zvyšující se počet těchto tratí pro rekreační i výkonnostní sportovce v regionu. Žádosti o podporu bude možné podávat od 29. června. Restaurátoři, kteří vyprostili lebku svaté Zdislavy z betonu, se k ní pokusí navrátit úlomky kostí, které zůstaly po krádeži v relikviáři v bazilice v Jablonném Podještědí. Jak uvedl děkan dominikánského kláštera Pavel Majer, zloděj při krádeži část lebky poničil. Nové odborné učebny fyziky a chemie bude mít základní škola Jana Masaryka v Harachově. Oznámila to mluvčí města Hana Veselá. Děti by se v nich měly začít učit už v následujícím školním roce. Česká hokejová reprezentace se chystá na další zápas mistrovství světa. Po výhře nad Dánskem a prohře se Slovinskem je čeká duel se Švédskem. Utkání Česko-Švédsko začne ve 20 hodin a 20 minut. Dnes nás zpočátku čeká malá oblačnost, místy až skoro jasno, odpoledne pak polojasno až oblačno, ojediněle s přeháňkami. Teploty 16 až 19, na Českolipsku a Turnovsku teploty mohou vystoupat až ke 20 stupňům.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Uzavřený je sjezd do Liberecké Kunratické ulice na kruhovém objezdu na hlavním tahu mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou. Uzavírka potrvá.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: 8:32 ze studia Českého rozhlasu Liberec. Popřejeme tedy šťastnou cestu, příjemný poslech a hlavně dobré pondělní ráno. 18. května v kalendáři. Myslím si, když se společně vrátíme ještě k minulému týdnu, tak téma, které hýbalo nejen Libereckým krajem, ale řešila ho takřka celá Česká republika, tak byla krádež z relikviáře v Jablonném v Podještědí, tedy lebky svaté Zdislavy, ke které my se vrátíme už za okamžik také společně s Miroslavem Holubcem v dalším z krimi příběhu. K tomu nabídneme také další písně pondělního dobrého rána, hned z úvodu tedy další půl hodiny Jojo Band a s nimi píseň Ryby tví. Dobré ráno a dobrý poslech.

0: 8:39, to je čas, kdy nám pokračuje pondělní ranní vysílání, u kterého vás zdravíme ze studia Českého rozhlasu Liberec. Ostatně o krádeži vzácné relikvie z baziliky v Jablonném v Podještědí jste už jistě slyšeli v našem zpravodajství a možná i přímo od Miroslava Holubce, který tento případ zpracoval i do dnešního vydání našich krimi příběhů.
1: Krimi příběhy.
2: Případ krádeže lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí rozvířil zpravodajství nejen v Libereckém kraji, ale po celé republice. Slyšeli jsme o ní ve zprávách, v reportážích, na tiskových konferencích, zkrátka všude. Zbývá snad už jen filmový dokument, divadelní hra, celovečerní film, televizní seriál a samozřejmě muzikál. Dalo by se říct, že je u nás asi jen málo lidí, kteří tento příběh neznají, takže moc nových informací vám naše krimi příběhy zřejmě nepřinesou. Snad jen stručnou rekapitulaci. Pachatel prý nebyl spokojený s tím, jak církev zachází s ostatky světice, tedy že je vystavuje publiku, respektive věřícím, a považuje to za degradování pozůstatků po Zdislavě na reklamní poutač. A tak se rozhodl vše napravit tím, že lebku ukradne, zalije ji do betonu a pohřbí na dně řeky. K tomu bych podotkl snad jen to, že lidé takové relikvie vystavovali odjakživa. A kdyby chtěl odstranit každou reklamu na církev svatou, musel by zbourat všechny kostely, vykrást všechna klenotnictví, která prodávají křížky, a zrušit Vánoce. Svého činu údajně lituje a napříště by prý zvolil jinou variantu protestu, například petici. Jedna věc mě ale zaráží. Podle toho, jak pachatel svůj čin uskutečnil, dá se předpokládat, že není úplně neinteligentní. Pak je ale záhadou, že nedokázal domyslet důsledky svého jednání, což je charakteristické pro ty nejhloupější zločince. A vzhledem k tomu, s jakou radostí uvítal, že nebude vyšetřován vazebně, tedy že až do soudu bude na svobodě, dokážu si představit okolnosti, za jakých tak ochotně vydal ukradenou relikvii. Každopádně policii přísluší jednička s hvězdičkou.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Před námi krásný jarní den, můžeme připomenout ráno a dopoledne očekáváme málo oblačnosti a místy až skoro jasno. Odpoledne už bude polojasné až oblačné a zejména tedy na horách se místy vyskytnou přehánky, jinde jen ojediněle. Nejvyšší denní teploty 16 až 20 stupňů Celsia, na horách naměříme mezi 11 až 14 stupni. K tomu tedy hlášený slabý proměnlivý vítr, který v přehánkách může přechodně také zesílit.
2: Říká se, vstaňte pravou nohou a den bude úspěšný. Vstaňte a poslouchejte Dobré ráno Českého rozhlasu Liberec a bude platit totéž. Naladíme vás do pohody, dozvíte se, co se děje v kraji i mimo něj. Nabídneme sportovní výsledky, dopravní situaci i vývoj počasí. Navíc podrobný rozhovor s meteorologem 7.45.
0: Počasí.
2: A aktuální zprávy každou půl hodinu. Od 5. do 9. hodiny. Dobré ráno s Českým rozhlasem Liberec.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

pesničku.

8 hodin a 50 minut 18. května v kalendáři, pondělí, za doprovodu Českého rozhlasu Liberec a jak čas naznačuje, skutečně pondělní dobré ráno míří ke svému závěru. Myslím si ale, že se zaslouží ještě jednou ohlédnout a také vrátit k sobotě, kdy jsme společně měli možnost užívat si den otevřených dveří Českého rozhlasu Liberec a rozhodně budu mluvit nejen za sebe, ale také za všechny členy Českého rozhlasu Liberec, když vám ještě jednou budeme mít možnost poděkovat, neboť ta sobota se nesla v krásném pozitivním duchu a věřím, že jste si ji užili úplně stejně jako my v redakci. Byla to velmi příjemná možnost potkat se s vámi, tedy s našimi posluchači, a k tomu si užijte nakonec velmi vydařený víkendový den, hlavně tedy počasí, které nám nakonec přálo, byť ta předpověď byla taková s otazníkem a dopadlo to všechno tak, jak mělo. Takže ještě jednou moc děkujeme za přízeň, za účast a jen doplním a po 9. hodině dopoledne pod Ještědem a Iveta Kalátová. Loučí se Martin Kolín.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Bylo 9 hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Mezi Jabloným Podještědí a Křižany od dneška nejezdí vlaky. Provozovatelé trailových tratí v Libereckém kraji mohou nově žádat o podporu. V sáskařské fotbalové kauze se 13 obviněných přiznalo ke korupci a ovlivňování zápasů. Vyplývá to z dokumentů, které Český rozhlas získal. Zpočátku místy skoro jasno, později oblačno, ojediněle s přeháňkami. Takové počasí nás dnes čeká v Libereckém kraji. Teploty mohou vystoupat až ke 20 stupňům. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké dopoledne. Cestující na trati mezi Jabloným Podještědí a obcí Křižany na Liberecku musí ode dneška počítat s výlukou. Oznámil to krajský dopravní koordinátor Korit LK. Správa železnic v úseku udržuje trať. Omezení potrvá do 27. května.
3: Osobní vlaky v úseku nahradí autobusová doprava. Jedna linka bude obsluhovat obvyklé zastávky, další, rychlejší a přímá, bude jezdit z Liberce až do Mimoně na Českolipsku. Další přímý spoj nahradí i rychlíky. Bude jezdit v obvyklých časech odjezdů mezi Libercem a Jabloným v Podještědí. Z Liberecka Michal Jemelka, Český rozhlas.
1: Liberecký kraj připravuje nový dotační program na podporu singletracků a bikeparků. Reaguje tím na zvyšující se počet těchto tratí pro rekreační i výkonnostní sportovce v regionu. Žádosti o podporu bude možné podávat od 29. června, říká krajská radní Jitka Skalická ze Starostů pro Liberecký kraj.
4: Minimálně 50, maximálně 200 tisíc korun. Peníze nejsou na investice, ale jsou zejména na opravy a údržba povrchu tratí, odstranění nebezpečných překážek, instalace bezpečnostních prvků, anebo značení a navigace, ale není to na vytvoření nových tratí, jsou to už na ty stávající.
1: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou rozšířilo svůj název o slovo státní. O změnu usilovalo 7 let. 8 let označení státní má zdůraznit, že Muzeum v Jablonci nad Nisou je jedinou institucí v Česku, která má celostátní působnost v oblasti skla a bižuterie. Je v něm například největší kolekce bižuterie na světě a jedna z největších sbírek skla v Evropě. Podle ředitelky Milady Valečkové pomůže nový název i k větší prestiži při spolupráci se zahraničními institucemi. V moravskoslezské větvi sáskařské fotbalové kauzy se 13 z 18 obviněných přiznalo ke korupci a ovlivňování zápasů. Vyplývá to z policejních dokumentů, do kterých měl Český rozhlas možnost nahlédnout. Například fotbalový brankář

0: jasno až oblačno, ojediněle s přeháňkami, a to zejména na horách. Teploty vystoupí na 16 až 19, na Českolipsku a Turnovsku mohou vystoupat až ke 20 stupňům. Vítr bude vát slabý, proměnlivý, rozptylové podmínky během dne postupně budou většinou dobré a Bio je dnes na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Oprava povrchu silnice omezila průjezd ulicemi Hašlerova až k ulici Klicperova v Liberci. Jeďte opatrně, Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Příjemný a dobře naladěný celý den a třeba i s námi s Českým rozhlasem Liberec, to vám už teď 4 minuty po 9. hodině přeje Iveta Kalátová. Tak před námi je další květnový týden, máme pondělí 18. května, tak doufám, že jste si náležitě dobře užili uplynulý víkend. S některými z vás jsme se dokonce i setkali na dni otevřených dveří, bylo to moc fajn a všichni jsme si to náležitě užili a děkujeme i za dobroty, které jste přinesli. My se ovšem už teď budeme věnovat našemu dopolednímu vysílání. Tak v Českolipské ulici Prokopa Holého dnes začíná výměna plynovodu. Ve stejné ulici se přitom loni měnila kanalizace a vodovod. Proč se to všechno neudělalo najednou? To už vám prozradíme za okamžik. No a už jste někdy s umělou inteligencí rozebírali své zdraví. I když to může někdy pomoct, má to také své rizika. Svá rizika, více si řekneme už za chvíli. Tak ať se vám i dnes dobře daří a hezky poslouchá.

0: Hezky si hrajeme ve vysílání Českého rozhlasu Liberec, Rolling Stones a písnička Angie. Ovšem my už se teď přeneseme do České Lípy, protože do ulice Prokopa Holého v České Lípě znovu míří bagry. Po loňské výměně vodovodu a kanalizace teď své potrubí bude měnit i správce plynovodu. Ve vysílání už zdravím redaktora Jiřího Jelínka, který zná podrobnosti. Dobré dopoledne.
1: Dobrý den.
0: Prozraď, proč se plynaři nepřipojili k loňským pracím?
1: Radnice při přípravě loňské výměny kanalizace a vodovodu samozřejmě oslovila správce všech sítí, které tam podzemí vedou. Jak uvedla mluvčí radnice Kristýna Kňákal-Brožová, firma Gasnet, která rozvod plynu spravuje, městu tvrdila, že jejich potrubí v pořádku a ještě dlouho vydrží. No a pak přišla zima a v navazující tržní ulici došlo k havárii a z prasklých trubek začal unikat plyn. Po vykopání poškozeného místa se ukázalo, že výměnu potřebuje celá větev, to znamená, že loni zasypaný výkop už překrytý asfaltem je nutné znovu otevřít.
0: A kdy to bude hotové?
1: Mělo by to být dokončené v září letošního roku. Ty práce začínají dnes, přičemž k uzavření silnice pro dopravu dojde příští pondělí. Nepříliš nadšení z toho jsou majitelé domů a provozoven v ulici, protože už loni měli stížený přístup ke svým domovům a obchodům. No a teď se to bude opakovat opět přes celé léto. Nutno říct, že pěší přístup bude stejně jako loni zachovaný přes různé lávky. Stavba je rozetapovaná tak, aby se vždy pracovalo jen na dílčím úseku.
0: Rekonstrukce ulice Prokopa Holého jsou součástí širších úprav v centru města. Můžeš nám přiblížit, o co konkrétně jde?
1: Není to nic menšího než rekonstrukce Škroupova náměstí, na které tržní a ulice Prokopa Holého přímo navazují. Na samotném náměstí postupně končí rozsáhlý archeologický průzkum, na který naváže už samotná přestavba. Nezůstane doslova kámen na kameni, všechno bude nové. Hodně lidí třeba rozesmutnila ztráta vzrostlých stromů. Nahradí je několik řad zcela nových. V západní části bude podle plánů architektů ze studia Mňau relativně hustý les. Ve východní části pak se opraví schodiště propojující náměstí s třídou Jindřicha z Lipé. Bude tam také prostor pro trhy, kulturní akce a podobně. Dokončené by to mělo být v příštím roce.
0: O stavebních pracích v centru České Lípy jsme mluvili s redaktorem Jiřím Jelínkem. Tak děkujeme za informace, Jiří, a naslyšenou. Pěkný den.
1: Pěkný den.
2: Také na Českolipsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Jana Kiršner, Petr Habka, Bude mi lehká zem ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Možná to znáte také, něco vás bolí a tak se jdete zeptat umělé inteligence, co vám je. Jenže to má svá rizika a ne malá. Právě na ně upozorňuje nová příručka pro pacienty. Spolupracovali na ní Česká lékařská společnost, Česká asociace umělé inteligence a Ministerstvo zdravotnictví. A lidem také radí s tím, na co by se umělé inteligence ptát neměli a k čemu naopak může být dobrá.
1: Dostali jsme lékařskou zprávu s výsledkem toho vyšetření a v lékařské zprávě vlastně byly termíny, které jsme neznali.
2: 28-letý Matěj z Prahy si lékařskou zprávu vyfotil a nahrál ji do chatbota. Ten mu latinské názvy přeložil a onemocnění srozumitelně popsal. A právě třeba k lepšímu pochopení problému je umělá inteligence podle příručky vhodná. Vyšetření ale nenahradí, proto by lidé neměli používat ke stanovení diagnózy nebo léčby. A i s takovými případy se už setkal praktický lékař Pavel Sova ze střední Čech.
3: Otázky, které kladou na tyto systémy, jsou akutní nebo i chronické povahy. Například, když pacient není dostatečně spokojený léčbou nebo má chronické problémy, které se mu opakovaně vrací, tak to jsou přesně ty případy, které právě někdy pacienti takhle konzultují.
2: Umělá inteligence nezná celkový zdravotní stav pacienta, rodinnou anamnézu ani užívané léky. Občas taky říká to, co si přejeme slyšet. Je totiž nastavená tak, aby s uživatelem komunikovala příjemně. Pokračuje Matěj Misař z České asociace umělé inteligence.
4: Někdy si vymýšlejí zdroje a vymýšlejí si různé články. A toto je všechno velmi nebezpečné, zvlášť když vlastně posoudíme, že toto není umělá inteligence, která vám radí, jestli si máte koupit modrou nebo červenou sedačku, ale je to umělá inteligence, do které zadáváte svůj zdravotní stav a radíte se o tom, co s váma je.
2: Misař taky upozorňuje na to, že žádný jazykový model zatím nezískal povolení pro zdravotnickou pomůcku. Na rozdíl od systému umělé inteligence, které jsou v nemocnicích. V Česku je používá více než 60% nemocnic, a to třeba v radiologii.
4: Identifikuje různé nozokomiální infekce v nemocnicích. No a tam, kde se to nabízí, tak je nepochybně promluva s pacientem, kde vás nahrávají váš hovor, samozřejmě po předchozím schválení, no a následně je to nějaké zrychlené rozřazení toho textu, tak abyste se nemusela cítit trapně, když čekáte u toho lékaře, než to tam do toho notebooku naťuká.
2: Příručka je dostupná na webu České asociace umělé inteligence. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Určitě jste poznali Pavla Žalmana, Lohonku, Barevný šál, možná jste si také trochu zaspívali a to je moc dobře. Je tady s vámi pondělní dopolední vysílání Českého rozhlasu Liberec. Jaký byl den otevřených dveří u nás v Modré ulici, tak můžete se na to podívat na webových stránkách liberec.rozhlas.cz. Je zde řada fotografií, na kterých se možná mnozí z vás, naši posluchači, poznáte. No ale také jsme se věnovali podpoře veřejnoprávním médiím, tak tu vyjádřili lidé napříč Českem, vyšli do ulic ve 12 krajských městech. Podrobnosti také najdete na našich webových stránkách. No ale je zde také řada různých aktuálních informací, například Jablonec chce koupí problémových objektů zabránit sociálním potížím. Po ubytovně Neptun chystá další. No a pokud čekáte nebo se těšíte na zajímavou četbu, tak pro vás máme putování divokou přírodou rumunských Karpat. Můžete se zaposlouchat do asi nejznámějšího díla Miloslava Nevedlého v podání Ivana Řezáče. To vše na liberec.rozhlas.cz.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu Liberec mám pro vás, milí posluchači, upozornění. Možná se vás to bude týkat. Do Respenavy posíláme upozornění, že na zítřek 19. května je naplánovaná odstávka elektrické energie v Lesní ulici. Proud nepůjde od 9 do 15.30 a seznam domů, kterých se odstávka týká, najdete například na webu města Respenavy. Pro změnu město Lomnice nad Popelkou vás zve ve středu 20. května na mimořádné 22. zasedání zastupitelstva města. Začátek je v 17 hodin ve velké zasedací místnosti městského úřadu. Další informace najdete na webu města. No a ještě město Jablonné v Podještědí přijímá přihlášky stánkařů na akci Zdislavská pouť a městské slavnosti, která se koná 30. května. Pokud se zájemci chtějí stánkového prodeje zúčastnit, musí do 22. května vyplnit přihlášku a odeslat ji mailem paní Šárce Ryklové nebo zaslat poštou na městský úřad v Jablonném v Podještědí. A další informace jsou na webu města.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Říká se, že cizí neštěstí potěší. To rozhodně není cílem našich krimi příběhů. Chceme informovat, co se v našem kraji děje a na čem policie právě pracuje. A taky vás trochu pobavit, protože Miroslav Holubec řeší policejní případy pokud možno s úsměvem. Krimi příběhy o věcech vážných s lehkým nadhledem. Na naší stanici denně v 8.40.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: I have a dream.
1: It's been a hard day's night.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Pondělí 18. května, svátek mají Nataši a tady je Petr Jungmann, hezký den. Potomek posledního Inky a vůdce peruánských indiánů v boji proti španělským kolonizátorům Tupac Amaru II. Byl popraven obzvlášť krutým způsobem v Cusku v roce 1781. Kusy jeho těla rozeslal guvernér po celé zemi, aby zastrašil domorodé obyvatele. Ale nepokoje pokračovaly dál. Z Tupaca Amaru se stal národní hrdina. Budova Národního muzea v horní části Václavského náměstí v Praze byla slavnostně otevřena před 135 lety v roce 1891. Nedávno byla nádherně opravená, dnes je ostatně Mezinárodní den muzeí. Ve stejný den v roce 1891 zahájila činnost i Česká akademie věd a umění, původně zvaná Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění. 18. května 1923 ve 20 hodin a 15 minut ukončila tato věta ticho v českém éteru.
5: Haló, haló, zde vysílací stanice Radiožurnálu ve Kdelích u Prahy.
4: První hlasatelka Emilie Tučková zahájila pravidelné rozhlasové vysílání. Československo se díky Radiožurnálu stalo druhou evropskou zemí, kde éter ožil. Na první, jen tři dny staré protialkoholní záchytné stanici v Československu v nemocnici v Praze u Apolináře měl přesně před 75 lety v roce 1951 legendární bojovník proti metle lidstva Jaroslav Skála poprvé práci. Prvním pacientem byl
6: maršál Malinovský,
4: sovětský námořní důstojník. Tetra Pak, samozřejmě kartonové obaly potravin. Původně tato švédská firma byla založena před 75 lety. Největší čirý modrý diamant na světě, Oppenheimer Blue, o váze více než 14,5 karátu, byl před 10 lety vydražen v aukční síni Christie's v Ženevě. Suma za rekordní diamant byla taky rekordní. 57,5 milionu dolarů. To je šutrák, přátelé, za skoro 1,5 miliardy korun. 75 slaví historicky první generální ředitel České televize, později i vedoucí kanceláře prezidenta republiky Václava Havla, Ivo Maté. Přejeme všechno nejlepší, vám všem krásný den, úspěšný týden.
7: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Nemocnice ve Frýdlantu bude mít do léta novou márnici. Děti z Harachova se budou učit v nových odborných učebnách. Vláda projedná zvýšení rodičovského. Od ledna by se mohlo zvednout o 50 tisíc korun. Dnes nás čeká zpočátku místy skoro jasno, později oblačno, ojediněle s přeháňkami a teploty vystoupají až ke 20 stupňům. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké dopoledne. Nemocnice ve Frýdlantu bude mít novou márnici. Původní historická budova márnice už je v nevyhovujícím stavu. Dělníci ji přestaví na centrální kotelnu pro všechny nemocniční pavilony. Půjde o součást modernizace frýdlantské nemocnice za více než 300 milionů korun. Nová márnice už navíc nebude v centru areálu jako dosud, říká místostarosta Frýdlantu Jiří Stodůlka z ODS.
2: Takže se vymístí vlastně na kraj areálu. Máme tam 3 chladící boxy, dokonce jeden pro větší tělesné schránky a bude hotová do začátku leta, to znamená v červnu by to mělo být hotovo. A stará márnice se bude předělávat na energoblok, takový ten technický mozek celého areálu.
0: Nové odborné učebny fyziky a chemie bude mít základní škola Jana Masaryka v Harachově. Oznámila to mluvčí města Hana Veselá. Děti by se v nich měly začít učit už v následujícím školním roce.
3: Vybudování učeben bude stát 9 milionů korun. Většinu nákladů městu pokryje dotace. Škola v horském městě se zhruba 1400 obyvateli má 9 tříd a podporuje například sportovně nadané žáky. Na chybějící přírodovědné učebny ve zprávě z roku 2024 upozorňovala Česká školní inspekce. Z Harachova Michal Jemelka, Český rozhlas.
0: Do konce června můžou obyvatelé Turnova tamní radnici posílat návrhy na ocenění udělovaná městem. Radnice to oznámila na sociální síti. Cena je určená lidem, kteří se zasloužili o rozvoj města, vytvořili výrazné umělecké dílo nebo uspěli ve vědě. Vyznamenaným osobnostem radnice udělí ceny města, čestné občanství nebo medaily starosty. Obdrží je u příležitosti státního svátku 28. října. Lidé mohou návrhy podávat na podatelně města nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na městském webu. Rodičovský příspěvek by se mohl zvednout o 50 tisíc korun, počítá s tím návrh Ministerstva práce a sociálních věcí, který dnes projedná vláda. Zvýšit se příspěvek má ze současných 350 na 400 tisíc korun. U dvojčat a vícerčat pak nově ze 700 na 800 tisíc. Vztahovat se bude na děti narozené po 1. lednu 2027. Pro státní kasu by navýšení znamenalo vyšší výdaje, a to o 230 milionů korun.
1: Počasí.
0: V Libereckém kraji očekáváme zpočátku ještě malou oblačnost, místy i skoro jasno, odpoledne ale pak polojasno a oblačno, ojediněle s přeháňkami, a to zejména na horách. Teploty se budou pohybovat na většině kraje mezi 16 až 19 stupni, na horách mezi 11 až 14.

0: parkovišti u zámku. Důvodem je výstavba opěrných zdí a rekonstrukce vozovky. Uzavírka by měla trvat až do září.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Právě 10. hodiny s Lenkou Markovou už jsou za námi, před námi se rýsuje další hodina ve znamení dopoledne pod Ještědem. Zdraví vás ještě jednou Iveta Kalátová. Tak na co se můžete těšit? Tak události posledních dní nejen v Libereckém kraji byla krádež ostatků svaté Zdislavy z baziliky v Jablonem. Jejich nalezení i dopadení pachatele vše sledovala naše reportérka. Za chvíli se určitě dozvíte na toto téma mnohem více. No a začíná nový seriál týdne, který se tentokrát věnuje základním uměleckým školám. Konkrétně 10. ročníku akce s názvem ZUŠ Open a začneme v krajském Liberci v pravidelném čase krátce před 10:30. Hezký poslech.

0: Jak už určitě víte, milí posluchači, i z našeho vysílání Českého rozhlasu Liberec odborníkům se podařilo úspěšně vyjmout z betonu lebku svaté Zdislavy, aniž by byla poškozena. Na síti X o tom informovala policie. Relikvie je zachovala a teď ji čekají ještě další restaurátorské práce. Lebku ukradl v úterý z baziliky v Jabloném v Podještědí muž, který chtěl zalitou betonem hodit do řeky.
1: Je to zázrak v podstatě pro celý kraj. Jednak nasazení policie, to byla úplně bezvadní a my jsme moc rádi, protože tak rychle to dokázat, to je přímo vás nebe přímo.
2: Sestra Dominikánka Roberta neskrývá radost práce restaurátorů, kteří lebku po dvou dnech vymuli z belíku, do kterého je zloděj dal a zalil betonem. Že se jim to podařilo, aniž by lebku poškodili, obdivují i lidé z Jabloného.
3: Ježišina, tak to je nádhera teda. To se povedlo, protože byla verze, že se nedostane, že se poničí. Že jo, byla by to hrozná škoda.
4: Krásná práce od restaurátorů, že jim to šlo tak rychle.
5: By byla škoda přijít o takovouhle věc, že jo, by to někdo znehodnotil a nebylo to už nikdy.
2: Podle děkana dominikánského kláštera Pavla Márie Majera by se lebka svaté Zdislavy mohla do baziliky vrátit do konce května.
6: Je naděje, že do zdislavské pouti by mohla se dostat zpátky k nám.
7: Ještě jenom se zeptám, on když ji ukra, tak na některých záběrech bylo vidět, mně přišlo, jako kdyby tam nějaký kostičky ještě zůstaly, že jako tak popadnul v rychlosti, že něco odpadlo.
6: Ano, on jak brutálně rozbil skla a vytahoval lebku z dvou relikviářů, tak protože ten otvor nebyl dostatečně velký, došlo k narušení lebky a pět velkých úlomků zůstalo vlastně v tom relikviáři.
2: Restaurátoři se teď ulomené kousky pokusí vrátit zpět. Někteří z místních ale přemítají, jestli je správné lebku v bazilice znovu vystavovat, jako třeba Petr Šťovíček.
8: Jsou třeba křesťani, co nemají úplně kladný názor na ty ostatky a člověk si říká, jestli třeba bez té lebky nebylo líp, ale vlastně nevím.
2: Děkan Majer nesouhlasí.
6: Za námi stojí 2000letá tradice církve, která tímto způsobem ctí ten heroický život svatých, takže na tom není nic pohoršujícího, když jsou ostatky svatých vystaveny.
2: Podle pražského arcibiskupa Stanislava Přibyla ale vznikne komise z duchovních i zástupců Libereckého kraje, která rozhodne o dalším způsobu prezentace lebky svaté Zdislavy. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
9: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: slavíme 10 let Českého rozhlasu Liberec. Buďte u toho. Už v úterý 23. června od 14 do 17 hodin na náměstí doktora Edvarda Beneše v Liberci. Čeká vás živá hudba, tanec i strhující bubenická show. Vystoupí rozhlasový big band Marta Jandová a Jan Smigmator.
1: To štěstí chtěl bych jednou mít.
0: A nechybí ani tanečníci a tamtam batukáda. Vstup je zdarma.
1: Jenže blázni si dělá dál.
0: Přijďte s námi oslavit 10 let Českého rozhlasu Liberec. Už v úterý 23. června od 14 hodin. Těšíme se na vás.
2: Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

0: Nepřeslechnutelný hlas Kamila Střihavky, který původně vystudoval střední školu elektrotechnickou ve Varnsdorfu dokonce, a to se psal rok 1983, jinak má za sebou účinkování v kapele Motorband a také ve slavné adaptaci rockové opery Jesus Christ Superstar. Ovšem Kamil Střihavka to byl takový samouk, ten do žádné zušky na zpěv zkrátka a dobře nechodil. No a právě zuškám se budeme věnovat v našem seriálu. Do 10. ročníku totiž vstupuje akce s názvem Zuš Open, celorepublikový festival a happening českých základních uměleckých škol. Cílem je přiblížit veřejnosti umělecké vzdělávání a představit zušky jako otevřené instituce pro rozvoj talentů. Za vznikem festivalu základních uměleckých škol stála operní pěvkyně mezinárodního renomé Magdalena Kužená. Celou řadu akcí chystají v rámci festivalu i základní umělecké školy, dříve známé jako Lidušky i v Libereckém kraji. Představí se v něm i ta liberecká škola se stoletou tradicí a právě s jejím ředitelem si povídala redaktorka Jana Švecová.
1: Zuš Open Festival, který představuje základní umělecké školy, vstupuje do 10. ročníku. Je něčím mimořádný?
2: Každý rok je něčím mimořádným, protože ukazuje, jakou ohromnou hodnotu a sílu základní umělecké školy mají, protože to nejsou obyčejné kroužky, ale skutečně školy, kde se žáci vzdělávají kontinuálně až 13 let ve 4 uměleckých oborech, hudebním, tanečním, literárně dramatickým a výtvarném.
1: My se tady povídáme, zatímco se o poschodí níž plně zkouší. Máte pocit, že žáků přibývá, anebo že spíš ten jejich počet upadá?
2: Nemyslím si, že by upadal. Ani se neobáváme, že by nám nějakým způsobem ubývali do budoucna, protože je čím dál víc obyvatel, kteří si uvědomí hodnotu uměleckého vzdělávání, protože kdo je umělec anebo nějakým způsobem mohl nakouknout za dveře umění, tak se z něj i dost často stává lepší člověk.
1: A kolik jich třeba chodí teď do Liberecké základní umělecké školy?
2: V tuto chvíli máme necelé 2000 žáků. Mohli bychom mít určitě víc, ale nejsme schopni uspokojit všechny zájemce, protože máme jenom 4 patra a víc jich není, takže nemáme šanci vzít víc dětí, bohužel.
1: No, ale vy jste mi říkal, že se začíná blýskat na lepší časy. Začíná?
2: Začíná, protože náš zřizovatel, statutární město Liberec, naprosto už vážně projednává možnost využití libereckého zámku, kde bychom mohli působit ve výtvarném oboru a v literárně dramatickém oboru s tím, že to zahradní křídlo a to nosticovo bychom obývali také s Anifilmem.
1: To jsme si řekli o tom, jaké je vlastně, co se teď děje v liberecké zušce, ale teď se vás jako ředitele vlastně asociace zeptám. Na co byste pozval, protože ten program toho 10. ročníku se rozprostře. Nebude jenom v Liberci, ale rozprostře se po celé zemi, po celém libereckém kraji. Kam byste právě tady v regionu pozval? Co vás třeba v tom programu, který tady před sebou máme a listujeme v něm, upoutalo jako ředitele zastřešující organizace?
2: Asi těžko vybrat, ale pokud bych měl někoho někam pozvat, tak je to do Semil na ostrov, kde bude velké představení celé zušky, do Nového Boru, kde slaví místní základní umělecká škola 80 let a připravuje celou řadu akcí. Ale i mimo Zuš Open bych rád pozval všechny do nejzápadnější části našeho libereckého kraje, kde sídlí Zuš Žandov, která je také velmi aktivní a připravuje celou řadu projektů a programů.
0: A já už doplním, už zítra se v rámci festivalu představí třeba základní umělecká škola v Novém Městě pod Cvrkem a právě tam se také ve stejném čase vypravíme zítra ve stejném tedy čase krátce před 10:30.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Jsem moc ráda, že jste s námi. I dnes, pondělí 18. května, máme tady takový příjemný dopolední čas. A pokud, milí posluchači, se zajímáte o historii, tak pro vás mám zajímavou pozvánku na zítřejší podvečer, a to na libereckou divadelní procházku po stopách odsunutých Němců. Divadelními výjevy před vašima očima totiž ožijí příběhy, které se podařilo získat od vás, pamětníků i obyvatel Liberce. Projdete si například Soukené náměstí, Jabloneckou nebo Matoušovu ulici a dozvíte se tajemství, která se těchto míst týkají. Sraz je před nádražím Českých drah v 18 hodin. Teď už skupina No Name ve vysílání Českého rozhlasu Liberec.

0: V pondělním dopolední pod ještědem je i dnes spotřebitelský servis a v něm příklad běžné praxe při nakupování na internetu. Poštovné nám pomůže vyřešit Josef Černý.
1: Paní Tereza si objednala přes internet boty a protože číslování velikosti nebývá jednotné, objednala si pro jistotu dvoje stejné, pouze rozdílné velikosti s tím, že si jedny ponechá a ty druhé, které ji nebudou, tak vrátí. Ráda by věděla, jak je to s úhradou poštovného. Paní posluchačko, pokud si objednáváte více věcí, v podstatě uzavíráte na každou z nich samostatnou kupní smlouvu. Jestliže kteroukoliv věc následně vracíte, měl by vám prodejce vrátit její cenu, včetně celého poštovného.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Podmanivý hlas má Chris Isaak, který nám dospíval ve vysílání Českého rozhlasu Liberec, ale teď už nás čekají recepty našich babiček a my se vypravíme do doby, kdy mezi domácí zvířata určená k jídlu patřilo i morče, ale vařit ho nebudeme. Vladimíra Jakoubiová a Jaroslav Hoření vybrali raději králíka se zeleninou.
1: V našem vyprávění o kuchyni našich babiček si dnes připomeneme kuchařské knihy z období první republiky, které měly pomoci lidem v nouzi.
2: Mně se do rukou dostaly dvě, které vyšly v edici Knihovna šťastného domova. Ta první pod názvem Potraviny, maso, zrniny, zeleniny, ovoce, pochutiny a léky, jež je možno v přírodě si opatřiti zdarma. Z vlastní i cizích zkušeností podává Josef Kafka, kustod Muzea království českého, autor domácího vševěda a redaktor praktických rubrik šťastného domova. Druhá, patrně stejně praktická kniha Josefa Kafky má název Levní dodavatelé masa, sádla, másla, mléka, sýra a vajec. Praktické rady pro chovatele králíků, morčat, kos, vepřu a drůbeže s 20 vyobrazeními. Obě vydalo nakladatelství Josefa Šimáčka v roce 1916, tedy v období první světové války, kdy byl nedostatek potravin. Jsou zaměřené na to, jak si lidé mohou pomoci sami, buď sběrem, přírodě nebo malochovem. První se zaměřuje na sběr lesních plodů a rostlin, jejichž plody nebo kořeny jsou vhodné ke konzumaci a na základní domácí léčivé prostředky, které si můžeme v přírodě zadarmo opatřit. Příručka Levní dodavatelé se věnuje domácímu chovu zvířat jako zdroji potravin. Autor v ní radí, jak získat mléko, máslo, vejce, tuk, co nejlevněji. Možná, že některé čtenáře překvapí, že se mezi domácími zvířaty objevuje i morče. Není to náhoda. Morčata se u nás na maso chovala až do 50. let 20. století. Podle dobových zpráv bylo jejich maso velmi chutné, výživné a díky nízkému obsahu tuku také dietní. Ostatně v mnoha jihoamerických zemích, odkud toto zvíře pochází, se chová jako užitkové zvíře dodnes. Přiznám se, že recept na přípravu tohoto masa jsem v příručce nehledala. Zalistovala jsem raději v návodech, jak naložit s masem z králíka.
1: A jeden z těchto receptů dnes přidáme. Králík se zeleninou.
2: Budeme potřebovat 3/4 kila masa z králíka, 2 deka slaniny, 7 deka margarinu, 1 cibule, 1/4 litr mléka, 2 lžíce smetany, 2 mrkve, 1/4 celeru, 2 petržele, 5 deka nakládaných hub, 7 deka hladké mouky, sůl, divoké koření, ocet a podle chuti hořčici. Na tuku osmažíme strouhanou zeleninu a cibuli. Na připravený základ vložíme osoleného prošpikovaného králíka, podlijeme vodou a pečeme v troubě do měka. Potom maso vyjmeme, šťávu zaprášíme moukou, necháme osmahnout a zalijeme vodou tak, abychom vytvořili hustou omáčku. Částečně povařenou omáčku rozředíme mlékem a smetanou, dochutíme hořčicí, octem a solí, propasírujeme a přidáme sekané nakládané houby.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Hana Zagorová ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Teď už nás čeká Paul Simon a Garfunkel a po zprávách Lenky Markové už se vypravíme do botanické zahrady v Liberci, protože naším dnešním hostem bude ředitel botanické zahrady v Liberci Václav Lenk a máte se rozhodně na co těšit.

0: Mousta, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
0: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.
3: Bylo 11 hodin.
4: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: Nejvyšší soud přezkoumá restituční kauzu rodu Erentálů. Chtějí zpět pozemky na Semelsku. Restaurátoři se pokusí zrekonstruovat poškozenou lebku svaté Zdislavy. Při krádeži z ní upadly úlomky kostí. V sáskařské fotbalové kauze se 13 obviněných přiznalo ke korupci a ovlivňování zápasů. Dnes nás čeká zpočátku místy ještě skoro jasno, později pak oblačno ojediněle s přeháňkami a teploty mohou vystoupat až ke 20 stupňům. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké dopoledne. Restituční kauza šlechtického rodu Erentálů jde k nejvyššímu soudu. Okresní soud v Semilech i krajský soud v Hradci Králové sice rozhodli, že snacha posledního majitele panství Hrubá Skála na Semilsku nemá nárok na vydání bývalých rodových majetků, rodina se ale odvolala. Erentálové se domáhají přes 4000 hektarů pozemků. Značná část se přitom týká i města Turnova, říká starosta Tomáš Hoke ze Starostů pro Liberecký kraj.
5: Valčtejn, Hrubá Skála, tato část českého ráje okolo skalních měst. Tam se Erentálové domáhají vrácení československého občanství. Podle mých informací Erentálům nebylo vráceno do roku 1948 nebo 1950, takže oni se ho domáhají ještě zpětně a je to tam ještě složitější.
3: Restaurátoři, kteří vyprostili lebku svaté Zdislavy z betonu, se k ní pokusí navrátit úlomky kostí, které zůstaly po krádeži v relikviáři v bazilice v Jablonném Podještědí. Jak uvedl děkan dominikánského kláštera Pavel Majer, zloděj při krádeži část lebky poničil.
6: Jak vytahoval lebku z hou relikviářů, tak ten otvor nebyl dostatečně velký. Došlo k narušení lebky a 5 velkých úlomků zůstalo v tom relikviáři. Tak jsem jel ty restaurátory navštívit, aby je mohli použít pro restaurování.
3: Lebku v úterý ukradl z baziliky 35-letý muž. Policisté ho zadrželi ve čtvrtek. Muž zalil relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty do betonu s cílem ji pohřbít. Za krádež mu hrozí až 8 let vězení. Na cyklostezce Varhany mezi Českou Lípou a Kamenickým Šenovem v těchto dnech pracují údržbáři. Lidé mohou na 17-kilometrové trase potkat čistící stroje i pracovníky upravující okolní zeleň. Práce potrvají až do pondělí 24. května. Moravskoslezské větvi sáskařské fotbalové kauzy se 13-18 obviněných přiznalo ke korupci a ovlivňování zápasů. Vyplývá to z policejních dokumentů, do kterých měl Český rozhlas možnost nahlédnout. Například fotbalový brankář Lumír Číš vypověděl, že celkem dostal na úplacích zhruba 150 tisíc. Hráč Samuel Šigut přiznal policii jeden úplatek, a to ve výši 20 až 30 tisíc. Ani jeden z nich to pro Český rozhlas nechtěl komentovat.
4: Počasí.
3: Zpočátku očekáváme malou oblačnost, místy skoro jasno, odpoledne polojasno až oblačno, ojediněle s přeháňkami. Teploty 16 až 19 na Českolipsku a Turnovsku, pak teploty mohou vystoupat až k 20 stupňům. Vítr bude vát slabý, proměnlivý. Rozptylové podmínky by během dne postupně měly být většinou dobré a bio na jedničce.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: V Jablonci nad Nisou je úplně uzavřená ulice Podhorská, a to v úseku od křižovatky s ulicí Slovenského národního povstání až po křižovatku s ulicí Mlýnská. Jeďte opatrně.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

Tím hostem s ředitelem botanické zahrady v Liberci Václavem Lenkem vás na oslavu nejenom Světového dne včel, také na výstavu kaktusů a další zajímavé akce. Jste tedy zváni a já už vám popřeji hezký poslech.

0: Hezky jsme začali, moje díky patří vám, Petr Rezek ve vysílání Českého rozhlasu Liberec a já už jsem ráda, že se můžu přivítat s naším pondělním hostem a bude to hodně příjemné povídání na začátku týdne. Tak hostem je ředitel botanické zahrady v Liberci, pan Václav Lenk. Vítejte po čase, dobrý den.
1: Dobré dopoledne vám i posluchačům.
0: No, čeká nás opravdu velice příjemné povídání. Co vás třeba dnes ráno potěšilo, když jste vešel k vám do botanické zahrady? Je třeba něco, na co se těšíte, máte nějaký svůj rituál?
1: Tak s kolegou teďka, vlastně to je relativně nové, asi 3 týdny, se potkáváme pravidelně v pondělí v 8 hodin u pokladny, procházíme botanickou zahradou a tím, že dneska svítí sluníčko a vlastně ta zahrada je v plném rozpuku, tak velkou radost mi dělají v tuto chvíli azalky a rododendrony. Protože na skalce jsou krásně barevné kopečky, prostě ty azalky nejsou skoro vidět.

0: vidět pod tou kupou květů a zároveň, když popojdete o kousek dál, tak vlastně ty opadavé azalky ze skupiny Mollis, tak ty zase nádherně voní. To znamená, když přijdete, zavřete oči a do toho vám svítí sluníčko a vnímáte tu vůni, to je prostě něco nádherného.
1: Má to tak někdo štěstí, že chodí do zaměstnání a vidí takovouhle krásu, tak někteří mají pouze balkon s květinami, zaplať pánbu za to samozřejmě, mnozí z vás, milí posluchači, jak už víme, jste zdatní zahrádkáři, ale já bych se ještě vrátila třeba k těm jarním mrazíkům. Ohrozilo vás to nějak, protože my jsme to doma přikrývali, báli jsme se, aby nám ty azalky a všechny tyto krásné rostliny nezahynuly. Tak
0: přiznám se, že doma jsme nakrývali také netkanou folí, v zahradě přeci jenom nemáme tolik času a prostoru, takže jsme doufali, že nám matka příroda nepřichystá tolik mrazivé dny, jako se to stalo tuším předloni, kdy na konci dubna, nebo kdy to bylo, přišly asi -4 stupně a vlastně ty azalky a rododendrony ze dne na den prakticky všechny odešly a kvetly až následně ty stále zelené rododendrony, které byly ve fázi poupat a které teda úspěšně přečkaly tyto nízké teploty.
1: No, my zůstaneme tady ještě přece jenom v těch venkovních prostorách, než vejdeme dovnitř. Když jsem u vás byla v loni, tak jsem obdivovala vaše růže. To jsou neskutečné záhony různých druhů růží, tak máte na to určitě specializované zahradníky.
0: Tak růže, to je taková speciální skupina rostlin, protože samozřejmě krásně kvetou, některé i krásně voní. Zároveň prakticky všechny růže mají trny. To znamená, údržba těch růží je takový trošičku denajský dár, ale je to něco za něco a záhony s růžemi budou letos opět.
1: No, pokud k vám člověk zajde, tak si opravdu musí vyčlenit alespoň takové ty 3-4 hodiny, aby to všechno náležitě obsáhl, aby to všechno obešel, pozastavil se, protože vy tam máte různá krásná zákoutí ve venkovních prostorách.
0: Je to tak, na druhou stranu snažím se vštípit návštěvníkům, že návštěva botanické zahrady v Liberci není na jedno odpoledne a že pokud se naučí chodit pravidelně, tak v podstatě v té zahradě v průběhu roku vždycky uvidí něco nového.
1: Už se vám třeba někdy stalo, že za vámi nebo za vašimi pracovníky někdo přišel a říkal, to je tak krásná odrůda růže, myslíte si, že bych třeba mohl dostat...
0: To je ta lepší varianta, kdy návštěvníci přijdou a zeptají se. Občas zjišťujeme, že máme i nenechavé návštěvníky, kteří se samoobslouží.
1: Ajajaj.
0: Ale není to často.
1: Nelze to dopátrat, kamery tam nemáte.
0: Asi toto téma. Pustme. Já bych řekl, že to je pro lidi, kteří mají vztah k přírodě a k zahrádkářům, tak bych řekl, že to je jistá dávka zájmu o rostliny. Samozřejmě ten způsob není korektní, ale přiznám se, já tomu pracovně říkám svrbění okolo žaludku. Taky to občas mívám, ale přeci jenom je lepší se zeptat.
1: Určitě. Teď tady kolem nás proletěla včela, protože ano. Máme otevřené venkovní okno, ale včelám se určitě také budeme věnovat našem vysílání Českého rozhlasu Liberec s naším hostem, kterým je ředitel botanické zahrady v Liberci Václav Lenk.

0: Ano, a ta naše cesta v dopolední pod Ještědem vede do Liberecké botanické zahrady, protože naším dnešním hostem je ředitel Václav Lenk. My se teď podíváme přímo už dovnitř, do krásných prostor. Tak vy jste otevřeli dveře všem návštěvníkům už 1. května, je to tak?
1: Je to tak, vlastně 1. května se odevíraly i ty nepřístupné venkovní expozice vzadu za hlavními skleníky, to znamená mokřady, a zároveň se odevřel i pavilon L s těmi největšími lekníny, kde nám teďka začínají pomaloučku dorůstat Viktorie.
0: Je, to bude podívaná, to už se na to moc těšíme. Když to trošku shrneme, 10 skleníků, 130 let se otevíráte veřejnosti, 4000 metrů čtverečních ve skleníkových areálech a přes 8000 exotických rostlin. Já si tak říkám, jak se to dá všecko obhospodařit, protože musíte mít zdatné lidi, kteří tomu hodně rozumí, a jsou to také hlavně srdceři.
1: Ano, myslím si, že jste to vystihnula a nastínila naprosto dokonale. Vlastně náš zahradnický tým je 10 lidí, kteří vlastně se starají o tu odbornou část, a pak k sobě mají ještě další 4 pomocné zahradníky, kterým vlastně hrají jakoby ty druhé housle a pomáhají jim, aby oni měli vlastně více času na ty sbírky.
0: No a hlásí se k vám třeba mladí rekruti, čerstvě vyučení, dostudovaní, kteří mají tu správnou, takové to správné nadšení?
1: Je to těžké, protože jsem si uvědomil, protože historicky jsem měl taky sen pracovat v botanické zahradě, a ona ta fluktuace z našeho týmu je poměrně malá, řekl bych naprosto minimální. Když to vidím vlastně kolegové, kteří se mnou pracují, tak někteří tam jsou vlastně od maturity, to znamená, oni v 18 letech odmaturovali a teďka jim je, řekněme, okolo 50, to znamená, mají za sebou 30 let praxe v botanické zahradě. A vnímám, že skutečně to nadšení pro ty rostliny tam prostě musí být, protože upřímně řečeno, o penězích to není.
0: No, to si myslím, že ne. Když to shrneme, vy tam máte neotropy, masožravé rostliny, velké kaktusy, pravěk, květnice, už zmiňované lekníny, dokonce akvária. Kdo se stará o ryby?
1: O akvária.
0: No, o akvária.
1: Mám jednu specializovanou kolegyni, paní Voničkovou, která vlastně už to bude taky počítat minimálně 20 let, co se vlastně o ty rybičky a vlastně všechny živáčky v botanické zahradě stará, ale aby to nevypadalo, že to měla na starosti vždycky jenom ona, vím, že říkala, že vlastně když si brala dovolenou, tak za ní sekundoval pan ředitel.
0: Aha.
1: Tak to se přiznám, že já se v tomto směru necítím být fundovaný, takže kolegyně má vlastně vytipované dvě zahradnice, které historicky nějakým způsobem se s rybičkami dostaly do styku, ať už jedna kolegyně, že jí tatínek choval ryby, a druhá kolegyňka měla sama svoje rybičky, takže má vždycky domluvený záskok, takže mám multifunkční zahradnice, které zvládají i rybičky.
0: No a o jaký z těch, nebo je nějaký skleník, který je obzvláště hodně takový náročný na údržbu?
1: Většinou jsou to ty tropické skleníky, protože v nich je hodně vysoká vzdušná vlhkost a vysoká teplota. A ve chvíli, kdy v takovém skleníku máte manuálně pracovat, tak to je prostě jako když se seberete, odjedete na dovolenou do tropu, ale místo toho, abyste si lehli u moře, k bazénu nebo kamkoliv jinam, tak si obleknete montérky a začnete jezdit s kolečkem. Zrovna minulý týden tam kolegyně navážely mulčovací kůru, kolegyně s kolegou, abych byl přesný, a vím, že teda říkala Zdeňka, že ta práce je opravdu úmorná, a když to vlastně děláte třeba půl dne, tak toho máte dost.
0: Tak to předpokládám, že poté volí dovolenou někde ve Skandinávii. Asi.
1: Kolegyňka vím, že ráda jezdí do termálních lázní, takže ona ráda teplo, ale tu vodu k tomu
0: potřebuje.
1: Tak.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: průběhu písničky od Tiny Turner The Best jsme si povídali i nadále, jak jinak, s naším dnešním hostem Českého rozhlasu Liberec, ředitelem botanické zahrady v Liberci Václavem Lenkem, o tom, jak se, no, dále se vůbec nazvat touláním v brazilských pralesích, ale vy jste navštívil brazilské pralesy.
1: Je to tak, je to už hodně dávno, bylo to v době, kdy jsem byl na civilní službě, to byl tuším rok 2000-2001, tak se mi poštěstilo se dostat asi na 14 dní do Brazílie.
0: No, tam muselo být i krásně, ale je tady teď takový hezký oslý můstek, protože před malou chvíli jsme si povídali o pavilonu, kde opravdu je takové to tropické vedro, vlhko, kde to krásně voní, a vy jste mi právě v průběhu písničky řekl, že když zavřete oči u vás v tomto pavilonu, tak úplně se vám právě vybaví brazilský prales, ale hlavně ty zvuky.
1: Je to tak, je to pavilon Neotropis, a ve chvíli, kdyby jsme ještě do tohoto pavilonu dostali ty zvuky, ať už hmyzu nebo malých zvířat, která vlastně v tom pralese se běžně vyskytují, tak ta imitace by byla naprosto dokonalá.
0: No, tak možná se blízká na nějaké ty časy?
1: Je to tak, když vše dobře půjde, a já doufám, že ano, protože připravujeme se a děláme vše pro to, aby to dopadlo, tak do konce roku bychom měli mít skleníky v botanické zahradě i ozvučené, to znamená, jednak máme možnost pak do jednotlivých pavilonů pouštět ať už podkresovou hudbu nebo právě nějaké tyto přírodní zvuky, a zároveň to bude znamenat i už ulehčení práce mým kolegyním a kolegům, kteří vlastně každý den při konci vlastně otevírací doby musí obcházet skleníky a informovat návštěvníky, že se blíží zavírací doba, tak toto si trošku ulehčíme. Bude to automatizované.
0: Tak to se moc těšíme. Vy spolupracujete s Tulkou, s Technickou univerzitou v Liberci, a dokonce u vás můžeme vidět zajímavou výstavu.
1: Je to tak. S Technickou univerzitou v Liberci máme podepsanou smlouvu o spolupráci a shodou okolností letos se povedlo navázat kontakt s fakultou textilní. A do 21. května, to znamená do čtvrtka tento týden, mohou návštěvníci vidět v pavilonu M, který je vlastně vedle hlavních expozičních skleníků, ještě studentské práce právě studentů, kteří se nechali inspirovat motivy z přírody a na toto téma vlastně připravili svoje práce.
0: Těch akcí je u vás opravdu hodně. Vy jste se hodně otevřeli návštěvníkům. My musíme zmínit takovou tu první blízkou akci Den botanických zahrad. Vy se připojujete k oslavám Mezinárodního dne biologické rozmanitosti.
1: Je to tak, bude to už tento pátek. Vlastně na tento den, na odpoledne, máme připraven program od 2 hodin pro malé děti, masožravky, program k sežrání, pak bude následovat komentovaná prohlídka s kolegyní na téma tropické lesy, to je od 3 hodin, potom od 4 hodin bude mít kolega přednášku kriticky ohrožené rostliny v péči botanické zahrady. A poslední přednáška bude na téma masožravé rostliny a tam si dovolím přihřát polivčičku já sám osobně.
0: A vy máte doma masožravky určitě?
1: Doma, v práci.
0: Všude.
1: A doma mám ještě kaktusy a sukulenty.
0: No, o těch také bude určitě řeč, ale čím si vás získaly právě masožravky?
1: Já se přiznám, že historicky samozřejmě to byla ta fascinace toho, že to umí chytit mouchu, že to nějakým způsobem je zajímavé i jako ta rostlina sama o sobě svým vzhledem, ale mělo to i takové ty praktické věci. Leckdy jsem řešil problémy se zálivkou u masožravých rostlin, pokud pominu nějaké extrémní výjimky, tak masožravou rostlinu v podstatě nemůžete uzalívat, protože ta musí stát ve vodě pořád.

0: dát. Pokud jste ještě letos nenavštívili botanickou zahradu v Liberci, milí posluchači, tak to určitě udělejte, zejména třeba teď v tomto období, protože jak už zaznělo v našem vysílání Českého rozhlasu Liberec od našeho hosta, ředitele Václava Lenka, teď kvetou krásně azálky, rododendrony. No a uvnitř skleníku je ohromná podívaná a krásně to tam voní. Ale hlavně botanická zahrada v Liberci pořádá řadu velice zajímavých akcí. My bychom možná teď mohli, pane řediteli, se zmínit o velké akci, která se týká včel, tak ta včelka mezi tím už od nás odletěla. Tak povídejte.
1: Je to tak, vlastně teďka tuto sobotu budeme slavit Světový den včel. Je to vlastně ve spolupráci se Svazem včelařů tady v Liberci. Je nachystaný bohatý program pro návštěvníky, ať už pro malé děti, pro které bude nachystané vlastně ráno nebo dopoledne a odpoledne divadelní vystoupení. Zároveň děti, které chodí do včelařského kroužku v Novém městě pod Smrkem, tak vlastně si připraví program, že vlastně děti budou vysvětlovat dětem, jak to všechno u včelek chodí. Bude tam i přednáška od mého kolegy, pana doktora Srby, který se zaměří i na jiné opylovače, než jsou včely. Teďka si přesně nepamatuju ten název té přednášky, ale vím, že jsou tam medáci pučmeloudi a ještě něco, kutíci, ano, kutíci.
0: Tady, já vám to klidně ukážu.
1: Nevadí, jsem nenachystán, ale já se přiznám, že kolega, když vlastně s tímto nápadem přišel, tak mě to zarazilo, protože většina z nás zná včelí medvídky a ten pučmelout, co to vlastně je. A kolega se na mě podívá a říká, to je jasný, to je přece pačmelák.
0: No a o tom jsme se právě teď tady bavili v redakci, ještě než jste přišel, protože já jsem si říkala, vždycky jsem si myslela, že je to pučmeloun a on je to pučmelout. Tak až přijde pán Srba, tak moc ráda si s ním na toto téma popovídám. Jinak mám to z vašich stránek v České republice, že je více než 800 druhů zástupců nadčeledi včelovitých a poidea. A jak jste právě sám zmiňoval, že to jsou čmeláci, pačmeláci, kutilky či kutíci. Myslím si, že to bude určitě hodně zajímavé povídání, ale co mě docela příjemně překvapilo, vy tam máte nějaký malý kinosál v botanické zahradě.
1: Botanická zahrada v Liberci historicky provozovala jako opravdu kino. Jo, a vlastně to kino se transformovalo, teďka z toho je přednáškový sál, ale vím, že jako třeba právě kolegyně, která v dětském věku chodila do základní školy v Lesní, tak vzpomíná, že pravidelně chodili do botanické zahrady do kina. Takže vlastně tam byly opravdu řady sedaček, kde děti chodili na pohádky Medvědy od Kolína a podobně. A to už tam teď nemáme. Máme z toho udělaný vlastně nějaký multifunkční sál, protože v tomto prostoru historicky probíhaly výstavy. Teďka tam probíhá edukace pro malé děti, to znamená programy třeba vodohrádky. To znamená, když je venku ošklivé počasí a malé děti nemohou se cachtat a ráchat v té vodě venku, tak ten program se dá přesunout do tohoto krytého prostoru a vlastně to může takhle sloužit multifunkčně. Hmm.
0: Je něco, na co se teď těšíte ještě v tomto roce? Co máte třeba v plánu?
1: Za měsíc se těším na to, že u nás zase bude, řekl bych, už tradiční výstava kaktusů, to znamená spolupráce s klubem kaktusářů v Liberci, což jsem rád za každý rok, kdy se toto povede, protože věkový průměr klubu kaktusářů je, řekl bych, 75+. Aha. To znamená, jsem rád vždycky, když se to může stát. A je to úžasné prostě ten týden si s kolegy popovídat o tom, jak jim to roste a případně si koupit nějakou rostlinu a když pak vidíte, jak jim to všechno hezky kvete a jak jsou ty rostliny opečované, no tak jako to je paráda.
0: Škoda, že nemáme více času. Dalo by se ještě hodně povídat o botanické zahradě v Liberci. Naším dnešním hostem byl ředitel Václav Lenk. Popřeji vám i nadále, ať se vám dobře daří, spokojené návštěvníky a budeme se na vás opět těšit. Naslyšenou.
1: Děkuji, nás také naslyšenou.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
0: Zítra v našem vysílání také přivítáme zajímavého hosta, výraznou osobností českého mládežnického fotbalu, která se snaží vychovávat děti k pohybu, je Marcel Balšan. Působí jako trenér mládeže v ligovém FK Jablonec a zároveň je vedoucím učitelem týmu základní školy sportovní Tanwald, které se účastní McDonald's Cupu, nejprestižnější fotbalové soutěže pro žáky základních škol v České republice.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Babské rady.
1: Syrovátka se dokáže zasloužit o stabilizaci hladiny cukru v krvi. Doporučeno je pití syrovátky před jídlem. Syrovátka totiž obsahuje kvalitní bílkoviny, vitamín skupiny B i minerály, jako jsou vápník, draslík a fosfor. Syrovátkový protein je jeden z nejrychleji vstřebatelných zdrojů bílkovin, ideální po silovém tréninku nebo náročné fyzické námaze pro regeneraci svalů. V historii byla syrovátka používána ke zkrášlovacím procedurám v lázních. Přidáním do koupele pomáhá s kožními problémy. Bývá rovněž součástí krémů, vlasových balzámů i šamponů. Doslova o ní naše babičky říkaly, že dokáže čistit krev i to, že je balzámem na žaludek. Když ji vychladíte, získáte ideální osvěžení v horkých dnech. Syrovátku lze též rozmixovat s ovocem. Například kombinace banánu a medu je perfektní. Přidává se do ovesných kaší i do domácího pečiva, kterému dodá lehce na kyslou chuť.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: To nic, to jen tak písničku, kterou pro Marii Rotrovou napsal písničkář, básník, moderátor a autor mnoha krásných písní Jaroslav Vikrent. Tak doufám, že vás písnička potěšila těsně před polednem a že vás určitě také velice potěší setkání s mistrem vyprávění, s hercem Vladimírem Menšíkem. Ten uměl rozdávat smích. No, posuďte sami.
1: Oni tomu tak pěkně říkají, že pánové, ty společnosti, kde jsem, ne tohle, bohu, já jsem tak ukecanej. To ne, že by to chtěli poslouchat, ale co jim zbývá? Já už jsem si kolikrát řekl, pro Krista pána, co já tolik kecám? Vždyť, Láďo, povídám si, zkus někdy přijít někam a seď tam tak tichý, až tím budeš nápadný. A jdu a sednu si a někdo povídá, my vám byli v neděli v Pardubici a pán, my byli v Budějovicích. A ten už to nedopoví. Takhle jel v tramvaji a unusel z ty radnice, abych se tak něčím zabavil, jsem si řekl, schválně budu koukat takhle doprava a co tam půjdou ženy po chodníku nebo tohle, tak si zjistím, takový test si udělám, jak jsem vyběračný nebo tohle, kterou bych si tak vybral. Já pán, tamhle tu. Všecky, akorát jsem pohrdnul, tam nějaká babka vybírá z popelnice, já pán, tepák. A najednou ona vám tak nějak poskočila, mám, hele, čiperka, taky. Vždycky miloval celý nusle.
2: To je nepřekonatelný, já jsem si to dovolil použít s laskavým svolením autora, ten výrok toho Rudly, neboštíka Rudly Dejla, kdy on povídá, Hergo, řekl jsem si, taky už jsem chlap starý, něco jsem zažil, něco pamatuju, proč bych to neskusil zase v jiným žánru, já bych mohl napsat paměti. Koupil si papír, pero, sedl si a povídá, Hergo, já si nic nepamatuju.
1: Na dvou stránkách jako školní slovový úkol pojednání o ztrátě paměti. To já už jsem vysvětloval, co pak nápadu já mám, ale od nápadu k tomu dát tomu skutečnou literární bodu, to bych nesměl číst, abych vůbec neměl představu, jak má vypadat prostě sloh nebo styl psaní. Já jsem si řekl, pro Krista pána, teď přece tohle a já skončím v druhé větě na přechodnících. Když povídám, tak já můžu klidně říct, a tam byl takovej hájek, no teda hájek, ono pár takových, no ani ne stromu, takovýho roští nebo něco tohleto, ale tam to musíte napsat, co to bylo. A já najednou ve třetí větě spíšu, babička, davše z lesa, roštine savše, mám si ten nějaký šroubovaný, povídám si, babička z lesa šetře, nesa vše roští vše. A teď takhle na to můžu a pán si, bábo, jdi si s roštím kam chceš. A tady tohle své starosti dostanu od toho. No.
0: Byla energie. Vladimír Menšík krátce před 12. hodinou ve 12 hodin zprávy s Lídou Jiroutovou, ne s Hanou Hauptvoglovou, která se vám bude věnovat až do večerních hodin. No a po 12. hodině také Filip Majsl a písničky Na přání. Loučí se s vámi od mikrofonu Iveta Kalátová, popřeji vám krásný pondělní den a zítra po 9. jako vždy naslyšenou.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Mezi Jabloným v Podještědí a Křižany ode dneška nejezdí vlaky. V Libereckém kraji vznikají nové cyklistické traily. Na některých středních školách dnes začaly ústní maturity. A odpoledne čekáme polojasno nebo oblačno, ojediněle s přeháňkami a teploty do 20 stupňů. Začínají polední zprávy Českého rozhlasu Liberec. Hezký den přeje Hana Hauptvoglová. Na železniční trati mezi Jabloným v Podještědí a obcí Křižany je ode dneška výluka. Oznámil to krajský dopravní koordinátor Korit LK. Správa v železnic v úseku udržuje trať. Omezení potrvá do 27. května. Osobní vlaky v úseku nahrazuje autobusová doprava. Jedna linka obsluhuje obvyklé zastávky, další, rychlejší a přímá, jezdí z Liberce do Mimoně a další přímý spoj nahrazuje rychlíky. Jezdí v obvyklých časech odjezdů mezi Libercem a Jabloným v Podještědí. Cyklisté budou mít ještě letos v létě v Libereckém kraji víc možností, kde sjížet traily. Trasy s překážkami vznikají například na Javorníku u Liberce. Už od začátku května je tam nově otevřená modrá stezka. V létě bude středisko dokončovat stavbu také červené a černé stezky pro zkušenější cyklisty. Nový náročnější trail dokončují i na Tanvaldském Špičáku a kompletně opravené traily budou také na Špičáku v České Lípě.
3: Českolipská radnice obnovuje příměstský rekreační les. Informovala o tom na webu. Městské lesy tam upravují stávající stezky pro cyklisty i pro chodce, které budou nově širší. Vzniknou tam také nové lavičky a informační tabule. Práce by měly být hotové do léta. Z Libereckého kraje Johana Tománková, Český rozhlas.
2: V ulici Prokopa Holého v České Lípě dnes začíná výměna plynovodu. Severočeská vodárenská společnost ve stejné ulici v loni měnila vodovod a kanalizaci. Před zahájením loňských prací bylo podle správce plynovodů společnosti Gasnet potrubí v pořádku. Přes zimu se ale v navazující tržní ulici stala havárie, pokračuje mluvčí Českolipské radnice Kristýna Kňákal-Brožová.
4: První dny výkopových prací ještě zůstane ulice Prokopa Holého průjezdná a k jejímu uzavření, to znamená zneprůjezdnění, dojde v pondělí 25. května. Práce zde budou pokračovat po etapách a skončit by měly na začátku září letošního roku.
2: Některým žákům posledních ročníků středních škol a gymnázií dnes začaly ústní maturity. Přesné termíny si určují ředitelé škol až do 10. června. Maturanti mají povinné zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka, kterou některé školy uznávají i na základě mezinárodního jazykového certifikátu. Výsledné známky nejvíc ovlivňuje profilová část, tedy ústní a další školní zkoušky. Z nich se skládá výsledná známka na maturitním vysvědčení.
1: Počasí.
2: Odpoledne u nás bude polojasno až oblačno, pršet by mělo jen ojediněle a teploty stoupnou mezi 16 a 19 na Českolipsku a Turnovsku až k 20 stupňům. Slabý proměnlivý vítr může v přehánkách přechodně zesílit a biozátěž je na stupni číslo 1, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Silnice třetí třídy z Renoltic do Hrádku nad Nisou je uzavřená. Pracují tam stavbaři. Jezdí se přes Bílý kostel nad Nisou a po silnici 1/13, tak s tím počítejte a buďte na všech svých cestách opatrní.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Krásné poledne s Českým rozhlasem Liberec. Před malou chvílí se kolega Pavel Kudrna nechal v redakci slyšet, že prý se mu moc líbí soutěž Eurovision Contest Song, obzvlášť se vzhlédl v moderátorovi. Takže na příštím zahájení dne otevřených dveří Českého rozhlasu Liberec ho můžeme očekávat se zeleným přilivem v růžovém saku a legínách s krajkovým nápletem. Soutěž Eurovize už se stala inspirací minulý týden v písničkách na přání. Můžete v tom klidně zvesela pokračovat, nebo vás mohou inspirovat dnešní narozeniny.

Pokud jste v sobotu nebyli na dně otevřených dveří Českého rozhlasu Liberec, možná vám vrabci vycvrlikali, že jsme měli mimořádné dopolední písničky na přání. To samozřejmě není žádná fáma, o které zpíval Karel Gott, to je pravda. Ale teď už máme naprosto klasické písničky na přání. Ty odpolední, 8 minut po 12. nás do nich přivítal Karel Gott. A jak budeme pokračovat, to záleží na vás, na vašich telefonátech, e-mailech a textových zprávách. Telefonáty odvádějte na telefonním čísle 22 155 37 22, e-maily můžete posílat na adresu zahrajte.liberec@rozhlas.cz a SMS zprávy 90 011 04, na toto číslo je posíláte, ale musí být ve tvaru zahrajte Liberec, mezera a potom následuje váš text, tak na to dbejte. Já vám samozřejmě přeju hezký poslech a moc se na vaše přání těším.

0: Človečina, to je písnička, kterou slovenská skupina Elán v čele s Jožorážem a Vašou Patejdlem vydala v roce 1983 na albu Elán 3, ovšem poprvé ji oficiálně představila, tedy v živé verzi, až na bratislavské Lyře v roce následujícím, tedy v 84. Tolik trocha hudební historie a teď už pojďme směle hledět vpřed, alespoň tedy v písničkách na přání. Kdo pak se k nám jako první dovolal? Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, tady posluchačka Eva Sturnova. Já zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu, jako obvykle, i vás tam do rádia. Písnička bude pro všechny, co si necháváme zahrát, i pro ostatní posluchače a doufám, že budeme večer všechny, že budeme fandit společně našim hokejistům proti Švédsku. Musí vyhrát.
0: Ano, ano, potom faux pas se Slovinskem by to rozhodně tříbodovou výhru chtělo. Vy jste skalní fanoušek z hokeje, máte dres, šálu.
1: No, já, když jsem byla mladší, ještě mě bylo míň roku, tak jsme chodili na Bílý Tygry, teď už tam jezdí jenom můj syn, já už nejezdím, no a fandím hokeji určitě.
0: Ale pěkně z tepla domova, pěkně u televizoru, proč ne, hlavně fandit.
1: Dobrá. U televizoru, ano.
0: Tak, si hezky užijeme sportovní zážitek, paní Evo. Já vám děkuju za zavolání, mějte se krásně, naslyšenou.
1: Taky, děkuju.

0: Švédská skupina ABBA jako taková podpora pro naše hokejisty do dnešního duelu se Švédskem, samozřejmě v rámci mistrovství světa v ledním hokeji. Za 10 minut bude 1:30, jdeme na další přání, to bude opět telefonické a opět jedna ze stálic Českého rozhlasu Liberec. Krásné odpoledne.
1: No vám také, Filipko, krásné odpoledne, opravdu teda stálice a poslouchám rádio už od 2008.
0: Ale my jsme samozřejmě tak rádi a vděční za takové věrné posluchače. Tak čím se vám odvděčíme?
1: To jsme byli ještě v severu, jako tak, teď jsme 10 let samostatně, takže paráda.
0: Přesně.
1: No ale písnička je pro vás teda ještě do rádíka, jako poděkování vám všem za krásný sobotní den otevřených dveří, který jste pro nás připravili.
0: Moc děkujeme.
1: Bylo to fakt moc fajn, takže ještě jednou moc děkuji. A taky pro všechny, se kterými jsem se tam potkala, to bylo také bezva potkat známý tvářičky. Paní Milátku jsme tam poznali z Jablonce, škoda, že Evička tam nebyla, to je mě docela líto, že jsme ji neviděli. No a pro všechny posluchače bude tahle ta písnička do všech koutů, kde poslouchají zkrátka po naší krásný zemičce Český rozhlas Liberec a krásný začátek týdne všem přeju a vám děkuji za zahrání a budu se těšit na slyšenou a krásný den vám do rádíka a pozdravujte Haničku.
0: Rozhodně vyřídím, mějte se báječně. Naslyšenou.
1: Naslyšenou. Děkuji.

steků může pálit nebo hřát. Jen některé však cítíš na pořád, pár tvých lásek víc.

0: Vydejte se s námi na pochod na Královku. Už v sobotu 13. června startujeme z Bedřichova Maliníku naproti parkovišti. Vybrat si můžete ze dvou tras. Každý si najde tu svou.
1: Jsou plné pohody, ty dálkové pochody.
0: Registrace probíhá na místě od 8 do 10 hodin nebo e-mailem. Čeká vás pohyb, krásná příroda a zábava. A pro první stovku zaregistrovaných oběd v cíli zdarma. Více na liberec.rozhlas.cz.
1: Bez chleba a bez vody já k cíli dorazí.
0: Pochod na Královku s Českým rozhlasem Liberec v sobotu 13. června.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Tak to na přelomu tisíciletí hrály holky pro mámu. Pro koho budeme hrát teď v Českém rozhlase Liberec? To je otázka na další volající. Krásné odpoledne.
1: Dobrý den, tady Hana.
0: Tak co zahrajeme, paní Hano?
1: Chtěla bych zahrát písničku, na který jsme se dohodli. A chtěla bych to pro všechny, kteří poslouchají. A pro mě, mou rodinu a tohleto, který už jsou tam v nebíčku. Manžel, tatínek, maminka, všechny tyhle, ty, které jsou nahoře, tak i pro ně.
0: Dobrá, a posíláme krásnou písničku od Ivety Simonové a Milana Chladila, My dva a čas. Jestli pak si taky trochu brouknete u téhle písničky, My dva a čas, ano.
1: Ano.
0: Dobrá, tak si krásně užijte, mějte se báječně a zase příště v Českém rozhlase Liberec, naslyšenou. Vy taky, naslyšenou.

0: Iveta Simonová, Milan Chladil, my dva a čas. My všichni máme ještě spoustu času v písničkách na přání v Českém rozhlase Liberec. Vždyť jsme teprve nakousli druhou polovinu, máme 3 minuty po půl jedné. Pochopitelně dál můžete volat a psát, volat na číslo 22 155 37 22, posílat e-maily na adresu zahrajte.liberec@rozhlas.cz a nebo to udělat rafinovaně, kombinovaně, jako třeba pan Fidrihel, který k nám dorazil v sobotu na den otevřených dveří a přímo osobně si vyžádal nějakou krásnou písničku od Jaromíra Majera, tak tedy posíláme ho skutku známou.
1: Když po střech

Ten den pokročil svět. Kdo se kde narodil a co kdo přál si, i z fotbalu výsledků pět. A na rohu ulice neony vábí, jen pojďte dál, máte.

Tohle byl ve vysílání Českého rozhlasu Liberec pochopitelně Jaromír Majer. A z hospůdky známé se přesouváme do, řekněme, anonymního salonu ve Spojených státech. Napsala nám totiž paní Hana a ve svém e-mailu uvádí: dnes jsem se dostala k písmenu H a nepůjdeme daleko do historie. Americká poproková skupina Hanson, ta je známá především jejich hitem Mbap z roku 1997. Posílám všem posluchačům i vám v rozhlase. Moc krát děkujeme.

0: Říká se, vstaňte pravou nohou a den bude úspěšný. Vstaňte a poslouchejte Dobré ráno Českého rozhlasu Liberec a bude platit totéž. Naladíme vás do pohody, dozvíte se, co se děje v kraji i mimo něj. Nabídneme sportovní výsledky, dopravní situaci i vývoj počasí. Navíc podrobný rozhovor s meteorologem 7.45.
1: Počasí.
0: A aktuální zprávy každou půl hodinu. Od 5. do 9. hodiny Dobré ráno s Českým rozhlasem Liberec.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Dalibor Janda a nezaměnitelný hlas československé hudební scény. V tomto případě, alespoň tady dnes, konkrétně té slovenské, protože zrovna dnes má koncert ve slovenských Topolčanech, ale kdo si počká, ten se dočká, za měsíc bude Dalibor Janda vystupovat i v Liberci, konkrétně 15. června v Lidových sadech, to si rozhodně nenechte ujít. My budeme pokračovat dál v písničkách na přání. Do Českého rozhlasu Liberec nám došel další e-mail, který reflektuje, že dnes má narozeniny německá zpěvačka Sandra Cretu, neboli Sandra. Od ní je vybraná písnička Hirošima a letí všem posluchačům Českého rozhlasu Liberec, posílá ji paní Sylvie.

Dnešní narozeninová oslavenkyně Sandra Cretu. Touhle písničkou jsme téměř ukončili písničky na přání, zdůrazňuji to téměř, protože tady máme ještě jedno přání. Úplně závěrečnou písničku vybralo Dráčátko a posílá jí mamince do práce, ať to lépe utíká. A s touhle písničkou se s vámi rozloučíme, protože za malou chvíli už si vezme slovo Hanna Hauptfoglová se zprávami a hned po zprávách se dočkáte pořadu Alex a host. Tím hostem bude tentokrát zpěvák Petr Lexa. Filip Majsl vám přeje krásné odpoledne a po 14. hodině se těším opět na slyšenou.

0: Sedmikrátky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrátky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Policie letos v Libereckém kraji řeší víc krádeží nafty než v loni. Děti z Harachova se budou učit v nových odborných učebnách. Jarní mrazy a sucho poškodily úrodu zeleniny. Polujasno až oblačno a teploty do 20 stupňů, takové je dnes u nás počasí. Zprávy Českého rozhlasu Liberec připravuje a hezké odpoledne přeje Hana Hopfoglová. V Libereckém kraji přibylo případů krádeží nafty. Od začátku roku jich policie zaznamenala celkem 18, a to je stejně jako za celý rok 2025. Případy začaly v letošním roce výrazně přibývat od dubna. V prvních třech měsících roku řešili policisté 4 krádeže, od dubna do poloviny května jich bylo 14. Týkají se zejména nákladních vozů, pokračuje mluvčí policie Dagmar Sochorová.
3: Pachatelé se při těchto krádežích v letošním roce zaměřili především na nádrže nákladních vozidel a pracovních či stavebních strojů, ze kterých naftu odčerpali. V mnoha případech tak způsobili škodu nejen na odcizené naftě, ale také na poškození nádrží samotných vozidel a strojů.
2: Ceny pohonných hmot letos začaly růst kvůli zdražení ropy po eskalaci konfliktu na Blízkém východě. Začátkem dubna začala vláda ceny benzínu a nafty v Česku regulovat. Čerpací stanice se musely začít řídit zastropovanými cenami. V základní škole Jana Masaryka v Harachově budou nové odborné učebny fyziky a chemie, oznámila to mluvčí města Hana Veselá. Děti by se v nich měly začít učit už v následujícím školním roce. Vybudování učeben bude stát 9 milionů korun, většinu nákladů pokryje dotace. Škola v horském městě se zhruba 14 obyvateli má 9 tříd a podporuje například sportovně nadané žáky. Na chybějící přírodovědné učebny ve zprávě z roku 2024 upozorňovala Česká školní inspekce. Restaurátoři, kteří vyprostili lebku svaté Zdislavy z betonu, se k ní pokusí navrátit úlomky kostí, které zůstaly po krádeži v relikviáři v bazilice v Jablonném v Podještědí. Jak uvedl děkan dominikánského kláštera Pavel Maria Majer, zloděj při krádeži část lebky poničil.
4: Jak vytahoval lebku z hou relikviářů, tak ten otvor nebyl dostatečně velký. Došlo k narušení lebky a 5 velkých úlomků zůstalo v tom relikviáři. Tak jsem jel ty restaurátory navštívit, aby je mohli použít pro restaurování.
2: Jarní mrazy, sucho i přívalové deště místy poškodily úrodu zeleniny, informovala o tom Zelenářská unie Čech a Moravy. Chladné počasí zasáhlo například rané brambory a zelí. Sucho komplikovalo růst dalších jarních plodin, hlavně cibule, košťálovin a obilí. Některé škody způsobily taky bouřky a krupobytí. Celkové škody teď unie sčítá.
1: Počasí.
2: Je a bude polojasno až oblačno, pršet by mělo jen ujedinile a když tak na horách a naměříme 16 až 19, na Turnovsku a Českolipsku až 20 stupňů Celsia. Fouká slabý proměnlivý vítr, který může v přeháňkách přechodně zesílit a biozátěž je mírná na stupni číslo 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Pozor, dejte na silnici 1/14 v Lučenech nad Nisou. Mezi železničními přejezdy se srazila 2 osobní auta. Policisté jsou u nehody a s opatrností tam projedete. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
5: Písně jako Lhůta záruční či Holomráz proslavili kapelu Slza. Na české hudební scéně září už 12 let. Její frontman Petr Lexa, pěv Alex a host. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den.
1: Alex a host.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host. A tím hostem je zpěvák kapely Slza Petr Lexa. Nicméně zpěvák už 12-13 let, ale vypadalo to původně na herectví.
1: Vypadalo. No takhle, rodiče nevěděli, co se mnou. Věděli, že to bude asi něco jako uměleckýho. Já jsem maloval, možná jsem i trošku zpíval, tak jako spíš jsem tak skřehotal něco. A dělal jsem různý takový jako divadýlka doma, takže oni nějak jako usoudili z toho, že by herectví byla správná volba, tak mě dali do dramaťáku. Třeba v 6 letech už. A to bylo jediné, co zabralo. Sporty nezabrali, to vůbec. Tam jsem se nevybil ani náhodou, když jsem přeběhl 20krát hřiště fotbalový, tak to nepomohlo, ale dramaťák tehdy zabral na hyperaktivní dítě. Tak jsem skončil v divadle a tam jsem nějak jako rost vlastně až asi možná do mých 18, kdy jsem měl poslední představení, tak jsem vlastně vyrůstal v divadle a možná i skrz to divadlo jsem se dostal k tomu zpěvu, tak nějak jako oklikou, ale od jakživa jsem myslel, že budu jenom hrát, no. Nebo točit.
0: A po celou tu dobu jste z toho uměleckého směru neodešel? Nebyla tam třeba nějak lékař?
1: Vůbec.
0: Veterinář, já nevím, jiné profese?
1: Jazyky. To jako není úplně tak vzdálený od toho uměleckého, ale jazyky, já jsem studoval jazyky na Gimplu, já jsem dělal španělský Gimpl, takže já ani nemám českou maturitu, já mám španělskou, mám bachillerát, tady je Španěl, takže já mám španělskou maturitu, dělal jsem angličtinu, pak jsem s tím šel i na vejšku, kterou jsem kvůli kapele právě přerušil a už to bude hodně let, ale od té doby si říkám, že si to někdy dodělám. Pochybuju o tom silně, nebo začínám o tom čím dál víc pochybovat, ale dodělal jsem 2 roky. Na filozofické fakultě jazyky, takže jsem měl takový zadní vrátka, že možná to bude angličtina, španělština, čím se budu živit. Nějak, nevím, jestli překladatel nebo jakkoliv, ale naštěstí to dopadlo s tou hudbou, no.
0: Když ještě zůstaneme, ale přeci jenom u toho herectví, tak je pravdou, že jste byl nebo měl roli i na scéně divadla v Českém Krumlově s otáčivým hledištěm?
1: Ano, ano. Já jsem právě v těch 6 letech začal dělat divadlo, dramaťák. A tam tehdy, když jsem tam chodil třeba 2 roky, tak tam přišel nějaký režisér z Jihočeského divadla, hledal pro nějakou roli do Jihočeského divadla v Českých Budějovicích nějakého malého kluka. A tehdy hledal roli, to byla nějaká hra Husák útočí, jako Gustav Husák, to byla komunistická hra taková, který jsem vůbec nemohl rozumět, mě bylo fakt 7-8. A hledali, to byla taková jako komedie černá, a hledali tam postavu chodícího psa a měli kostým a potřebovali do toho hrát dítě, protože dospělý by se do toho nevešel. A pamatuju, že tam přišel režisér a říká, ať všem těm dětem, ať udělají psa. A všichni jako chodili po 4 a štikali a já jsem jediný udělal buldoka, který stojí na 2 a chodí tam jako takový sekuriťák. A to se režisérovi strašně líbilo, tak mě obsadil tehdy jako psa mluvícího v kostýmu. No a vlastně potom jako díky tím, že jsem se tam tak nějak jako zaběhnul v tom divadle, tak mě pak obsazovali dál a dál.

0: A až jsem se jako skrz to dostal do toho Krumlova, kde jsem hrál ve všech možných inscenacích, činohrách, co tam byly. Hrál jsem malýho D'Artagnana ve Třech mušketýrech, než Vidost. Hrál jsem v Jindřichovi, nebo já už nevím, co to bylo za hry, ale asi 5-6 her, takhle jako každý léto jsem to měl jako brigádu, až do mých 18 a no, bylo to krásný.
1: A kdy do toho přišel ten zpěv, protože vy jste i jedním z finalistů soutěže Hlas Československa a dvojnásobným účastníkem soutěže Česko hledá Československá superstar, tak.
0: Asi no. No,
1: tak
0: účastníkem...
1: kdy se zrodil ten nápad, ta touha nebýt tedy hercem, ale být zpěvákem, nebo jste to chtěl zkombinovat?
0: Já ani, jako takhle, já vlastně nevím, jestli jsem nad tím vůbec někdy přemýšlel, že bych zpíval, nebo, ale když mi bylo 16, tak jsem se zamiloval do nějaký holky, která hrála na kytaru a zbožňovala zpěváky, tak já jsem prostě si řekl, já ji musím dostat na zpěv, já ji musím dostat na to, že budu zpívat, takže jsem se naučil jí oblíbenou písničku, tady jsem za ní přijel na sídliště, kde bydlela, řekl jsem jí, přinesla kytaru a řekni, zahraj tu svoji oblíbenou, tak zašla hrát a já jsem do toho začal zpívat a ona mě pak dala košem, jo, ale jako aspoň díky tomu jsem zjistil, že mám rád zpěv a začal jsem zpívat a nějak jsem jako asi v tom našel takový zalíbení, že jsem si řekl, že prostě, že něco jako dokážu v tom zpěvu, takže jsem pak zkoušel logicky přes ty soutěže, protože je to taková jako nejsnažší v uvozovkách cesta, když to dobře dopadne, což jako pro většinu i těch finalistů, jak jsou to jednotky, pro který to nějak jako dopadlo dobře a který se udrželi doteďka, ale no, byl jsem superstar, tam jsem se nedostal asi možná ani přes druhý kolo. S těma lidma, který tam byli tehdy v porotě, jsme vlastně teď kamarádi a kolegové, což je vtipný, jakože z té hudební branže. A v Hlasu Československa tam jsem, jsem ani nebyl finalista, podle mě jsem byl v top 24.
1: No, tak no. Uděláme střih a zamíříme rovnou ke kapele Slza, protože ta úspěšná je na rozdíl od těchto začátku. Za malou chvíli budeme pokračovat v povídání dál. Naším hostem je Petr Lexa.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: na čase být.
1: Společnost vám dělá Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Petr Lexa z kapely Slza, která existuje 13 let, ale hraje 12 let a zakládali jste ji před 13 lety. Čí to byl nápad?
2: Kolegy Lukáše, kytaristy, ten hledal zpěváka a pro svůj jako měl vymyšlený projekt nebo chtěl založit kapelu a vím, že dlouho hledal, nevím jak dlouho předtím, protože když našel mě, tak jsme si v podstatě týden na to plácli, takže nevím, jaký byl ten proces předtím, ale já jsem tehdy točil covery zahraničních písniček na YouTube a jsem měl svůj YouTubeový kanál, tam jsem se snažil něco tvořit a jeho nějak zaujal jeden z těch coverů. Tehdy jsem zpíval písničku Say Something, pamatuju od kapely Great Big World s Christinou Aguilerou, takový duet. Tak toho bavilo, ozval se mi, tehdy na Facebooku mi napsal zprávu, spojili jsme se a týden na to jsme se potkali, plácli jsme se na to a to bylo právě v březnu 2013.
1: Takže jak jste sám zpíval duet? S někým jste zpíval duet?
2: No, oni to původně totiž naspívali, mám pocit, sami a pak přizvali Aguileru a vydali jako druhou verzi, takže jsem zpíval tu původní.
1: Rozumím. No. Takže takhle vás objevil. A název Slza v sobě vlastně nese tak jako pozitivní i negativní, nebo především jako negativní, ale i pozitivní. Můžeme se smát a brčet smíchy. Tak jak vznikal ten název Slza?
2: No právě protože i přesto, že to je jako negativní, nebo člověka první napadne to negativní, tak mě právě napadne víc to pozitivní. Já jsem třeba dneska ráno brečel smíchy. A včera taky. Takže jako a naposledy jsem brečel smutkem, to je dlouho, to je třeba týden. taky jako zapláču, ale častěji zbrečím smíchy, takže nás jsme chtěli upozornit na to, že ta slza není jenom o tom smutku a že jsou to lidi jako já, kteří brečí častěji smíchy a je to právě hezký, že v tom jsou ty různý emoce, že to zahrnuje prostě všechno, co veškeré emoce, co člověk prožívá a i to je v těch písničkách, že nejsou jenom smutný. I když si člověk poslechne tu první desku, tak má pocit, že jsem musel protrpět nejhorší rozchody mýho života nebo světa, co vůbec jdou, protože to je všechno jako píseň po písně o rozchodu nebo o nějakých hádkách. Takže ta je jako hodně smutná, ale teď už se snažím psát veselejc, aby jsme dostali taky toho názvu.
1: No, ale čerpáte inspiraci z vašeho osobního života, z vašich rozchodů?
2: No ano, nebo takhle, ty první dvě desky jsem nepsal texty já, psal Xindl Inks, Ondra Ládek, ale vždycky, my jsme vždycky jako udělali písničku a já jsem to jako naspíval pracovně nějak anglickou, svehlsky, takovou pseudoangličtinou a přemýšlel jsem, o čem by to mohlo být a to jsem potom Ondrovi jako převyprávil nějaký příběh a on podle toho napsal ten text. Takhle fungovaly první dvě desky, od třetí desky už jsem ty texty psal já, nebo jsem se na tom podílel. Právě, že u té první desky to zrovna bylo v období, kdy jsem měl první nějaký tříletý vztah, tehdy jako první delší vztah. Špatný rozchod, takový neúplně hezký, takže se to tam docela promítlo. Takže to bylo vždycky, napsali jsme písničku, nebo dodělala se písnička a volal jsem Ondrovi a on, o čem chceš, aby to bylo? A já, no já v tom zase vidím ten můj rozchod a tak třeba bychom to mohli jako pojmout zase z jiného úhlu a tak to bylo vždycky jako protože já jsem nebyl schopný jako v sobě najít nic jiného, protože jsem byl takový raněný. A když si to člověk dneska poslechne tu desku, tak to tom jako docela cítí. A no pak myslím, že s každou deskou to začalo být pozitivnější a pozitivnější.
1: A pomohlo vám to, když jste pak o tom zpíval?
2: Asi jo, ale teď zpětně mi to moc nepomáhá, protože si na to vždycky vzpomenu. Já jsem jako hodně, myslím si, že empatický až moc. Že se vcítím i sám do sebe, do mýho 23-letýho já, nebo kolik mi bylo tehdy. A je mi zpátky smutno stejně, jako mi bylo tehdy, když si to pustím. A když si to uvědomu na těch koncertech, když to zpíváme vždycky, tak záleží zrovna, v jakým jsem byl spoložení. A často se na to tak jako nacítím, když si říkám, ježiš, to je jako, že mi je z toho prostě smutno, ale...
1: Vy se trýzníte, sám
2: snažím
1: sebe.
2: Snažím se v tom hledat jiný věci, ono to je hezký na těch textech, že člověk, když si to poslechne, to třeba píseň na srdci, tak já to říkám vždycky na koncertech, já pokaždý, co jí zpívám, tak v ní vidím úplně něco jiného. Když taky bylo jako o nějakém rozchodu nebo v nějaký jako nesouhře ve vztahu, tak nikdy v tom vidím i něco jako pozitivního, takže záleží jako zrovna, jak se probudím nebo co prožívám.
1: Petr Lexa je naším hostem.
3: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdámlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijal zpěvák kapely Slza Petr Lexa. Vy jste vlastně hned ten první rok, kdy vyšla vaše první deska, prorazili s písní Lhůta záruční. To se ne úplně každému povede, že nemusí tak dlouho čekat na to, až prorazí. Někdy se stane, že i vůbec neprorazí. Tak dalo se to čekat? Líbila se ta píseň vám, vašemu okolí?
1: No, ní moc lidí neslyšelo. My tím, že jsme se poznali v tom březnu 2013 a ta leta vyšla v říjnu 2014, takže rok a půl potom, a my jsme ten rok a půl na tom pracovali, udělali jsme asi dvě nebo tři písničky, až na tu třetí nebo druhou, což byla Celibát, tak tehdy až jako vydavatelství Universal Music, se kterým jsme podepisovali smlouvu, tak dali zelenou, že do toho chtějí s náma jít, takže to nebylo vůbec jistý. My jsme na tom pracovali s tím, že člověk do poslední chvíli nevěděl, jestli to klapne. Ta lhůta, jako jsme cítili, že je dobrá, ale člověk nevěděl, jako slyšela to rodina moje, Lukáše, ale skoro žádní kamarádi, nikde jsme to jako nějak nezdíleli, nikde jsme se o tom nikým nebavili, všechno jsme si to takhle jako škudlili pro sebe, pracovali jsme na tom a prostě jsme čekali, co se stane, až to vypustíme. No a stalo se to nejlepší, takže to zarezonovalo, což je skvělý. Ono i možná pomohlo trošku to, že já jsem tehdy točil na YouTube hodně, jsem jako tam měl svůj
0: Hogi.
1: Kanál. No, dělal jsem takový komediální skeče jako v nějaký roli. A už jsem tehdy jako začal nabírat, tehdy to ještě nebylo tak velký, ale už to bylo ve stádiu, kdy jsem nabíral docela dost těch sledujících. A zrovna to mělo ten velký nárůst v té době, že zrovna se to jako trfilo, což byla úplná náhoda, protože já vlastně my když jsme se potkali 2013, tak ten Hogi ještě neexistoval. Já během toho, co my jsme dělali na Slze, než se to vůbec vypustilo, tak já jsem nějak jako dostal nápad, že založím ten YouTube a nějak jsem na tom pracoval a vůbec jsem nevěděl, jestli to jako někoho bude zajímat nebo ne. Jak jsem jako souběžně s tím, jsem si tady tím jako plnil ty svoje herecký sny, že jsem prostě hrál tu roli na tom YouTube a zpíval jsem si Slzu. A ono se tak jako nějak jako souběžně se to tak podpořilo, vydali jsme Lhůtu záruční, já už v té době jsem nabíral ty sledující tam a tak to tak jako nějak, myslím, že to úplně ve správný moment se to potkalo a možná to byl jako to byl důvod, proč to tak zarezonovalo, ale hlavně si myslím, že ta písnička prostě tím textem nějak jako lidi se s ní ztotožnili, i to bylo něco novýho, bylo takový popovější, i co se týče té produkce, jako fakt takový ten jako současný pop tehdy, že to bylo něco novýho, takže si myslím, že se tam potkalo víc faktorů, ale kdyby se to nestalo, tak Bůh ví, kde ta Slza dneska je, no.
0: No a co to udělalo s vámi, myslím, jako s kapelou? Zatočila se vám hlava, nebo řekli jste tak, a teď jak to využít, jak vydržet, jak prostě zůstat nohama na zemi?
1: Tak naštěstí, ono se to nezdá, když se člověk podívá na ty fotky, jak já jsem vypadal v té době, nebo jak vypadám teď, tak jako nikoho nenapadne, že mi je, kolik mi je, ale já už jsem měl věk docela na to, že už jsem nějak byl, už jsem toho docela prožil, už jsem nebyl takovej ten jako teenager nějaký, který by najednou se dostal k nějaký slávě v uvozovkách a teď by se úplně utrhnul a to, takže a Lukáš ten je ještě starší než já, takže my jsme už měli docela odžito, už jsme i zažili takový ty pády, kdy prostě člověk jako o něco bojoval nebo něco se snažil a nevyšlo to. Lukáš taky prošel garážový kapely, já jsem prošel poroty v soutěží, kde mi řekli, že prostě se mám na ten zpěv vykašlat. A člověka by to mohlo jako položit a naučilo mě to si vážit toho, když se něco takhle povede. Takže my jsme byli, myslím, že díky tomu je docela dost nohama na zemi, že to nebylo fakt jako z ničeho nic, že člověk si udělá písničku, za 14 dní vydá, nejenom je to boom a je obrovsky slavný a nezvládne to a prostě ho to semele. Takže to nám pomohlo a věděli jsme, že prostě musíme koncertovat, musíme do toho dávat všechno a musíme prostě psát a psát další věci a vydávat a udržet se. Nesmí člověk jako se nechat unést jako tím úspěchem té jedné písně a vydržet.
0: Přišli další, třeba Holomráz, k té písni se také určitě dostaneme. Naším hostem je Petr Lexa.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Na vlnách Českého rozhlasu si povídám s Petrem Lexou, zpěvákem kapely Slza. Vy jste zmiňoval to, že když jste byl v těch soutěžích, třeba Československá superstar, tak jste neuspěl, ale dnes vlastně s těmi porotci jste kamarád. Poznáte se, mluvíte spolu. Tak nerýpete někdy do nich trochu? Vy jste mě tenkrát a podívejte se, jo, kde jsem dneska.
1: Ne, tak napadlo mě to samozřejmě. A tak to není ono, že kamarád, že se jako potkáváme, ale tak znám se s nima, člověk se s nima potká v backstage na těch festivalech nebo různě na akcích. Takže to není vyložené, že kamarádi, ale tak víme o sobě, tak přece jenom jsme v malém rybníčku českým, tak tady se tak každý nějak jako zná. A nikdy mě to nenapadlo, tak občas možná jsem si tak udělal sradu mezi třeba mýma kamarádama, že řekl jsem, no tamhle jsem potkal toho a ten se mi řekl, že se mám vykašlat na ten zpěv a teď spolu hrajeme na festiáku a já hraju po něm třeba, jakože headliner.
0: Ano, o tom mluvím, tak jestli náhodou jste to někdy
1: neudělal. Já bych si to nedoval, tak samozřejmě mám respekt k těm lidem a obrovský, to bych se nedoval, ale tak jako občas jako vtípek mezi kamarádama jsem něco takového prohlásil asi.
0: Pojďme k vaší asi nejúspěšnější písni 171 milionů shlédnutí, píseň Katarze, která vznikla v souvislosti se seriálem Přístav. Pro ten seriál?
1: Úplně ne, tak my jsme ji měli hotovou v podstatě a tehdy přišla nabídka od seriálu Přístav udělat pro ně znělku a zároveň s tím přišla nabídka, jestli bych se tam nechtěl zahrát, protože chtěli tím podpořit ty moje jako ambice dřívější, že budu herec. A my jsme měli zrovna v šuplíku Katarzy, která zněla, melodicky zněla stejně, ale text byl trošku jiný. A my jsme řekli, že by se vlastně proto mohla hodit, takže se jenom upravil trošku text, že se tam dodalo něco s tím přístavem přímo, teď nevím, jak to tam je, ale v textu tam je něco s přístavem a s vodou, tak se to maličko poupravilo, vydal se to jako znělka a já jsem si tam zahrál, takže takhle nějak jako vzájemně se to podpořilo.
0: Ano, vy jste si v tom seriálu i zahrál, byť takovou, řekněme, vedlejší roli, ale čekali jste takový úspěch té písně?
1: Nečekali a ona vlastně ten úspěch nemá vůbec nic společného s tím seriálem, ani bohužel ani s tou písní jako takovou. Nebo pokud teda se bavíme o tom úspěchu, ty zlínutí, co jsou na YouTube, tak oni nepramení úplně z Česka. Já nevím, jako, já to řeknu tak, jako, aby to bylo přijatelný pro český rozhlas.
0: Já jsem to nepitvala teda, ale...
1: A já mám to docela zajímavý, ale já to řeknu tak jako voklikou. No v podstatě jako jsou země někde v Ázii, kde měli zakázaný internet dlouhou dobu a nemohli se dostat na takové stránky, které třeba nejsou všem úplně přístupný a to, co jim bylo přístupný, byl YouTube. A my jsme tam prostě dlouhou dobu měli v náhledovce, tam v tom klipu je takový milostný trouhelník, jsou tam dvě ženy a jeden muž. A je tam takový trošku jako lesbický vztah nějaký, taková zápletka. A oni tam, ty dvě ženy byly na té náhledovce. Takže lidi z jiných zemí se díky algoritmu YouTube proklikávali na to, takže my jsme museli po letech změnit tu náhledovku, protože už jsme to nechtěli, aby tam lidi chodili na tu písničku kvůli té náhledovce, aby čekali od toho něco jiného, než tam je, že jo? Protože samozřejmě ten klip normálně jako hezký písničce, emotivní, není tam vůbec nic jako sexuálního, ale bohužel to tak třeba mohlo působit. Takže tam začali skákat ty zlínutí, my jsme tehdy sami ani nevěděli, co se děje. A pak jsme to díky nějakým těm analytikám zjistili, odkud jako ty přichází to sledovanost, takže jsme tam dali jinou náhledovku. Teď jsme tam, myslím, že my dva s Lukášem.
0: A už to tak nepřibývá.
1: Už tam neklikají na nás dva.
0: Tak díky za upřesnění a odtajnění toho úspěchu. Naším hostem je zpěvák kapely Slza Petr Lexa.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Petr Lexa z kapely Slza je naším hostem. Aspoň to tak pro kapely bývá, že leden, únor jsou takové klidnější měsíce a pak se to rozjede, festivaly, koncerty a tak, takže je to, čeká vás teďka hodně práce?
1: Čekat, vlastně hezký tomu říct práce. Když no, si člověk uvědomí, co ho čeká krásného, krásný léto.
0: Tak je to lepší než ty měsíce předtím.
1: Je, ale taky tam je práce, ale zase jiná. My třeba ten leden, únor, březen, tak to je o tom, že my jsme zavřený ve studiu, většinou skládáme písničky. Teď zrovna za pár dní bude vycházet nová, na který jsme od začátku roku dělali. Ale už se těšíme, až vysvětne to sluníčko, až se otevřou brány těch festivalů, my budeme moct vyrazit na cestu a být zase kočovní muzikanti, který to, jako já to miluju. A vlastně, až mám z toho vždycky takový tiky přes tu zimu a potřebuju už, ať už je to léto, ať můžu jezdit. Takže, teď to startuje ta sezóna vlastně až do října. Koncertujeme.
0: Tak koncertujete a vy jste říkal, že se těšíte, až vyrazíte na tu trasu svoji, na ty cesty. Také velmi blízkou zastávku budete mít, budete na Letenské pláni.
1: To je za chvilku, no.
0: Na Sparta Festu. Budete tam vlastně hosty nebo zajistíte tam koncert? Nebo ano. Jenom několik písniček, jak to bude?
1: Normálně koncert. Je to koncert jako každý jiný. Prostě festivalový vystoupení, hodinový.
0: A vy jste Sparťan?
1: Ano, samozřejmě, že jsem Sparťan. Já miluju sport, ale nejsem úplně takový ten, co by to sledoval. Jako, že bych si otevřel ten lahváč, lehl si do toho a sledoval ten fotbal, nebo hokej, ať už za Spartu, nebo ne, tak to úplně nejsem. Já radši si vezmu do ruky tu hokejku, nebo vezmu ten míč a jdu si zakopat. V mém případě spíš teda kolo, nebo takovýhle jako sporty, ale... Mám rád sport a tenhle festival vím, že je spojený, jako, že oni se snažili vlastně propojit sport s hudbou a zábavou, což pro mě je skvělý, protože já sport dělám, mám to rád a snažím se to i propagovat, že to je dobrá věc. Takže tady to mě na tom jako baví.
0: Tak Sparta Fest 23. května na Letenské pláni. Budete tedy jenom hrát a zpívat, nebo si tam i nějaký ten sport vyzkoušíte? Nebo na to bude prostor?
1: Když bude čas, tak proč ne? Uvidím, co nás tam čeká. Já vlastně nevím, co nás čeká.
0: Je to první ročník.
1: Je to první ročník, takže tím spíš nevím, co nás čeká, ale my tam určitě jdeme jako odehrát co nejlepší možný koncert, co zvládneme. Máme teď jsme vlastně se pár dní zpátky vrátili ze soustředění s kapelou, kdy jsme překopávali zase playlist na letošek a vymysleli jsme úplně nový jako intro a některé písničky jsme přidali, nějaký nový, který třeba vlastně jako ještě nezazněli nikde. Některý starý jsme naopak jako tak trošku překopali do takových jako nových, do kinovýho kabátku, že my se strašně těšíme, až to budeme hrát, takže vlastně ten Sparta Fest bude jeden z prvních koncertů, kde to letos hrajem, tenhle ten playlist, tak jak jsme ho postavili a už se strašně zvědavě, jak na to lidi budou reagovat.
0: Ale písně, jako o kterých jsme mluvili, Lhůta záruční, Katarze, Holomráz, Celiba, to jsou písně, které musí zaznít a zazní i na Sparta Festu.
1: 100%. My vždycky, když takhle se potkáme před tou sezónou, dáme si před sebe ten playlist a teď koukáme na ty písničky a říkáme, co upravíme? A teď to člověk kouká a říká, to nejde, tohle nemůžem vyhodit, to je hit, to nemůžem, to je na správném místě. Pak člověk zjistí, že vlastně to moc jako nejde, ale... Stejně jsme to letos nějak zvládli, ale samozřejmě tyhle ty známý hity, ty musí zůstat tam, kde jsou v tom playlistu, protože to je už jako rokama ověřený, že to tam funguje a ty vždycky zazní. Takže bohužel jedině musíme ožilit ty nový, který bych třeba rád hrál, ale tyhle ty starší hity musí zaznít.
0: Jo, autoři hitů to mají i těžké občas. Petr Lexa je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Jste ve společnosti Českého rozhlasu pořadu Alex a host a tím dnešním hostem je Petr Lexa z kapely Slza. My jsme mluvili o vaší účasti na Spartafestu 23. května, ale na jaké další koncerty vy osobně se třeba těšíte a kam?
1: No bude jich spoustu, letos nás čeká krásná sezona. Teď jsme zrovna sem procházel kalendář a strašně se těším. Je tam toho hodně na Moravě, což je pro mě vždycky jako... Vlastně to je takový výlet. My prostě s těma klukama se potkáme, sedeme do toho auta a jedeme na ten koncert a už jako člověk ví, že prostě jede na tu Moravu, jak to je vlastně za odměnu. Jako. A tam člověk vystoupí z toho auta, už jako ještě než vůbec vypne ten motor, tak už někdo přiběhne stácem kořalky a domácí slivovice na přivítanou lidsky a to milujem. Takže a to je nejenom Morava, ono prostě já díky tomu, že koncertujem po celé republice, jsem poznal tolik jako míst, krásných jako měst českých, který bych normálně nepoznal, protože bych neměl důvod tam jet. Takže jako čeká nás toho hodně, na stránkách už jsou všechny koncerty, skupina Slza.cz, takže určitě se posluchači můžou kouknout, kam za náma přijet.
0: A je nějaká šance vlastně do těch míst, která vy potkáte a která se vám líbí, vrátit se jako na dovolenou? Je vůbec místo a čas na nějakou dovolenou během této sezóny? Do toho podzimu, no, do toho října?
1: Víkendy určitě ne. Ty vlastně od března, nebo teda březen ještě ne, duben květem přelom to začíná a do října jsou všechny víkendy plný. Tam hrajem, tam není šance, ale přes týden tam člověk jako najde třeba někde 3 dny v kuse, ale to není úplně tak na to jako vyrazit na nějakou dlouhou dovolenou, takže já občas jako stihnu třeba, že dám nějaký blízký moře, nějaká Itálie nebo něco, co se dá jako zvládnout na otočku. Ale jinak my jsme odkázaní k tomu jezdit za teplem přes zimu, což mi se teda už dlouho nepodařilo, ale dřív jsem tak jako se snažil jezdit prostě tam, kde je teplo, když tady je zima, tak tam jsem jezdil přes zimu, ale já to ani nepotřebuju vlastně tu dovolenou. To koncertování je tak krásný a je to takový privilegium, že můžeme dělat takovouhle práci a vlastně spát na těch hotelech, vlastně, jak kdyby člověk spal na dovolený. Si odehrá ten koncert, probudí se v nějakém cizím městě, tam si dá snídani, ještě když je krásně, že jo, tak pak si zase dá cestu zpátky domů a ví, že za pár dnů to bude absolvovat znovu. Takže jako ne, asi to není pro každýho, ale já to miluju a pro mě to je vlastně dovolená v podstatě.
0: Co vaše faninky? Už vás některá požádala o ruku? Dostáváte nějaké zajímavé nabídky?
1: Já myslím, že musím žádat já, ale...
0: No, dneska je to možný z obou stran. Bohužel se mi chce říct. To už jsem i viděl, takovou žádost ze strany ženy.
1: Tak to já bych asi neakceptoval. Já to bych musel pokleknout já, ale... Takže žádná žena předu nepoklekla. Ale tak jako dostával jsem kamínky do oken, ještě když jsem bydlel dřív v centru někde na očích a to se jako stávalo, i na autě jsem mýval vzkazy občas a teď bydlím odlehle a už se mi to dlouho nestalo, což jako já zase nějak se z toho nehroutím, že to nebylo nic, já nejsem Michael Jackson, abych jako nemohl nikam jít, takže samozřejmě to, ale bývalo tak. A teď vlastně shodou náhod mi po dlouhý době přišel dopis, teď jsem se na to vzpomněl, do schránky, co se nestalo hrozně dlouho. Samozřejmě, když člověk se podívá na jako Instagram, tak tam zprávy chodí, protože to je nejjednodušší napsat na Instagramu zprávu. Ale dopis mi přišel, nevím, jak je to možný, protože nikde není moje adresa, ale někdo z nějakého důvodu, asi vím, jak na to přišel, nechci tady dávat návod, ale dostal se k adrese a přišel mi dopis od nějaký slečny, napsaný fakt jako na mé rukou, což mě zarazilo příjemně. To nevím, jak to adresu jako získala, ale to bylo hezký. To bylo tak, no, ty jsem chtěl říct vtipek, že bych z toho až pokleknul, ale až mě to dojalo, ale to se moc nestává, takže tohle ještě nevymřelo.
0: Zpětná adresa, kontakt je tam?
1: No, je na obálce odesílatel, takže když bych chtěl, tak... Ale nevím, to je vlastně taková ta, to je úplně takový to, jak ty starý časy, to říkám, jak kdyby byl nějaký jako starý, ale tak zažil jsem to, že když se, jako, že nebyly sociální sítě, tohle, to jsem ještě stihl.
0: Už jste pamětník úplně.
1: No ne, tak jako, ono se to nezdá, ale ono, ta doba je tak strašně rychlá, že já jsem nezažil ani jako chytrý telefony, nebo telefony vůbec, jako, že si pamatuju úplně svět bez telefonu, tak taky to bylo, když člověk jako napsal někomu dopis, on neviděl, jak vypadá, nemohl si ho někde progooglit a prošacovat všechny sociální sítě a prostě musel tomu důvěřovat a napsat ano, potkáme se tady a tady, musel tomu důvěřovat, že ten člověk tam přijde na ten čas, tak jako Nevím, mohl bych to zkusit odepsat. Co se stane?
0: Tak kam jsme se až dostali, Alex a host. Moc děkuju, že jste tu byl, Petr Lexa, ať se vám daří.
1: Taky děkuju, mějte se krásně.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

12. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká 12. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká 12. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.

0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Vláda schválila zvýšení rodičovského příspěvku na 400 tisíc korun. Nejvyšší soud přezkoumá restituční kauzu rodu Arentálu, chtějí zpět pozemky na Semilsku. Radnice v Novém Boru v příštím roce zahájí stavbu bytového domu a zítra čekáme převážně oblačno s přeháňkami a teploty až 21 stupňů. Hana Hopfoglová přeje hezké odpoledne, začínají zprávy Českého rozhlasu Liberec. Rodičovský příspěvek by mohl vzrůst 350 na 400 tisíc korun. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z hnutí ANO to schválila vláda. Změna se má týkat dětí, které se narodí po 1. lednu příštího roku. Zvýšit by se měl i příspěvek na dvojčata a vícerčata. Místo současných 700 tisíc by rodiče měli dostávat 800 tisíc korun. Návrh teď zamíří do sněmovny. Restituční kauza šlechtického rodu Arentálu jde k nejvyššímu soudu. Okresní soud v Semilech i krajský soud v Hradci Králové sice rozhodli, že snacha posledního majitele panství Hrubá Skála nemá nárok na vydání bývalých rodových majetků, rodina se ale odvolala. Arentálové se domáhají pozemků o ploše přes 4000 hektarů. Značná část se týká i města Turnova. Pokračuje turnovský starosta Tomáš Hoke ze starostů pro Liberecký kraj.
2: Valdštejn, Hrubá Skála, tato část Českého ráje okolo skalních měst. Tam se Arentálové domáhají vrácení československého občanství. Podle mých informací Arentálům nebylo vráceno do roku 1948 nebo 1950, takže oni se ho domáhají ještě zpětně a je to tam ještě složitější.
1: V Novém Boru v následujících letech přibude několik desítek nových bytů. V příštím roce chce radnice zahájit stavbu bytového domu s 12 jednotkami v Nádražní ulici. Další nové bydlení různých kategorií bude i v dalších částech města, jak říká novoborský starosta Jaromír Dvořák ze starostů pro Liberecký kraj.
3: Teď jsme zakoupili bytový dům, chceme přestavět tu bytovnu, kde vznikne dalších zhruba 23 bytů. S Libereckým družstvem připravujeme družstevní výstavbu dvou domů.
1: Ministerstvo zahraničí potvrdilo smrt mladé české turistky v Thajsku. Společně se svým irským přítelem zemřela minulý týden při dopravní nehodě. Na deštěm promočené cestě z nejvyšší thajské hory dostal jejich skútr v zatáčce smyk. Podle serveru Thai Examiner se poté dvojice čelně srazila s protijedoucím pick-upem. Podle mluvčího české diplomacie Adama Čergého případ řeší zastupitelský úřad v Bangkoku.
0: Počasí.
1: V noci bude většinou polojasno až oblačno, s teplotami od 7 do 4 stupňů Celsia a pršet by nemělo. A také zítra by obloha nad naším krajem měla být většinou oblačná až polojasná. Odpoledne čekáme přechodně zataženo a místy přehánky. Výjimečně se mohou přidat také bouřky. Teploty zítra 17 až 21 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Mimoni je kvůli rekonstrukci kanalizace uzavřená Okrouhlická ulice, tedy výpadovka na Ralsko. Objízdná trasa vede přes Boreček a taky sídliště Ploužnice a Hradčany. Přejeme vám šťastnou cestu, ať jdete kamkoliv.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: A přejeme vám hezké pondělní odpoledne, ať už děláte cokoliv. Koukám do scénáře a tato hodina bude docela fyzicky náročná, hodně sportem proložená. My se třeba s Martinem Písaříkem v rubrice Co v učebnicích nebylo podíváme na lidské svaly, pak zamíříme na nově vznikající traily pro cyklisty, například ten na talmalském špičáku v Jizerských horách, tam nás zavede Johana Tománková a regionální stopař nás prakticky živě přenese před Libereckou radnici, kde už hodinu probíhá umělecký happening a teď k tomu sportu. Akce je součástí připravovaného studentského dokumentu zaměřeného na hledání a vytváření nového sportu. V rámci happeningu proběhne alternativní forma ping-pongu. A tady bych měl takový retorický rebus pro mou kolegyni Hanu Hautfoglovou. Jak by si řekla ping-pong, aniž by se tvoje rty vzájemně dotkly?
1: Nevím.
4: Tak třeba stolní tenis? povzdechla Hana Hautfoglová a hezké odpoledne vám přeje Filip Majsl.

0: Loreta Goggia, Mala Rita Primavera, písnička, která se v našich končinách dočkala slávy v této podobě od Petry Janů, Moje malá premiéra. 14 hodin a 13 minut, posloucháte Český rozhlas Liberec a vyrážíme na kola. Další kilometry cyklistických stezek přibudou na kopcích v Libereckém kraji. Traily vznikají například v Jizerských horách, v České Lípě nebo na Javorníku u Liberce a detaily nám teď poví redaktorka Johana Tománková. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, já začnu mluvit o špičáku v České Lípě. Radnice tam kompletně obnovuje příměstský les. Městské lesy tam zpevňují a obnovují stezky jak pro cyklisty, tak i pro chodce, které budou nově rozšířené až na 2 metry. Kromě toho tam přibudou i nové lavičky a informační tabule. Práce by měly být hotové do léta, během kterého se chce město zaměřit také na opravu místního single tracku, který je na druhé straně kopce a má zhruba 3 kilometry.
0: No a jaké nové atrakce budou mít cyklisté v Jizerských horách?
1: Cyklisté se můžou těšit na Tanvaldském špičáku na nový cyklistický trail, který doplní ty 3 stávající. Je určený spíš pro pokročilé bikery, vede na špičáku 1 pod lanovkou přímo pod lany. Trasa je tedy poměrně prudká a jsou tam různé překážky a dole hned za nástupní stanicí na lanovku je nové skill centrum. Tam si můžou vyzkoušet své dovednosti a také si tam na nečisto vyzkouší překážky, na které na cestě po trailu narazí. Sezóna tam začne 23. dubna.
0: A jaké traily vznikají na Javorníku?
1: Tam budou celkem 3 nové stezky, jeden ten jednodušší, modrý, ten už je otevřený od 1. května a pracovníci tam ještě dodělávají 2 zbývající trasy, červené a černé, jednu červenou a jednu černou, tedy s vyšší obtížností a hotové by měly být také do léta.
0: Říká naše redaktorka, vášnivá cyklistka Johana Tománková. Moc krát děkujeme. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Regionální stopař. Živě, přímo z terénu.
1: Stále ladíte Český rozhlas Liberec, máme 8 minut před půl třetí a my vítáme ve studiu našeho regionálního stopaře před radnicí na náměstí doktora Eduarda Beneše. Dnes od 13 hodin probíhá umělecký happening, za kterým stojí dvě studentky Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci. Ty se pustili do dokumentárního projektu Vymyslíme nový sport. A co vymysleli pro Liberec, to se vydal zjistit právě regionální stopař Jaroslav Hoření. Krásné odpoledne.
2: Dobré odpoledne z prosuněného libereckého náměstí před libereckou radnicí náměstí doktora Eduarda Beneše, kde probíhá takové zajímavé pingpongové klání na pingpongových plochách. Plochách říkám záměrně, protože kdybych řekl stoly, tak si asi představíte ty klasické velké, zelené, bytelné. To je úplně něco jiného. Barevně, je to růžové. Jeden má spoustu malých dírek, ale je maličký. Druhý je o něco větší a má uprostřed jednu velkou díru a ten třetí, úplně nejzákeřnější, má dvě velké díry. Já jsem si vyzkoušel jeden, ten malý stoleček a vzhledem k tomu, že se nehraje s pálkama, ale pálky tady nahrazuje plážová obuv, tak je to opravdu takové umění se do toho trefit, aspoň teda pro mě, ale samozřejmě holkám to tady docela jde. Tak teďka už jdu na vás, slečny. Pavlína Štěpařová, Natálie Demutová, studentky Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci, stojí za tímto projektem. Tak o co se vlastně snažíte, Naty?
3: My se snažíme vymyslet nový sport a tohle je vlastně jedna z fází, která vede k tomu najít ten nový sport. A ty díry slouží právě k tomu, že se snažíme narušit strukturu existujícího pingpongu a díky tomu by se měl zrodit ten nový sport.
2: Jak to tady tak sleduju, možná už půl hodinku a sám se toho účastním, tak koukám, že je docela velký zájem.
4: Je a jsme za to velice rádi, samozřejmě počasí tomu taky dopomohlo, protože je krásně a svítí sluníčko, takže chodí jak cizinci, tak děti, tak důchodci a vlastně lidi se baví. A ještě jenom doplním, vlastně principem je to tím, jak jste si i sám mohl všimnout, tak ty stoly vlastně v sobě mají díry a tím vlastně dáváme všechny uchazeče nebo prostě závodníky, sportovce, kteří se tohle zahrajou na stejnou jakoby úroveň, tudíž vlastně chyba tady vůbec není takzvaně chybou, ale vlastně druhém jistý zábavy. A tím, že ty lidi tady vlastně můžou chybovat, tak si to užívají a myslím si, že to má fakt jako úspěch a lidi se tady mění a už jich se tady protočilo dost.
2: Ono, nějaké grify, co člověk, který někdy ping-pong hrál, má naučené, tak tady jsou vlastně úplně k ničemu.
3: Je to tak, je to vlastně daný na úroveň toho, že každý k tomu se stopne poprvé a neví, jak se to vlastně bude chovat. A to je vlastně překvapení pro každýho.
2: Tohle je už váš třetí happening, poprvé až takhle jako opravdu na velké veřejnosti. Kam to pospěje dál?
4: No, to bych vás teďka ráda pozvala teda na naše promítání dokumentu, o kterém vám třeba ještě dáme vidět, kde se dozvíte jakoby výsledný sport, ale spěje to dál, že vlastně s určitou komunitou tvoříme speciální projekt, kde teda je taky velká symbolika kruh, takže to se možná nechte překvapit, ať ještě tady neprozrazuju výsledný sport.
2: Takže kdy se asi tak můžeme na ten nový dokument těšit?
3: No, my bychom ho rádi uvedli na sportovním filmovém festivalu tady v Liberci, tak to je vlastně náš cíl.
2: A on je to vlastně váš studentský projekt, váš úkol?
3: Jo, je to vlastně v rámci jednoho semestru. Jsme se do toho takhle společně s Pájou pustili, že jsme si říkali, a tak natočíme dokument o tom, že myslíme nový sport. A vlastně jsme se do toho takhle vrhli a řekli jsme si, že to za ten půl rok prostě stihneme.
2: No, kdyby někdo chtěl, tak ještě půl hodinku na to má.
4: Do 3 hodin tady jsme, no. Můžeme třeba trošku díl, kdyby někdo chtěl. Do 15:30.
2: Tak pokud to nemáte daleko, přijďte si to vyzkoušet. Je to zábava.
1: No, na mě tady ten sport, jak ho studentky popsali, působí nesmírně sympaticky. To by vlastně mohlo být něco pro nás, kteří máme srdce šampiona, ale nohy diváka. Já moc krát děkuji, Jaroslave, a krásný den. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu Liberec Jana Kratochvílová, 8 minut po půl třetí. A teď si trochu rozšíříme obzory, protože před námi je rubrika Co v učebnicích nebylo. A snad nám odpoví na otázku, jaký sval je v našem těle ten nejsilnější.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že nelze jednoznačně určit nejsilnější sval lidského těla? Záleží totiž na tom, podle čeho sílu poměřujeme. Kulturisté často předvádějí své bicepsy. Pokud by však chtěli ukázat sval, který toho uzvedne opravdu nejvíc, museli by vystavovat svůj zadek. Hýžďový sval totiž například při vstávání ze sedu zvedá celé lidské tělo. Udržuje nás ve vzpřímené poloze a zajišťuje naši stabilitu. Podobně výkonný je také čtyřhlavý sval stehení. Jedná se však o soustavu čtyř svalů, takže pokud budeme měřit sílu každého z nich zvlášť, už by to na pomyslnou nejvyšší příčku nestačilo. Široce rozšířeným mýtem je tvrzení, že nejsilnějším svalem lidského těla je jazyk. Není to však pravda. Tato nepřesnost vznikla zřejmě záměnou se žvíkacími svaly, které jsou na čelistech a dokáží vyvinout největší sílu v poměru ke své váze. To z nich ovšem ještě nedělá absolutního siláka. No a pak se na výkonnost svalů můžeme podívat z pohledu vytrvalosti. A tady je jednoznačným vítězem srdeční sval, který je v nepřetržité aktivitě od 5. týdne těhotenství až do smrti.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: slavíme 10 let Českého rozhlasu Liberec. Buďte u toho. Už v úterý 23. června od 14 do 17 hodin na náměstí doktora Edvarda Beneše v Liberci. Čeká vás živá hudba, tanec i strhující bubenická show. Vystoupí rozhlasový big band Marta Jandová a Jan Smigmator.
1: To štěstí chtěl bych jednou mít.
0: A nechybí ani tanečníci a tamtam batukáda. Vstup je zdarma.
1: Jenže blázni si dělá dál.
0: Přijďte s námi oslavit 10 let Českého rozhlasu Liberec. Už v úterý 23. června od 14 hodin. Těšíme se na vás.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Tohle byl v hudebním proudu Českého rozhlasu Liberec takový archivní kousek, ale příjemné vzpomínání. A když už jsme u toho, dnes máme pondělí 18. května a my slavíme Mezinárodní den muzeí. No a zároveň uplynulo přesně 135 let od otevření budovy Pražského národního muzea. Vědí ale dnešní děti, co všechno se tam ukrývá? To zjišťovala redaktorka Tereza Beránková.
1: Víte, co to je muzeum?
2: Vím a v tom třeba musí tam být nějaký výzdoby, ale nesmí se na to šahat, jenom když tam je, můžete si šáhnout.
3: Tam jsou kosti ze zvířat. To je takový domeček a v tom jsou nějaký kostry a nějaký výzdoby.
4: Falešný dionát anebo starodávní věci.
1: A už jste tam někdy byli?
4: Já.

0: nějaký drahý kamínky.
1: A co? Ty už jsi tam nikdy taky byl?
0: Školkou a viděl jsem tam nějaký zvířata a indiány.
1: A proč lidi do muzea chodí?
2: Aby se tam mohlo něco prohlídnout, když něco neznají.
3: Protože se tam z toho spoustu dozvíš.
0: Protože to je zábava.
1: A děti, když už jsme v muzeu, co se tam nesmí?
0: Nesmí se tam zlobit.
2: A taky se tam nemůže třeba zapalovat círky a třeba zapálit nějakou sochu nebo tak.
4: To ani nic neukrást.
3: Nesmí se tam dělat blbosti.
2: Nesmí se tam křičet, běhat a třeba jezdit na koloběžce.
5: Nesmí se tam líst na třeba kostry nebo na nějaký starodávní stromy.
0: Nesmí se tam ničit ty sochy.
2: Nesmí se tam házet odpadky.
3: Nesmí se tam jíst žádný jídlo ani pití.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
7: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Natáčení pohádky se mění ve skutečný kriminální případ. Detektivové pátrají po vrahovi filmového režiséra v seriálu Místo zločinu České Budějovice. ČT2. Příběh bandity, který se stal legendou. Hvězdně obsazený oscarový film Viva Zapata. A ČT Art uvádí v premiéře závěrečný koncert proslulého londýnského hudebního festivalu BBC Proms 2023. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
2: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
3: No to bych to pěkně zvoral.
2: Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce května i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.

0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Třetina zaměstnavatelů letos podle úřadu práce čeká růst zaměstnanosti. Mezi Jablonným v Podještědí a Křižany ode dneška nejezdí vlaky. Nemocnice ve Frýdlantu bude mít do léta novou márnici. A zítra má být převážně oblačno, čekáme také přehaňky a teploty do 21 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Liberec jsou připravené. Hezké odpoledne přeje Hana Hauptvoglová. Víc než třetina zaměstnavatelů letos očekává nárůst počtu zaměstnanců. Každý desátý podnik naopak předpovídá pokles. Vyplývá to z průzkumu Úřadu práce a Ministerstva práce a sociálních věcí, do kterého se zapojilo 17 000 zaměstnavatelů. Víc než 60% z nich zároveň nepředpokládá, že by se v nejbližších 3 letech měnil počet zaměstnanců kvůli umělé inteligenci. Firmám aktuálně chybí 10 000 lidí, mimo jiné montážní dělníci, pracovníci nebo řidiči nákladních aut a autobusů. Na železniční trati mezi Jablonným v Podještědí a obcí Křižany je ode dneška výluka, oznámil to krajský dopravní koordinátor Koryt LK. Správa železnic v úseku udržuje trať. Omezení potrvá do 27. května.
2: Osobní vlaky v úseku nahradí autobusová doprava. Jedna linka bude obsluhovat obvyklé zastávky, další rychlejší a přímá bude jezdit z Liberce až do Mimoně na Českolipsku. Další přímý spoj nahradí i rychlíky. Bude jezdit v obvyklých časech odjezdů mezi Libercem a Jablonným v Podještědí. Z Liberecka Michal Jemelka, Český rozhlas.
1: V nemocnici ve Frýdlantu bude nová márnice. Původní historická budova márnice už je v nevyhovujícím stavu. Dělníci ji přestaví na centrální kotelnu pro všechny nemocniční pavilony. Půjde o součást modernizace frýdlantské nemocnice za víc než 300 milionů korun. Nová márnice už nebude v centru areálu jako dosud, jak říká místostarosta Frýdlantu Jiří Stodulka z ODS.
3: Takže se vymístí vlastně na kraj areálu. Máme tam 3 chladicí boxy, dokonce 1 pro větší tělesné schránky a bude hotová do začátku léta, to znamená v červnu by to mělo být hotovo. A stará márnice se bude předělávat na energoblok, takový ten technický mozek celého areálu.
1: Novým náčelníkem generálního štábu by se měl stát Miroslav Hlaváč. Teď je prvním zástupcem náčelníka. Hlaváčovu nominaci schválila vláda, definitivně ho ve funkci musí potvrdit prezident. Miroslav Hlaváč by měl ve funkci vystřídat Karla Řehku, který na své pozici skončí v létě. Náčelník generálního štábu je zodpovědný za připravenost a rozvoj ozbrojených sil a je hlavním vojenským poradcem ministra obrany a vlády.
0: Počasí.
1: V noci se ochladí na 7 až 4 stupně Celsia a bude většinou polojasno až oblačno a zůstane tak i během zítřejšího rána a dopoledne, tedy většinou oblačno až polojasno, odpoledne pak může přechodně být až zataženo, místy se přidají přehánky a výjimečně i bouřky. Teploty zítra stoupnou mezi 17 a 21 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Novém Boru je kvůli stavbě uzavřená Palackého ulice, a to v úseku od křižovatky z Palackého náměstím po křižovatku s ulicí Boženy Němcové. Objížďka vede přes Sloupskou ulici. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu, ať jdete kamkoliv.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: No a my společně vyjíždíme do další odpolední hodiny vysílání Českého rozhlasu Liberec. Náš itinerář má zastávku v Hrádku nad Nisou, v Liberci a také ve Čtveříně. Vedení Hrádku nad Nisou dnes představilo, jak bude pokračovat revitalizace areálu bývalé textilní továrny Bekon. O tom bude mít podrobnosti kolegyně Jana Pavlíčková. Pak si zavzpomínáme na sobotní den otevřených dveří Českého rozhlasu Liberec. Příjemné vzpomínky nám přinese reportáž Patrika Fischera a s rubrikou Co je nového navštívíme už jednou zmíněný Čtveřín. Od mikrofonu vás zdraví Filip Majsl a přeju hezký poslech.

0: V Českém rozhlase Liberec 11 minut po 15. Věra Martinová, taková krásná vzpomínka. Kůň, co vyhrál nejslavnější steeplechase. Tak to teď v podstatě vypadá naše kolegyně Jana Pavlíčková, protože díky zapomnětlivosti musela dvakrát za sebou rychle vyběhnout schody do studia, což znamená, že špatná paměť vede k lepší fyzické kondici. No a s Janou Pavlíčkovou se teď poklusem vydáme do Hrádku nad Nisou. V Hrádku nad Nisou na Liberecku už pomalu finišují s první etapou přestavby areálu bývalé textilní továrny Bekon. Místo prádelní nití tam bude zdravotní středisko, městský archiv a také dům sportu. A podrobnosti k investici za více než 500 000 000 Kč už má zmíněná redaktorka Jana Pavlíčková. Dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne. Tak proměna areálu Bekonu je největší investicí Hrádku. Z původní fabriky zbyl jenom tovární komín a ředitelská budova, jinak už je všechno zbourané. A teď jsou těsně před dokončením dvě nové budovy, a to dům sportu a městský archiv. Jediné, co jim chybí, je vnitřní vybavení. V domě sportu pak najdou lidé třeba taneční a baletní zrcadlový sál, hřiště na squash, lezeckou stěnu, tělocvičnu pro kickbox, jogu, badminton a další. Bude tam také fitness a posilovna. No a vedle domu sportu už je vlastně hotový i objekt městského archivu, bez kterého už by se radnice neobešla, a sloužit by měl i pro archivaci dokumentů hrádeckých škol a dalších příspěvkových organizací města, jak mi řekl nezávislý starosta Hrádku Pavel Farský.

0: skříně ty papíry se nám teď neválí. Samozřejmě jsou srovnaný tak, jak mají, ale prostě máme to všude, opravdu oválčíme z prostory. Takže to bude archiv a budeme tam skladovat i depozitář. Máme tady plno věcí, které se objevily v rámci archeologické činnosti, tak to tam bude mít složeno.
1: No, jak archiv, tak i dům sportu by měly začít fungovat k 1. lednu příštího roku.
2: V tom areálu se počítá i s poliklinikou. Ta bude hotová kdy?
1: Tak hrubá stavba by měla být hotová letos v srpnu, pak bude výběrové řízení na vnitřní vybavení a v poliklinice budou mít zázemí praktičtí a dětští lékaři, stomatolog, fyzioterapeut, bude tam také diabetická poradna, lékárna, ambulance pro špatně se hojící rány a podobně. Tím ovšem přeměna toho továrního komplexu nekončí. Vznikne tam totiž také nový městský park, a to na současné zarostlé ploše za továrnou Bekon, nebo za tou bývalou továrnou Bekon. Jeho dominantou má pak být rozhledna z kamene a kovu, jak mi prozradil architekt Ladislav David.
3: Když jsme procházeli tu stavbu, tak jsme zjistili, že vlastně je to jediné místo v centru Zrádku, kde lze vidět ještěd. Takže jsme tenhle ten bod akcentovali rozhlednou, která i v případě, že ta vysoká zeleň, která je tam navrhovaná, vzroste, tak umožní rozhled. Možná Hrádek bude první město, který má v centru rozhlednu.
1: Na výstavbu parku už vypsala radnice výběrové řízení, a to vlastně už podruhé, protože do té první výzvy se vlastně vůbec nikdo nepřihlásil.
2: No a kdy tedy bude celý komplex hotový?
1: Také všechno by mělo být hotové v červenci příštího roku a výhledově by ještě radnice chtěla tu dochovanou ředitelskou budovu předělat na družstevní byty. Celkem by jich tam mohlo vzniknout 40 až 50.
2: Říká redaktorka Českého rozhlasu Liberec Jana Pavlíčková. Moc krát děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou, pěkný den.
4: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Ty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Znáš

0: Já ti zpívám, ano, teď vám zpíval Pavel Bobek, ale v sobotu vám naživo před budovou Českého rozhlasu Liberec zaspíval jeho jmenovec, Pavel Vítek. Samozřejmě v rámci Dne otevřených dveří. V sobotu jste tedy měli jedinečnou možnost nahlédnout do budov Českého rozhlasu, konal se tedy Den otevřených dveří. Moderátoři, zprávaři, redaktoři i další rozhlasáci představili zájemcům svoji práci, nechyběl ani doprovodný program. A jak to vypadalo přímo tady u nás v Liberci, vám reportáži přiblíží náš reportér Patrik Fischer.
1: Dobrý den, já vás vítám tady v Českém rozhlase Liberec.
2: Jenom do liberecké redakce se přišlo podívat bezmála 500 návštěvníků. Čekal na ně především bohatý doprovodný program. Asi největším lákadlem byly komentované prohlídky celé redakce libereckého rozhlasu.
1: Tady v tom koutečku se připravují moderátoři.
2: Dní otevřených dveří se také uspůsobilo sobotní vysílání.
3: Hezké odpoledne u zpráv Českého rozhlasu Liberec přeje Hana Hopfoglová. A protože je dnes u nás Den otevřených dveří, jsou se mnou ve studiu i naši posluchači. Dobrý den.
4: Dobrý den.
2: Kdo měl zájem, mohl si na komentované prohlídce také vyzkoušet, jestli dokáže zprávy číst aspoň tak dobře, jako naše kolegyně zprávařka Hanka Hauptfoglová.
5: Český rozhlas dnes pořádá Den otevřených dveří. Návštěvníci si můžou prohlédnout regionální vysílací studia, ale i komplex v Praze na Vinohradech.
6: Bankovní aplikace a internetové bankovnictví některých tuzemských bank dnes čekají technické odstávky.
2: Jedním z hlavních interpretů a taky hvězd celého Dne otevřených dveří byl Pavel Vítek. Posluchači doslova zaplnili celý náš dvůr, u vašich písniček hodně tancovali. Co byste jim vlastně vzkázal?
7: No jednak, že jsem rád, že přišli, přestože to počasí dneska nebylo úplně, jo, je zima, vypadá to, naštěstí nepršelo, i když to na to vypadalo, ale tak bych jim poděkoval za to, že tancovali, že zpívali, že dorazili a že vlastně i v tom docela takovým jako neúplně příjemným počasí dokázali vytvořit tak hezkou atmosféru.
2: Den otevřených dveří samozřejmě je primárně pro lidi, kteří sem prostě přijdou z ulice a přicházejí sem klidně i celé rodinky. Tak jak se vám tady zatím líbí?
8: No zatím dobrý, my jsme slyšeli koncert gospelu, to bylo hezký, tak uvidíme, co bude dál.
9: Zatím super.
2: Tak co děti, jak se vám tady líbilo, holky?
10: Dobře.
11: Mně se líbil velmi, je to pro mě unikátní záležitost a protože jsem se vlastně mluvením docela zabývala během svých středoškolských učitelských let, tak jsem si zavzpomínala na těsnopis mimo jiné, kde o to také šlo a tady jsem si teda vyzkoušela, jak to vypadá, když moderátoři čtou ty zprávy, takže pro mě velice bezvadný praktická ukázka toho, co mě opravdu zajímalo a týkalo se to i mé bývalé profese, takže moc děkuju za to.
2: Znovu se podívat do naší redakce budou mít zájemci možnost zase za rok.
12: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Magdalena a Marta Kubišová, ale tím se samozřejmě nenechte zmást. Máme 18. května a dnes mají svátek Nataši a také Imej. Samozřejmě z Českého rozhlasu Liberec přejeme všechno nejlepší. A teď k dalšímu tématu. Rozhodoval o životech tisíců lidí Karl Hermann Frank, přezdívaný vrah od psacího stolu. Ten patřil k nejmocnějším nacistům v protektorátu. Stál za vyhlazením Lidic a Ležáků. Před 80 lety začal soudní proces s válečným zločincem. I to podrobně rozebírá nová série Katka H. Frank Českého rozhlasu Plus.
1: Veřejný žalobce u mimořádného lidového soudu v Praze navrhuje zahájení trestního řízení proti Karlu Hermanu Frankovi.
2: Pětidílná série přenese posluchače přímo do soudní síně roku 1946. Tehdy se Karl Hermann Frank zodpovídal ze svých zločinů proti českému národu, včetně vyhlazení Lidic, Ležáků a poprav během tzv. Druhé Heinrichiády.
3: Já jsem ztratila muže, otce a 4 bratry, vrahu bídnej.
4: Ale vlastně se mu nikdy nepodařilo prokázat, že on by přímo sám zabil někoho vlastní rukou. To znamená, on byl ten člověk, který vydával ty rozkazy, věděl o různých věcech, které se děly, včetně vypalování Lidic a podobně. Za to byl odsouzený, za to, že to řídil, ale seděl za tím psacím stolem a tedy, když to řeknu blbě, tak zkrátka on sám pravděpodobně nikdy nikoho tady nezabil.
2: Popisuje jeden ze spoluautorů pořadu Vojtěch Koval.
5: O osud žen a děti, ani o jiné okrutnosti jsem se nezajímal.
4: Člověk, který by zvládl si to poslechnout celé, nebo třeba aspoň nějaké větší úseky, tak může být překvapený tím, jak ten K.H. Frank u soudu vystupuje. Je tam muž, který si možná ještě neuvědomuje, že ho možná popraví, pravděpodobně ví, že ho odsoudí. Historik Vojtěch Kincel se domníval, že on si v té době pravděpodobně myslel, že třeba bude doživotně někde vězněn a že ho asi v tu chvíli třeba nenapadlo, že může dojít i na tu popravu.
6: Obecenstvu oznamují, že poprava bude vykonána veřejně dnes o 13. hodině na dvoře Pankrácké věznice.
2: S kolegyní Lucí Korcovou vyrazili také přímo na místa tragických událostí.
4: My jsme chtěli, aby ten posluchač měl opravdu pocit, že jednak poslouchá ten proces díky těm archivům, ale zároveň ho dostat na to místo, protože když dneska přijdete do Lidic, tak dnes už je tam památník a zbytky té vesnice, ale když vedle vás stojí historik Vojtěch Kincel a vypráví vám, co se tam dělo, kdy přijeli nacisté, kde popravovali ty muže a podobně, tak tento pocit jsme tam chtěli dostat.
2: Celou sérii Kat K.H. Frank Proces s vrahem od psacího stolu můžete poslouchat také na platformě Můj rozhlas. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Vydejte se s námi na pochod na Královku. Už v sobotu 13. června startujeme z Bedřichova Maliníku naproti parkovišti. Vybrat si můžete ze dvou tras. Každý si najde tu svou.
1: Jsou plné pohody, ty dálkové pochody.
0: Registrace probíhá na místě od 8 do 10 hodin nebo e-mailem. Čeká vás pohyb, krásná příroda a zábava. A pro první stovku zaregistrovaných oběd v cíli zdarma. Více na liberec.rozhlas.cz.
1: Bez chleba a bez vody jak cíli dorazí.
0: Pochod na Královku s Českým rozhlasem Liberec v sobotu 13. června.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Radio Gaga, to je písnička, která svým způsobem vznikla na nočníku pro skupinu Queen. Ji vymyslel malý synáček bubeníka Rogera Taylora právě, když seděl na nočníku. Víc si k tomu řekneme třeba příště v písničkách na přání. Teď tady mám informace, které budou zajímat především vás, kteří nás posloucháte na Semilsku. Už zítra bude přerušená dodávka elektrické energie v části Chuchelna, Podmoklice a Lešákov. Elektřina nepůjde od 7:30 ráno do 6:30 večer. Podrobný seznam ulic a míst, kde elektřina opravdu nepůjde, najdete na webových stránkách společnosti ČEZ. Tak se na to samozřejmě připravte, nabijte si telefony a případně dnes zlikvidujte všechny potraviny z lednice, které podléhají zkáze. To by mohlo být zábavný večer.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

7 minut bude 16 hodin, tohle byla samozřejmě skupina Olympika Kufr. Tak to nalehko cestoval Petr Janda v roce 1969. A já už také balím kufry, protože za malou chvíli se vezme slovo u mikrofonu Českého rozhlasu Liberec Hana Hauptfoglová, bude pro vás mít pochopitelně čerstvé zprávy. No a pak vás bude bavit Pavel Kučera společně s herečkou, výtvarnicí a spisovatelkou Ivou Hitnerovou v dalším vydání Humoriády. A my se uslyšíme zase po 17. hodině ve Dni v kraji. Filip Majsl vám přeje krásné odpoledne.

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Rodičovská podpora by mohla stoupnout o 50 tisíc, schválila to vláda. Policie řeší víc krádeží nafty než v loni. Výstava Lidé ve válce z Libereckého muzea se stala nejlepší výstavou loňského roku a zítra čekáme převážně oblačno s přeháňkami a teploty až 21 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Liberec připravuje a hezké odpoledne přeje Hana Houpfoglová. Rodičovský příspěvek možná bude vyšší. Vláda schválila návrh, který zvyšuje rodičovskou na 400 tisíc korun, tedy o 50 tisíc. Na dvojčata by lidé získali podporu 700 tisíc korun, na vícerčata 800 tisíc. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z Hnutí ANO by novela měla platit od začátku příštího roku.
3: Samozřejmě uvidíme, co udělá poslanecká sněmovna v rámci své kreativity, například ve druhém čtení, do jaké míry bude chtít samozřejmě zohlednit tu skupinu těch, kteří ten navýšený rodičák budou pobírat.
2: Někteří opoziční poslanci už dřív kritizovali přesnou hranici začátku platnosti, tedy že vyšší příspěvek dostanou jen rodiče dětí narozených po 1. lednu. V Libereckém kraji přibylo případů krádeží nafty. Od začátku roku jich policie zaznamenala celkem 18, a to je stejně jako za celý rok 2025. Případy začaly v letošním roce výrazně přibývat od dubna. V prvních třech měsících roku řešili policisté 4 krádeže. Od dubna do poloviny května jich bylo 14. Týkají se zejména nákladních vozů, jak říká policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
4: Pachatelé se při těchto krádežích v letošním roce zaměřili především na nádrže nákladních vozidel a pracovních či stavebních strojů, ze kterých naftu odčerpali. V mnoha případech tak způsobili škodu nejen na odcizené naftě, ale také na poškození nádrží samotných vozidel a strojů.
2: Ceny pohonných hmot začaly růst kvůli zdražení ropy po eskalaci konfliktu na Blízkém východě. Národní soutěž muzeí Gloria Musealis zná své vítěze. Cenu za nejlepší výstavu dnes v prostorách Ministerstva kultury dostalo Severočeské muzeum v Liberci, a to za expozici o osudech Liberečanů za druhé světové války. Vítězná výstava Lidé ve válce byla projektem historika Ivana Rouse a výtvarnice Toybox. Přiblížila příběhy 12 lidí, které poznamenal nacistický režim, a další události spojené s druhou světovou válkou. Český rozhlas dnes slaví 103. narozeniny. Pravidelné rozhlasové vysílání začalo 18. května roku 1923 ve 8:45 večer. Pracovníci tehdy ještě soukromé společnosti Radiožurnál vysílali ze stanu na letišti v pražských Kbelích. První vysílání trvalo hodinu a šlo o koncert vážné hudby. Československo se v roce 1923 stalo druhou evropskou zemí, která měla rozhlasové vysílání. Několika měsíční náskok měla britská BBC.
1: Počasí.
2: V noci bude většinou polojasno až oblačno s teplotami od 7 do 4 stupňů Celsia a pršet by nemělo. A také zítra by obloha nad naším krajem měla být většinou oblačná až polojasná. Odpoledne čekáme přechodně zataženo a místy přehánky. Výjimečně se můžou přidat také bouřky. Teploty zítra 17 až 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Pozor, dejte na silnici 1/35 ve sjezdu z Pacařického kopce směrem na Turnov stojí porouchané vozidlo.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: My jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Iva Hitnerová. Dobrý den, ahoj, vítej. Pojďte se s námi smát a život s humorem brát.
1: Humoriáda.

0: důležitý a vlastně jsem na něm vyrostla. Všecko důležité, co vím, jsem se dověděla z Českého rozhlasu.
1: Nepovídej. A teď si chytrá jak rádio, jak se říká, v uvozovkách samozřejmě, ano. Tak určitě si měla i jiné zdroje pro získávání vědomosti a zkušenosti v životě, ale děkujeme za to vyznání rozhlasu. Obrázky jsou k vidění, jak už Ivana značila, každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin až do 28. května, no a výjimečně i po dva květnové pátky 15. a 22. Takže Galerie Vinohradská 12, tam to všechno najdete. No a na křtu byly známé osoby.
0: Kdo ano, ti, ano, měla
1: kdo,
0: jsem tam.
1: Nebo na vernisáži, kdo zahajoval, kdo byl jako host?
0: Tu výstavu zahajovala paní, která pracuje v Českém rozhlase, Foglarová, a vlastně se čekalo, že tu výstavu zahájí pan profesor Neužil, ale protože zřejmě někomu vyndaval srdce nebo něco takového, což považuji
1: nebo za opravdu
0: důležitější, než aby mi zahájil výstavu, takže jsem si tak nějak zahájila sama právě tím vyznáním k Českému rozhlasu.
1: No ale právě ta Iva nechce prozradit, že jí tam přišli David Gránský, Dana Syslová, Dana Batulková.
0: Ano, ale to jsou všechno kolegové. Kolegové, s kterými pracuju, ale moji sakra oblíbení kolegové.
1: Ale ne každý je má na vernisáži.
0: Aha, to je pravda.
1: Všechny pohromadě. Tak už to víme, přijďte do Galerie Vinohradská 12. A teď nás Iva pozve na humor z našeho archivu. Co to bude na začátek?
0: Ano, je zajímavý, že já vždycky instinktivně vybírám někoho, koho znám, a protože jsem zvědavá, co dělal nebo co vyprávěl, a už zjistila jsem, že už jsem tak stará a tak dlouho už jsem v téhle profesi, že už znám všechny. Všechny osobně, tudy všude seděl. Ale tak jsem na začátek vybrala Halinu Pavlovskou a Richarda Tesaříka.
1: Ano, sešli se kde jinde než v banánových rybičkách.
2: Richarde, měl jsi někdy k nějaké spolužačce ve škole nějaký vztah?
3: No, měl, začalo to už na základce ve 8. třídě. Přistěhoval se z Brna do Prahy a to bylo jak rána kladivem. Jsem se zamiloval a teď jsem v 6 ráno už jsem vstával a v 6:30 jsem vstal v zimě, rozumíš, byla zima. Koukal jsem, když ona rozsvítila v tom pokoji, bydleli ve 3. patře, a teď já tam chodil a pískal jsem takový to.
2: To bych chtěla.
3: Upozorňoval jsem strašně na sebe, že jo. A rok jsem okolo ní takhle chodil a občas jsem dostal pohlavek, že hlučím na ulici, když jsem pískal. Nic, neopětovala to. No, pak...
2: Nechápu.
3: Naštěstí. Později se ukázalo, že to mělo důvod, protože ona byla na ženský.
2: Chybka se vloudila. Já vám řeknu další radu mojí, jak přežít školu a pedagogy. A ta zní... Zamilujte se. Já totiž na gymnáziu jsem první rok strávila poměrně dobře, protože jsem se zamilovala do spolužáka z vyššího ročníku. Pak jak jsem stárla, tak jsem moudřela. Pak jsem pochopila, že k té lásce už mi stačí jenom přestávky. Tak už jsem chodila jenom na přestávky. Pak jsem už ve třetíku a ve čtvrtíku pokročila tak daleko, že už jsem jenom číhala po vyučování před školou. Měla jsem s tím opravdu problémy a moje maminka to tehdy musela žehlit, ale naštěstí se to docela dařilo, protože jak byla učitelka, tak zase učila takového poměrně nablblýho chlapečka a jeho maminka byla lékařka. A oni udělali takový barter už v té době. Takový směnný obchod, takže ta lékařka napsala omluvenku pro mé neomluvené hodiny a maminka nechala projít chlapečka z češtiny. No, ale byl tam ještě jeden takový docela hezký okamžik, protože pak stála ta moje třídní s tou mojí matkou nad tou omluvenkou, kde to bylo řádně omluveno, a ta moje třídní se tak na tu moji matku podívala a říkala, ale paní doktorko, objevíme, že to není pravda. A moje matka, ta právnice, ačkoliv to neprovozovala tu praxi, se v ní najednou probudila a řekla, chcete říci, že já lžu? A odmaturovala jsem.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak Iva Hitnerová se nevyhne otázce, která tam padla, to téma školní lásky. A spolužáci nebo i pedagogové, týkalo se to jich? Měla si nějakou platonickou takovou lásku?
0: To je zajímavá
1: musí říkat jméno,
0: otázka.
1: Jenom ano, ne.
0: Já jsem měla spoustu školních lásek.

0: dokonce takovou první výraznou na gymnáziu s takovým bezvadným klukem, fotografem jsem chodila celý gympl a tak, ale uvědomila jsem si, že třeba na DAMU jsem měla úžasný pedagogy a že jsem byla úplně nadšenou obdivovatelkou mého profesora Oty Sklenčky, který nás učil, a já jsem na něj koukala jako na takového starého moudrého pána, který byl fakt byl senzační. Zaprvé to byl výborný herec, což je vždycky dobrá premisa pro to, aby člověka učil, když víte, že to sám dělá dobře tu profesi. A hrozně jsem toho tu obdivovala a až s odstupem let mi došlo, že jemu bylo v té době 50 let, když to pro mě byl ten moudrý stařec, a že nikdy mě nenapadlo, že s tak starým člověkem, 50 letým, jako by tam mohlo být na tom obdivu i něco dalšího. Tak mi to teď v těch mých víc než 75 připadá docela dojemný, jak tenkrát 50ník byl opravdu starý pán.
1: No ale zanechal stopu důležitou v svém životě. A to je dobře. Pokračujeme dál, přátelé. Budeme s Halinou Pavlovskou a Richardem Tesaříkem řešit téma, jak přečít školu a pedagogy, anebo nastoupí Jiří Lábus s příhodami z Ypsilonky. Vyberte si A nebo B, SMS-kou Humor Mezera A, Humor Mezera B, pošlete na 90 011 04. Telefon máme 731 800 900.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Dnešní posádka humoriády Iva Hitnerová a Pavel Kučera vás zdraví. Chceme znát váš názor, vaše hlasy v naší humoriádě v prvním souboji. Bude to Halina Pavlovská s Richardem Tesaříkem nebo Jiří Lápus a Příhody s Ypsilonky. Vyberte si v tuto chvíli i na telefonu ve vysílání 731 800 900. Dobrý den. Haló. Tak šup.
2: Haló, haló.
1: Hurá.
2: Haló.
1: No.
2: Zdravím paní Ivu Hitnerovou. Pavle, vás taky zdraví, Marta. Tady jsem v Rožnově, tady jsou kačenky, voda tady stýká.
1: Děti tam jsou, švitoří, slyšíme.
2: Užívám života a dala bych pokračování. Ahoj.
1: Děkujeme. Děkujeme pěkně. Mějte se hezky. Dobré odpoledne dalšímu. Kdo pak to je? Haló, haló. Už se slyšíme.
3: Dobrý den, Pavle, Karel Zbojkovi, zdraví vás i paní Hitnerovou.
4: Děkuji.
3: A já bych si přál Bčko.
1: Děkujeme pěkně a mějte se. Dobrý den.
5: Dobré odpoledne, Standa Zjemník, kvůli humoriádě přestal sekat trávničky.
1: To je dobře.
5: Zdravím vás i paní Hitnerovou a vybrala moc hezkou ukázku.
1: Takže
5: tak bych si přál.
1: Ano. Vy jste přestal sekat, abyste si neublížil, že ano, abyste mohl zavolat, abyste to nedělal zároveň. Víc věcí chlapy nezvládnou, ženský ano, samozřejmě. Díky. Dalšího zveme, dobrý den. Haló, haló. Haló. Ano, dobrý den.
6: Já bych poprosil, když tak pana Lápuse, jestli můžu.
1: Píšeme si hlas a kdo volá? Jenom křestní jméno stačí, je odkud?
6: Jo, Jan Emr.
1: Jan, odkud?
6: Zesku
1: Hrba. Dobře, tak děkujeme. Mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo pak volá teď? Haló, haló? Haló? Slyšíme se. Tak tam někdo byl, ale vzdal to. Nevadí, požádáme dalšího ohlasování. Dobrý den.
7: Dobrý den, Kroměříž.
1: Výborně.
7: Bčko.
1: Díky moc a mějte se hezky. Naschledanou. Tak sečteme, přátelé, všechny dorazy všich hlasy a výsledek Příhody s Ypsilonky a Jiří Lábus v tuto chvíli.
8: Velice vděčné je povídání o rodičích. A Jirka Lábus začne rovnou o babičce.
9: Já měl babičko, já jsem ta u nás žila, ta se dožila třeba 90 let a 5 let žila u nás, tak to je obdivuhodný a já si jednou pamatuju, že jsem přijel z Liberce, když jsem ještě byl s Ypsilonkou v Liberci, to bylo v neděli, jsem přijel asi 8:30 ráno, autobusem z Liberce, přišel jsem domů, babička seděla na postýlce a přišla babička seděla a říká, ona byla takový věchýtek, taková hrozně hodná, říká, Jiří, pojď sem. Tak jsem přišel a říkám, co je, Ládík tam má v pokoji kurvu. Babičko, co to ona tam byla, jo, nastávající žena, jo, pokoji večer, tam spala. Já tam byla ráno v 6 hodin, ať mi udělají snídaní a ona řekla, ať si udělám sama. Střih, v poledne, bráchova nastávající žena měla nádobí, babička se dělá postel, říká, slečno, já na vás nedám dopustit.
8: A nebylo by něco taky o mamince? Nebo třeba ještě něco jiného.
9: No a to se stalo v Liberci, to je to, co se teďka chci vyprávět. A je to pravda, není to vymyšlený, že tam před lety, to už je strašné, tam bylo nějaký jugoslavský středisko obchodní taky, nebo nějaká zastupitelství tam bylo. A nějaká paní z toho zastupitelství před Vánocema šla kupovat krocana do obchodního domu a přišla do té drůbe, že říká, dobrý den, prosím vás, bych velkou čurana. Krocany, a říká, prosím? čorana, pekná čorana. Za mnou pane vedouce. Pane vedouce, je ten, co pravá.
4: To je to, co jsi říkal, teď tady mám podobnou příhodu, značí společnou známou, jejíž matka je Ruska. Tak když jí byla asi 18 let, tak s ní šla kupovat takový prší plášť jako šusťák. Šusťáček. Šli do krámu. Ta maminka říká, prosím vás, dobrý den, potřebuji šoustáček, prosím.
9: Tak dostoutej to, jo. Že moje maminka chodila se mnou a to byl takový trapas, mě bylo 30 a ona se mnou šla kupovat kabát, říká, prosím vás, kabát je pro chlapce, no to bylo tak, já se tak styděl vždycky.
10: Moje maminka byla podobná a ta měla strašné starosti. Jednou večer jsem už ležel, bylo asi 10 hodin a volali kamarádky, že něco je, abych přišel. Tak jsem se oblík a u vchodu jsme měli ještě jeden telefon a tam stála maminka v noční košili s rozpřeženýma rukama a říkala, kam jdeš? A já jsem říkal, volali mě kamarádky, abych šel, nikam nepůjdeš. Maminko, je mi 40. A maminka, nevyspíš se. A takhle jsme prostě diskutovali teď, že maminka stála před dveřma, já jsem ji nemohl obejít nebo odstrčit, že jo. Teď jsem nevěděl, jestli se mám zlobit nebo smát, protože maminka byla odhodlaná. A teď zazvonil telefon a tak jsem to vzal, oni to byly ty holky, jako kde jsem. A já už byl rozlobený, jak řekl, maminka vám to vysvětlí. A dal jsem telefon mamince a maminka říkala, no já nevím, proč vůbec nejde.
0: Hodina plná humoru na vaše přání.
11: Tak jak to měla Iva jako maminka?
12: To jsem se teď opravdu pobavila, ale musím jenom vzpomenout na svoji tchýni báječnou, která asi před 2 lety zemřela v 95 letech a my jsme si ji přestěhovali k nám do ulice, aby jsme k ní mohli chodit a každý den a tak. A babička, když šla s mým 65-letým mužem po ulici, tak do něj vždycky drcla a řekla pozdrav. A to už mu bylo mnohem víc než panu Menclovi s tou maminkou.
11: Jsou takové ty výchovné pošťuchovače.
12: A on si to člověk vůbec neuvědomuje, že tohle dělá. Já jsem vždycky s pravidelností dělala jsem to nejen svýmu synovi, ale i svým vnukům, že když přijdou, tak jim tak jako lásky plně hrábnu do vlásku. A oni tam mají vytvořený ty lepený konstrukce z toho gelu takovýho, já vím, že můj syn
11: si
12: stavěl na hlavě vždycky něco jako ten, to byl puberťák, že jako ten Simpson, nebo tak a tyhle mý vnoučci, kterým je kolem 25, tak mají zas takový ty patky a všecko to mají nagelovaný a já vždycky, a myslím to dobře, tak jako navazuju lidský kontakt.
11: No tak vy to myslíte dobře, oni to berou jako narušení uměleckého díla na hlavě, ale ono se to časem srovná, oni to docení a ocení potom. Přátelé, koho oceníte vy? Dále Jiřího Lábuse anebo Miloše Kopeckého? Vyberte si SMS-kou humor mezi na A nebo B. Hlasujete SMS na čísle 90 01 04. Telefony vítáme na 731 800 900.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Jste s námi v Humoriádě, dámy a pánové, v tuto chvíli můžete přidat své hlasy pro Jiřího Lábuse nebo Miloše Kopeckého. Iva Etnerová je s námi ve studiu jako dnešní host. No a ona se vydá do Kerska, to je slavné území Bohumila Hrabala.
2: Ano,
1: co
2: ano,
1: tam bude?
2: Já jsem byla vlastně velmi často v Kersku, jednou za rok je takový den Hrabalovo Kersko, se to jmenuje, tam je v lesní ateliér Kuba, kde se to odehrává, je tam krásný program, často tam zpíval Václav Neckář, nevím, jestli letos bude. A já jsem tam jezdila díky mému mimořádnému láskyplnému vztahu k Bohumilu Hrabalovi, který mám od doby, kdy jsem hrála v Hrabalových Postřižinách strýce Pepina. A tentokrát, když jsem tam byla naposled, tak jsem si prohlížela tu zrekonstruovanou chatu, která je opravdu nádherně udělaná, velmi autentická, všecko psací stroj, jak kdyby si mistr odskočil jenom na houby. A našla jsem tam svoji grafiku, kterou jsem dělala před mnoha a mnoha lety, která tam visí v tom domě, tak mě to potěšilo a já mám ve svém obýváku nad psacím strojem takový velký obraz, který jsem namalovala v roce 98 a to je Bohumil Hrabal, jak letí nad Nymburkem, kde je ten komín a na něm leze strýc Pepin s Mariškou a jsou tam kočky a pivovar a nad tím letí ten Bohumil Hrabal a je to moje srdeční záležitost, ten obraz, avšak řekla jsem si, že když už tam mají grafiku, tak ještě přihodím ten olej starý a bude to ode mě takový dárek vlastně památce Bohumila Hrabala.
1: Takže to návštěvníci můžou
2: bude,
1: vidět.
2: Teď to bude v sobotu v Kersku ta oslava Bohumila Hrabala.
1: Jsou kolem té chaty kočky v současnosti, když to tak hezky opravili?
2: Já myslím,
1: opravili,
2: že určitě, že tam chodí. Oni si to ty kočky řeknou,
1: čtyřnohé,
2: že tam jsou určitě,
1: myslím,
2: určitě potomci těch Bohumilových koček, který tam chodí ze sentimentu se podívat.
1: No tak paráda, takže Hrabalovo Kersko teď o víkendu v sobotu si říkám.
2: Ano, ano, ano.
1: Pozvánka možná i pro naše posluchače, pokud by chtěli na zajímavý výlet. Teď je zveme na náš telefon, hlasujete, ještě jednou připomenu, pan Lábus nebo pan Kopecký, co vy na to? Dobrý den.
3: Dobrý den, tady je Jirka Šerčan, já vás zdravím, oba do vás.
1: My vás.
2: Dobrý den.
3: A přeju vám hodně zdraví.
1: Ano.
3: A chtěl bych Bčko.
1: Máme zapsáno a děkujeme.
2: Děkujem.
1: Naslyšenou. Dobré odpoledne.
4: Dobrý den.
1: Dobrý.
4: Jsem na vysílání.
1: Jste tu
2: ano.
1: S námi.
4: Dobrý den, zdravím vás oba ve studiu. Tady posluchač z krásné Lípy a psal bych si Bčko.
1: Děkujeme vám za hlasování. Hodně zdraví, naslyšenou. Dobré odpoledne dalšímu.
5: Krásné odpoledne, přátelé. Jirka Strutnovská, zdraví, no nejdřív se sluší pozdravit dámu, takže
2: děkuji.
5: Zdravím paní Hitnerovou a také zdravím samozřejmě vás, pane Pavlíku. No a s tím Pepinem, tak a mě přezdívají, protože já jsem pak hrozně ukřičený a vždycky, když otevřu hubu, tak pak nevím, kdy jí mám zauřít.
1: No hlavně, že nelezete na komín. To by bylo nebezpečné.
5: Ne, se bojím.
1: Jo.
5: A vzpomín, proč jsme v 98. vyhráli Nagano, no tak když tam máte od toho 98. ten obraz, tak to člověku zapadne všechno hezky dohromady a já bych si přál pana Lábuse.
1: Tak děkujeme,
2: děkujeme.
1: Za váš hlas, Jirko, mějte se, naslyšenou. Tak, další bude kdo? Dobré odpoledne. Haló?
6: Dobrý den, tady David, dávám Ačko.
1: Davide, děkujeme, naslyšenou. Další je s námi. Kdo pak? Vítejte.
7: Dobrý den, já bych chtěl Lábusa.
1: Děkujeme za váš hlas, nebo za tvůj hlas. Den dětí se blíží,
2: ano.
1: Děti se nám tady aktivizují, anebo jsme omladili posluchačstvo, že by. Dobré odpoledne i vám.
8: Dobrý den, Pavle, tady Veronika Rakovník. Přeji krásné pondělí vám a paní Hitnerové, kde jsem strávila své děti ve Veleslavíně a ve Vokovicích,
2: ano,
8: a kde bydlí, tady. Takže přeji krásný den a večer a přála bych si Ačko.
1: Děkujeme pěkně.
2: Děkujeme, mějte se hezky.
1: Tak přátelé, sečteme všechno, co k nám dorazilo do dnešní Humoriády v tomto kole. Jiří Lábus s Oldřichem Kajzrem budou pokračovat a téma scénky je paní Bohdalová zaskakovala za paní Krombholcovou.
9: Paní Komholcová zavolala na náš zpravodajský servis s naléhavým sdělením. Již léta ji zastupovala herečka Jiřina Bohdalová. Ano, slyšíte správně. Byla zastupovaná Jiřinou Bohdalovou. Teprv teď, po letech, se paní Jiřina Komholcová rozhodla, že vše pozvadí a řekne nám, jak to tedy celé bylo. Paní Komholcová, to znamená, vy říkáte, že vás zastupovala v herectví Jiřina Bohdalová.
10: Ano, ano.
9: To znamená ve filmových rolích, v divadelních rolích.
10: Ve všem, co Jiřina hrála, mě ano. zastupovala. V divadle, ve filmu, v televizi, v rozhlase, desky, všecko mě zastupovala.
9: No dobře, ale proč jste se nechala zastupovat? Vy říkáte, že vy jste velká herečka.
10: Ano, já jsem velká, já si to myslím, já jsem se taky líbila všude. Jsem těch cen, co jsem dostala třeba, ty a všecko.
9: Ano.
10: Lvi?
9: No počkejte, to dostala paní Jiřina.
10: Ne, to jsem dostala já.
9: No dobře, vás jste tedy zastupovala. Dobře, rozumím tomu, dobře. Ale proč jste tedy ty role, proč jste se nechala zastupovat?
10: No tak upřímně řečeno, to bylo z toho důvodu, že já jsem nechtěla po ránu takhle, kdy se točí ty filmy, jak se říká v těch, jako se jezdí na filmy
9: exteriér,
10: tak se mi nechtělo tak ráno vstávat, to se musí kolikrát v zimě zatmit, teď v těch zimách někde, teďka si představte, že třeba, když někde, taky potom toho textu, co se musí ty herci učit, jo,
9: to taky to se byla doma?
10: Já jsem byla radši doma, teď, co já jsem si říkala, že se budu, jak se říká, bude na mě křičet nějaké reži, taky jsou takový třeba, někteří křičeli, co já se budu takhle, tak jsem byla doma.
9: A za vás tedy?
10: Mě vždycky zavolali z té produkce toho filmu, že bych tohle dělala. Tak jsem si to přečetla, když se mi to líbilo, tak jsem zavolala Jiřině, nebo jsem říkala, já jsem zastoupená Jiřinou Bohdalovou, a pak volali Jiřině Bohdalový, no a pak už to dělala Jiřina vlastně zastoupená.
9: Pani Komholcová, mě by zajímalo, kdy to začalo, kdy jste na to přišli?
10: Při škole, ještě my se známe ze školníků, my jsme spolužačky vlastně.
9: Takže jste spolu studovali?
10: Ano, my jsme spolu studovali, my jsme dělali
9: divadelní
10: fakultu. Taky jsem absolvovala v zastoupení s Jiřinou.
9: Počkejte, takže už před školou, či vy už za vás studovala herectví Jiřina Bohdalová?
10: Ano.
9: Či ta ústní dohoda nebo písemná, já nevím, či už vznikla před školou?
10: Před školou už ano, dávno.
9: Dobře, paní Komholcová, nezlobte se na mě, ale to přece všechno, to přece byly všechno její role, její helec.
10: Ne, to právě se pletete, to byly moje role. To
9: já chápu, jistě, moje jako, role. Jistě, jako má někdo svého manažera, že?
10: Ano, tak já mám svého...
9: Svou Jiřinu.
10: Svou Jiřinu
9: má. No je to neuvěřitelné, tolik let, že to fungovalo.

0: pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Naším dnešním hostem v Humoriádě je Iva Hitnerová a protože je herečka, tak by nás zajímalo, kde bude hrát v nejbližší době, kde ji můžeme vidět.
2: Já mám pořád přes pokročilý věk ten diář tak zaplněný, ale v nejbližší době mám představení 25. května v Ďáblicích, v kulturním domě hraju představení Domácí štěstí zavináč hned, který hrajeme už dlouhá léta a pořád ho miluju a pořád mě to baví, i když je to čím dál náročnější, před 2 hodiny neslezu se z jeviště, ale jako i když je to fyzicky náročný, tak zaplať pánbu nemám problémy s pamětí, že pořád to dávám, i když toho textu je hodně. A pak bych vás ráda pozvala na představení Afterlife na Jezerce, kde jsem velmi šťastná a to představení v titulní roli s Milanem Steindlerem je senzační.
1: Zajímavé to divadelní pozvánky. Ty jsi tak akční, tak ano. Teď akčně prosím vyber další scénku,
2: no
1: koho
2: já
1: nabídneme.
2: Si myslím, když jsme tady měli tu Jiřinu Bohdalovou zastoupení paní Krombolcové, tak bych poprosila paní Krombolcovou, jestli by neřekla Jiřince, aby nám tady trošičku něco zavzpomínala na Vánoce, to by mohlo být pěkné.
1: No a taky nové šaty, je tam téma z televariety, dobře, ano. Všechno tam bude. I s Vladimírem Dvořákem. Samozřejmě.
3: Ani jste mi neřekl, jak se vám líbí moje nové šatičky.
4: No hezoučky, no. Krásný, opravdu. Já vím, že byly mastný, víte.
3: Kde?
4: Ne, já myslím, jako, že hodně stály.
3: No, to jo.
4: Já počítám, já budu hádat, jo?
3: No.
4: 3 večerníčky, 1 inscenaci, 2 estrády, co?
3: Samá voda. Já jsem je našla pod stromečkem.
4: A pamatujete se pod kterým?
3: Ale... Pod Vánočním.
4: Ne, prosím vás, ne, tohle neříkejte, to mě nepřipomínejte. Ty svátky, radosti, já jsem rád, že jsem na ně konečně trošku pozapomněl.
3: Já náhodou zase ráda vzpomínám na poslední Vánoce. Já my jsme měli krásnou borovičku.
4: My jedli.
3: A jedli. Nevěděli, kdy přestat, víte?
4: No právě.
3: Vy se mi zdá, patříte mezi ty, co se zasloužili o moderní pranostiku.
4: Jakou?
3: Na nový rok jsem jako žok na 3 krále.
4: Na nový rok jsem jako žok, tedy promiňte.
3: To pokračuje. Na 3 krále chutná mi stále, na hromnice o 3 kila více, co?
4: Je výborný až na ty 3 kila.
3: Víc.
4: Bylo to 5,5. Ovšem, taky jsme si nedávno řekli dost. Celá rodina.
3: Jak to?
4: No, dost. No, protože jsme se rozjedli strašně, řekli jsme si šmitec.
3: Jo.
4: Hned, jak se mnou trh ten balkon a... Dědeček musel pěšky na středisko, protože se najednou nevešel do Fiata. A od té doby jíme velmi skromně. 2-3 cholagoly, 1 gastrogel.
3: Trošku jedlí sody na doražení. No. Já vám řeknu, vy máte ohromnou výhodu.
4: Jak to?
3: No, že si všechno na neděli můžete koupit v lékárně.
4: No jo, to jo.
3: Protože u nás tedy v naší samoobsluze, v naší krásné samoobsluze, to tedy v pátek odpoledne vypadá jako bitva na Moravském poli.
4: No jo, no, to.
3: Já tedy chodím nakupovat jedině, když se mnou jde bratranec.
4: To je lepší. A co on jako bratranec?
3: On je reprezentant v basketbale, víte?
4: A co, proč, jako...
3: No, ten v každý skrumáži dokáže získat koš.
4: Ano.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Jiřina Bohdalová, originál s Vladimírem Dvořákem. Můžeme mít paní Jiřinu dál, anebo nastoupí Petr Nárožný. Vyberte si, dámy a páni, na našem telefonu 731 800 900, nebo pošlete SMS-ku humor mezera A, humor mezera B na číslo 90 011 04.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Právě teď probíhá závěrečné hlasování dnešní humoriády. Jiřina Bohdalová nebo Petr Nárožný? To je otázka na naše posluchače a náš dnešní host Iva Hitnerová už je zvědavá, jak to všechno dopadne. Tak co vy na to? Dobré odpoledne. Kam s vaším hlasem?
2: Dobrý den. Tady Ilona ze Severních Čech. Zdravím vás oba dva. Jak paní Hitnerovou, tak
3: děkuju.
2: Vás. A přeju si paní Bohdalovou.
1: Děkujeme. Děkuji. Pěkně, naslyšenou. Dobré odpoledne.
4: Miroslav z Karviné. Dobrý den, paní Hitnerová, dobrý den i vám, Pavle.
1: Dobrý den.
4: A hlasuju pro Petra Nárožného.
1: Děkujeme za váš hlas, naslyšenou. Dobrý den.
5: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás, Pavle, i paní Hitnerovou.
1: My vás.
5: A hlas dávám televariete.
1: Děkujeme pěkně a těšíme se na příště. Naslyšenou, hezký den. Tak tolik pán hlasů pro ilustraci, sečteme úplně všechny a výsledek zní. Televariete, tentokrát Viktor Price s Jiřinou Bohdalovou a scénka Malíř.
6: Doňo Giorgino, tu levou ručičku trošičku výš, ano, trošičku výš. Grazie, grazie, prego, prego. Errore mio, Don Giorgino, trochu jsem se zmýlil, tu pravou ručičku, trošičku, víš, grazie, signora, grazie.
7: Ale předtím jste říkal levou, maestro, vy jste se mi zdá trošičku popleta, že?
6: No tak, my malíři jsme všichni trošičku střelení, že? Víte, čím se teď zabývá kolega Leonardo?
7: Ne.
6: Určuje jakýsi koeficient tření.
7: Ale neříkejte tření.
6: Tření.
7: Já jsem netušila, že se zajímá o ryby. Můj strýc, kardinál Conti, tvrdí, že ten Vinci je cvok. Debilo, mistiego. Minulý týden prý vymyslel padák.
6: Řekla jste padák, Doňo Giorgino?
7: Padák. Já sice taky nevím, co to je, ale zdá se mi to být jeho vadinou. Kdyby vymyslel najlonky, že? Nebo starou mysliveckou, ale padák.
6: Ne, my malíři bychom měli pouze malovat.
7: Si,
6: proto
7: si,
6: jsem
7: si.
6: Odešel z federací, ne samé schůze, že?
7: Si.
6: Semináře, konference. A doma bambini affamati, kručelujím v bříšku, že? Doňo Giorgino, teď jste se mihnula.
7: Já nejsem socha, majstro.
6: Sochu bych nemaloval, Doňo Giorgino, nemaloval.
7: Sochy taky nemají čím platit, že?
6: Vás bych maloval za jediný pohled, Doňo Giorgino.
7: Jestli brzy neskončíte, nedočkáte se ani toho úsměvu. Já už jsem celá
6: Ne, zkusáte, Doňo Giorgino, portrét není vejce na mě, to já nejsem rychlomalíř a vzhledem k účelu si musíte být podobná. Si míle. Ještě posledních pár tahů, Doňo Giorgino, a momenty a budu hotov. Finito! Jsem o to.
7: Já se těším, já jsem zvědavá.
6: Už to
7: bude? Nenapínejte mě, ukažte mě.
6: Doňo Giorgino?
7: No co je tohle? No co to má znamenat? Proč je to tak mrňavý, tak píkolo mrňavý?
6: Píkolo mrňavý?
7: Píkolo mrňavý.
6: A čtyřikrát, Doňo Giorgino. Přesně jak jste si přála. Řekla jste přeci, ano, řekla jste výslovně, že to chcete do pasu. Per pasporto.
1: Možná, že během tohoto výstupu s malířem Viktorem Prajzem napadlo Ivu Hitnerovou namalovat pana Prajze, třeba portrétovat, co?
8: Ano.
1: To by bylo něco.
8: Viktor Prajz je mimo to vynikající malíř, on měl už řadu výstav, dokonce jsme se střídali v jedné galerii v Třeboni a malování ho velmi baví a je na to strašně šikovný.
1: No tak půjdeme třeba na vaši kolektivní výstavu, co my víme. Do té doby galerie Vinohradská 12, Iva Hitnerová, ano. Její obrázky, byla naším dnešním milým hostem. Děkujeme pěkně, hodně zdraví, ať se daří.
8: Vám taky a přeji krásné léto, kdybychom se neviděli.
1: Loučí se i Pavel Kučera, mějte krásný den a ať se vám daří při poslechu pořadu na vlnách Českého rozhlasu.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radiotika.cz.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Maximální ceny benzínu a nafty bude nově vyhlašovat celá vláda. Děti z Harachova se budou učit v nových odborných učebnách. Nemocnice ve Frýdlantu bude mít do léta novou márnici. A zítra má být převážně oblačno, čekáme také přehánky a teploty do 21 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Liberec. Hezký podvečer přeje Hana Foglová. Maximální ceny paliv bude vláda stanovovat minimálně do konce května. Kabinet je bude nově vyhlašovat na základě svého nařízení. Doteď ceny stanovovalo ministerstvo financí. Od minulého týdne platí nový zákon, díky kterému může vláda ceny určovat. Poprvé kabinet maximální ceny podle nového nařízení stanoví zítra. Dnes je vyhlásilo ještě ministerstvo a rozhodlo, že zítra bude litr benzínu stát maximálně 44 korun a 43 haléřů, za litr nafty řidiči zaplatí nejvýš 42 korun a 2 haléře. V základní škole Jana Masaryka v Harachově budou nové odborné učebny fyziky a chemie. Oznámila to mluvčí města Hana Veselá. Děti by se v nich měly začít učit už v následujícím školním roce.
3: Vybudování učeben bude stát 9 milionů korun. Většinu nákladů městu pokryje dotace. Škola v horském městě se zhruba 1400 obyvateli má 9 tříd a podporuje například sportovně nadané žáky. Na chybějící přírodovědné učebny ve zprávě z roku 2024 upozorňovala Česká školní inspekce. Z Harachova Michal Jemelka, Český rozhlas.
2: V nemocnici ve Frýdlantu bude nová márnice. Původní historická budova márnice už je v nevyhovujícím stavu. Dělníci ji přestaví na centrální kotelnu pro všechny nemocniční pavilony. Jde o součást modernizace frýdlantské nemocnice za víc než 300 milionů korun. Nová márnice už nebude v centru areálu jako dosud. Pokračuje místostarosta Frýdlantu Jiří Stodůlka z ODS.
4: Takže se vymístí vlastně na kraj areálu. Máme tam tři chladící boxy, dokonce jeden pro větší tělesné schránky a bude hotová do začátku léta, to znamená v červnu by to mělo být hotovo. A stará márnice se bude předělávat na energoblok, takový ten technický mozek celého areálu.
2: Přístavu v nizozemském Rotterdamu zakotvila výletní loď MV Hondius, na které se rozšířil smrtelný hantavirus. Na palubě plavidla byla už jen posádka, dva lékaři a tělo jedné ze tří obětí nákazy. Lodní personál teď čeká 6-týdenní karanténa, kterou stráví ve speciálně upravených karavanech. Na plavidle má v úterý začít několikadenní čištění a dezinfekce. Nákazu hantavirem testy potvrdili u 9 dalších lidí, kteří na lodi cestovali. Ti už se léčí ve svých domovských státech. Členové posádky nemají žádné příznaky onemocnění.
1: Počasí.
2: V noci se ochladí na 7 až 4 stupně a bude většinou polojasno až oblačno a zůstane tak i během zítřejšího rána a dopoledne, tedy většinou oblačno až polojasno. Odpoledne pak přechodně čekáme až zataženo, místy se přidají přehánky a výjimečně i bouřky. Teploty zítra stoupnou mezi 17 a 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Pozor, dejte, v Jablonci nad Nisou v Rychnovské ulici. V zatáčce tam stojí porouchané osobní auto a projíždí se tam jen jedním jízdním pruhem. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Den v kraji.
5: A přejeme také příjemné pozdní pondělní odpoledne 18. května 4 minuty po 17. Tuto chvíli vám přinášíme výběr toho nejzajímavějšího z našeho dnešního vysílání, tedy Den v kraji. A už za chvíli nabídne Hana Hauptfoglová souhrn regionálních událostí. Následně pro vás mimo jiné budeme mít čerstvé informace z Hrádku nad Nisou, jak bude pokračovat revitalizace areálu bývalé textilní továrny Bekon. Navštívíme Kokořínskou máchu v kraji, kde možná definitivně vyschnul oblíbený Latčin pramen, a projdeme si také nové traily pro cyklisty v Libereckém kraji, například ten na Tanvaldském Špičáku. Filip Majsl vám přeje hezký poslech.
1: Český rozhlas Liberec, Den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Libereckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Hezký podvečer. V ulici Prokopa Holého v České Lípě dnes začala výměna plynovodu. V loni přitom Severočeská vodárenská společnost ve stejné ulici měnila vodovod a kanalizaci. Podrobně

0: Pavilonu E2 mělo být poklepáno ve středu 20. května. Na železniční trati mezi Jablonným v Podještědí a obcí Křižany je ode dneška výluka, oznámil to krajský dopravní koordinátor Koryt LK. Správa železnic v úseku udržuje trať. Místo vlaků jezdí náhradní autobusová doprava. Omezení potrvá do 27. května. Restituční kauza šlechtického rodu Erentálů jde kde k nejvyššímu soudu. Rodina snachy posledního majitele panství Hrubá Skála se odvolala proti rozhodnutí okresního soudu v Semilech i krajského soudu v Hradci Králové. Erentálové se domáhají pozemků o ploše přes 4000 hektarů.
1: Valčtejn, Hrubá Skála, tato část Českého ráje okolo skalních měst. Podle mých informací Erentálům nebylo vráceno do roku 1948 nebo 1950, takže oni se ho domáhají ještě zpětně.
0: Upřesnil starosta Turnova Tomáš Hoke ze Starostů pro Liberecký kraj. V Libereckém kraji přibylo případů krádeží nafty. Od začátku roku jich policie zaznamenala celkem 18, a to je stejně jako za celý rok 2025. Případy začaly v letošním roce výrazně přibývat od dubna, kdy začaly růst ceny pohonných hmot kvůli eskalaci konfliktu na Blízkém východě.
2: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Pondělí 18. května nás v novém týdnu přivítalo poměrně vlídným počasím. No a co nás čeká dál, to nám prozradí Jana Ehertová z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Pojďme se nejprve podívat na večerní počasí a také na to, co nás čeká v noci a nad ránem. Jak bude v Libereckém kraji?
2: Tak večer a v noci nás očekáváme vlastně, co se týče oblačnosti, tak nějaké oblačno až polojasno na oboze s ranními teplotami v rozmezí od 7 do 4 stupňů Celsia. Na horách, tak tam ty teploty o něco nižší, tam k 1 stupni Celsia. Vítr pouze slabý a bez srážek, takže klidná noc.
1: Tak snad bude klidné i úterý 19. května.
2: Úterý už očekáváme, že sice na oboze budeme mít takový podobný stav jako dneska, což znamená polojasno až oblačno, ale v odpoledních hodinách šance na nějakou přehánku nebo dokonce i bouřku v Libereckém kraji je. Vypadá to, že spíše na horách anebo na severu.

0: Libereckého kraje, tam ta pravděpodobnost je o něco větší a teplotně se budeme pohybovat dost podobně co dneska, což znamená, že teploty do 20 stupňů Celsia a na těch nejteplejších místech na Českolipsku, Turnovsku, tak tam dokonce až 22 stupňů Celsia.
1: Je tedy evidentní, že ty teploty nám zvolna velmi pomalu stoupají. Máte představu, k jakým výšinám by až tento týden mohly vystoupat?
0: Tak ono, do toho čtvrtka to počasí bude dosti podobné, budeme mít stále takové polojasno oblačno v těch odpoledních, pozdějších odpoledních a večerních hodinách vždy počítat s přeháňkou nebo taky s bouřkou a s tou teplotou kolem těch 20 stupňů Celsia a to oteplení, to vypadá, že by se odehrávalo až někdy na víkend, kdy se nám ta teplota začne ještě o něco zvedat a ta teplota by mohla v těch maximech být dokonce i kolem 25-26 stupňů. Ale to se necháme opravdu ještě na později, ale ten trend k oteplování a rozhodně k tomu víkendu teplému tam určitě je.
1: Zní to slibně, necháme se překvapit. Já moc krát děkuju za informace a naslyšenou.
0: Hezký den, naslyšenou.
1: Podrobné informace o počasí nám nabídla Jana Ehertová z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Této snídá sám zpíval na vlnách Českého rozhlasu Liberec Jiří Korn. Vy rozhodně pozdní svačinu nebo brzkou večeři nekonzumujete sami, ale ve společnosti Českého rozhlasu Liberec je tady den v kraji. V Hrádku nad Nisou na Liberecku už pomalu finišují s první etapou přestavby areálu bývalé textilní továrny Bekon. Místo Přádelny Nití tam bude zdravotní středisko, městský archiv a také dům sportu. A podrobnosti k investici za více než 500 000 000 korun jsme odpoledne probrali s kolegyní Janou Pavlíčkovou.
1: Tak proměna areálu Bekonu je největší investicí Hrádku. Z původní fabriky zbyl jenom tovární komín a ředitelská budova, jinak už je všechno zbourané a teď jsou těsně před dokončením dvě nové budovy, a to dům sportu a městský archiv. Jediné, co jim chybí, je vnitřní vybavení. V domě sportu pak najdou lidé třeba taneční a baletní zrcadlový sál, hřiště na squash, lezeckou stěnu, tělocvičnu pro kickbox, jogu, badminton a další. Bude tam také fitness a posilovna. No a vedle domu sportu už je vlastně hotový i objekt městského archivu, bez kterého už by se radnice neobešla, a sloužit by měl i pro archivaci dokumentů hrádeckých škol a dalších příspěvkových organizací města, jak mi řekl nezávislý starosta Hrádku Pavel Farský.
2: Upřímně, ty papíry se nám teďkon neválí, samozřejmě jsou srovnaný tak, jak mají, ale prostě máme to všude, opravdu oválčíme z prostory, takže to bude archiv a budeme tam skladovat i depozitář. Máme tady

0: plno věcí, které se objevily v rámci archeologické činnosti, tak to tam bude mít složeno.
1: No, jak archiv, tak i dům sportu by měly začít fungovat k 1. lednu příštího roku.
2: V tom areálu se počítá i s poliklinikou. Ta bude hotová kdy?
1: Tak hrubá stavba by měla být hotová letos v srpnu, pak bude výběrové řízení na vnitřní vybavení a v poliklinice budou mít zázemí praktičtí a dětští lékaři, stomatolog, fyzioterapeut, bude tam také diabetická poradna, lékárna, ambulance pro špatně se hojící rány a podobně. Tím ovšem přeměna toho továrního komplexu nekončí. Vznikne tam totiž také nový městský park, a to na současné zarostlé ploše za továrnou Bekon, nebo za tou bývalou továrnou Bekon. Jeho dominantou má pak být rozhledna z kamene a kovu, jak mi prozradil architekt Ladislav David.
3: Když jsme procházeli tu stavbu, tak jsme zjistili, že vlastně je to jediné místo v centru Zrádku, kde lze vidět ještěd. Takže jsme tenhle ten bod akcentovali rozhlednou, která i v případě, že ta vysoká zeleň, která je tam novorovná, vzroste, tak umožní ta rozhled. Možná Hrádek bude první město, který má v centru rozhlednu.
1: Na výstavbu parku už vypsala radnice výběrové řízení, a to vlastně už po druhé, protože do té první výzvy se vlastně vůbec nikdo nepřihlásil.
2: No a kdy tedy bude celý komplex hotový?
1: Všechno by mělo být hotové v červenci příštího roku a výhledově by ještě radnice chtěla tu dochovanou ředitelskou budovu předělat na družstevní byty. Celkem by jich tam mohlo vzniknout 40 až 50.
4: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme.

0: Příjemné pozdní odpoledne vám přeje Český rozhlas Liberec, posloucháte Den v kraji, je minuta po půl šesté a vyrazíme do České Lípy. Do ulice Prokopa Holého v České Lípě znovu míří bagry. Po loňské výměně vodovodu a kanalizace teď své potrubí bude měnit i správa plynovodu. V dopolední pod Ještědem si o tom povídala Iveta Kalátová s redaktorem Jiřím Jelínkem.
1: Prozraď, proč se plynaři nepřipojili k loňským pracím?
2: Radnice při přípravě loňské výměny kanalizace a vodovodu samozřejmě oslovila správce všech sítí, které tam podzemí vedou. Jak uvedla mluvčí radnice Kristýna Kňákal-Brožová, firma Gasnet, která rozvod plynu spravuje, městu tvrdila, že je jejich potrubí v pořádku a ještě dlouho vydrží. No a pak přišla zima a v navazující tržní ulici došlo k havárii a z prasklých trubek začal unikat plyn. Po vykopání poškozeného místa se ukázalo, že výměnu potřebuje celá větev, to znamená, že loni zasypaný výkop už překrytý asfaltem je nutné znovu otevřít.
1: A kdy to bude hotové?
2: Mělo by to být dokončené v září letošního roku. Ty práce začínají dnes, přičemž k uzavření silnice pro dopravu dojde příští pondělí. Nepříliš nadšení z toho jsou majitelé domů a provozoven v ulici, protože už loni měli stížený přístup ke svým domovům a obchodům, no a teď se to bude opakovat opět přes celé léto. Nutno říct, že pěší přístup bude stejně jako loni zachovaný přes různé lávky. Stavba je rozetapovaná tak, aby se vždy pracovalo jen na dílčím úseku.
1: Rekonstrukce ulice Prokopa Holého jsou součástí širších úprav v centru města. Můžeš nám přiblížit, o co konkrétně jde?
2: Není to nic menšího než rekonstrukce Škroupova náměstí, na které tržní a ulice Prokopa Holého přímo navazují.

0: Na samotném náměstí postupně končí rozsáhlý archeologický průzkum, na který naváže už samotná přestavba. Nezůstane doslova kámen na kameni, všechno bude nové. Hodně lidí rozesmutnila ztráta vzrostlých stromů. Nahradí je několik řad zcela nových. V západní části bude podle plánů architektů ze studia Mňau relativně hustý les. Ve východní části pak se opraví schodiště propojující náměstí s třídou Jindřicha z Lipé. Bude tam také prostor pro trhy, kulturní akce a podobně. Dokončené by to mělo být v příštím roce.
1: Také na Českolipsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: bránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: 7 minut po půl šesté v Českém rozhlase Liberec, takové hořko-sladké osvěžení, Vladimír Mišíka, Blue Effect, Sluneční hrob a teď řekněme spíš taková hořká zpráva. Latčin pramen v chráněné krajinné oblasti Kokořínsko-Máchův kraj vyschnul. V minulých letech ve studánce občas bylo méně vody, nikdy se ale zatím nestalo, že by tam nebyla vůbec. Pramen je nedaleko hájovny Černínov v Kokořínském dole.
2: Latčin pramen je na úpatí pískovcových skal, je obestavěný pískovcovými kvádry, na nich je postavený dřevěný přístřešek, který má ocelová dvířka, když je otevřu a nahnu se dovnitř. Dno je možná metr a půl hluboko, ale ani kapka vody.
3: No, je to prostě škoda, jo, protože to je taková určitá věc, která tady byla k tomu údolí.
2: Ivan Šípek, vy jste tady chatař nebo místní?
3: Jsem tady chatař, sem lidi si jezdili pro vodu a bylo to takový, bylo to prostě Latčin pramen, no, sem to patřilo. No.
2: Ředitel správy chráněné krajinné oblasti Kokořínsko-Máchův v kraji Ladislav Pořízek lituje, že jeden z vyhlášených pramenů vyschnul.
4: Takovou smutnou ukázkou vysychání české krajiny je aktuální zánik Latčina pramene.
2: Podle ředitele Pořízka má pramen svoji pověst.
4: Ten pramen je znám několik století. Ten Latčin pramen má jméno podle Latky, která podle pověsti se tam setkávala se svým milým, ale nebylo jim přáno a došlo tam právě k tragédii, kdy mám pocit, že šípem vystřeleným na právě milého Latky zemřela Latka sama.
2: Hydrogeolog Jan Čurda z České geologické služby uvedl, že podzemní voda v této části středních Čech pochází z Krkonoš, Lužických a Jizerských hor.
5: Hypoteticky bychom si mohli představit, že molekula vody, která nám v této oblasti někdy na konci zimního, na začátku jarního období zasákne, se nám za určité nepoměrně delší časové období, než jsou první dny nebo týdny, dostane až na úroveň těch středních Čech.
2: Další hydrogeologové se shodují, že by museli okolí pramene detailně prozkoumat, aby zjistili, proč vyschnul. Z Kokořínského dolu Radek Duchoň, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Liberec, den v kraji.

0: svět.
1: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dvě minuty po 17:45, ladíte Český rozhlas Liberec, posloucháte Den v kraji a právě v tom našem libereckém kraji přibudou na kopcích další kilometry cyklistických stezek. Traily vznikají například v Jizerských horách, ale také v České Lípě nebo na Javorníku u Liberce a detaily jsme v odpolední probrali s naší redaktorkou Johanou Tománkovou.
1: Já začnu mluvit o špičáku v České Lípě. Radnice tam kompletně obnovuje příměstský les. Městci tam zpevňují a obnovují stezky jak pro cyklisty, tak i pro chodce, které budou nově rozšířené až na 2 metry. Kromě toho tam přibudou i nové lavičky a informační tabule. Práce by měly být hotové do léta, během kterého se chce město zaměřit také na opravu místního single tracku, který je na druhé straně kopce a má zhruba 3 kilometry.
0: No a jaké nové atrakce budou mít cyklisté v Jizerských horách?
1: Cyklisté se můžou těšit na Tanvaldském špičáku na nový cyklistický trail, který doplní ty 3 stávající. Je určený spíš pro pokročilé bikery, vede na špičáku 1 pod lanovkou přímo pod lany. Trasa je tedy poměrně prudká a jsou tam různé překážky a dole hned za nástupní stanicí na lanovku je nové skill centrum. Tam si můžou vyzkoušet své dovednosti a také si tam na nečisto vyzkouší překážky, na které na cestě po trailu narazí. Sezóna tam začne 23. dubna.
0: A jaké traily vznikají na Javorníku?
1: Tam budou celkem 3 nové stezky, jeden ten jednodušší, modrý, ten už je otevřený od 1. května a pracovníci tam ještě dodělávají 2 zbývající trasy, červené a černé, 1 červenou a 1 černou, tedy s vyšší obtížností a hotové by měly být také do léta.
2: Český rozhlas Liberec, Den v kraji.

0: Vzácný nápoj mládí rozlévali v Českém rozhlase Liberec Naďa Urbánková a Karel Černoch. Bohužel tato hodina už mladší nebude, je 17.51. Dnešní den v kraji zvolna končí. Následovat budou zprávy a lifestyleový magazín Šar Mlady Klokočníkové. Zítra rozhodně stojí za pozornost dopolední vysílání. Iveta Kalátová se svým hostem bude probírat, jak se daří vést děti k fotbalu, rozhýbat je, v čem spočívá motivace a jak vypadá příprava. Regionální stopař nás vezme do domova důchodců v Rokytnici nad Jizerou, kde proběhne oslava 80. výročí jeho založení a Kateřina Kubíčková představí další města v našem kraji, která se chystají zavést poptávkovou dopravu. Filip Majsl vám přeje krásný zbytek dne a zítra popolední naslyšenou.
1: Český rozhlas Liberec, den v kraji.

0: Kováčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: Vláda chce navýšit rodičovský příspěvek. Od příštího roku má stoupnout o 50 tisíc korun. V Hrádku nad Nisou už je hotový dům sportu a městský archiv. Nahradili starou továrnu. Provozovatelé trailových tratí v Libereckém kraji mohou žádat o podporu. A zítra čekáme převážně oblačno s přehánkami a teplotami do 21 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Liberec připravuje a hezký večer přeje Hanna Hauptvoglová. Rodičovský příspěvek by se od nového roku mohl zvýšit o 50 tisíc korun, počítá s tím návrh Ministerstva práce a sociálních věcí, který odpoledne schválila vláda. Změna se má dotknout pouze rodin, kterým se děti narodí po 1. lednu 2027.
4: Návrh počítá se zvýšením na 400 tisíc korun rodinám s jedním dítětem. U dvojčat a vícerčat by se pak částka od nového roku zvýšila na 800 tisíc. Všem rodinám ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z ANO příspěvek zvýšit nechce z rozpočtových důvodů.
5: Pro všechny by to stálo zhruba 7,3 miliardy korun.
4: Navyšování podporují třeba opoziční starostové. Místo jednorázového zvýšení ale navrhují valorizační mechanismus, říká poslankyně Pavla Pivoňka-Vaňková.
6: Budeme se muset bavit ani o tom, komu ten rodičovský příspěvek potom navýšení připadne. A bylo by to pravidelně každoročně.
4: Předlohu teď projedná sněmovna. Adéla Burešová, Český rozhlas.
3: V Hrádku nad Nisou je hotová první etapa přestavby areálu bývalé textilní továrny Bekon. Místo přátelny nití už tam stavaři dokončili městský archiv a dům sportu. Radnice teď vypisuje výběrové řízení na jejich vnitřní vybavení. Tím investice za víc než 500 000 000 korun nekončí, jak říká nezávislý starosta Hrádku nad Nisou Pavel Farský.
7: Celý ten prostor je pořád ještě stavba, protože dostavujeme polikliniku, kterou bychom měli mít hotovou do konce srpna a současně se budou dělat i přístupové komunikace. Teď se tam buduje i velká retenční nádrž, která je podmínkou té výstavby. Tam budeme zachytávat dešťové vody a bude to mít i estetický účel.
3: Liberecký kraj připravuje nový dotační program na podporu single tracků a bike parků. Reaguje tím na zvyšující se počet těchto tratí pro rekreační i výkonnostní sportovce v regionu. Žádosti o podporu bude možné podávat od 29. června, uvedla to krajská radní Jitka Skalická ze starostů pro Liberecký kraj. Hospodářská strategie vlády nebo plány na zestátnění energetické společnosti ČEZ, to byla hlavní témata odpoledního jednání ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO s prezidentem Petrem Pavlem. Detailně ji schůzku nekomentoval ani jeden z nich. Karel Havlíček ale po jednání řekl, že s prezidentem Pavlem řešili třeba to, že největší hrozba je podle něj v současné době inflace.
2: Počasí.
3: V noci bude většinou polojasno až oblačno s teplotami od 7 do 4 stupňů Celsia a pršet by nemělo. A také zítra by obloha nad naším krajem měla být většinou oblačná až polojasná. Odpoledne čekáme přechodně zataženo a místy přehánky. Výjimečně se mohou přidat také bouřky. Teploty zítra 17 až 21 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: V Jablonci nad Nisou je kvůli rekonstrukci plynovodu uzavřená Pasecká ulice. Obousměrná objížďka vede ulicemi Vysoká, Skelná, Slunečná a Jitřní. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Šarm.
8: A po týdnu vám hezké chvíle plné šarmu přeje Lada Klokočníková. Co nás tentokrát čeká? Herečka Petra Nesvačilová oslavila 40. Skončila mateřskou a vedle pracovních projektů se chystá i na Stardance. Zeptáme se, jak se těší. Kromě toho si připomeneme Evropský den melanomu a povíme, proč je důležité nezapomínat na prevenci. Taky vám představíme novou kolekci elegantních a nadčasových šatů. Chybět nebude další porce rad, jak se chovat ve společnosti, a nezapomeneme ani na naše módní trendy. Tak tedy ještě jednou hezké chvíle plné šarmu.

0: opět vrací na televizní obrazovky. Jak už víte, asi vysílat se bude tradičně na podzim. 14. ročník soutěže odstartuje 10. října a vyvrcholí finálovým večerem 12. prosince. Nedávno už také byla odtajněna všechna jména. Jednou z žen, která bude soutěžit o titul královny parketu, je i Petra Nesvačilová. Herečka a režisérka, která kromě této nové role tanečnice také sbírá hlasy v naší anketě Šarmantní osobnost roku. No a tak jsme využili její návštěvy a zeptali jsme se nejen na Stardance, ale i na nejbližší plány. Vy jste oslavila čtyřicátiny, máte malou tříletou Jasmínku, jestli se nepletu, a do toho jste řekla ano, když vás oslovili na Stardance. Bylo to těžké?
1: Stardance, no ono to jakoby vzniklo tak, že mě se ptali už jako kdysi, ale to mě se nechtělo. A pak se mě zeptali, když Jasmínce byl rok, což mě bylo 37. Musím říct, že jsem prostě kojila, nebyla jsem úplně ve svém jakoby přirozeném shapeu, a tak jsem úplně ze mě vypadlo ano, s vidinou toho, že se tam vrátím, takže jako je to takový návrat, který uvidíme, jak vyjde nebo jak to půjde, protože sama netuším vůbec, na co jsem přistoupila.
0: Co vás čeká? No, nevíte, co vás čeká ve Stardance, co vás čeká v životě jinak, co se týká herectví, co se týká režisérské práce, co se týká prázdnin, které se blíží.
1: No tak my s Ajou jedeme, máme spolu takový pár dní na Vysočině.
0: Myslíte Andreu Vytlačilovou, vaši kamarádku?
1: Moje kamarádku Andreu Vytlačilovou, úžasnou výtvarnici, a pak přejdeme pomalinku s takovýma kamarádkama našima ještě do hor, takže prázdninově a samozřejmě s manželem, s rodinou budeme. No a teď točíme právě dokumentární film pro Českou televizi hodinový, který vyjde na podzim, a točíme právě i s manželem, že on je scénárista, jsem tam za režii, a točíme to dohromady, což je skvělý. On je v mnoha ohledech lepší než já. A to mě strašně líbí, on mi teda říká to samý, tak to tady musím jako říct. A tak my se tak jako hrozně rádi vidíme, jakože nejen u té plotny doma, ale i v té práci, kde člověk...
0: Uměla jste si vybrat.
1: Jo, to jsem ráda.
0: Petro, ještě by mě docela zajímalo, vy patříte k dámám, k herečkám, s, řekla bych, nejkrásnějším úsměvem, bezprostředním, milým, lidé vás mají rádi, hlasují pro vás v anketě Šarmantní osobnost roku. Ta bezprostřednost, ta se asi v současné době a upřímnost hodně cení. Čeho si ceníte vy nejvíc u lidí?
1: Tak já moc děkuji za tyhle ty nádherné slova. Já nemám problém vyhrát tady v té soutěži. A asi jako taky té upřímnosti a toho všeho. Nevím, mám ráda normální věci, dalo by se říct, ale mám ráda teda i určitě i zlato k tomu. Na hojnost bych nezapomínala.
0: Na co se těšíte v nejbližší době, kromě tedy těch prázdnin, které prožijete s těmi, které máte ráda?
1: Já se těším, až pojedem k nám na chalupu, kde mají po cestě výbornou točenou zmrzlinu. Na to se třeba fakt těším celý rok. V pátek se těším, že mám na výstavišti vlastně v Praze, budu se svojí knížku Astrid a Ea, kterou jsem napsala pro děti i pro dospělí, v ilustraci zase Michala Bačáka, tak tam budu mít besedu, tak na to se třeba těším.
0: Takže hodně radosti. A zase někdy třeba v Českém rozhlase. Naschledanou.
1: Děkuju.

0: tomto měsíci si tradičně připomínáme Evropský den melanomu. Ten má upozornit na nebezpečí rakoviny kůže a také zdůraznit význam prevence. Melanom je totiž poměrně dobře léčitelný, ale podmínkou je, že je objeven včas. Na druhou stranu se totiž umí velice rychle šířit do dalších částí těla. Kolegyně Jana Kudivejsová proto oslovila doktorku farmacie Ivanu Lánovou, se kterou si povídala nejen o preventivních kontrolách, ale také o novinkách, které pomáhají lékařům znamenka rozeznat.
1: Jaké varovné změny na kůži lidé nejčastěji přehlížejí a naopak, co bychom měli kontrolovat, čeho si všímat?
2: Tak pokud se nám v dospělosti z ničeho nic objeví nějaké znamenko, tak je to také varovný příznak. Případně pokud už nějaké znamenko máme a začne měnit nějakým způsobem svůj tvar nebo barvu. Ono, Americká akademie dermatologie má takovou výbornou pomůcku, která se skládá z několika písmenek A, B, C, D, E a každé to písmenko značí právě nějakou tu změnu. Takže to A je asymetry, to znamená nepravidelný tvar, že jedna polovina třeba toho znamenka je větší než ta druhá. Pak je to B jako borders, to jsou nepravidelné okraje, kdy opravdu ty okraje nejsou hladké, jsou takové jakoby zubovité. Pak tam máme C jako color, barva, a ono opravdu to znamenko může mít více odstínů barev, nejčastěji je to teda hnědá černá, ale může to být klidně do červená, do růžová, do modra to může být. Pak D jako diametr, to je velikost průměru. Většinou to znamenko, když už jako je tam to nebezpečí, tak bývá větší než 6 mm. A pak je tam to písmeno E jako evolution, takový ten vývoj, kdy se opravdu mění ten tvar nebo velikost nebo barva nebo cokoliv.
1: Co ta místa, kam si nevidíme?
2: Právě proto by měl pacient chodit pravidelně k lékaři. Doporučuje se minimálně jednou za rok navštívit dermatologa, nechat si veškerá znamenka zkontrolovat, takže člověk se tam slékne, lékař ho prohlídne všude. Ideálně chodit jednou za půl roku.
1: Pak jsem slyšela, že existuje u lékařů už takový přístroj, který vás projede celou. I když je to placený přístroj, tak pro koho je to vhodné?
2: Tak určitě jsou to třeba pacienti, kteří mají nějaké problémy už s tou kůží. Je tam třeba nějaká větší pigmentace, jsou to takové ty světlé fototypy. Můžou to být i pacienti, kteří se právě hodně chodí na to sluníčko nebo pracují někde v tom otevřeném prostoru, nebo velmi často bývávali spálení, když byli menší nebo mladší. Takže tam určitě doporučuju to vyšetření.
1: Je to třeba i pro lidi, kdo měl toto onemocnění v rodině, důležité sledovat.
2: Ano. I ta genetika může právě hrát svoji roli, ale je tam právě větší taková ta predispozice k tomu onemocnění. A nebo jsou to také lidé, kteří chodí do solárií, ani to není zdravé.
1: A jak velkou roli v tom hraje slunce a opalování a jak velkou roli mají ještě další vlivy, když to porovnáme?
2: Tak to opalování, ten pobyt na slunčku hraje opravdu velkou roli, protože pokud ta kůže je nechráněná, velmi rychle se spálí a vlastně každé to spálení se nám načítá a v pozdějším věku může právě dojít k tomu, že se nám tam objeví ten melanom.
1: I návštěva solárka sem patří, jak už jste zmínila, do těch rizikových faktorů.
2: Ano, je to přesně tak. I ta návštěva solárie je velmi nebezpečná. My nemůžeme vlastně říct o žádném opalování, že je zdravé. Vždycky je tam nějaké nebezpečí.
1: Ale co vitamin D?
2: Vitamin D je velmi důležitý, a spíš z toho důvodu, že my, když na to sluníčko nechodíme, tak se nám v těle přirozeně netvoří. Ale myslím si, že dodávat ten vitamin D je velmi důležité ne kvůli opalování, ale celkově kvůli naší imunitě, kvůli našemu zdravotnímu stavu.
1: Co říkáte na přípravu na opalování, takové to užívání vitaminu B nebo beta-karotenu a podobně?
2: Vlastně beta-karoten je takové to barvivo, které je třeba v mrkvičce, takže proto je takové oranžovo-žluté. Ono vlastně jakoby prodlužuje, nebo říká se to, že prodlužuje nám tu barvu, to zhnědnutí, ale rozhodně nás nechrání právě před tím nebezpečným ultrafialovým zářením.
0: Tolik rady doktorky farmacie Ivany Lánové, které nám dala u příležitosti Evropského dne melanomu. Za týden pak poradíme, jak nejlépe a podle čeho vybrat správný opalovací přípravek a čeho bychom si měli na krémech a nejen těch opalovacích všímat, tak si to nenechte ujít.

0: Máte-li rádi módu a módní návrháře, mám tu pro vás hned dvě pozvánky na příští týden. První je na 21. května v 19 hodin do Lázní Bělohradu, konkrétně do Bělohradské Sýpky, kde bude mít po dvou letech autorskou módní přehlídku návrhářka Jiřina Tauchmanová. No a ta druhá pozvánka, ta je na sobotu 23. května do České Třebové. Právě tam jsem se tento týden před přehlídkou vypravila, abych pro vás natočila, na co se můžete těšit.
1: S šarmem do společnosti.
0: S šarmem jsme se vypravili do společnosti. Dnes je to salon Machač v České Třebové, protože dámy, je tady Tereska, Anička a paní Pavla Machačová. Pro vás teď velmi náročné dny, protože máte před módní přehlídkou, která bude v České Třebové. Tak jsou bezesné noci, paní Pavlo?
2: Už se nám to blíží do cíle, takže už víme, že to stihneme, že se modely podařily, a takže už si myslím, že nervy trošku to spadly.
0: Dobře, představte nám celou tu kolekci, která už tady je připravena, jen aby ji modelky vynesly.
3: Tak my tím, že se hodně zaměřujeme na takovou jakoby klasickou konfekci, která si ta zákaznice nebo ta naše klientka může vzít běžně do práce nebo na běžný nošení. Takže určitě jsme do té kolekce zařadili právě ty běžný modely, který teďka na to období to tak nějak vyžaduje, aby to byly vlastně příjemný materiály, který prostě budou příjemný i do toho teplejšího počasí. Takže je tam spoustu modelů, jak to jsou šaty, kalhoty, které právě budou do tohohle počasí a na to daný období. Samozřejmě se to dá taky kombinovat i potom s předcházejícíma kolekcema, takže to jsme se snažili.
0: Má nějaké moto ta vaše letošní kolekce, kterou budete prezentovat?
2: My si jdeme takové po té své linii, ale třeba sadili jsme na zelenou barvu, na kaky zelenou. Použili jsme vlastně materiál tencel, který je přírodní materiál, udělali jsme krásně splývavý, hodně se to pohybuje, je to míň mačkavý třeba než viskóza, takže určitě to patří i do kanceláří. A trošku jsme to doplnili saténem, z kterého zase třeba nám krásně vycházely zavinovací halenky s nabranou sukinkou. A jelikož ten satén je zase těžší materiál, takže krásně můžeme si dovolit nabírání v pase sukínek, vyšší pasy, a krásně to lichotí. A dá se to, jak říkala Anička, použít i do práce, i na společenské události. Zase se to může kombinovat, může se to zjít jako celý kostým, anebo s halenkou, protože ta kolekce, jak je tady vidět, tak se barevně krásně provází, takže určitě k té zelené zase krásně nám se dá použít proužek zelený. Je to zase vzdušnější, lehce průsvitnější materiál, takže zase třeba, když jsou z toho šaty, dá se klidně podvalet s kalhotama, anebo spodní tělové prádlo.
0: Mě třeba zaujaly tyhle ty nádherné šaty.
2: Se k tomu právě to je ta jedna půlka, je použitá ta kaky zelená s tou proužkou zelenou, a potom jsme zase vsadili na brokát, taková ta modrá, levandulově modrá se zelenou, je tam víc těch barviček, ten brokát je vzorovaný, že brokáty jsou vzorovaný, a nebo třeba krásný sáčko, které má velké vyspávky, které jsou teďka trendy, ale já si myslím, že ty vyspávky dělají krásnou postavu. A určitě potom jsme použili zase k tomu jednobarevný materiál, to je ta naše oblíbená kostýmovka, je to teda 100% polyestery, takže tam je třeba ta jednobarevnost, toho jsme určitě udělali i kalhoty s vysokým pasem, takové tam barelový střih, což je teďka
4: to
2: hodně módní, který si myslím, že hodně sluší zákaznicím. Je to taková vzdušnost, je to taková vlastně, i když jsou to kalhoty, tak to pořád působí elegantně. A určitě letošní novinka, kterou jsme použili poprvé, je hedvábí. Je to teda směs viskóza hedvábí, ale myslím, že z toho vyšly krásný šaty.
0: Tam ono přece jen možná taková ta rada, že nám chce to občas odvahu, chce to možná zamyslet se nad tím, nebýt šedivá, být vidět a občas přizpůsobit samozřejmě ty šaty své postavy, ale nebát se.
2: Určitě, já si myslím, že to je o té odvaze, ale nesmí to předbíhat tu zákaznici, pořád to s ní musí korespondovat.
0: Možná pojďme tedy pozvat na módní přehlídku, která bude 23. května, a kde všechny tyhle modely, které jste nám tady teď představila, ne všechny, ale ty, které jste představila, budou také vidět na vaší módní přehlídce.
2: Takže naše módní přehlídka bude 23. května v 10.30 tady v těch prostorách České Třebové oděvy Machačovy.
0: Srdečně zveme všechny milovníky módy, přijďte se podívat, protože si myslím, určitě to bude stát za to. Paní
4: Pavlo, Aničko, děkujeme a ať vám ta módní přehlídka dopadne podle vašich představ. Mějte se hezky, nashledanou.
2: Nashledanou.

0: jsou tu další jarní módní trendy a s nimi i módní návrhářka Jitka Šedová. Vítej, Jitko, v Šarmu, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: My jsme minule slíbili, že se dnes budeme věnovat výrazným vzorům, protože výrazné vzory, to je jeden z trendů letošního roku.
1: Přesně tak, vzory vždycky nám jdou v nějakém trendu, ale letos jsou to různé typy vzorů, různé typy printů.
0: Prostě takže kostky, designů. Puntíky, květy, proužky.
1: A hlavně ty zvířecí vzory, a to nemyslím jenom třeba, že je leopardí nebo tygří, ale je tam i zebra, je tam hadina, je tam takzvaně takový ten nepravidelný puntík, oni tomu říkají bambi, takže je to opravdu všeho chuť a myslím si, že není důvod vynechávat ty vzory.
0: Minule už jsi se zmínila o kostce, ale je důležité, jak ji kombinovat. Pokud tady budu mít kostkovanou sukni nebo kalhoty nebo halenku, tak potom už k tomu chce vzít něco jednoduchého, jednobarevného, takového, aby toho nebylo moc.
1: Záleží samozřejmě na zákaznici, na nositelce, ale ty trendy jsou tak, že to mixujou ty vzory všechny dohromady. Kytky s kytkama, puntík velký, puntík menší, různě barevný. I ty zvířecí vzory, že pokud je to na krásném materiálu a je to nějakým způsobem zajímavý, že to nemusí být i jenom v tom klasickém vzoru barvy, že třeba to může být kolorovaný do modrá, do zelená, zelená s růžovou, tak i to umějí prostě designéři naformovat jakoby do toho jednoho oděvu v různých barevnostech, v různých velikostech těch vzorů a vypadá to zajímavě. Ale musí mít daná dáma k tomu cit, musí to umět takzvaně vyníst, protože tam je ta lehká hranice toho, aby to vypadalo lacině a nevkusně a toho, kdy to vypadá luxusně a velice zajímavě.
0: Mm-hmm. Znamená to, že musí být kvalitní látka, kvalitní materiál. Jaké ty materiály jsou nejlepší právě na ty kostkované, pruhované, květované vzory?
1: Ty dezény se výborně nosí na přírodních materiálech, takže opomenu teďka, že ta kostku máme třeba spojenou tanem a svlnou, ale že může být i na hedvábí, může být tištěná, může být samozřejmě i tkaná a vypadá to krásně, lehce, je to vzdušné a vypadá to zajímavě. Ale zároveň vlastně třeba si něco umíme představit jak na úpletech, tak si to umíme představit i třeba na bavlně, i na tom hedvábí, na šifónech, prostě na takovýchhle krásných jemných materiálech.
0: Když jsi se zmínila o tom, že jsou ve hře také puntíky, nejsou tu takové ty babičkovské puntíky, ale je to tedy ten srneček nebo možná trošku k těm zvířecím motivům? Nebo jak
1: je to i ten zvířecí, vlastně ten nepravidelný puntík s neostrou hranou, ale zároveň je tam přesně ten babičkovský, klasický puntík.
0: Takže retro.
1: Takový ten retro, ale ono vlastně v tom, kdy to dáme na halenku s bohatými rukávy, s vázačkou, kdy to trošku vypadá tak jakoby luxusně, nebo na nějaký rozevlátý šaty, v bohostylu, kdy to ještě zkombinuje třeba s krajkou, tak je to ten pravý puntík, který nedělá ten šatník jakoby starý, jakoby dobovej, ale kdy to vlastně poznáš do té vlastně ženskosti, do té elegance.
0: Takže jsou to hodně ty hedvábné, rozevláté materiály, které jsou v současné době velice módní. Jsou i praktické?
1: Já si myslím, že jsou praktické. Ten materiál je vzdušný, nepotíme se v tom a zároveň zkrátka vypadáme vždycky tak jakoby lehce upraveně. Nejsme takový unavený z toho. A tím, že se nepotíme, nosíme si takzvaně vlastní stín sebou a vypadá to vždycky žensky.
0: Dobře, kdyby si nám tedy měla dát jednu dobrou radu, co si zaručeně pořídit teď na prahu léta, které už se nám začíná ozývat, něco takového hezkého, barevného, vzorovaného, co by v tom šatníku nemělo podle tebe chybět?
1: Já si myslím, že by tam právě neměla chybět ta halenka s tou vázačkou. Tam je ten ženský prvek, který dobře zkombinujeme se sukní úzkou, se sukní rozevlátou, i s džínama, nebo se šortkama, s krátkýma kalhotama. Zkrátka to je takový to, kdy vlastně si můžeme dovolit, že ta halenka za náma vlaje, anebo vlastně, že za náma vlaje aspoň ta mašle.
0: Děkujeme za rady v módních trendech a těšíme se na ty další. Jitka Šedová byla naším dalším hostem. Měj se hezky a děkujeme.
1: Děkuju taky a všem přeju krásný den. Nashledanou.

0: Magazín o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: A pokračuje náš seriál o zdvořilosti starších vůči mladším. Já tady vítám Daniela Šmída opět po týdnu. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Experta na etiketu. No dnes tedy to nebude fyzický vzhled, ale podávání ruky. Pojďme si tedy zopakovat, jak to vlastně je a kde třeba děláme chybu, pokud se podíváme na ty starší vůči mladším.
2: Můžeme říci, že přirozená úcta ke starším lidem v etiketě se projevuje mimo jiné také tím, že starší člověk podává ruku těm mladším jako první. To znamená, je na starším, aby tomu mladšímu podal ruku jako první. Kam bych ale tohle dnešní téma rozvinul rád, je, že někoho z těch pozdravů vynecháme. Že třeba přijdeme do společnosti na narozeniny, kde jsou mladší osoby v teenage věku, jsou to třeba děti našich známých a jsou tam ti naši známí. No a my jako starší osoby přijdeme za těmi známými, potřeseme si rukou, no ale ty děti z toho vynecháme. Nebo jsou to mladší dospělí. Není jim třeba ještě ani 18, nebo jim těsně 18. Jako kdybychom se báli, jestli to ty děti vůbec dokáží, jestli vůbec stojí nám za to, jestli vůbec třeseme rukou mladším lidem. Tak řekněme si tady, ano, pokud jsme ve společnosti a potřeseme jednomu, tak v té malé společnosti musíme podat ruku všem.
1: Nezapomínat vůbec na nikoho.
2: Tedy. Výjimka je, pokud by to mělo být veliké shromáždění, no tak pochopitelně tam bychom tím podáváním rukou strávili mládí, jak se říká, a to bychom neměli.
1: Když někdo z mladších jde a podá ruku nám, nevadí to?
2: Je to, řekněme, prohřešek proti etiketě, proti tomu tradičnímu způsobu vnímání, ale berme to s pochopením. Ten člověk to neví, má dobrý záměr, třeba ví, že bychom si měli podávat ruce, takhle mu to bylo vysvětleno, zapomněl na tu poučku v uvozovkách, že jako mladší by měl vyčkat, anebo se může stát, že vy jste jednoduše na to zapomněli, anebo příliš dlouho váhali. Mm-hmm. A potom je tedy na tom mladším, aby to napravil.
1: O podání ruky byl dnešní díl seriálu s Danielem Šmídem. My děkujeme a budeme si pamatovat, že když přijdeme do společnosti, neměli bychom na nikoho, pokud si budeme podávat ruce s rodinou, zapomínat.
2: Přesně tak. A vlastně to naučit i ty malé děti. Být trpělivý, to dítě to třeba neumí, ale být trpělivý a podat.
1: Říká Daniel Šmíd v dnešním díle seriálu o etiketě. Děkujeme a za týden nashledanou.
2: Těším se moc. Nashledanou.

0: Český rozhlas vyhlašuje jubilejní 30. ročník ankety Šarmantní osobnost roku. Do konce května můžete posílat tipy na šarmantní osobnost na e-mail charm@rozhlas.cz nebo formou SMS zprávy ve tvaru SARM, mezera, jméno a příjmení vámi vybrané osobnosti na číslo 736 30 40 30. Vyhrát můžete televizor, digitální rádia, chytrý telefon a další atraktivní ceny. Podrobné informace najdete na internetových stránkách charmantniosobnost.cz.
1: A i dnes je tu pro jednoho z vás odměna za to, že jste napsali tip na šarmantní osobnost za rok 2025. Tentokrát je to radiokarta Díky za každé nové ráno. Tak komu ji pošleme? Dobrý den, jsem ráda, že titul šarmantní osobnost v posledním ročníku získala paní Jitka Molavcová. Moc jí to přeju, zaslouží si to. Do dalšího výběru bych byla ráda, aby se probojoval pan Petr Štěpánek. Proto ho navrhuji. Tak to nám napsala paní Věra Poláková z Hradce Králové. My paní Věro mnohokrát děkujeme za další tip a posíláme cenu. No a ta další, ta tu pro vás opět bude čekat týden, bude to knížka fejetonu Nedělní káva Vladimíra Burianka. No a já připomínám, že už jen do konce měsíce můžete posílat tipy na šarmantní osobnosti. Potom hlasy sečteme a začátkem června už budeme mít tu naši desítku nejšarmantnějších. Tak pokud ještě máte nápad, kdo by to mohl být a ještě jste nenapsali, je nejvyšší čas

A než se rozloučíme, ještě je tu pozvánka k poslechu příštího Šarmu. V něm kromě jiného zavoláme herečce Simoně Stašové, která vyhrála naši anketu v roce 2016. V kosmetickém rádci pak povíme, jak správně vybrat opalovací krém a čeho si všímat při koupi denního a nočního krému, a taky máme připravenou další porci receptu pro vaše zdraví. Tak tedy nezapomeňte, že Šarm je tu opět za týden v tomto čase. A teď už snad jen přání, abyste mysleli na druhé, ale nezapomínali ani na sebe. To tedy přeje a loučí se Lada Klokočníková.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Vedení Technické univerzity v Liberci odkládá stavbu nového pavilonu. Výstava Lidé ve válce Libereckého muzea se stala nejlepší výstavou loňského roku. Policie letos řeší víc krádeží nafty než v loni a zítra má být převážně oblačno, čekáme taky přehánky a teploty do 21 stupňů. Hezký večer u zpráv Českého rozhlasu Liberec přeje Hana Hopfoglová. Zahájení stavby nové budovy Technické univerzity Liberec se odkládá. Na základní kámen do stavby pavilonu E2 mělo být poklepáno ve středu 20. května. Vedení instituce má o půlmiliardovém projektu připraveném předchůdci pochybnosti a chce dokumentaci prověřit. Není například zcela zřejmá návaznost jednotlivých kroků, jak říká mluvčí univerzity Radek Pirkl.
2: Problém je už v tom, že příprava stavby E2 probíhá velmi dlouho. Pracovali na ní už 3 rektoři v průběhu asi 10 let. A novému vedení univerzity teď není zcela zřejmé odůvodnění některých postupů a některých rozhodnutí.
0: O dalším postupu univerzita rozhodne po jednáních s vítězným dodavatelem a poskytovateli dotací. Muzejní výstavou roku 2025 se stala výstava Lidé ve válce, osudy obyvatel Liberce za druhé světové války, kterou do začátku ledna vystavovalo Severočeské muzeum v Liberci. Výsledky národní soutěže muzeí Gloria Musealis dnes organizátoři vyhlásili v konírně Nostického paláce v Praze. Výstava Lidé ve válce je projektem historika Ivana Rouse a výtvarnice Toybox. Přiblížila příběhy 12 lidí, které poznamenal nacistický režim a další události spojené s druhou světovou válkou. Bronzové místo v soutěži patří Vlastivědnému muzeu a galerii v České Lípě za výstavu Narrativ 1945. V Libereckém kraji přibylo případů krádeží nafty. Od začátku roku jich policie zaznamenala celkem 18, stejně jako za celý rok 2025. Případy začaly v letošním roce výrazně přibývat od dubna. V prvních 3 měsících roku řešili policisté 4 krádeže, od dubna do poloviny května jich bylo 14. Týkají se hlavně nákladních vozů, jak říká policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
3: Pachatelé se při těchto krádežích v letošním roce zaměřili především na nádrže nákladních vozidel a pracovních či stavebních strojů, ze kterých naftu odčerpali. V mnoha případech tak způsobili škodu nejen na ocizené naftě, ale také na poškození nádrží samotných vozidel a strojů.
0: V americkém Kolorádu zemřel člověk po nákaze hantavirem. Informoval o tom tamní úřad pro veřejné zdraví a životní prostředí s tím, že úmrtí vyšetřuje. Americký případ podle úřadu nesouvisí s rozšířením nemoci na výletní lodi MV Hondius, kde po nákaze zemřeli 3 lidé. Virus přenáší hlavně hlodavci. Šíření mezi lidmi je podle Světové zdravotnické organizace výjimečné.
1: Počasí.
0: V noci se ochladí na 7 až 4 stupně Celsia a bude většinou polojasno až oblačno. A zůstane tak i během zítřejšího rána a dopoledne, tedy většinou oblačno až polojasno. Odpoledne pak čekáme přechodně až zataženo. Místy se přidají přehánky a výjimečně i bouřky. Teploty zítra stoupnou mezi 17 a 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Pozor, dejte na silnici číslo 9 mezi Dubou a Bukovcem. U Bukoveckého mlýna narazil motorkář do stromu a u nehody zasahují záchranáři.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: nejsou nejnovější, zkrátka je to věčný problém, například aktivní činnost, nebo skok byl elasticky pružný.
1: Jaký jiný, vidíte?
0: A nebo nejnovější příklad, který mě k tomuhle tématu inspiroval, následovala následná akce. A k tomu snad můžeme dodat, že pokud se kombinuje od původu cizí slovo a české, jako u té aktivní činnosti, tak to možná tolik nebije do očí, jako u toho následovala následná. Tam už si všimneme jaksi té nedokonalosti.
1: No a pak je toto slovíčko tautologie. Je vůbec nějaký rozdíl mezi pleonazmem a tautologií? Co je to ta tautologie?
0: Z jazykového hlediska tam mluvíme o tom, že nevytváříme to přívlastkové spojení, přídavné jméno podstatné.
1: Takže ne aktivní činnost, ale...
0: Ale například aktivita a činnost. Tam děláme ten několikanásobný větný člen a ta slova vlastně kumulujeme.
1: Zbytečně to nafukujeme.
0: Synonyma. Zase jako příklady třeba pár poznámek a glos, nebo budeme sledovat faktory a činitele, což je totéž v tom kontextu, anebo to se nevyplácí ani nerentuje. A zase jsme u toho, že jsou tam dvě slovesa stejného významu.
2: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

budu starým mužem, budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starým mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša, jako čínský mudrc sednu na břeh řeky.

starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen na štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi.

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čpánku, koupím si pergamen a štětec a tuša, budu mlčet jako

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nelze jednoznačně určit nejsilnější sval lidského těla? Záleží totiž na tom, podle čeho sílu poměřujeme. Kulturisté často předvádějí své bicepsy. Pokud by však chtěli ukázat sval, který toho uzvedne opravdu nejvíc, museli by vystavovat svůj zadek. Hýžďový sval totiž například při vstávání ze sedu zvedá celé lidské tělo. Udržuje nás ve vzpřímené poloze a zajišťuje naši stabilitu. Podobně výkonný je také čtyřhlavý sval stehení. Jedná se však o soustavu čtyř svalů, takže pokud budeme měřit sílu každého z nich zvlášť, už by to na pomyslnou nejvyšší příčku nestačilo. Široce rozšířeným mýtem je tvrzení, že nejsilnějším svalem lidského těla je jazyk. Není to však pravda. Tato nepřesnost vznikla zřejmě záměnou se žvíkacími svaly, které jsou na čelistech a dokáží vyvinout největší sílu v poměru ke své váze. To z nich ovšem ještě nedělá absolutního siláka. No a pak se na výkonnost svalů můžeme podívat z pohledu vytrvalosti. A tady je jednoznačným vítězem srdeční sval, který je v nepřetržité aktivitě od 5. týdne těhotenství až do smrti.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na petunie, begonie a muškáty. S myslivci probereme nepůvodní zvěř v našich lesích a poradíme, jak zprovoznit zahradní bazén.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje.

Lety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: V rámci literárneho festivalu Slovenská jar, ktorý organizuje Český pen klub, vystúpi v Kolovratskom paláci na Pražskom ovocnom trhu básnik, prekladateľ a diplomat Ivan Richter. 21. mája predstaví svoju zbierku, ktorá sa volá Barbarský čas. A touto pozvánkou sa dnes magazín Stretnutie končí. Príjemný večer pri počúvaní Českého rozhlasu želá Kamila Šusterová.
1: Český rozhlas, zprávy.
2: Vláda prodloužila regulaci cen benzínu a nafty. V České republice se zvyšuje počet mladistvých, kteří užívají drogy podobné konopí. Čeští hokejisté ve třetím souboji na mistrovství světa nastoupí dnes večer proti Švédům. A počasí v Česku zítra oblačno až polojasno, hlavně v oblasti Čech odpoledne místy s přeháňkami. Maxima většinou kolem 21 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Cenové stropy u benzínu a nafty bude v České republice nově určovat vládní nařízení. Kabinet schválil, že opatření bude pokračovat minimálně do konce května. Dnes to potvrdila ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Způsob výpočtu maximálních cen paliv se podle ní měnit nebude. Podle Schillerové je pravděpodobné, že opatření pak bude pokračovat i v červnu.
3: V tuto chvíli je globální situace na trhu s pohonnými hmotami stále složitá, proto zatím není na místě uvažovat o konci opatření. To českým řidičům šetří prokazatelně peníze díky eliminaci extrémních marží.
2: Mladiství v České republice stále častěji užívají omamné látky podobné konopí. Potvrdili to pracovníci nízkoprahových center organizace Podané ruce v Blansku a ve Zlíně. Takzvané umělé kanabinoidy mohou být nebezpečnější než klasická marihuana, protože mají silnější a méně předvídatelné účinky. Podle zákona ale nespadají mezi zakázané návykové látky, takže k nim mají mladí lidé často snadný přístup, říká pracovnice centra Zuzana Guričová.
4: Ta dostupnost vlastně tím, že je to třeba v automatech, je daleko větší a není to ovlivněné. Ani věkem nemusí se vlastně tam překonat žádná překážka. Takže se dostávají docela k látkám, ke kterým by se úplně neměli dostávat.
2: Více než 20 muzeí, galerií nebo památníků se od června do září zapojí do středočeského kulturního léta. Po celém kraji nabídnou více než 65 hudebních nebo divadelních vystoupení. Středočeský kraj organizátory podpořil částkou téměř 4 miliony korun. Upřesní krajský radní pro oblast kultury Václav Švenda z TOP 09.
5: Na všechny cílové skupiny se snažíme myslet každý rok, takže máme tam nejenom třeba loutková představení v parku památníku Antonína Dvořáka, ale například na několika místech i dechovou hudbu Krajenka. Sport.
2: Čeští hokejisté dnes večer od 20 hodin a 20 minut nastoupí na světovém šampionátu proti Švédům. Češi zatím na mistrovství světa porazili Dánsko a poté v prodloužení podlehli Slovinsku. Ve 20 hodin a 20 minut začne ještě utkání Německo-Švýcarsko. Už odpoledne na šampionátu Finsko porazilo Spojené státy 6-2 a Kanada Dánsko 5-1.
1: Počasí.
2: V noci bude polojasno až oblačno, ojedinělé mlhy pršet by nemělo, ranní minima většinou mezi 9 a 4 stupni. A zítra přes den, podobně jako dnes, oblačno až polojasno, zejména v Čechách, přechodně až zataženo, k tomu místy přeháňky, ojedinělé i bouřky. Maxima mezi 17 a 22 stupni, k tomu slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na hlavním tahu číslo 9 Mělník, Česká Lípa opatrně za medonosy. V zatáčkách mezi Bukovcem a Deštnou se brzdí v obou směrech. Provoz je tam omezený po nárazu motorkáře do stromu. Počítejte se zdržením. Tolik informace z dopravy. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Teď už pro vás máme reprízu pořadu Alex a host. Přejeme příjemný poslech.
1: Alex a host.
6: Písně jako Lhůta záruční či Holomráz proslavili kapelu Slza. Na české hudební scéně září už 12 let. Její frontman Petr Lexa, pěv Alex a host. Vítám vás, dobrý den.
7: Dobrý den.
1: Alex a host. host.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host. A tím hostem je zpěvák kapely Slza Petr Lexa. Nicméně zpěvák už 12-13 let, ale vypadalo to původně na herectví.
1: Vypadalo. No takhle, rodiče nevěděli, co se mnou. Věděli, že to bude asi něco jako uměleckýho. Já jsem maloval, možná jsem i trošku zpíval, tak jako spíš jsem tak skřehotal něco. A dělal jsem různý takový jako divadýlka doma, takže oni nějak jako usoudili z toho, že by herectví byla správná volba, tak mě dali do dramaťáku. Třeba v 6 letech už. A to bylo jediné, co zabralo. Sporty nezabrali, to vůbec. Tam jsem se nevybil ani náhodou, když jsem přeběhl 20krát hřiště fotbalový, tak to nepomohlo, ale dramaťák tehdy zabral na hyperaktivní dítě. Tak jsem skončil v divadle a tam jsem nějak jako rost vlastně až do, asi možná do mých 18, kdy jsem měl poslední představení. Tak jsem vlastně vyrůstal v divadle a možná i skrz to divadlo jsem se dostal k tomu zpěvu, tak nějak jako oklikou, ale od jakživa jsem myslel, že budu jenom hrát, no. Nebo točit.
0: A po celou tu dobu jste z toho uměleckého směru neodešel? Nebyla tam třeba nějak lékař?
1: Vůbec.
0: Veterinář, já nevím, jiné profese?
1: Jazyky. To jako není úplně tak vzdálený od toho uměleckého, ale jazyky, já jsem studoval jazyky na Gimplu, já jsem dělal španělský Gimpl, takže já ani nemám českou maturitu, já mám španělskou, mám bachillera, tady je Spaniol, takže já mám španělskou maturitu, dělal jsem angličtinu, pak jsem s tím šel i na vejšku, kterou jsem kvůli kapele právě přerušil a už to bude hodně let, ale od té doby si říkám, že si to někdy dodělám. Pochybuju o tom silně, nebo začínám o tom čím dál víc pochybovat, ale dodělal jsem 2 roky. Na filozofické fakultě jazyky, takže jsem měl takový zadní vrátka, že možná to bude angličtina, španělština, čím se budu živit. Nějak, nevím, jestli překladatel nebo jakkoliv, ale naštěstí to dopadlo s tou hudbou. No.
0: Když ještě zůstaneme, ale přeci jenom u toho herectví, tak je pravdou, že jste byl nebo měl roli i na scéně divadla v Českém Krumlově s otáčivým hledištěm?
1: Ano, ano. Já jsem právě v těch 6 letech začal dělat divadlo, dramaťák.

0: pamatuju, že tam přišel režisér a říká, ať těm všem těm dětem, ať udělají psa. A všichni jako chodili po čtyřech a štikali a já jsem jediný udělal buldoka, který stojí na dvou a chodí tam jako takový sekuriťák. To se režisérovi strašně líbilo, tak mě obsadil tehdy jako psa mluvícího v kostýmu. No a vlastně potom jako díky tím, že jsem se tam tak nějak jako zaběhnul v tom divadle, tak mě pak obsazovali dál a dál. A až jsem se jako skrz to dostal do toho Krumlova, kde jsem hrál ve všech možných inscenacích Černohrách, co tam byly. Hrál jsem malýho D'Artagnana ve Třech mušketýrech, než Vidost. Hrál jsem v Jindřichovi, nebo já už nevím, co to bylo za hry, ale asi 5-6 her, takhle jako každý léto jsem to měl jako brigádu, až do mých 18. A no, bylo to krásný.
1: A kdy do toho přišel ten zpěv? Protože vy jste i jedním z finalistů soutěže Hlas Československa a dvojnásobným účastníkem soutěže Česko hledá Československá superstar, tak.
0: Asi no. No,
1: tak účastníkem... kdy jsi zrodil ten nápad, ta touha nebýt tedy hercem, ale být zpěvákem, nebo jste to chtěl zkombinovat?
0: Já vlastně nevím, jestli jsem nad tím vůbec nikdy přemýšlel, že bych zpíval, když mi bylo 16, tak jsem se zamiloval do nějaký holky, která hrála na kytaru a zbožňovala zpěváky, tak já jsem prostě si řekl, já ji musím dostat na zpěv, já ji musím dostat na to, že budu zpívat. Takže jsem se naučil jí oblíbenou písničku, tady jsem za ní přijel na sídliště, kde bydlela, řekl jsem jí, přinesla kytaru a řekni, zahraj tu svoji oblíbenou. Tak zašla hrát a já jsem do toho začal zpívat a ona mě pak dala košem, jo, ale jako aspoň díky tomu jsem zjistil, že mám rád zpěv a začal jsem zpívat a nějak jsem jako asi v tom našel takový zalíbení, že jsem si řekl, že prostě, že něco jako dokážu v tom zpěvu, takže jsem pak zkoušel logicky přes ty soutěže, protože je to taková jako nejsnažší v uvozovkách cesta, když to dobře dopadne, což jako pro většinu i těch finalistů, jak jsou to jednotky, pro který to nějak jako dopadlo dobře a který se udrželi do teďka, ale no, byl jsem superstar, tam jsem se nedostal asi možná ani přes druhý kolo. S těma lidma, kteří tam byli tehdy v porotě, jsme vlastně teď kamarádi a kolegové, což je vtipný, jakože z té hudební branže. A v Hlasu Československa tam jsem ani nebyl finalista, podle mě jsem byl v top 24.
1: No, tak no. Uděláme střih a zamíříme rovnou ke kapele Slza, protože ta úspěšná je na rozdíl od těchto začátku. Za malou chvíli budeme pokračovat v povídání dál. Naším hostem je Petr Lexa.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: na čase být.
1: Společnost vám dělá Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Petr Lexa z kapely Slza, která existuje 13 let, ale hraje 12 let a zakládali jste ji před 13 lety. Čí to byl nápad?
2: Kolegy Lukáše, kytaristy, ten hledal zpěváka a pro svůj jako měl vymyšlený projekt nebo chtěl založit kapelu a vím, že dlouho hledal, nevím jak dlouho předtím, protože když našel mě, tak jsme si v podstatě týden na to plácli, takže nevím, jaký byl ten proces předtím, ale já jsem tehdy točil covery zahraničních písniček na YouTube a jsem měl svůj YouTubeový kanál, tam jsem se snažil něco tvořit a jeho nějak zaujal jeden z těch coverů. Tehdy jsem zpíval písničku Say Something, pamatuju od kapely Great Big World s Christinou Aguilerou, takový duet. Tak toho bavilo, ozval se mi, tehdy na Facebooku mi napsal zprávu. Spojili jsme se a týden na to jsme se potkali, plácli jsme se na to a to bylo právě v březnu 2013.
1: Takže jak jste sám zpíval duet? S někým jste zpíval duet?
2: No, oni to původně totiž naspívali, mám pocit, sami a pak přizvali Aguileru a vydali jako druhou verzi, takže jsem zpíval tu původní.
1: Rozumím, no. Takže takhle vás objevil a název Slza v sobě vlastně nese tak jako pozitivní i negativní, nebo především jako negativní, ale i pozitivní, můžeme se smát a brčet smíchy, tak jak vznikal ten název Slza?
2: No právě protože i přesto, že to je jako negativní, nebo člověka první napadne to negativní, tak mě právě napadne víc to pozitivní. Já jsem třeba dneska ráno brečel smíchy. A včera taky, takže jako a naposledy jsem brečel smutkem, to je dlouho, to je třeba týden, taky jako zapláču, ale častěji zbrečím smíchy, takže nás jsme chtěli upozornit na to, že ta slza není jenom o tom smutku a že jsou to lidi jako já, který brečí častěji smíchy a je to právě hezký, že v tom jsou ty různý emoce, že to zahrnuje prostě všechno, co veškerý emoce, co člověk prožívá a i to je v těch písničkách, že nejsou jenom smutný. I když si člověk poslechne tu první desku, tak má pocit, že jsem musel protrpět nejhorší rozchody mýho života nebo světa, co vůbec jdou, protože to je všechno jako píseň po písně o rozchodu nebo o nějakých hádkách. Takže ta je jako hodně smutná, ale teď už se snažím psát veselý, co bychom dostali taky toho názvu.
1: No ale čerpáte inspiraci z vašeho osobního života, z vašich rozchodů?
2: No ano, nebo takhle, ty první dvě desky jsem nepsal texty já, psal Xindl Inks, Ondra Ládek, ale vždycky, my jsme vždycky jako udělali písničku a já jsem to jako naspíval pracovně nějak anglickou, svahilsky, takovou pseudoangličtinou a přemýšlel jsem, o čem by to mohlo být a to jsem potom Ondrovi jako převyprávil nějaký příběh a on podle toho napsal ten text. Takhle fungovaly první dvě desky, od třetí desky už jsem ty texty psal já, nebo jsem se na tom podílel. Právě, že u té první desky to zrovna bylo v období, kdy jsem měl první nějaký tříletý vztah, tehdy jako první delší vztah. Špatný rozchod, takový neúplně hezký, takže se to tam docela promítlo. Takže to bylo vždycky, napsali jsme písničku, nebo dodělala se písnička a volal jsem Ondrovi a on, o čem chceš, aby to bylo? A já, no já v tom zase vidím ten můj rozchod a tak třeba bychom to mohli jako pojmout zase z jiného úhlu a tak to bylo vždycky jako protože já jsem nebyl schopný jako v sobě najít nic jiného, protože jsem byl takový raněný. A když si to člověk dneska poslechne tu desku, tak to tom jako docela cítí. A no pak myslím, že s každou deskou to začalo být pozitivnější a pozitivnější.
1: A pomohlo vám to, když jste pak o tom zpíval?
2: Asi jo, ale teď zpětně mi to moc nepomáhá, protože si na to vždycky vzpomenu. Já jsem jako hodně, myslím si, že empatický až moc. Že se vcítím i sám do sebe, do mýho 23-letýho já, nebo kolik mi bylo tehdy. A je mi zpátky smutno stejně, jako mi bylo tehdy, když si to pustím. A když si to uvědomuji na těch koncertech, když to zpíváme vždycky, tak jako záleží zrovna, v jakým jsem rozpoložení. A často se na to tak jako nacítím, když si říkám, ježiš, to je jako, že mi je z toho prostě smutno, ale...
1: Vy se trýzníte,
2: ale
1: sám
2: snažím
1: sebe.
2: Se, ale tak snažím se v tom hledat jiný věci, ono to je hezký na těch textech, že člověk, když si to poslechne, to třeba píseň na srdci, tak já to říkám vždycky na koncertech, já pokaždý, co jí zpívám, tak v ní vidím úplně něco jiného. Když taky bylo jako o nějakém rozchodu nebo v nějaký jako nesouhře ve vztahu, tak nikdy v tom vidím i něco jako pozitivního, takže záleží jako zrovna, jak se probudím nebo co prožívám.
1: Petr Lexa je naším hostem.
3: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdámlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijal zpěvák kapely Slza Petr Lexa. Vy jste vlastně hned ten první rok, kdy vyšla vaše první deska, prorazili s písní Lhůta záruční. To se ne úplně každému povede, že nemusí tak dlouho čekat na to, až prorazí. Někdy se stane, že i vůbec neprorazí. Tak dalo se to čekat? Líbila se ta píseň vám, vašemu okolí?
1: No, ani moc lidí neslyšelo. My tím, že jsme se poznali v tom březnu 2013 a ta leta vyšla v říjnu 2014, takže rok a půl potom, a my jsme ten rok a půl na tom pracovali, udělali jsme asi dvě nebo tři písničky, až na tu třetí nebo druhou, což byla Celibát, tak tehdy až jako vydavatelství Universal Music, se kterýma jsme podepisovali smlouvu, tak dali zelenou, že do toho chtějí s náma jít, takže to nebylo vůbec jistý. My jsme na tom pracovali s tím, že člověk do poslední chvíli nevěděl, jestli to klapne. Ta lhůta, jako jsme cítili, že je dobrá, ale člověk nevěděl, jako slyšela to rodina moje, Lukáše, ale skoro žádní kamarádi, nikdo jako, nikde jsme to jako nějak nezdíleli, nikde jsme se o tom nikým nebavili, všechno jsme si to takhle jako škudlili pro sebe, pracovali jsme na tom a prostě jsme čekali, co se stane, až to vypustíme. No a stalo se to nejlepší, takže to zarezonovalo, což je skvělý. Ono i možná pomohlo trošku to, že já jsem tehdy točil na YouTube hodně, jsem jako tam měl svůj kanál. No, dělal jsem takový komediální skeče jako v nějaký roli. A už jsem tehdy jako začal nabírat, tehdy to ještě nebylo tak velký, ale už to bylo ve stádiu, kdy jsem nabíral docela dost těch sledujících. A zrovna to mělo ten velký nárůst v té době, že zrovna se to jako trfilo, což byla úplná náhoda, protože já vlastně my když jsme se potkali 2013, tak ten Hogy ještě neexistoval. Já během toho, co my jsme dělali na Slze, než se to vůbec vypustilo, tak já jsem nějak jako dostal nápad, že založím ten YouTube a nějak jsem na tom pracoval a vůbec jsem nevěděl, jestli to jako někoho bude zajímat nebo ne. Jak jsem jako souběžně s tím, jsem si tady tím jako plnil ty svoje herecký sny, že jsem prostě hrál tu roli na tom YouTube a zpíval jsem si Slzu. A ono to tak jako nějak jako souběžně se to tak podpořilo, vydali jsme Lhůtu záruční, já už v té době jsem nabíral ty sledující tam a tak to tak jako nějak, myslím, že to úplně ve správný moment se to potkalo a možná to byl důvod, proč to tak zarezonovalo, ale hlavně si myslím, že ta písnička prostě tím textem nějak jako lidi se s ní stotožnili, i to bylo něco novýho, bylo takový popovější, i co se týče té produkce, jako fakt takový ten jako současný pop tehdy, že to bylo něco novýho, takže si myslím, že se tam potkalo víc faktorů, ale kdyby se to nestalo, tak Bůh ví, kde ta Slza dneska je, no.
0: No a co to udělalo s vámi, myslím, jako s kapelou? Zatočila se vám hlava, nebo řekli jste tak a teď jak to využít, jak vydržet, jak prostě zůstat nohama na zemi?
1: Tak naštěstí, ono se to nezdá, jak, když se člověk podívá na ty fotky, jak já jsem vypadal v té době, nebo jak vypadám teď, tak jako nikoho nenapadne, že mi je, kolik mi je, ale já už jsem měl věk docela na to, že už jsem nějak byl, už jsem toho docela prožil, už jsem nebyl takovej ten jako teenager nějaký, který by najednou se dostal k nějaký slávě v uvozovkách a teď by se úplně utrhnul a to, takže a Lukáš ten je ještě starší než já, takže my jsme už měli docela odžito, už jsme i zažili takový ty pády, kdy prostě člověk jako o něco bojoval, o něco se snažil a nevyšlo to. Lukáš taky prošel garážový kapely, já jsem prošel poroty v soutěžích, kde mi řekli, že prostě se mám na ten zpěv vykašlat. A člověka by to mohlo jako položit a naučilo mě to si vážit toho, když se něco takhle povede, takže my jsme byli, myslím, že díky tomu je docela dost nohama na zemi, že to nebylo fakt jako z ničeho nic, že člověk si udělá písničku, za 14 dní vydá, nejenom je to boom a je obrovsky slavný a nezvládne to a prostě ho to semele. Takže to nám pomohlo a věděli jsme, že prostě musíme koncertovat, musíme do toho dávat všechno, musíme prostě psát a psát další věci a vydávat a udržet se. Nesmí člověk jako se nechat unést jako tím úspěchem té jedné písně a vydržet.
0: Přišli další, třeba Holomráz, k té písni se také určitě dostaneme. Naším hostem je Petr Lexa.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Na vlnách Českého rozhlasu si povídám s Petrem Lexou, zpěvákem kapely Slza. Vy jste zmiňoval to, že když jste byl v těch soutěžích, třeba Československá superstar, tak jste neuspěl, ale dnes vlastně s těmi porotci jste kamarád. Poznáte se, mluvíte spolu. Tak nerýpete někdy do nich trochu? Vy jste mě tenkrát a podívejte se, jo, kde jsem dneska.
1: Ne, tak napadlo mě to samozřejmě. A tak to není ono, že kamarád, že se jako potkáváme, ale tak znám se s nima, člověk se s nima potká v backstage na těch festivalech nebo různě na akcích. Takže to není vyložené, že kamarádi, ale tak víme o sobě, tak přece jenom jsme v malém rybníčku českým, tak tady se tak každý nějak jako zná. A nikdy mě to nenapadlo, tak občas možná jsem si tak udělal sradu mezi třeba mýma kamarádama, že řekl jsem, no tamhle jsem potkal toho a ten se mi řekl, že se mám vykašlat na ten zpěv a teď spolu hrajeme na festiáku a já hraju po něm třeba, jakože headliner.
0: Ano, o tom mluvím, tak jestli náhodou jste to někdy
1: neudělal. Já bych si to nedoval, tak samozřejmě mám respekt k těm lidem a obrovský, to bych se nedoval, ale tak jako občas jako vtípek mezi kamarádama jsem něco takového prohlásil asi.
0: Pojďme k vaší asi nejúspěšnější písni 171 milionů shlédnutí, píseň Katarze, která vznikla v souvislosti se seriálem Přístav. Pro ten seriál?
1: Úplně ne, tak my jsme ji měli hotovou v podstatě a tehdy přišla nabídka od seriálu Přístav udělat pro ně znělku a zároveň s tím přišla nabídka, jestli bych se tam nechtěl zahrát, protože chtěli tím podpořit ty moje jako ambice dřívější, že budu herec. A my jsme měli zrovna v šuplíku Katarzy, která zněla, nebo takhle, melodicky zněla stejně, ale text byl trošku jiný. A my jsme řekli, že by se vlastně proto mohla hodit, takže se jenom upravil trošku text, že se tam dodalo něco s tím přístavem přímo, teď nevím, jak to tam je, ale v textu tam je něco s přístavem a s vodou, tak se to maličko poupravilo, vydal se to jako znělka a já jsem si tam zahrál, takže takhle nějak jako vzájemně se to podpořilo.
0: Ano, vy jste si v tom seriálu i zahrál, byť takovou, řekněme, vedlejší roli, ale čekali jste takový úspěch té písně?
1: Nečekali a ona vlastně ten úspěch nemá vůbec nic společného s tím seriálem, ani bohužel ani s tou písní jako takovou. Nebo pokud teda se bavíme o tom úspěchu, ty zlínutí, co jsou na YouTube, tak oni nepramení úplně z Česka. Já nevím, jako, já to řeknu tak, jako, aby to bylo přijatelný pro český rozhlas.
0: Já jsem to nepitvala teda, ale...
1: A já mám to docela zajímavý, ale já to řeknu tak jako voklikou. No v podstatě jako jsou země někde v Ázii, kde měli zakázaný internet dlouhou dobu a nemohli se dostat na takové stránky, které třeba nejsou všem úplně přístupný a to, co jim bylo přístupný, byl YouTube. A my jsme tam prostě dlouhou dobu měli v náhledovce, tam v tom klipu je takový milostný trouhelník, jsou tam dvě ženy a jeden muž. A je tam takový trošku jako lesbický vztah nějaký, taková zápletka. No a oni tam, ty dvě ženy byly na té náhledovce. Takže lidi z jiných zemí se díky algoritmu YouTube proklikávali na to, takže my jsme museli po letech změnit tu náhledovku, protože už jsme to nechtěli, aby tam lidi chodili na tu písničku kvůli té náhledovce, aby čekali od toho něco jiného, než tam je, že jo. Protože samozřejmě ten klip normálně jako hezký písničce, emotivní, není tam vůbec nic jako sexuálního, ale bohužel to tak třeba mohlo působit. Takže tam začali skákat ty zlínutí, my jsme tehdy sami ani nevěděli, co se děje. A pak jsme to díky nějakým těm analytikám zjistili, odkud jako ty přichází to sledovanost, takže jsme tam dali jinou náhledovku. Teď jsme tam, myslím, že my dva s Lukášem.
0: A už tak, to tak nepřibývá.
1: Už tam neklikají na nás dva.
0: Tak díky za upřesnění a odtajnění toho úspěchu. Naším hostem je zpěvák kapely Slza Petr Lexa.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Petr Lexa z kapely Slza je naším hostem. Aspoň to tak pro kapely bývá, že leden, únor jsou takové klidnější měsíce a pak se to rozjede, festivaly, koncerty a tak, takže je to, čeká vás teďka hodně práce?
1: Čekat, vlastně hezký tomu říct práce. Když no, si člověk uvědomí, co ho čeká krásného. Krásný léto.
0: Já tak je to lepší než ty měsíce předtím.
1: Je, ale taky tam je práce, ale zase jiná. My třeba ten leden, únor, březen, tak to je o tom, že my jsme zavřený ve studiu, většinou skládáme písničky. Ty zrovna za pár dní bude vycházet nová, na který jsme od začátku roku dělali. Ale už se těšíme, až vysvětne to sluníčko, až se otevřou brány těch festivalů, my budeme moct vyrazit na cestu a být zase kočovní muzikanti, který to, jako já to miluju. A vlastně, až mám z toho vždycky takový tiky přes tu zimu a potřebuju už, ať už je to léto, ať můžu jezdit. Takže, teď to startuje ta sezóna vlastně až do října. Koncertujeme.
0: Tak koncertujete a vy jste říkal, že se těšíte, až vyrazíte na tu trasu svoji, na ty cesty. A také velmi blízkou zastávku budete mít, budete na Letenské pláni.
1: To je za chvilku, no.
0: Na Sparta Festu. Budete tam vlastně hosty nebo zajistíte tam koncert? Nebo ano. Jenom několik písniček, jak to bude?
1: Normálně koncert. Je to koncert jako každý jiný. Prostě festivalový vystoupení, hodinový.
0: A vy jste Spartan?
1: Ano, samozřejmě, že jsem Sparťan. Já miluju sport, ale nejsem úplně takový ten, co by to sledoval. Jako, že bych si otevřel ten lahváč, řekl si do toho, a sledoval ten fotbal, nebo hokej, ať už za Spartu, nebo ne, tak to úplně nejsem. Já radši si vezmu do ruky tu hokejku, nebo vezmu ten míč a jdu si zakopat. V mém případě spíš teda kolo, nebo takovýhle jako sporty, ale... Mám rád sport a tenhle festival vím, že je spojený, jako, že oni se snažili vlastně propojit sport s hudbou a zábavou, což pro mě je skvělý, protože já sport dělám, mám to rád a snažím se to i propagovat, že to je dobrá věc, takže tady to mě na tom jako baví.
0: Tak Sparta Fest 23. května na Letenské pláni. Budete tedy jenom hrát a zpívat, nebo si tam i nějaký ten sport vyzkoušíte? Nebo na to bude prostor?
1: Když bude čas, tak proč ne? Uvidím, co nás tam čeká. Já vlastně nevím, co nás čeká.
0: Je to první ročník.
1: Je to první ročník, takže tím spíš nevím, co nás čeká, ale my tam určitě jdeme jako odehrát co nejlepší možný koncert, co zvládneme. Máme teď jsme vlastně se pár dní zpátky vrátili ze soustředění s kapelou, kdy jsme překopávali zase playlist na letošek a vymysleli jsme úplně nový jako intro a některé písničky jsme přidali, nějaký nový, který třeba vlastně jako ještě nezazněli nikde. Některý starý jsme naopak jako tak trošku překopali do takových jako nových, do kynovýho kabátku, že my se strašně těšíme, až to budeme hrát, takže vlastně ten Sparta Fest bude jeden z prvních koncertů, kde to leto zahrajem v tenhle playlist, tak jak jsme ho postavili a už se strašně zvědavý, jak na to lidi budou reagovat.
0: Ale písně, jako o kterých jsme mluvili, Lhůta záruční, Katarze, Holomráz, Celiba, to jsou písně, které musí zaznít a zazní i na Sparta Festu.
1: 100%. My vždycky, když takhle se potkáme před tou sezónou, dáme si před sebe ten playlist a teď koukáme na ty písničky a říkáme, no tak co upravíme? A teď to člověk kouká a říká, to nejde, tohle nemůžem vyhodit, to je hit, to nemůžem, to je na správném místě. Pak člověk zjistí, že vlastně to moc jako nejde, ale... Stejně jsme to letos nějak zvládli, ale samozřejmě tyhle ty věci, tyhle ty známý hity, ty musí zůstat tam, kde jsou v tom playlistu, protože to je už jako rokama ověřený, že to tam funguje a ty vždycky zazní. Takže bohužel jedině musíme ožilit ty nový, který bych třeba rád hrál, ale tyhle ty starší hity musí zaznít.
0: Jo, autoři hitů to mají i těžké občas. Petr Lexa je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Jste ve společnosti Českého rozhlasu pořadu Alex a host a tím dnešním hostem je Petr Lexa z kapely Slza. My jsme mluvili o vaší účasti na Spartafestu 23. května, ale na jaké další koncerty vy osobně se třeba těšíte a kam?
1: No bude jich spoustu, letos nás čeká krásná sezona. Teď jsme zrovna sem procházel kalendář a strašně se těším. Je tam toho hodně na Moravě, což je pro mě vždycky jako... Vlastně to je takový výlet. My prostě s těma klukama se potkáme, sedeme do toho auta a jedeme na ten koncert a už jako člověk ví, že prostě jede na tu Moravu, jak, to je vlastně za odměnu. Jako. A tam člověk vystoupí z toho auta, už jako ještě než vůbec vypne ten motor, tak už někdo přiběhne stácem kořalky a domácí slivovice na přivítanou lidsky a je to milujem. Takže, a to je nejenom Morava, ono prostě já díky tomu, že koncertujem po celé republice, jsem poznal tolik jako míst, krásných jako měst českých, který bych normálně nepoznal, protože bych neměl důvod tam jet. Takže jako čeká nás toho hodně, na stránkách už jsou všechny koncerty, skupina Slza.cz, takže určitě se posluchači můžou kouknout, kam za náma přijet.
0: A je nějaká šance vlastně do těch míst, která vy potkáte a která se vám líbí, vrátit se jako na dovolenou? Je vůbec místo a čas na nějakou dovolenou během této sezóny? Do toho podzimu, no, do toho října?
1: Víkendy určitě ne. Ty vlastně od března, nebo teda březen ještě ne, duben květem přelom to začíná a do října jsou všechny víkendy plný. Tam hrajem, tam není šance, ale přes týden tam člověk jako najde třeba někde 3 dny v kuse, ale to není úplně tak na to jako vyrazit na nějakou dlouhou dovolenou, takže já občas jako stihnu třeba, že dám nějaký blízký moře, nějaká Itálie nebo něco, co se dá jako zvládnout na otočku. Ale jinak my jsme odkázaní k tomu jezdit za teplem přes zimu, což mi se teda už dlouho nepodařilo, ale dřív jsem tak jako se snažil jezdit prostě tam, kde je teplo, když tady je zima, tak tam jsem jezdil přes zimu, ale já to ani nepotřebuju vlastně tu dovolenou. To koncertování je tak krásný a je to takový privilegium, že můžeme dělat takovouhle práci a vlastně spát na těch hotelech, vlastně, jak kdyby člověk spal na dovolený. Chci odehrát ten koncert, vyspí, probudí se v nějakém cizím městě, tam si dá snídani, ještě když je krásně, že jo, tak pak si zase dá cestu zpátky domů a ví, že za pár dnů to bude absolvovat znovu. Takže jako ne, asi to není pro každýho, ale já to miluju a pro mě to je vlastně dovolená v podstatě.
0: Co vaše faninky? Už vás některá požádala o ruku? Dostáváte nějaké zajímavé nabídky?
1: Já myslím, že musím žádat já, ale...
0: No, dneska je to možný z obou stran. Bohužel se mi chce říct. To už jsem i viděl, jakou žádost ze strany ženy.
1: Tak to já bych asi neakceptoval. Já to bych musel pokleknout já, ale... Takže žádná žena předu nepoklekla. Ale tak jako dostával jsem kamínky do oken, ještě když jsem bydlel dřív v centru někde na očích a to se jako stávalo, i na autě jsem mýval vzkazy občas a teď bydlím odlehle a už se mi to dlouho nestalo, což jako já zase nějak se z toho nehroutím, že to nebylo nic, já nejsem Michael Jackson, abych jako nemohl nikam jít, takže samozřejmě to, ale bývalo tak. A teď vlastně shodou náhod mi po dlouhý době přišel dopis, teď jsem se na to vzpomněl, do schránky, co se nestalo hrozně dlouho. Samozřejmě, když člověk se podívá na jako Instagram, tak tam zprávy chodí, protože to je nejjednodušší napsat na Instagramu zprávu. Ale dopis mi přišel, nevím, jak je to možný, protože nikde není moje adresa, ale někdo z nějakého důvodu, asi vím, jak na to přišel, nechci tady dávat návod, ale dostal se k adrese a přišel mi dopis od nějaký slečny, napsaný fakt jako na mé rukou, což mě zarazilo příjemně. To, nevím, jak to adresu jako získala, ale to bylo hezký, to bylo tak, no, ty jsem chtěl říct vtipek, že bych z toho až pokleknul, ale až mě to dojalo, ale to se moc nestává, takže tohle ještě nevymřelo.
0: Zpětná adresa, kontakt je tam?
1: No, je na obálce odesílatel, takže když bych chtěl, tak, ale nevím, to je vlastně taková ta, to je úplně takový to, jak ty starý časy, to říkám, jak kdyby byl nějaký jako starý, ale tak zažil jsem to, že když se, jako, že nebyly sociální sítě, tohle, to jsem ještě stihl.
0: Vy jste pamětník úplně.
1: No ne, tak jako ono se to nezdá, ale ono ta doba je tak strašně rychlá, že já jsem nezažil ani jako chytrý telefony, nebo telefony vůbec, jako, že si pamatuju úplně svět bez telefonu, tak taky to bylo, když člověk jako napsal někomu dopis, on neviděl, jak vypadá, nemohl si ho někde progooglit a prošacovat všechny sociální sítě a prostě musel tomu důvěřovat a napsat ano, potkáme se tady a tady. Musel tomu důvěřovat, že ten člověk tam přijde na ten čas. Tak jako Nevím, mohl bych to zkusit odepsat. Co se stane?
0: Tak kam jsme se až dostali, Alex a host. Moc děkuju, že jste tu byl, Petr Lexa, ať se vám daří.
1: Taky děkuju, mějte se krásně.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: vím. Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Český rozhlas zprávy.
1: Rodičovský příspěvek by měl v České republice od ledna stoupnout na 400 tisíc korun. Na železnici v úseku Jablone v Podještědí Křižany začala nepřetržitá výluka a počasí zítra oblačno až polojasno, zejména v Čechách odpoledne místy s přeháňkami a maxima kolem 21 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Rodičovský příspěvek by se v Česku od nového roku mohl zvýšit o 50 tisíc korun. Počítá s tím návrh Ministerstva práce a sociálních věcí, který dnes odpoledne schválila vláda. Změna se má ale dotknout pouze těch rodin, kterým se děti narodí po 1. lednu 2027.
2: Návrh počítá se zvýšením na 400 tisíc korun rodinám s jedním dítětem. U dvojčat a vícerčat by se pak částka od nového roku zvýšila na 800 tisíc. Všem rodinám ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z ANO příspěvek zvýšit nechce z rozpočtových důvodů.
3: Pro všechny by to stálo zhruba 7,3 miliardy korun.
2: Navyšování podporují třeba opoziční starostové. Místo jednorázového zvýšení ale navrhují valorizační mechanismus, říká poslankyně Pavla Pivoňka-Vaňková.
4: Nebudeme se muset bavit ani o tom, komu ten rodičovský příspěvek potom navýšení připadne. A bylo by to pravidelně každoročně.
2: Předlohu teď projedná sněmovna. Adéla Burešová, Český rozhlas.
1: Ve Vsetíně začíná jarní deratizace. Hubení hlodavců potrvá do listopadu. Deratizátoři vhazují otravené návnady do kanalizačních šachet na sídlištích a rozmisťují je také do sklepů. Mluvčí města Jana Rašková připomíná, aby lidé dohlédli na své psy.
5: Na místech, kde nejsou viditelné nory, jsou návnady v boxech, které mají zabránit pozření jedu psy. Pokud by k tomu došlo, látka v návnadě by způsobila zvracení, aby se předešlo otravě. I tak si dejte na psy pozor a nepouštějte je z vodítek.
1: Do akce se mohou zapojit také obyvatelé města. Výskyt hlodavců mají nahlásit správci městské zeleně nebo deratizační firmě. Cestující na železnici mezi Jabloným v Podještědí a obcí Křižany na Liberecku musí ode dneška počítat s výlukou. Správa železnic v úseku udržuje trať, omezení tam potrvá do 27. května.
6: Osobní vlaky v úseku nahradí autobusová doprava. Jedna linka bude obsluhovat obvyklé zastávky, další, rychlejší a přímá, bude jezdit z Liberce až do Mimoně na Českolipsku. Další přímý spoj nahradí i rychlíky. Bude jezdit v obvyklých časech odjezdů mezi Libercem a Jabloným v Podještědí. Z Liberecka Michal Jemelka, Český rozhlas. Sport.
1: Fotbalový rozhodčí Ondřej Berka podle komise rozhodčích v sobotním ligovém utkání Teplic proti Dukle nechyboval. Pražané zápas prohráli 0-2 poté, co jim Berka neuznal vedoucí gól a také vyloučil dva hráče. Podle komise ale všechny sporné situace posoudil správně. A ještě aktuálně z hokejového mistrovství světa. Čeští hokejisté v poslední minutě první třetiny vedou nad Švédskem 3-2. Počasí. V noci čekáme polojasno až oblačno, ujedinilé mlhy, minima většinou mezi 9 a 4 stupni, zítra oblačno až polojasno, v Čechách až zataženo a místy přeháňky, maxima většinou kolem 21 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Silnice číslo 6 mezi Chebem a německou hranicí je stále uzavřená v obou směrech. U Skalky se ráno srazilo nákladní vozidlo s kamionem. Motoristé musí použít objízdné trasy. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Začíná country dostavník Mirka Černého. Přejeme příjemný poslech.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Nezapomenutelná osobnost naší country, zakladatel skupiny Bluegrass Hoppers a pilíř pozdějších fešáků Pavel Brimmer a titulní Cadillac z jeho prvního samostatného alba, které se objevilo mezi novinkami před rovnými 30 lety. Obsahovalo klasický tucet nahrávek a mezi nimi i písničku Zdeňka Rytíře a Vladimíra Čorta Baby Boy.

Skupina Cadillac v čele s náčelníkem fešáků Tondou Kny a svižná countryovka oklahomské legendy a vlastně tvůrce osobitého stylu Tulsa Sound, J.J. Cale, s textem zručného Honzy Turka, tak rád bych to stihnul. Skvělá středoevropská adaptace písničky Call Me the Breeze, kterou o 11 let dříve takhle naspíval Bobby Bear.

Pavel Brimer z Fešáky a podle textu Petra Novotného Zvony z roku 1982. Výrazná skladba Kanaďana Robbie Robertsona The Night They Drove Old Dixie Down, s níž už v roce 1971 zářila na vrcholu hitparády Joan Baezová a o rok později zpíval i oklahomský countryman Hanson Cargill.

kríži stál, byl zmoklý jak myš, kytaru dal pod kabát. Z okna na něj koukám, pak ho zvu k nám.

0: klidu tohle blues.
1: Podle textu Fišáka Honzy Turka blues děravých duší se skupinou Cadillac a solovým Pavlem Brimerem. Velký pilíř z odkazu jednoho z představitelů éry countryových rebelů Billy Joe Shaver a Honky Tonk Heroes. Takhle si s ním před půl stoletím pohrál jeho opoznání slavnější kolega Waylon Jennings.

Tak tohle byl Karel Černoch s poněkud pozapomenutou výhruškou Odejdu a bude mi fajn. V originále cajunsky raženým popěvkem na téma Louisiany v sobotu v noci všeobecně uznávaného autora Baba McGilla. O pár let později jej uvedl Stetson z Velkého Meziříčí se solovým kapelníkem Karlem Bílkem.

oklahomská country hvězda 70. a 80. let Mel McDaniel a hitparádová verze písničky Louisiana Saturday Nights z roku 81. O 11 let později vstoupila s houslemi Mirka Ročka do prvního solového alba Pavla Brimera jako Podrážky šmirglujou nabitej sál.

vyšli ráno z Bernu, provázel je zvon, zkusit svoje štěstí, zdolat Matterhorn. Muži jako skála, jež vyzývá on, pevně rozhodnuti

Michal Brimmer a jedna z jeho nejvýraznějších nahrávek s Fešáky. Jemně bluegrazový Matterhorn z roku 1975. Pavlovo první solové album Cadillac nabízí i konečnou Jirky Helekala a Honzy Turka, kterou Cadillac natočil jako jednu z prvních ještě pod názvem Nervové sanatorium.

Antonín Kny kytara, Miloš Lezák styl kytara a banjo, Mirek Roček housle, Miluše Zahradníková baskytara a bubeník Jirka Zahradník. Sestava, v níž se skupina Cadillac představila v roce 1992 na prvním solovém projektu Pavla Brimera.

Když už musíš jít, Pavla Krejči a Honzi Turka na závěr našeho dnešního zastavení v albu Cadillac, které bylo v roce 1992 prvním solovým projektem Pavla Brimera. Díky všem, kteří jste i dnes jeli se mnou, hezký zbytek večera a hedvábnou dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den, od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: Českou armádu by nově měl vést Miroslav Hlaváč, jeho nominaci dnes schválila vláda. Centrem Znojma už brzy začne projíždět bezplatná autobusová linka a počasí zítra oblačno až polojasno, hlavně v Čechách, odpoledne místy přehánky. Maxima většinou kolem 21 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Novým náčelníkem generálního štábu by se měl stát Miroslav Hlaváč. Nominaci dnes schválila vláda. Hlaváč je teď prvním zástupcem končícího šéfa České armády Karla Řehky. Vystřídat by ho mohl na konci června.
2: Miroslav Hlaváč působí v armádě od 80. let a má za sebou mise v Bosně a Hercegovině, Kosovu nebo Afghánistánu. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO je ideálním kandidátem.
3: Dnes je prvním zástupcem a je to přirozený nástupce z hlediska hierarchie v armádě.
2: Pro nominaci Hlaváče jako jediný z vlády nehlasoval ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Řekl, že si představoval vhodnějšího kandidáta. Výběr Hlaváče ale oceňuje bývalá šéfka rezortu Jana Černochová z ODS.
4: Je to zkušený voják, je to slušný člověk.

0: Je to člověk velmi pracovitý.
1: Náčelníky generálního štábu jmenuje prezident a Petr Pavel je připravený to v případě Hlaváče udělat. Nominaci ještě předtím probere sněmovní výbor pro obranu. David Šalek, Český rozhlas.
2: Lidé ve Znojmě se nově dostanou zdarma autobusem z nádraží do historického centra. Vedení města chce touto novinkou podpořit tamní podniky, u kterých se nedá parkovat zdarma, což prý některé zákazníky odrazuje. Vozy budou jezdit od pondělí do pátku od rána do 17. hodiny a také v sobotu dopoledne vždy v půlhodinových intervalech a měly by fungovat od konce května. Upřesní nezávislý místostarosta Znojma Jakub Malačka.
3: Bude to zkušební provoz, tady tahle ta linka nebude vlastně součástí integrovaného dopravního systému a pokud bychom neznali zpětnou vazbu, ať už od cestujících nebo podnikatelů, že by bylo potřeba nějak pohnout s těmi časy, tak díky tomu budeme schopni poměrně flexibilně ty časy upravit.
2: A město za provoz bezplatné autobusové linky zaplatí téměř 200 000 korun měsíčně. Kybernetici ze Západočeské univerzity v Plzni vytvořili aplikaci k odhalení Alzheimerovy choroby. Program díky hlasovému a paměťovému testu rozpozná první příznaky nemoci. Test si mohou zájemci vyzkoušet online na webu Fakulty aplikovaných věd, říká mluvčí univerzity Andrea Čandová.
4: Test v aplikaci se skládá z 10 jednoduchých otázek, je tam zapamatovávání si obrázků, slov, jejich vyjmenovávání, předčítání. A proto je dobré, aby si každý, kdo si aplikaci otevře, na odpovědi na otázky vyhradil čas i klid. Systém pak po dokončení odpovědi okamžitě zpracuje a obratem poskytne výsledek.
2: Výsledky pak bude možné konzultovat s odborníky na Dni kognitivního zdraví na Fakultě aplikovaných věd Západočeské univerzity, který bude 28. května. Sport. 20-letá česká tenistka Nikola Bartuňková je po velmi úspěšném turnaji v Římě na svém maximu ve světovém pořadí. Nově se posouvá na 65. pozici. Českými jedničkami zůstávají 11. Linda Nosková a mezi muži 13. Jiří Lehečka. Světovými jedničkami jsou běloruská Arina Sabalenková a Ital Jannik Sinner. A opět doplníme informace z hokejového mistrovství světa. Aktuálně Česká republika Švédsko po 2/3 4-3. Počasí. V noci čekáme polojasno až oblačno, ojedinile mlhy, ranní minima většinou mezi 9 a 4 stupni, zítra přes den oblačno až polojasno, hlavně v Čechách, přechodně i zataženo, k tomu místy přehánky, ojedinile bouřky. Maxima zítra většinou mezi 17 a 22 stupni a povane jen slabý proměnlivý vítr.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D6 Praha Karlovy Vary čekejte překážku před sjezdem na Unhošť a Kladno. Na 11. kilometru stojí porouchané vozidlo. A nedaleko Hradce Králové pozor na nehodu. Na silnici 33 do Jaroměře u Předměřic nad Labem havarovala dvě osobní vozidla a zasahují tam záchranáři. Tolik doprava, šťastnou cestu.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši, přejeme příjemný poslech.
5: Divadlo pro vaše uši.
6: Dobrý večer, vážení a milí, tak zase v takový krásný společnosti. No, snad to platí o našem divadle pokaždé, ale dnes, jak by ne, když je naším hostem básník a dramatik, herec a kabaretier, ale především pan Jiří Suchý.

jsem za sto let se ani jednou nezachmuřil. Přestože kolem padl květ,

tak mně ušlo, že jsem žil někdy i pod mě nebo v chladu. Pan Chesterton

svačil, na bříšku plavovlasé dívky a já se divit nestačil, když dal si růži do polívky a zatím kole.

0: takový krásný v společnosti.
1: To máte s Jiřím Suchým. Nedávno mi jeden kamarád po návštěvě v semaforu povídá: člověče, tak bych ti chtěl být zase někdy tak mladej, jako bude Jiří Suchý za 15 let. No a je v tom všechno. Jiří Suchý je neskutečný až přírodní úkaz ve své neutuchající energii. Ostatně tu měl ale odjakživa. Třeba když se v 60. letech upsal rozhlasu s tím, že si bude den co den večer povídat s posluchači v takzvaném gramotingltanglu. A jak už sám název napovídá, nechyběla u toho ani LPčka z domácí i světové diskotéky.

0: pohledu.
1: Má poklona, hlásí se vám Jonáš. Jonáš se vám hlásí, otevírám jako obvykle svůj gramotingle tangle, abych vás potěšil několika písničkama z různých dob a z různých dílů světa. Dneska to bude nejspíš strašný program. Jednak nevím, o čem povídat, no ale to bývá častějc, ale jednak nemám ani moc sdílnou náladu. Unavený jsem taky, to já porád. A navíc mám kvalt, ale úvazek je úvazek. Musím zde hovořit. Kdybych měl celou půl hodinu dělat třeba jenom blém, blém, blém, blém. Musím prostě, to je tak, když se podepíše smlouva. A nikoho z posluchačů ovšem nejspíš nezajímá mé momentální rozpoložení. Ani mě nezajímá zpravidla rozpoložení pánů, kteří mluví do rádia. Vy chcete, a to plným právem, hodnotný pořad, a já tady zatím uměle získávám čas jalovým povídáním. Teď by byla na místě sebekritika. Každá minuta je dobrá, sebekritika přijde vhod. Čím delší, tím lepší. Nejdřív ale trochu hudby a potom se pustíme do sebekritiky.

Musím tedy sebekriticky doznat, že jsem ve své povýšenosti, jak o mě jednou správně řekl jeden český básník, provedl zase jednu nepředloženost. Říká se jí gramotingle-tangle a je to částečně nepředloženost, částečně hudební pořad. Ve své píše jsem se rozhodl vysílat dnes a denně a je třeba sebekriticky doznat, že jsem to realizoval mnohdy za cenu toho, že svým programem nic neřeknu. Ano, skutečně nic neřeknu. Nejednou jsem zvolil i únikový způsob zábavy. Zábavu, která nás, řekl bych, odvrací od našich denních problémů. A nechal jsem se ovlivnit nezodpovědnými provokatéry a pokračoval jsem v těchhle plitkostech. Ano, já pokračoval. A tak jste mohli vyslechnout, dejme tomu, smyšlenou a nic neříkající scénku ze Saharské pouště. Nebo nesmyslné povídání o ničem taky. Nebo dokonce návod na výrobu pouzdra, kde pod rouškou praktické pomoci posluchačům jsem je vlastně mystifikoval. Ti bystřejší brzy prohlédli, že jako nemám potřebnou kvalifikaci k tomu, abych radil, jak si vyrobit pouzdro, ale co ti ostatní, hloupější posluchači, kteří v dobré vůli se pokusili o výrobu pouzdra, podle mýho návodu. Jak se asi ti dívají na to, že jsem je připravil o čas? O dřevo a o další chuť k ruční práci. Když místo slibovaného pouzdra vyrobili nepotřebný paskvil. Považte, kdyby takhle mystifikovali veřejnost třeba i ostatní hlasatele a komentátoři. Kdyby vám v meteorologickém hlášení řekli zítra zaručeně prší a vy jste zrušili výlet a pak byste pozorovali z okna činžovního domu nejkrásnější den roku. Nebo kdyby si hlasatele vymýšleli zprávy třeba, oznámili, dejme tomu, že královna Alžběta se stala kandidátkou komunistické strany Velké Británie a že Chodsko se prohlásilo samostatným státem. A hned na to by třeba začal kurz angličtiny pro začátečníky a ten pan lektor by učil vlastně rumunsky. A po absolvování by udělal s účastníky kurzu zájezd do Londýna a tam by je nechal a zmizel. Takhle nezodpovědně jsem si tedy počínal i já, tehdy, když jsem realizoval některé mystifikace a to jenom proto, že bych jinak neměl o čem povídat. A to by ohrozilo mý postavení. Kaju se a přehrávám další desku, jmenuje se Singing in the Rain.

0: Tak tedy už to víte, mystifikoval jsem vás, a teď se podržte, 200krát k dnešnímu dni. Ano, dneska už po 200 vám tady nezodpovědně říkám různý polopravdy. Nedávno jsem například uváděl desku Sunny Boy, jakože je z filmu Sunny Boy, a ona je zatím z filmu Spívající blout, jo, a podobně.
1: Myslíte si, že moje sebekritika je upřímná?
0: Ne.
1: Kdepak? Zase mi jde jenom o to, abych se mohl vytahovat, že mluvím do rádia, takhle před známejma. Kdybych se teď nekritizoval, tak řeč by stála a o takovýho komentátora nemá zájem ani Československý rozhlas. A tak se veřejně hanobím a schazuju a přitom to nemyslím upřímně. Ta kritika je z vypočítavosti, ta moje sebekritika. Já se přiznám, to je sebekritika z vypočítavosti. Konečně to není taková vzácnost, sebekritika z vypočítavosti. To je běžný jev v naší společnosti, ale do rádia to dělám jenom já. A to je právě to ošklivý. Do rádia. A tak teď upřímně, lituju svý neupřímný sebekritiky a kritizuju se znova a důraznějíc. Dokonce bych vás rád seznámil se svým lidským profilem, abyste konečně pochopili, že od člověka s takovou minulostí nemůžete nic lepšího čekat. Jenomže se nepamatuju, co jsem psal v posledních dotaznících a byl bych nerad, kdyby se to nějak rozcházelo. To chápete, že jo, to chápete. Tedy tím nechci říct, že bych do kádrových dotazníků nepsal o sobě pravdu, ale znáte to, někdy má člověk o sobě přece jenom lepší mínění, jo, a tak se popíše jako schovývavějíc a jindy zase propadnu depresi a píšu druhý dotazník a tam se setřu, mám zlost na sebe třeba, vylíčím se tam velmi negativně, to prostě přijde na náladu.
0: Zkrátka docházím sebekriticky k názoru, že jako člověk jsem napováženou a mrazí mě při pomyšlení, že to celá řada posluchačů neví. Dokonce tady pan Josef s Evou z Jaroměře mě vám poslal řád gramofonu, takový krásný metál v etui a s dekretem. A ten hodnej pán s Evou si dokonce zapamatovali, že nesnesu samet a připojujou upozornění, že etuje je vyložena sametem, tak abych se ho jaksi náhodou nedotk. Já se ho skutečně nedotk, děkuju za řád, přijímám ho, ačkoliv vím, že kdybych měl trochu cti v těle, že bych toto nezasloužený vyznamenání vrátil. A když on je vám to takový hezký, takový maličký gramofonek, jo, s destičkou, jen tak si prostě visí na takovým podvazečku a na sponce s třemi brilianty. Ještě 17krát se opovážím a pak jako když utne. U příležitosti 200. gramotingletanglu bych vám rád vysvětlil taky, proč se nedostavil před mikrofon Jiří Šlitr. Věděl jsem předem, že by určitě přišel v naději, že bude třeba nějaká malá oslava. A tak jsem podnikl vše, abych jako odpoutal jeho pozornost od téhle události. No, nedalo mi to celkem velkou práci. Poslal jsem mu knihu Trampoty Brouka Pytlíka, takže touto dobou je zabořený v četbě a čte a čte. A my si můžeme v klidu pustit poslední desku, Pol Anka. A tak schutí do toho.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Když už tu byl zmíněn právník doktor Jiří Šlitr, tedy čtoucí Brouka Pytlíka, oba pánové, Suchý a Šlitr, byli protagonisty rozhlasového pořadu Předpůlnoční párty. Vysílala se v roce 1968 jako převážně hudební program a stejně jako Gramo Tingle Tangle i tady byla spoluautorem jedna rozhlasová legenda jménem Jiří Bauer.
2: Dobrý večer, Jiří.
3: Těpic.
2: Všimli jste si všichni, že jsem dneska zdravil první pana doktora Šlitra. Dobrý večer, Jiří.
4: Dobrý večer. Já jsem si to všiml zvlášť dobře.
2: Protože ono mu to bylo minule líto. Já vás velice vítám jménem nás všech na vaší druhé předpůlnoční párty. Paž já jsem, jak jsem se dověděl, hostitel váš. My jsme si dneska rozhodli a dohodli, že vás překvapíme hned na začátek a že si můžete zeptat kohokoliv na cokoliv. On vám odpoví, a to nejen odpoví, on vám odpoví názvem některé z vašich skladeb, kterou když uhodnete, tak zpíváme my všichni, když neuhodnete, tak zpíváte vy sami. Ptejte se, pane doktore, na cokoliv, kohokoliv.
4: No já to, my můžeme klást takovou otázku, na kterou třeba nejde odpovědět některou z našich skladeb. Já vím, třeba když se zeptám, lze tu krásu popsat slovy, jo? Tak chápu, že se může najít, někdo řekne, tu krásu nelze popsat slovy. Ale když se zeptám třeba, kolik může stát takovýhle citron?
2: Tak já odpovím Tereza, klidně.
4: A jo, no tak to samozřejmě. Ano, tak to jaksi, to je dadaistická
2: hra. Ano, jen to jako hra, jako
4: tak,
2: bez zábran.
4: Já jsem myslel, že to je jaksi realismus, jo?
2: Neskoušej mě zkus hrát jakoukoliv otázku.
4: Tak ten citron pomineme, tak třeba co říkáte tomuhle saku? Třeba ví laskavě?
5: No vypadá jako kdyby pán byl malíř podle toho vkusu.
2: To je krásný. Aha. Teď hádejte, pane Rostov, teď hádejte.
4: On si bude říkat, pán byl...
2: O žluvě tam nic nebylo. To jsme ještě napsali.

0: jestli teď se může ptát.
1: Já mám strašný strach teď, že třeba padne název písničky, kterou už jsme dávno zapomněli. No. Co se stane potom? Prostě tahle hra má za úkol nás zkompromitovat před rozhlasovou veřejností, že jo?
0: Naopak, dokázat, jakou máte geniální paměť.
1: Tak s chutí do toho.
2: Čím jste si tak krásně odbarvila vlasy?
3: Barvy laky.
0: Tohle to bude velice těžké.

0: tak hra byla pěkná a abychom jaksi podali doklad, že i my jsme se připravili na dnešní večer, my jsme si totiž přemýšleli, co bychom vám tady měli zaspívat a došli jsme k názoru, že bychom dneska mohli obrátit svou pozornost k jiným autorům, než jsme my, k neméně dobrým tedy. Já bych hlavně dneska bazíroval na textařích. Hudebníky si třeba vezmeme zase příště, hudební skladatele, ale dneska bych se zaměřil na několik textařů, který byli nějak mými vzory a který jsem měl rád a jejich písničky jsem rád zpívával a zpívávám dodnes, jenže dneska už jaksi nemám k tomu tu příležitost a tak využívám tyhle ty možnosti, že tady člověk si přece jenom může dopřát pomyšlení a rád bych si zavzpomínal na některé písničky, například na tuhletu. Víš, co to je Hamlet?
1: Hamlet, že?
0: Musím tedy říct, že melodie byla nakonec tak dokonalá, že jsem kapituloval a že jsem jaksi řekl, že skutečně ten mladík má budoucnost, jestli si ho vezmu samozřejmě pod protektorát. A tak jsem si řekl, z toho něco udělám a skutečně začal jsem ho cepovat.
2: Tohle z něj vyrostl.
0: Koupil jsem si cep tedy, že? Cepoval jsem ho a dneska už mě tady docela třeba může doprovázet do rádia a tak. No. Vylíčil jsem to správně, že jo?
1: Jo,
0: odpovídá to ty skutečnosti.
1: Nepokroutil ani jedno slovíčko.
0: No. Tak zkusíme.
1: Ten na něm právě tak hezký, že on je tak pravdomluvnej takovej.
0: Nechvalně, prosím tě. Nechval mě před večerem. Já si musím vzpomenout, jak to začíná. Aha, už vím, ano. Nevím, proč mě napadlo. Jo, je to ono.
1: Ano.
0: Tak jedem. Nějakou předehru, musíš to rozjet. Já se nemůžu...

želelo a já jsem vstal a zaspíval. Pane Hamlet.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: V roce 1977 se pánové Jiří Suchý a Jan Werich potkali hned dvakrát v pražské Lucerně, totiž na oslavě narozenin Westpocketky, jakožto chvíle zrodu osvobozeného divadla. A o rok později bylo oběma dokonce povoleno, aby natočili společný silvestrovský dialog. Co na tom, že se nakonec ten rozhovor nemohl odvysílat? V rozhlasovém archivu naštěstí zvuková stopa vzácné spolupráce Jana Wericha a Jiřího Suchého zůstala. A tak si teď můžeme aspoň kousek připomenout.
2: Pardon, takovej malej dotaz. Nejsem vám náhodou povědomý, že se tak na mě koukáte?
3: A víte, že nevím? To je zajímavé. Já na vás koukám z tohohle profilu. Vy nejste vůbec povědomý. A z druhého profilu jste hodně. Tak teď nevím, na čem jsem. A já jsem vám povědomý.
2: No, vy, jak bych to řekl, z tohohle profilu mě nejste povědomý. Z toho druhého taky ne. Ale z Anfasu strašně.
3: Ty zajímavé, to hodně lidí říká, že z Anfasu jsem to celý já. Jestli my jsme se třeba neviděli někdy.
2: To je možný.
3: Byl jste někdy v Černošicích, v Dolních, ne v Horních.
2: V Dolních Černošicích? Ne.
3: Tak on tam teď celý, a co? Hory Matky Boží.
2: Hory Matky, ne, tam taky ne, tam jsem nebyl.
3: Taky ne.
2: Víte, nejlepší by bylo, kdyby jsme vyeliminovali všechny místa, kde jsem nebyl. Potom by jsme vyeliminovali všechny místa, kde jste nebyl vy. A posléze by jsme vyeliminovali všechny místa, kde jsme nebyli oba a zbydou nám ty místa, kde jsme oba byli a v tom budeme pátrat, tím si to strašně zjednodušíme.
3: Tedy eliminační metodou.
2: Eliminační metodou se doeliminujeme z dárného výsledku, ano. Abych tak řekl.
3: Ano.
2: Čili kde jsme nebyli?
3: Tak třeba v úterý. Byl jste někdy v úterý?
2: V úterý? Jo, tam jsem každý týden, samozřejmě.
3: No to je úterý s malým U, já myslím úterý s velkým U.
2: No to se musí napsat na začátek věty a máte to s velkým U.
3: Ale ne, tohle je velký U všude. To malým U. Když jedno úterý nejste, tak pak už nejste nikdy. Ale to v tom s velkým U, tam jste třeba i ve středu.
2: No počkat, tomu nerozumím.
3: To je obec, nebo...
2: Obec úterý?
3: Obec úterý.
2: To je zvláštní. To
3: nebo městečko, je to nedaleko Konstantinových lázní.
2: Konstantních?
3: Ne, Konstantinových, jako je Mariánské lázně, Františkovy lázně, tak tady je Konstantin... Má taky lázně, Konstantin.
2: Taky má lázně, aha. Tak tam jsem taky nebyl.
3: Tak tam jste taky nebyl.
2: No podívejte se, já myslím tohle, my se asi nedobabráme k tomu místu, kde jsme se viděli. Ono je to nějaký moc složitý. Co kdyby jsme začali uvažovat, kdy jsme se viděli? Víte, v čase, kdyby jsme se začali...
3: V časovém prostoru,
2: kdyby jsme se...
3: Já mám takový dojem. 5 let, že to je, co jsem vás viděl.
2: No já jsem vás taky viděl tak před 5 lety. No
3: to máte vy 5 let?
2: No, vy 5 let? To máme 10 let, jsme
3: deset
2: se neviděli.
3: 10 let jsme se neviděli. Pane, a takhle se potkáme.
2: A najednou se potkáme a oba zrovna.
3: A oba.
2: No, to je zvláštní. Tak co pořád děláte takhle? Bydlíte pořád tam, co bydlíte?
3: Tam, co bydlím.
2: Jo.
3: Ovšem já to změnil, já jsem, jak byla ta alej, od vchodu přes předsíň, ta dubová, to jsem dal vykácet.
2: Tu dubovou alej jste
3: jsem dal
2: vykácet, to je hřích.
3: No tak duby mají žaludy, jak znám.
2: To mají, ale kvůli tomu jste je nemusel kácet.
3: A ty žaludy padají.
2: No jo.
3: A rádi je kdo? Prasata, černá zvěř. Mi tam chodila, celý růdle. V noci a ryli, chrochtali přitom, rozumíte, žvandali všelijak,
2: žvandali
3: se nedá spát.
2: No jo, to se nedá, no. A co takhle třeba pytláci se vám
3: taky,
2: tam...
3: Taky.
2: No jo, tak to...
3: Číhali venku obyčejně a když ten růdl opouštěl dům kránu, tak po nich stříleli, pak se hádali, kdo trefil co a jak a to se nedalo spát.
2: Jste se nevyspal, to věřím.
3: A dal jsem tam... Trávník. Anglický.
2: Jo, vy máte anglický, v té předsíni máte anglický trávník.
3: Jo.
2: No jo, ale ten chce péči, že jo? Ten chce péči.
3: No, já mám strojek.
2: Seka na trávu?
3: Na holení.
2: Jo, na holení.
3: A tím to dělám. A to byste nevěřil, to je vám, to je no jak samet.
2: Elektrický samozřejmě, elektrický. Že jo? No poněvadž břitvou to by se to asi holilo špatně dost,
3: toho mýdla na to mydlení, no, kde bych se bral. A ta štětka, to by musela být velká, pěkná štětka. No to nemám dost mýdla.
2: V té předsíni, my jsme mývali, jestli si pamatujete, Lipovou alej.
3: Ano, ano, bzučeli tam včeličky.
2: Bzučeli tam včeličky, už nebzučeji. Já jsem to nechal vykácet taky.
3: A proč?
2: No, jak bych vám to řekl, já tam mám teďka chmelnici.
3: Nepovídej.
2: Chmel tam
3: pěstuji. A proč?
2: No, když tam byly ty lípy, tak mi tam chodili stařenky na lípovej květ, kdežto teďka mi tam chodí studentky na brigádu.
3: Aha, no a to máte dost velký dům, ne? Pač, kam je dáte na noc, kam je uložíte?
2: No, tak to už si nedělejte s tím starost. Hejte, a co takhle třeba poustevníci se vám tam nedrželi?
3: No, teď ne, teď mám pokoj, ale měl jsem tam, jak je ta alkovna, jestli se pamatujete,
2: no.
3: Tak se mě tam vzdmuli parkety, podlaha. A vidím, že se to vzdouvá, a jsem si řekl houba, třeba, nebo laníž. Nebo
2: laníže, no.
3: Ne, nebo na to rostlo. Pak jsem cítil, že to jde nahoru, dolů, jako když dejchá někde. Tak jsem vyrval ty parkety a tam byl stočený a spal poustevník.
2: A co jste s ním dělali?
3: Já na něj vzal DDT.
2: DDT na poustevníky? To není dobrý.
3: Proč?
2: To je slabý moc. DDT. Na poustevníky je nejlepší TBC.
3: No jo, dobře, kde seženu TBC?
2: No tak, to musíte mít známý a seženete i TBC, když jsou známí. S tím já mám zkušenosti s poustevníkama. My jsme měli, jak jsme měli takovou tu knihovnu velikánskou, jestli se na ní pamatujete.
3: V koupelně. Nádherný kus.
2: Krásná. Tak my takhle z jara koukáme, čekáme, kdy začne rašet, kdy se zazelená. A ono pořád nic. Naopak, najednou začaly žloutnout listy, začaly vypadávat z knih.
3: Nepovídejte. A čím to bylo?
2: No tak počkat, říkáte nepovídejte a potom se mě ptáte, čím to bylo.
3: A to není zákaz povídání, to je jako zvolání údiv.
2: Jako nepovídejte, jako údiv. Tak to je ale matoucí údiv. To jsou lepší používat takový ty údivy jednoznačný. Víte, když řeknete třeba kýho víra, tak vím, že...
3: To je dobrý. Kýho víra, to je lepší.
2: Že to pěkný.
3: Tak já to opravuju. Kýho víra na toho poustevníka.
2: No tak s tím poustevníkem, ta knihovna prostě začala nám to žloutnout, tak jsme ji museli porazit. A co byste řekl v kořenech poustevník?
3: Kýho víra, znovu říkám.

0: dítě zerost, až z něj vyrost hafan. Jednou mu pán pro radost dával kost a byl zle porafán.
1: Jednou mu pán pro radost dával kost a byl zle porafán.
0: Jak to, že ten

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Ačkoliv Jiří Suchý stále a neúnavně píše své další hry nebo upravuje ty starší do programu Davidského semaforu, naštěstí, i když tedy nevím, kde ten čas bere, naštěstí má čas i na další umělecké aktivity. Patří mezi ně i dvě knížky. Klaun si povídá s Bohem a ta druhá, která je té první literární sestřičkou, Klaun to zkouší znovu. Obě jsou takovou zajímavou esencí plnou úvah a otázek kolem Bible, náboženství. Tak, jak to někdy možná prožíváme všichni, ale bojíme se zeptat nahlas. A tak to za nás udělal básník. Díky, pane Jiří. A zdaleka nejen za to. A tomu je závěrečné, zůstávejte ve zdraví a opatrujte se, patří samozřejmě jako vždycky všem, ale Jiřímu Suchému přece jen dneska trochu víc. Protože básníků je nám potřeba jako soli.
2: Takže tady jsme hned u první kapitoly. Čtu. Kdo vlastně jsem a odkud se bere nápad? To je název. Když jsem byl mlád, nedokázal jsem si představit, jak budu vypadat, až zestárnu. Teďka už to vím. Stojím před zrcadlem, hledím si do očí. Zrcadlo nelže. Fotografie lže. Na některý fotce vypadám velmi obstojně, na jiné zas jak idiot, a to přesto, že byly třeba pořízeny během jednoho dne. Nevím, která z nich je pravdivější a radši se na to nikoho neptám. Jako malý chlapeček jsem vypadal úplně jinak a taky jsem jinak myslel. Když jsem měl při nástupu do první třídy oznámit, na jaké náboženství budu chodit, nevěděl jsem. Do kostela mě sice maminka vodila každou neděli, ale zapomněla mi říct, zda je to kostel katolický nebo českobratrská modlitebna, nebo zda je to pravoslavná církev či židovská synagoga, nebo že by mešita. To jsem nevěděl. A tak na dotaz paní učitelky, co jsem zač, vsadil jsem na církev římskokatolickou a představte si, že jsem se strefil. Dětství jsem prožil v prostředí, řekl bych, velmi římskokatolickém. Když jsem se stal dospělým Suchým, ocitl jsem se uprostřed jiného světa. Tomu, čím jsem byl tehdy tak náhle obklopen, se říká sekularizace. Já jsem poznal oba světy, které stojí příkře proti sobě a shledal jsem, že si navzájem nerozumějí. Nic novýho, ale v obou těchto světech jsem našel výborné přátelé a tak se mi přihodilo, že jsem začal mít porozumění pro ty i pro ony. Pouze k bigotním křesťanům a militantním ateistům jsem přilnout nedokázal. Nemám rád krajnosti, jsou poznamenány zaslepeným a urputným předsevzetím za žádnou cenu nepochopit toho druhýho. Naučil jsem se tedy mít pochopení pro ty i pro ony a začal jsem poznávat i příčiny jejich vzájemného neporozumění. Tuhle výhodu může mít nejspíš jenom ten, kdo uprostřed obou těchto světů žil a zná tudíž důvěrně nejen myšlení, ale i jazyk těch i o něch. A někdy si myslím, že řada nedorozumění je způsobená právě odlišností jazyka. Vyloučit ze svého slovníku slova, která tu druhou stranu dráždí, to byl můj první krok při hledání vzájemného porozumění se stranou opačnou. Stojím teď tedy mezi oběma těmito světy a zdá se mi, že mám k těm i o něm stejně daleko či stejně blízko. Čtu názory těch i o něch, což by v mé jednoduché mysli mělo způsobit řádný zmatek. A víte, že ne? Naopak, mám z toho pocit, že můj přístup k tomuto velkému tématu není povrchní. No a když už se tady tak chválím, zmíním se ještě o jedné dobré stránce toho svého přemýšlení. Nemyslím si, že jsem majitelem pravdy. Velmi rád uvítám hlasy těch, kteří se rozhodnou mé uvažování pomocí argumentů rozvrátit. Čeká je však těžká práce. Obávám se totiž, že ne každému jejich argumentu porozumím. Jsem člověk exaktním myšlením jaksi nevybavený, tedy nejsem blb, jo? Ale jenom, přece jenom vidím věci svým způsobem. Mnohokrát jsem totiž o sobě četl, že jsem básník. A přiznám se, že je mi to tak trochu žinantní. Básník, jo. Ale teď se mi to hodí a tak to připouštím. Jsem tedy básník a jako takový mám něco, čemu se říká imaginace. Česky bych to nazval zduřelou představivostí. Tato imaginace má jednoho záhadného konkurenta. Dokážu si díky

0: úpornému přemýšlení představit i mnohé nepředstavitelno. Ale setkávám se občas i s tím, že si náhle něco představím, aniž bych si to představoval. Dostaví se to bez onoho procesu představování prostě. Naskočí to samo od sebe. Dejme tomu, ohřívám si párek a pojednou mě napadne, že proměnili se zbraně v hudební nástroje a tak dále, a tak dále. A tato nevyžádaná představa, říkejme jí nápad, způsobí, že vznikne má první divadelní hra, kterou potom hrajou nejrůznější divadla dodnes a která se dočkala dokonce zfilmování i uvedení na zahraničních scénách. Zkrátka, když to nejmín čekám, napadne mě něco a v zápětí je tu ona imaginace, s jejíž pomocí se doberu toho, co se dá s tímto nečekaným, kde se vzalo, tu se vzalo, všechno udělat. Takové blesky z čistého nebe se mi občas od času prostě přihodějí. V mém mozku existoval pojem hudební nástroj. Jo? A v tom též mozku se vyskytoval kdesi i pojem zbraň. I třetí pojem, proměna, se mi tam někde vyskytoval a budete se třeba divit, ale mám tam uleženo ještě mnoho dalších pojmů, možná že milion, co já vím. Ale zmíněné tři pojmy, zbraň, hudební nástroj a proměna, se z čista jasna srazí v jediný nápad. Ani zatřepat hlavou jsem nemusel a srazili se. Stalo se to bez mé vůle, jaksi samo od sebe. Jak bych taky mohl usilovat o něco, o čem jsem ještě před chvílí neměl ani tušení. Dostaví se to samo a posléze se ukáže, že je to velmi cenný nápad. Když občas vezmu do ruky nějakou tu svou knihu a zabloudím do liriky, které jsem se v minulosti dopustil, tak žasnu, jak mě tohleto nebo tohleto vůbec mohlo napadnout, kde se to v mé hlavě vzalo. Zdá se mi dokonce, že je to mému myšlení cizí. Nikdo mi dosud uspokojivě nevysvětlil genesi nápadu. Buď jsem zatím nenašel toho správného člověka, anebo to nejde. Ale pokud se najde někdo, kdo by mi to vysvětlil, budu ještě hledat někoho, kdo by mi vysvětlil, proč by to nemohlo být třeba jinak. Jak vlastně na nápad se dívají materialisté, když nápad není hmota? Mozek je hmota a myšlenky jsou jeho plody, ale nápad není v tomto případě plod mého myšlení, nápad se dostaví. Odkaď? A proč? Pravověrný křesťan by mi možná řekl, že mě osvítil Duch Svatý. S tímto vysvětlením se však může spokojit člověk obdařený smyslem pro mystiku, abstrakci, spiritualitu. Co si mají ale počít ti, jimž je takové myšlení odepřeno? Existují lidé s praktickým myšlením, kteří dokážou nepraktickému intelektuálovi vyměnit prasklou pneumatiku a ještě mu k tomu vysvětlit i princip Heveru. Ale s pojmem osvícení Duchem Svatým si poradit neumějí, tedy aniž by jim to v životě scházelo. Co na to Bůh? Nemůže přece dirigent symfonického orchestru se zlobit na toho, kdo nemá hudební sluch, a tak si nekupuje lístky na jeho koncerty.
1: Jo, když je mi nejhůř, zvednu oči vzhůru. Tam, kde tuším songy andělskýho kůru. Jo, když je mi nejhůř, zvedám oči k nebi. Tam, kde tuším ruce probodnuté hřeby. Já nemám zdání, kdo ty ruce probodl.

že je tu něco, co mi oči vzhůru zvedá. Možná, že ty ruce se mi jenom zdají a andělský kůry vůbec nespívají. Nevím, kde je pravda, vím však, že když zvednu svoje oči vzhůru,

vím jenom o tom, že když mu teče do bod, že je tu něco, co mi oči vzhůru zvedá. Stoupám k tobě, Bože, nechci světa svody.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dnes ještě stále pondělí 18. května se od mikrofonu Noční linky hlásí Jana Chládková. Nyní máme před sebou dvě společné hodiny na téma Rozhlas a vy. A já se vás budu vyptávat, kam sahají vaše první vzpomínky na poslech pořadů Českého rozhlasu, dříve Československého. Jaké pořady patří k vašim oblíbeným? Dovedete si představit, že by rozhlas přestal vysílat? Jaká je vaše nejmilejší, případně nejdojemnější vzpomínka na rozhlasové vysílání? Jaký význam ve vašem životě rozhlasové vysílání představuje? To vše mě bude zajímat na telefonní lince, tedy vaše odpovědi, na čísle 731 800 900. Kromě toho mi můžete napsat, a to na adresu linka@rozhlas.cz, a na tuto adresu můžete posílat příběh samozřejmě k dnešnímu tématu, ale také své nápady a náměty na témata, která byste si přáli slyšet třeba někdy příště. Využít můžete i webový portál www.rozhlas.cz/linka. Příjemný a nerušený večer i poslech vám přeje Jana Chládková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku s Janou Chládkovou. Téma pro dnešní noční vyprávění zní Rozhlas a vy, také jak jinak. Český rozhlas slaví své narozeniny každoročně v polovině května, připomínající zahájení pravidelného vysílání 18. května 1923 ve Kbelích. V roce 2023 oslavil významné sté výročí. No a kdo dnes v noci promluví jako první? Tou první volající je paní Ludmila z Brna, kterou srdečně vítám. Dobrý večer, paní Ludmilo.
1: Dobrý večer, Janičko, já vás taky zdravím a jsem ráda, že jsem se dovolala jako první. A tak řeknu vám, jak mě provází rozhlas.
0: Ano.
1: Takže jako první mě provázel, když byla jsem malá a poslouchala jsem každý večer pana Vlastimila Brodského Hajaja.
0: Ano.
1: Hajaja byl, potom jsem byla starší a poslouchala jsem pohádky po obědě, celá hodina po obědě jsme si lehli, pustili jsme rádio a poslouchali jsme odpolední pohádku. Až jsem byla větší, to už mi bylo přes 15,
0: ano,
1: tak začalo Mikrofórum, Pozor za Haklusa.
0: Přesně tak.
1: Takový. No a teď teďka já rádio přes den nepustím, a protože já to pustím až teďka o 10.
0: Ano.
1: To poslouchám Divadlo na vlastní uši, potom poslouchám vás. Každý den to tak mám. Mm-hmm. Já to mám přeorientovaný ten den. Potom mám znovu Divadlo na vlastní uši od 1 do 2. A potom mám puštěný rádio až do rána. A to poslouchám ze záznamu Humoriádu. A písničky, teda mám strašně ráda český písničky, tak poslouchám písničky.
0: No to budou mít kolegové velkou radost, paní Ludmilo, jak Patrik rozehnal, tak Robert Tamchina, že máte ráda jejich pořady, to jim ráda vyřídím.
1: No a potom ráno, tak potom poslouchám, kolik je počasí, jak je počasí, kde kolem Brna, a potom poslouchám pana Junáka.
0: Ano.
1: Taky, no a pak už to vypnu teda.
0: Tak máte takovou noční s Českým rozhlasem a za to jsme samozřejmě moc rádi.
1: Ano. No ano, protože já ve dne zase dělám něco jiného, musím taky něco dělat, nemůžu jenom.
0: Poslouchat, ano, ano.
1: Že já jsem švadlena, teda pánská.
0: Ano.
1: Takže u toho se dá šít, ale už mě neposlouchají ruce. A oči, taky oči. Černý špatně vidím. Takže já vás nebudu zdržovat.
0: Nezdržujete, paní Ludmilo, moc děkuji za příspěvek a přeji krásnou dobrou noc do Brna.
1: Vám taky. Moc děkuji. Naschledanou.
0: Naschledanou. Dobrou noc. Přidám, ano, taky. Přidám k paní Ludmile zprávu, kterou napsala přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka paní Anička. Nedovedu si představit, že by rozhlas přestal vysílat. To není možné. Budu platit i nadále těch pár korun. Přece člověka nezničí. V mém životě rozhlasové vysílání představuje vše, co člověk potřebuje vědět, slyšet. Moc vás zdravím a držím palce. Napsala paní Anička. A já za všechny kolegy Českého rozhlasu samozřejmě děkuju, paní Aničko, že nás podporujete. Teď už Arakain, Slečna závist.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: sobotu byl den otevřených dveří Českého rozhlasu. Já jsem byla na Vinohradech, podepisovala jsem se svými kolegy za Český rozhlas Pohoda, kde vysílám pořad Kolotoč i noční linku, kterou můžete slyšet nejenom na regionálních stanicích Českého rozhlasu, ale také na Českém rozhlase Pohoda. A mám radost, že se dovolal František, protože jsme se viděli, jak mi připomněl právě na dni otevřených dveří na Vinohradech. Zdravím, Františku, dobrý večer.
1: Dobrý večer všichni, posluchači Českého rozhlasu Region a Český rozhlas Zlín a i celé České republice posluchači. Chtěl bych se vám zkázat, že já jsem jako malý posluchal Srdcovky Zdeňka Junáka, anebo Noční linku s paní Marcelou Vandrovou, anebo Morava krásná zem, která uvádí Ivanka Slabáková, anebo Jiřina Ostrá s babičkou.
0: Ano,
1: A ta babička už nežije mezi náma, už bude to v prosinci 3. prosince rok a na ňu vždycky jsem vzpomínal, tak vždycky si pustím noční linku teďka.
0: A připomíná vám to, že jste poslouchali s babičkou, že jo?
1: Ano, a babička, jak byla v Lázní v Jevíčku, tak tam chytila Český rozhlas Brno.
0: No, Františku, a promiňte, že vám skáču do řeči, ale připomíná mi to, že jsem to slyšela od hodně posluchačů, že vlastně babičky, když hlídali své vnuky, vnučky, takže třeba poslouchali ať už tu nedělní pohádku, nebo třeba písničky, a že vlastně takhle přivedli i své vnuky k poslechu Českého rozhlasu, tak to mám radost.
1: A jak byl den otevřený na Vinohradek, tak to bylo super, došlo tam milion lidí a tam byla ta jednička Chladková a byly tam hodně, a i Maruška Formáčková.
0: Ano. Moc ráda jsem se s ní potkala.
1: A srdečně vás všichni zvu na 13. června, 14. června já a Maruška Formáčková vás všichni zveme na narozeniny Heleny Růžičkové 90. Je to, probíhá to sobotu a nedělu. A 13. už je vyprodané a ještě možná jsou vstupenky na 14. června. Dorážte do Hoštic.
0: No, to bude úžasné. Moc děkuju. Děkuju, Františku, a přeju krásnou dobrou noc.
1: Patru Jeničko, tak se zase uvidíme zase někdy na den.
0: Doufám. Naslyšenou.
1: Já jezdím každý rok, tak ahoj.
0: Tak k Františkovi přidám zprávu od Marka, ten napsal, když ještě neexistovaly internetové přímé fotbalové a hokejové přenosy, poslouchal jsem pořad s mikrofonem za hokejem, fotbalem, sportem, kde byly živé vstupy ze všech stadionů. Zanedlouho to bude rok, co byl ukončen pořad Oldies jako Na dlaně a neb historie z černých drážek. Tam jsem si pravidelně psal o nějaké méně známé hity. Na dvojce poslouchám kriminálku Mirka Vaňury, historii českého zločinu nebo toulky první republikou. Na Vltavě poslouchám rozhlasové hry, na Plusu Archiv Plus portréty, jak to bylo doopravdy nebo příběhy 20. století. Na společném vysílání regionálních studií poslouchám Slavíky v krabici, Humoriádu, Hvězdné návraty, Zlatou lásku a Noční linku. Na Českém rozhlase Ostrava poslouchám Harendu, hudební přístav a rozhlasové listování. V olomouckém studiu, kde si běžel pořad Galerie zločinu, na brněnském studiu poslouchám Srdcovky Zdeňka Junáka, napsal Marek. Marku, děkuji samozřejmě i za váš příspěvek, který přistál na adrese www.rozhlas.cz/linka. Využít samozřejmě adresu můžete i vy ostatní, také adresu linka@rozhlas.cz, případně telefonní číslo 731 800 900. Ale to až po písničce, kterou vám zaspívá Petra Janů. S láskou má svět naději. A to si myslím, že je svatá pravda.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: dnešní noční lince si povídáme na rozhlasové téma také jak jinak a já se vyptávám, kam sahají vaše první vzpomínky na poslech pořadů Českého rozhlasu, dříve Československého, a jaké pořady patří k vašim oblíbeným. Zajímat mě to bude i od pana Luboše, který nám volá ze Dvora Králové. Dobrý večer.
1: Zdravím Janu Chláskovou, vaše kolegy do rádia a posluchače.
0: Děkujeme.
1: Tak u mě to začalo tím, že jsem poslouchal rozhlas po drátě.
0: Ano.
1: To byl Kolotoč, magazín Zajímavosti a kuriozit, pak rozhlasový Domino. Potom jsem si koupil stavebnici tranzistorového rádia a trafopájkou, jak jsem si sestavil desku a různý takový tyty, tak pak jsem poslouchal z malého tranzistoráčku. Všude možně, kde jsem chodil, tak jsem poslouchal Domino, Kolotoč a různý takový ty pořady. A furt to se mnou rostlo, takže když jsem jel třeba na skladačce na kole někam, tak jsem měl tranzistoráček a nějaký časopisy na čtení a takhle. Teďka poslouchám ČR Plus, ty dokumenty, jak ano, to bylo zmiňovaný ano, panem posluchačem. Takže potom, co to je, já poslouchám 4 stanice, takže tam jsou zajímavý, jo, magazín Techno, to je na Hradeckém rádiu, hlavně poslouchám Hradecký rádio a když jdou písničky, já to dělám tak, že když jdou písničky, tak si čtu a když jde něco kuriozního, tak se zaposloucháte. To zesílím. A taky na ČR2 je docela hodně starý pořad, který mě nesmí utíct, a když mě uteče kus pořadu, magazín Meteor.
0: Ano, ano, ano.
1: Meteor, to je taky stálice, která je v rozhlase už hodně dlouho. A teďka je výhoda, že když zmeškám Meteor magazín, tak buď to si ho pustím opakování v neděli ve 3 hodiny, anebo když mě to uteče i v neděli, tak si to pustím z audioarchivu.
0: Přesně,
1: to je výhoda,
0: tak,
1: že když člověk si nemůže někde pustit rádio třeba, tak si to zase zpětně pustí na mobilním telefonu.
0: Je to teď výhoda, technika přece jenom pokročila, máte pravdu.
1: Jsem takovej rozhlasový maniák, protože když v humoriádě, nevolám do humoriády často, abych taky dal šanci ostatním, ano, jednou za čas zavolám do hlasování a párkrát tam zažartuju s Patrikem Rozehnalem, ano, asi ano, hostem, taková recese, že jo. A když jsou o víkendu písničky na přání, tak Pavla Kindernajová, anebo je její kolegové. Takže teďka, jak byl den otevřených dveří v Hradeckém rádiu.
0: Byl jste?
1: Tak jel jsem do Hradce vlakem, myslel jsem, že přestane pršet, ale že u Hradeckého rádia u vchodu není markiza, pod kterou bych si schoval psa, abych mohl jít dovnitř. Tak jsme byli schovaní pod stromem naproti rádiu, protože já jsem měl rozmáčený boty, že bych jim tam nechával kaluže na podlaze. Tak jsem jenom... ale víte, co je docela dobrý for? Já jsem se koukal do Androidu, do telefonu, našel jsem si webkameru v Hradeckém rádiu do vysílacího studia a teďka jsem koukal tou kamerou, která míří směrem oknem k tomu stromu.
0: Ano.
1: A Jakub Šmit tam měl na okně batoh, že jo?
0: No.
1: A zrovna, když jsem koukal do telefonu a viděl jsem ho, že kouká oknem a něco si bere z batohu, tak jsem na něj do okna zamával.
0: Viděl vás?
1: No viděl mě, ale nemával, ale viděl jsem, že koukal. Takže takový nenápadný vzkazy zamáváním do Hradeckého rádia. Docela mě naštvalo to počasí. Přišlo to, jak bylo v Praze v sobotu?
0: Určitě nepršelo, teda aspoň si nepamatuju, že by pršelo.
1: V Hradci pršelo drobně a pes by byl rozmáchaný. Sice bylo teplo, že jo, ale já jsem ji nechtěl, aby byla promáčena vodou, aby nevystydla, tak jsem s ní pendloval mezi rádiem a na nábřeží v Hradci ještě byla nějaká akce. Já nevím, co to bylo.
0: Hlavně, že jste si to tam společně, Luboši, užili. A já vám moc děkuju za příspěvek. Dáme zase prostor dalším, dáme si písničku. Já vám moc děkuju a přeju krásný večer. Naslyšenou.
1: Díky vám taky, díky, naschle.
0: Přidám ještě zprávu, kterou poslal Sváťa. Dobrý a prima večer všem linkařům a přání vám, paní Jeno, k blížícímu se svátku. Moc děkuju. S rozhlasem jsem spojen celý život. Už ve škole jsem si sestrojil krystalku. Potřebovala sluchátka, později jednu lampovku jako školní pomůcku. Byly nutná sluchátka, zvlášť baterie pro žhavení a anodová baterie pro napětí. No a co dál? Vlastnil jsem gramorádia, přenosné přijímače, některá i s časem. Nejraději mám rádio Brno. Využil jsem sobotního dne otevřených dveří Českého rozhlasu Brno a měl jsem tak možnost poznat hodně zaměstnanců na jednotlivých pracovištích. Zaujala mne i historie s různými exponáty. Opět jsem se setkal s Borkem Kapitánčikem i dalšími redaktory, od kterých jsem získal podepsané fotografie. Byl jsem svědkem i živého vysílání. Vše jsem točil kamerou a tak mám zase něco bez vad do svého archivu. Držím vám všem palce. Váš Sváťa. Děkuju samozřejmě, Sváťo, i za váš příspěvek a teď už Petr Rezek nám všem bude zpívat píseň Modrá zem.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: I paní Veroniky z Rakovníka se budu ptát, jaké pořady patří, tedy rozhlasové pořady, patří k jejím oblíbeným. A jestli si dovede představit, že by rozhlas přestal vysílat. Krásný dobrý večer, paní Veroniko.
1: Děkuji vám moc. Já jsem už od malička abych to upřesnila, 16 let poslouchám vaší stanici Region, potom Střední Čechy 16 let, ale rádio poslouchám od malička Meteor. Vzpomínám si, pan Grigar, rodiče mě vedli, poslouchali rádio a televizi a já jsem si prostě jednou jsem řekla, že prostě mám rádio radši než televizi a prostě poslouchala jsem od malička pohádky, které byly v sobotu nebo v neděli. Vlastně rodiče poslouchali, taky jsme poslouchali rádio. Potom třeba Zákrutu,
0: ano.
1: I v práci jsem poslouchala stanici Hvězda, stanici Radiožurnál,
0: ano.
1: Potom my jsme poslouchali i cizí různý, já jsem byla na soukromém, já mám od vás takových dárků, vyhrávala jsem, Marka Čiháka,
0: ano.
1: Knížek, já tady mám a kamarády, já to tady mám vyvěšený já jsem hrozně vděčná za Ivetku Chlumskou,
0: ano.
1: To je svatý člověk,
0: ano.
1: Která mě seznámila vlastně s vašimi posluchači, kteří jsou moji přátelé a už těch 16 se známe a píšeme si a voláme si a jsme prostě pořád v písničkách na přání. A
0: musím jenom ostatním prostě posluchačům, protože nás poslouchají posluchači ze celé republiky, vysvětlit, že kolegyně Iveta Chlumská je moderátorka dopoledního pořadu Českého rozhlasu Střední Čechy, jenom radši to upřesňuje, aby posluchači tušili a věděli. Děkuji moc, paní Veroniko.
1: Ano. A ještě potom je v písničkách na přání v sobotu, v neděli a až do večera vysílá taky v sobotu, v neděli. Potom mám, ale oni jsou, poslouchám hrozně ráda country dostavník Mirka Černého.
0: Ano.
1: A mám i ráda zprávaře, poslouchám ráda zprávy, všechny bych je dokázala vyjmenovat.
0: Úžasné.
1: A prostě mám ráda hrozně písničky, poslouchám všechny písničky, mě prostě dělají mi dobrou náladu. No a i vlastně tam ještě Petra Procházková a Pavel Kučera.
0: Ano.
1: A na počítači si vždycky najdu, aby tam se také, vlastně já musím Patrika Rozehnala jmenovat, že Zlatou lásku jsme poslouchali, to poslouchali snad celá
0: je, to je pravda a byl to krásný a je to krásný opravdu pořád. Dojemné příběhy.
1: To bylo opravdu, mám to tady vypsané, všechny tři roky, která si Zlatá láska, mám všechny jména všech manželů a všech, co se příhody, všechny mám vypsané. Humoriáda a vlastně Pochoutkový rok i jsem vyhrávala v těch soukromých rádích, jestli můžu jmenovat, ale...
0: Není potřeba, paní Veroniko, protože se bavíme o Českém rozhlase. Děkuju.
1: Teďkon poslouchám teda rádio Střední Čechy a to již těch 16 let a děkuju, nedovedu si bez rádia, prostě teďkon jsem jakoby nemocná, takže prostě už si bez rádia nedovedu svůj život představit a jsem vám za hrozně vděčná a nevím.
0: Paní Veroniko, my vám moc děkujeme, že nás posloucháte. Ano.
1: Ještě říct, že jsem byla v Poděbradech, že jsem byla u vás v Karlíně s pejskama, když jsem ještě měla pejska, měla jsem dalmatinku, tak jsme byli na vašich oslavách rádia a to prostě nedovedu si bez přátel a bez vašich moderátorů a všech pracovníků. A hrozně vám moc děkuju a přeju všem krásný večer. A
0: děkujeme.
1: Děkuju moc. Jsem opravdu hrozně vděčná a jsem šťastná s vámi.
0: A přeju hodně zdraví, paní Veroniko. Dobrou noc.
1: Ano, děkuju.
0: Naslyšenou. Taky.
1: Naschledanou.
0: Paní Veronika mi připomněla, že moje maminka už mi říkala, že vlastně se svým tatínkem, tedy mým dědečkem, poslouchali rádio a hlavně přenosy sportovní. A já jsem se vždycky musela smát, protože u nás v rodině to bylo úplně opačně. Většinou je to tak, že muži se dívají na sportovní utkání a manželky v uvozovkách brblají, protože se chtějí dívat na nějaký romantický film. A my s tatínkem jsme se chtěli dívat na film a moje mamka sledovala všechna sportovní utkání, milovala hokej, fotbal, no ale všechny možný sporty, znala pravidla a tak dále. A my jsme vždycky říkali, to snad není možný. A máma mi říkala, víš, to je prostě proto, že my s tatínkem už odmala vlastně mě vedl ke sportu. Mamka byla sportovně založená na rozdíl ode mě a mého otce. My jsme byli úplně s tatínkem prostě jiní. A tak na to tak ráda vzpomínám, že vlastně rozhlas přivedl moji mamku právě k těm sportovním utkáním. No a já zase, když se tak jako zamyslím, tak mi maminka říkala, že už od malička, že nade mnou byl dráťák a já vlastně už jako mimino pod tím dráťákem jsem poslouchala prostě muziku a říkala, já jsem si tak přemýšlela, po kom ty to máš tak jako, že miluješ hudbu a muziku, no teď my jsme ti to vlastně už od miminkovských let tloukli do hlavy, tak jsem se musela smát, tak něco na tom možná bude. Ale Julče napsala, dobrý večer, rádio, to moje je velká láska, poslouchám ho od rána někdy až do 2 hodin do druhého dne. Přeji všem krásný večer a hezké poslouchání. Děkuji i Julčo, vám. Pavol Habera bude zpívat Jediná.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Kam sahají první vzpomínky na poslech pořadu Českého rozhlasu, případně československého pana Ivana z Nové Paky, se dozvíme právě teď. Dobrý večer, pane Ivane.
1: Přeju dobrý večer. Pojďte se, předesílám to, že jsem nevidomý.
0: Ano.
1: Že od malinka už, jak to bylo možné, jsem poslouchal rozhlas. A to tedy nejenom doma, ale ve škole, kdy jsme měli po škole dráťáky. Takže my jsme vlastně byli neustále v kontaktu. Pamatuju ty pořady, které jako třeba Nashledanou v sobotu, to bylo v polovině 60. let, pamatuju rozcvičky pro školy, ranní rozcvičky a přes den rozcvičky a tak dále. Pamatuju začátky pořadu Mikroforum, Houpačky a tak dále. To je bylo mnoho pořadů, které rozhlasové hry. Linka důvěry například, jedna, kterou dokonce někde mám na CDčku nahranou, i na kazetách jsem to potom někde namnožil. V podstatě Hrabě Monte Cristo taky někde mám. To byly ty dnešní hry, už nějak nevím, buď už jsem na to starý, nebo prostě už, ale...
0: Prostě ta klasika, že jo, vás zaujala.
1: Ta klasika, ano, to byly krásné hry, na které si opravdu člověk vzpomíná. A jako děcka ve škole jsme se vždycky kolem dráťáků právě nahrnuli, když byly takovéhle hry, nebo třeba Quo Vadis, jo. To o Vánocích, to je už nejistě, to bylo 67, 68, ale hlavně, co prosím vás, to je v roce 1968, v srpnu, kdy jsme u rádia seděli v podstatě ve dne v noci,
0: když
1: už člověk padal únavou a opravdu už jsme teda, a navíc jako já jsem vždycky lovil po škále všechno možný, jak teda na středních, tak na krátkých vlnách. Pamatuju si strukturu československého rozhlasu, to už málo kdo dneska asi ví, že bylo Československo 1, později bohužel Hvězda, a pak bylo Československo 2, to je dnešní Vltava, jo. To byl jako teda program pro náročného posluchače. Ale hlavně, o co mi jde, prosím vás, zachovat nezávislost rozhlasu. Nezávislost prostě všech médií, protože to, co se dneska kolem toho děje, já se obávám, aby to nedopadlo jako v roce 1969, kdy museli odejít někteří dobří hlasatelé z rozhlasu jako pan Šmehil a podobní, protože prostě nechtěli a neuznávali okupaci jako bratrskou a přátelskou pomoc.
0: Rozumím.
1: Já to CDčko někde mám a je to teda... A právě ono potom to hrozí to, že by se tu jednalo o systém, kdo platí, poroučí. Jo? A tedy co se bude vysílat, kdo bude vysílat a tak dál. Nehledě k tomu, že já se dneska zabývám a zaměřuju se speciálně na DAB.
0: Ano, jo? Ano.
1: Speciálně na DAB, který mě zajímá, jak teda jako rozhlas, že jo, i dneska jsou i soukromí stanice, že jo,
0: ano.
1: Těch je dneska hodně a sleduju neustále vývoj, prostě sleduju neustále ty, hlavně teda kvalitu toho signálu, mám teda jenom obyčejný malý rádio a chodím tady po městě, že jo. Bohužel zdravotní stav mi už nedovoluje cestovat. Byl jsem v Praze několikrát, byl jsem i v Liberci, ale bohužel současný stav mi to nedovoluje. Ale v každém případě rozhlas, prosím vás, teď je to nesmysl, kdyby přestal vysílat, teď jsou různé krizové situace, jsou povodně, jsou prostě opravdu živelné katastrofy, které, a ten rozhlas prostě, nemám nic proti divákům televizi, já sám televizi nemám, proč bych ji taky měl, když na ní nevidím, ale pravda je, že některé ty pořady, nevím, mám docela pochybu o jejich úrovni, ale to je jiná věc. V každém případě je potřeba ten rozhlas zachovat, i když dneska třeba ti mladí spíš koukají na televizi a já nevím, na všechno možný videa, já nevím, ale prostě rozhlas je prostě nepostradatelný už od roku 1923.
0: Přesně prostě. Tak, pane Ivane. A my vám a za to moc děkujeme.
1: Ano, no, já rakou třeba mám tu nahrávku, já nevím, tenkrát to bylo k 90 letům a tam jsou ukázky třeba právě, a to je zajímavý, starosta Čermák, jak navštívil Prahu, že jo, ta přednáška Jára Kohout a tak dále, jsou tam ty původní rozcvičky, že jo, to je velmi zajímavý CDčko už jako od toho začátku rozhlasu a tak. Takže opravdu, já si myslím, hlavně prosím vás všechno pro to, aby zůstala zachovaná nezávislost, jo, abyste se prostě mohli vysílat pravdivě a ne podle toho, jak to kdo.
0: Naprosto rozumím, nařídí, pane Ivane, rozumím. A věřím v to.
1: Ano, prosím, poslouchám vás, vypadá vás.
0: Říkám, pane Ivane, že rozumím a že v to věřím. Musíme v to věřit. Moc děkuju.
1: Musíme. Tak já taky děkuju a přeju dobrou noc.
0: Dobrou noc. Přidám zprávu od pana Bohumíra. Už v 17 letech jsem poslouchal stanici VKV, pořad Jiřího Suchého s Jiřím Šlitrem. Bylo to kolem roku 1963 na krátkých vlnách. Jinak to byla doba začínající hudby Beatles a to se poslouchalo na kanále rozhlasu Donekonečna. Další píseň Karel Gott a jeho dcera Charlotte Srdce nehasnou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: Jaká je nejmilejší, případně nejdojemnější vzpomínka na rozhlasové vysílání pana Hynka z Vysočiny? To se dozvíme právě teď. Dobrý večer.
1: Dobrý večer vám i všem posluchačům přeji. Já jsem posluchač rozhlasu úplně, nezoufám si říct, jak dlouho zpátky, ale dneska už vím, že dneska v 71 letech je pro mě rozhlas věrný kamarád, protože jsem přišel o manželku, takže jsem tady z baráku sám a můžu vám říct, jako, jak se skládá můj den. Ráno vstávám a první, co je, cvakne vypínač a pouštím si dobré ráno. Já poslouchám rozhlas Brno.
0: Ano.
1: Pak si přejdu do kuchyně a hledajte, co tam mám naladěný za stanici. Samozřejmě rozhlas Brno. Až jsem připravený, tak vyjdu na dvůr a na tom dvoře mám další rádio. A tam je co? No samozřejmě rozhlas Brno.
0: Ano. Takže jste věrný posluchač. Ano, ano.
1: Náhodou zabloudím do dílny, tak tam mám další přístroj a tam je naladěný to Brno zrovna tak, aby se to náhodou nevýchalo.
0: Pane Hynku, to by měli kolegové velkou radost, ano.
1: A pro mě prostě začíná ráno, dobré ráno s Pavlem a potom následně to končí s noční linkou, kdy uléhám do postele, tak jako dneska. No a samozřejmě, když byla tady řeč o rádio a já, nemohl jsem odolat a zavolal jsem a je to zajímavé, třetí noční linka za sebou a já jsem se po třetí dovolal. No. Za to vám děkuji.
0: Tak štěstí, pane Hynku, tak to mám rado za vás, protože si posluchači často stěžují, že se nemohou dovolat, tak jsem ráda, že někomu se to stále daří.
1: Je to pravda, že ne vždycky. Je doba, kdy se půl roku nedovolám. To se poštěstilo opravdu stále u mě rozhlasovej pámů.
0: Moc děkuju, Hynku, za váš příspěvek do noční linky. Zdravím a dobrou noc. Ano?
1: Mně nezbývá nic jiného, než poděkovat vám, rozhlasákům, za to vysílání, protože tak, jak to říkal můj předřečník, povídá, že v té televizi nejenom, že on se chudák nemůže dívat, ale v té televizi kolikrát, já vím, tady mě funguje 30 kanálů, ale na těch 30 kanálech já nenajdu, co bych si zvolil. A tak cvaknu na vypínač a pustím si rádio.
0: A to je pro nás dobře. Moc děkuju. Dobrou noc.
1: Hezkou dobrou noc vám přeji i všem posluchačům.
0: Přidám zprávu, kterou napsala přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka Monika. Rozhlas poslouchám od narození, maminka mi je ještě co by batoleti pouštěla písničky Karla Gotta. Potom jsem rozhlas poslouchala s babičkou, jak se máte Vondrovi a podobně. Československý a později český rozhlas mě provází celým životem. Vážím si všech moderátorů, kteří používají spisovný jazyk v jeho nejčistší podobě. Byť se v českém rozhlase prý smí používat hovorová čeština. Ale pokud se nebude hezky mluvit v rádiu veřejné služby, kde potom. Všem přeji nádherné májové dny, napsala Monika. Moniko, samozřejmě děkuji i za váš příspěvek.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Za chvíli, konkrétně za půl minuty, bude půlnoc a my se přesuneme do úterý 19. května. A dnes v noci si stále budeme povídat o rozhlase. Zajímá mě, kam sahají vaše první vzpomínky na poslech pořadu Českého rozhlasu, dříve Československého. Jaké pořady patří k vašim oblíbeným? Dovedete si představit, že by rozhlas přestal vysílat? Jaká je vaše nejmilejší, případně nejdojemnější vzpomínka na rozhlasové vysílání? A jaký význam ve vašem životě rozhlasové vysílání představuje? Tak a pan Aleš mi napsal a já jsem samozřejmě vybrala jeho příspěvek, který napsal přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Já a rozhlas, to by bylo na celovečerní vysílání. Od Hajaji přes rozhlasové pohádky v dětství až po čím dál tím náročnější pořady. Četby na pokračování, rozhlasové dramatizace a hry, speciální pořady. Jsou to téměř 3/4 století, co mne rozhlasové vysílání životem provází. Názvy některých pořadů si už vybavuji jen a pouze proto, že jako odkazy na ně existují v mém fotografickém albu. Stárneme a přitom se smějeme 3x60 a to stereo a tak dále. A což teprve, když jsem jako středoškolský student obdržel od rodičů první vlastní rozhlasový přijímač Song. Stal jsem mým nejvěrnějším kamarádem a souputníkem. Nyní už užívám si důchodu a všude uvádím, že život bez rozhlasu si představit nedovedu. Ale zároveň v této souvislosti připomínám, že rozhlasové vysílání mi slouží k únikům do minulosti. Za absolutně nejlepší pořad považuji Tamchinovo divadlo pro vaše uši. Jenže ouha, několikrát jsem žádal Český rozhlas o příznivější termín vysílání nebo aspoň reprízování. Tou dobou už většinou spím a pakliže tomu tak není, umluveného slova spolehlivě usínám. Je to balzám na duši, naslouchat generaci titánů, čímž mám na mysli herce, kteří baví publikum v Pravdě andělské. A na závěr, měl jsem jeden nesplněný sen, být archivářem Českého rozhlasu. Jenže to už bych asi nikdy nespatřil slunce na obloze a pravděpodobně bych zahynul i žízní a hladem, napsal Aleš. Aleši, děkuji samozřejmě i za váš příspěvek do Noční linky. Teď už nám bude všem zpívat Hana Zagorová. Maluj zase obrázky.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysněli. Ale to ne, tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do předsíně, za novou značku auta, za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě

0: I ve druhé hodině dnešní noční linky si budeme povídat o rozhlase. Vyptávám se vás, kam sahají vaše první vzpomínky na poslech pořadu Českého rozhlasu, dříve Československého, a jaké pořady patří k vašim oblíbeným. Vyptávat se budu i na paní Petry z Kladna, která nám volá na linku 731 800 900.
1: Dobrý večer. Tak já si vzpomínám, že můj první pořad byl asi Toulky českou minulostí.
0: Mm-hmm.
1: To jsem tak zaregistrovala. Potom to byl Kolotoč. No a potom, když jsem se přestěhovala do Pardubic, tak to byla Noční linka a Písničky na přání. No a poslouchám ráda vlastně všechny pořady, jako co jdou.
0: Paní Petro, jestli pak posloucháte, když jste říkala, že Kolotoč, tak jestli posloucháte i Kolotoč na Českém rozhlase Pohoda, když se přestěhoval z té dvojky.
1: Ne. Bohužel už ne, no.
0: No tak, ale v každém případě jsem ráda, že posloucháte teď Noční linku a já vám přeji krásnou dobrou noc a děkuji, že jste zavolala do Noční linky.
1: A já děkuji za vaše písničky.
0: Děkuji moc. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Já přidám k paní Petře zprávu, kterou napsal pan František. Dobrý večer. Moje vzpomínky na poslech vysílání z rozhlasu sahají až do roku 1948. To k nám přinesl kamarád našeho taťky Krystalku. To proto, že u nás ještě nebyl zavedený elektrický proud. Taky mě dali sluchátka na uši, no a já jsem poprvé slyšel hrát něco z rozhlasu. Potom, když byl u nás zavedený elektrický proud, tak naši koupili rádio. Od toho rádia bylo zavedeno uzemnění a taky na dvoře anténa. Bylo zajímavé toto rádio ladit, to všelijak pískalo, až se to vyladilo. Naši strašně rádi poslouchali muziku a tatínek hokejové zápasy a já s ním. V současnosti máme už několikáté rádio i televizor. Taky jsem měl možnost vysílat s paní Rapáčovou v rádiu její hudební pořad. S rádiem mám dobré zážitky. Bral jsem si rádio na stavby, kde jsem pracoval. Dokonce jedno rádio se mnou absolvovalo i pád ve výtahu. Já jsem nemohl na nohy, ale rádio hrálo. Rádio využívám až do konce Noční linky. Napsal František. Děkuju, pane Františku, i za váš příspěvek do Noční linky. Helena ze Náchodska napsala: dobrý večer všem. První, co se vybavím, je neděle po obědě. My tři sedíme s rodiči v kuchyni a posloucháme pohádku z velkého gramorádia. Pak první tranzistorové rádio, které jsem dostala pod stromeček a nosila ho všude sebou. Usínala jsem u něj. Ráno nás před odchodem do školy provázela ranní rozcvička a časové znamení. Rozhlas mám ráda, televizi skoro nesleduji. Nejradši mám mluvené slovo, rozhlasové hry, četbu, knih, usínám při poslechu Noční linky a následujících pořadů, napsala paní Helena. A do třetice všeho dobrého pan Michal napsal: u nás doma nebylo zvykem mít zapnuté rádio. Rozhlas jsem začal poslouchat až po smrti mámy, a to skoro výlučně Noční linku. Tento pořad se tedy počínaje rokem 2022 stal součástí mého života. Vlastně mi slouží jako takový zápisníček. Psané příspěvky si archivuji a jejich počet už přesáhl číslo 500. Kdybych je nechal zpracovat umělou inteligencí, vznikl by docela věrný obraz mé osoby a mého života. Ani moji známí mě neznají tak dobře jako ten, kdo si přečetl každý můj příspěvek. Je to velice zvláštní pocit. Ať má Noční linka své místo v rozhlase i nadále. Za celou dobu jsem se zatím dovolal asi jenom 7krát, ale je pravda, že jsem se o to moc často nepokoušel, napsal Michal. Děkuji za vaše příspěvky do Noční linky, můžete stále ještě psát, zbývá nám necelá hodina a já v tuto chvíli přivítám alespoň k nám, teď do studia, ale i k vám domů, Jitku Zelenkovou, která nám bude zpívat píseň Mít svůj kout.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pana Vladimíra Střeboně se budu ptát na jeho vzpomínky na rozhlas, kdy tedy poprvé poslouchal rozhlas. Jaký pořad má v oblibě a jaký význam v jeho životě rozhlasové vysílání představuje. Krásný dobrý večer, pane Vladimíre.
1: Dobrý večer. Tak já nějak jsem se stal posluchačem rádia někdy v letech 67-68, kdy jsem teda jako vycházel z základní školu. Teda běhal takový pořad v rádiu, kde už si nepamatuju, na které stanici ani jak se přesně jmenoval, ale byl to písničkový pořad a začínal takovou hláškou: je právě tolik hodin, kolik právě je, jestli máte na svých hodinkách více nebo méně, není to naše vina. Nepamatujete si někdo, kdo to, co to bylo za pořad? Takhle to začínalo a pak začínaly písničky, hrálo se jako v těch 60. letech takový pěkná muzika. Taky jsme si s bráchou brávali tajně transistorový rádio do postele, když jsme už dělali jako, že spíme, a tam jsme si hladili zahraniční rozhlas, to Radio Luxemburg, kde taky dávali pěkné písničky. My jsme spávali s bráchou na takovým, jak se říkalo, v sednici, na takovém roztahovacím gauči vedle sebe. Jsme neměli žádný komfort, byli jsme na vesnici.
0: Ano.
1: Moji rodiče byli takový ty soukromě hospodařící rolníci, ty kulaci. A taky se nám stalo, že děda, jako náš děda, který spal s náma v té sednici na protějším rohu, tak když si myslel, že už my jako kluci s bráchou spíme,
0: ano,
1: tak se odpížil k rádiu normálně, jako klasickému Tesle, a tam si ladil od Evropu.
0: Aha.
1: Když si to pak měl jako přeladit zase normálně. A stalo se nám, že on k nám chodil, k nám do chalupy chodil takový jeden člověk, který se tvářil do zepsy a tvářil se jako velký kamarád, tykal otci, tykal matce, samozřejmě nám dětem taky, ale my jsme o něm viděli, bo otec o něm viděl, že na nás má jako donášet, někam psal o nás nějaký zprávy, jak se chováme. Jednou k nám tak utáž byl a tak jako matka měla nádobí, takový březu a on takový zase nějaký ty vtipy a furt mi to jako vyzvídal. A pak jako stál a pustil to rádio, který děda zapomněl přeladit. A ono se ozvalo právě to
0: znělka. Svobodná Evropa.
1: Svobodní Evropy. Matka skočila, vytrhla to ze sítě, no a vlastně na nás, na mě, na bráchu, že my jsme to, i když věděla, ale aby odvedla pozornost, tak nás tam začala mlátit nějakým mokrým haderem.
0: Rozumím, aby zachránila situaci.
1: Situaci, no a takhle to dopadlo a potom se musela dávat pozor. No, tak rádio mě provází celý život, jezdil jsem hodně do dodávku autama v zaměstnání, všude autorádio, všechno okamžitě, když nastartuju auto, se mi spouští autorádio. Nejraději poslouchám, teď v důchodu posloucháme tady Český Budějovice,

0: krásné pořady a ta Budějovice u nás běží vlastně přetržitě. My si je pouštíme i v ložnici, máme rádio a posloucháme potichonku. To rádio vlastně běží celou noc a se přitom krásně usíná. A takhle to u nás rádio vlastně Český rozhlas České Budějovice běží vlastně
1: přetržitě. No, my jsme za to, pane Vladimíre, samozřejmě rádi, že posloucháte Český rozhlas, protože tím pádem budeme žít, jak se říká. Bylo by to smutné, kdybychom neměli posluchače. Pro koho bychom vysílali? Sami pro sebe, to by byla hloupost.
0: Poslouchám taky vás, noční rinku, každý den poslouchám noční rinku, pak teprve odcházím spát, občas se dovolám, no, když chci něco říct. Je to úžasný pořad, tato noční linka, a jsou tam témata někdy opravdu jako silný. Tak to je všechno.
1: Děkuju, pane Vladimíre, zdravím do Třeboně. Dobrou noc, naslyšenou. Přidám ještě zprávu od paní Jany, která napsala: dobrý večer všem linkařům a dnes hlavně zdravím vás, paní Jano. Pamatuji si, jak jsme společně s prarodiči poslouchali rádio a je tomu už 65 let. Pro babičku a dědu byl poslech rádia svátkem. Jejich oblíbeným pořadem bylo Na pěknou notečku. Jak se na to těšili. Práce kolem domu už byla hotová a oni si sedli ke stolu a nikdo nemluvil, aby ty lidové písničky bylo hezky slyšet. Pamatuji si na zpěváky pana Jošku Severina nebo Boženu Šebetovskou. To byly doby, kdy jsme ještě neměli televizor, takže i Vánoce byly spojeny s poslechem rádia. A co teprve na Silvestra? To byly několika hodinové pořady plné vtipů pana Jiřího Štuchala, Jaroslava Štercla nebo Josefa Kobra. Vše bylo prokládáno hudbou a písničkami Ljuby Hermanové, Jiřího Vašíčka nebo Josefa Zímy. Tehdy byly velkými hity Zlaté střevíčky nebo Má malý stan v podání Karla Štědrého a Valdemara Matušky. Byla to krásná doba, protože žili moji prarodiče a samozřejmě rodiče. Žili jsme spokojeně v domě, který už několik desetiletí nestojí. Českému rozhlasu děkuji za krásné chvíle, které jsem strávila v jeho společnosti. Dnes kromě noční linky mám ráda toulky českou minulostí, napsala paní Jana. Paní Jano, samozřejmě děkuji i za váš příspěvek. Teď už skupina Elán bude nám zpívat píseň Že mi je lúto.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Ještě půl hodiny můžete volat do noční linky na téma, tedy na rozhlasové téma, kdy se vás vyptávám, kam sahají vaše první vzpomínky na poslech pořadu Českého rozhlasu, dříve Československého. Vyptávat se budu i pana Václava z Plzně. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já jsem kvůli tomu tématu zůstal vzhůru, protože mě to zajímá.
0: Ano.
1: Hodně, protože v 90. letech jsem dělal v Českém rozhlase Plzně externistu.
0: Ano.
1: Dělal jsem křesťanský pořad a k tomu ještě jsme upravovali Čili na pokračování.
0: Aha.
1: Upravil jsem pro rozhlas 12 knížek, no, žádný škváry.
0: Ano.
1: Solženicin, Valtáry, Jindřich Šimon Bára, takový podobný. Mm-hmm. Takže jako docela pěkný věci. A tenkrát to režíroval Miroslav Buriánek.
0: Pamatuju si ho.
1: Úžasný umělec plzeňský a plzeňský herci tam chodili to namlouvat. My jsme s nimi samozřejmě spolupracovali, takže nějaký ty herce taky jsem poznal. A teď byl den otevření dveří v sobotu.
0: Ano.
1: Tak jsem vzal i syna a šli jsme se podívat. Chtěl jsem nějaký starý kamarády, ještě známý z rozhlasu potkat. A bohužel samozřejmě po těch víc jak 30 let tak to prořídlo. A i ty vysílací pracoviště, které byly dřív ohromný, prostě ten mixážní pult, tam je technik, vedle je prostě pomocník technika.
0: Ano, ano.
1: Tam 4 magnetofony, z kterých šly pásky. Jo.
0: Ano.
1: Nákupní košík s páskama, který musel ten pomocník toho technika přivést ze sklepa, prostě z toho archivu. No, v té době začaly CDčka a v těch 90. letech, tak to potom postupně modernizoval. Ale chci se vrátit k těm vašim otázkám. Já si myslím, že rozhlas je potřeba, aby zůstal a musí být odlišnej od kromých tady.
0: Ano.
1: Na první pohled, když jdete po té směce, na první pohled musíte poznat, že ten rozhlas je profesionální. Já pamatuju, pan ředitel jako plzeňský...
0: Pane Václave, promiňte, že vám teď skočím do řeči. Jenom jste asi se někde uhnul, protože přerušovaný je signál. Tak aby vás posluchači... Tak, teď už je to lepší. Tak.
1: Musím si pomoct. Takže tím je zavolal pan ředitel, udělali jsme si kafe a pustil si ten hodinový pořad a udělal, tak co tomu říkáš? A rozhodl, no, já jsem se to nemůžu nějak hodit. Oni říkali, no, není to špatný, ale příště si to buď celý napiš, nebo to technikovi, ať to vystřihá. Já jsem tam během hodiny, jo. A mě tohle to dneska tak strašně bolí. Já když poslouchám pořady, ať už České rozhlas nebo co to dělá, ale tam je i televizi. A když ti redaktoři, to je za tím třetím slovem jo.
0: Ano.
1: To je tak naprosto profesionální. Prostě mluvme pomaleji, zrychlá se mluva, to je jasný. A proto oni mluví rychleji, než jim běží mozek. Proto tam jsou ty mezery.
0: Rozumím.
1: Mluvme pomaleji, bude to zřetelnější. A všichni ti staří to prostě tomu budou rozumět. Potom by jsem si moc přál, kdyby víc té tvorby, té četby. Já vím, že to je starý, ale těch archivech jsou ohromný množství prostě starých záznamů.
0: To máte pravdu.
1: Čas od času vrátit, jo. To je další věc a potom si říjte o posluchače. Vy jste říkali, nebo jen do toho, jestli se dovedeme představit život bez rozhlasu, no a těžko, ale samozřejmě, že ještě v komerční době se financuje to, co má nějaký smysl, anebo co prostě dává peníze. A tady jde o ty posluchače. Ty mladí, když jsem tam byl v tom sobotu, tak já, i když jsem 65, tak s mým synem jsme to byli nejmladší.
0: Rozumím.
1: Všichni ti zájemci o rozhlas byli 70+, jo. Takže ti mladí těm to vedno, ty mají uších vražení sluchátka, jdou po ulici, spadnou klidně pod auto, jo. A neužijou o tom, co poslouchají.
0: Ano, pane Václave. Jste tam? Slyšíme se, pane Václave. Moc se omlouvám, ale ten signál byl opravdu přerušovaný. Doufám, že nám posluchači alespoň z části rozuměli, protože váš příspěvek byl samozřejmě velmi na místě, jako když jste v Českém rozhlase Plzeň spolupracoval a pracoval. Tak mě to moc mrzí, ale asi nebyl úplně ideální signál. Paní Jana z Poděbrad napsala: Milá paní Jano, miluji všechny pořady s Karlem Sladkým z Hradce Králové. Písničky Od srdce s ním jsou balzámem. Pan Karel má nádherný hlas a krásnou češtinu. Navíc je to, jak jsem se přesvědčila, při dní otevřených dveří velký fešák s šarmem. Je radost ho poslouchat a také Noční linka s ním měla úroveň. Mirek napsal: Dobrý večer, je mi 57 let a rozhlas poslouchám od malička. Počínaje stanicí Hvězda, soukromými stanicemi konče. Díky stanici Vltava a pořadu Větrník, na který jsem se těšil každý pátek ve 20:30, jsem byl v kontaktu s rockovou muzikou. Byly to 70. a 80. roky minulého století, kdy tohoto hudebního žánru bylo v éteru velmi málo. Zvláště hudební redaktor Jaromír Tůma, který doposud má tento pořad na jednom soukromém rádiu, měl na tu dobu velký přehled o muzice. Recenzoval nová hudební alba a díky němu jsem poznal spoustu nových kapel. Tenkrát jsme je nahrávali přes mikrofon na magnetové kazety. Dnešní mladí by to asi nepochopili, ale byli jsme za to hodně vděční. Přeji všem posluchačům pohodové jarní dny, napsal Mirek.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: dobrý den.
1: Dnešní noční linka s vámi mi velmi rychle utíká, bavíme se o mé vášni, o rozhlase a já jsem moc ráda, že voláte, že píšete a že máte Český rozhlas rádi, protože samozřejmě mě i mým kolegům to dělá velkou radost. Co bude povídat pan Miloslav, který nám volá spod Krkonoší, to se dozvím právě teď. Dobrý večer, pane Miloslave.
2: Dobrý večer.
1: Bavíme se na téma rozhlasu. Vyptávám se samozřejmě, kam sahají vaše první vzpomínky na poslech pořadu, jaké máte rád pořady, tedy které patří mezi vaše oblíbené a tak dále a tak dále.
2: Já jsem ročník 49 a už tak od nějakých 4-5 roků bylo to, že já jsem byl s matkou přechodně doma sám, táta byl s přeraženou páteří v nemocnici a máma večer šla třeba do chlíva a mě posadila k rádiu. A to bylo perfektní. To slítila stupnice. Já jen si pamatuju třeba hru Radusa Mahule na to. Na to pamatuju jako dneska. A pak se to... Pak máma neměla moc času, ale každý sobotu jsme, každou sobotu jsme poslouchali Meteor, protože jí to zajímalo taky. No a potom v 60. letech, že bylo, já jsem poslouchal Houpačku a
1: ano.
2: Vím, že se tam objevil už Karel Kryl a Bratřičku Zavírej Vrátka a když jsem to zavolal kámošovi, který moc neposlouchal, tak si to poslech a říkal, je to parádní do ten pořad. No, to byly ještě takový odevřený ty, že jo. Já teď byla, předevčírem bylo tablo a tak jsem chtěl volat, tak je nedovolal jsem se, ale třeba teďka řeknu, že jedna maturitní otázka byla taky Solženicin jeden den Ivana Denisoviče, že jo. Tenkrát to bylo v maturitních otázkách z ruštiny. No a jinak teďka rádio poslouchám, mám teda už i digitální.
1: Tedy dabové, ano.
2: Ano. A Hradec teda poslouchám hodně, hlavně odpoledne poslouchám Radio Bazar. To co? A tak celkově přes den. Někdy to přehodím také třeba i na Prahu, na dvojku.
1: Jo? Ano, ano.
2: A nebo hnedka vedle mám radiožurnál, jen malinko povotočím a je radiožurnál, ale převáží to Hradecký vysílání.
1: Tak to budou mít kolegové taky velkou radost. Moc děkuju, pane Miloslave, i za váš příspěvek do noční ligy. Ano.
2: Karel, ten pan Karel, to je
1: myslíte Karel Sladký?
2: Sladký, ano. Toho poznám, člověk on pozná po... Jo, ještě jsem chtěl říct, jak jsem poslouchal ty pohádky, jsem byl malý ještě v těch 5 letech.
1: Ano.
2: Jak člověk pod mě a jen jsem viděl svítit tu stupnici a já jsem si představoval celý ten děj, víte? Že to strašně pomáhalo jako budovat...
1: Fantazii, ano.
2: A to jsme se takhle s posledním kolegou jako to mluvili, že člověk všechno si měl představit a bylo to jako, když jsem zavřel oči, tak jsem to měl jako televizi. A pak přišel ten špatný okamžik, kdy jsem viděl poprvé zapnout celou televizi, poprvé to nebylo barevný a za druhý to bylo sotva vidět, to byla ta 4001, taková velká bedna s malou obrazovkou vlevo nahoře a ještě to šlo bídně, no. Bylo to velký zklamání tenkrát, to už jsem možná tenkrát říkal v tom nedovým vstupu.
1: No moc děkuju, pane Miloslave. Přeju krásnou dobrou noc.
2: Minul jsem mluvil taky s váma. Je to
1: ano, dobrý. Ano, říkal jste mi, a to je, že už je to rok a půl, čas strašně letí a já mám radost, že se vám podařilo dovolat zrovna mě.
2: Já jsem předevčírem jsem se strašně chtěl dovolat na to, jak bylo to tablo.
1: Ano, ano.
2: v Brně. A my jsme měli pěkný tábor v Pardubicích, že si mohlo děvče přiložením ruky k nějakému kapacitnímu snímači, se rozběhly světýlka pod našima fotkama a mohlo si vybrat studenta.
1: Mm-hmm.
2: Že se to zastavilo po nějakých chvilce a to, když tak to panu vyběřte, ten je dobrý, ten z Brna. Ten
1: myslíte Boris Kapitánčík?
2: Kapitánčík, ano.
1: Moc děkuju, pane Miloslave. Dáme zase šanci dalším. Děkuju a přeji krásnou dobrou noc. Naslyšenou.
2: Jsem rád, že jsem vás slyšel a že jsem vás poznal hned.
1: Taky. Děkuju.
2: A jsem si říkal, že to je znamení, že musím zkusit zavolat.
1: Tak fajn. Tak to jsem moc ráda. Naslyšenou. K panu Miloslavi přidám zprávu, kterou napsala paní Zdena a Josef, tedy manželé z Berouna. Nechápu tu směšnou diskuzi ohledně rozhlasového poplatku. Když to půjde ze státního rozpočtu, stejně to zaplatí všichni a někde se na to bude muset vzít, takže třeba zvýší daň z nemovitosti. Myslím, že v dnešní době nikoho těch 200 korun měsíčně nezabije. A tato máme krásné pořady v Českém rozhlase a hlasy vybírám podle hlasů. Takže máme s manželem rádi Roberta Tamchinu, Karla Sladkého, Vásiano a ještě pana Kučeru. Navíc jmenovaní máte kultivovaný projev a mluvíte přirozeně příjemně. Tak, jak se má. Děkuji manželé z Berouna, Zdena a Josef. Moc děkujeme. Ráda kolegům vyřídím, budou rádi a máte pravdu. Myslím si to taky, ale to víte. Tak to prostě někdy na tom světě chodí. A já se k tomu radši nebudu vyjadřovat, protože jsem zúčastněný člověk. Takže mám radost, že i úplně ty nezúčastnění to chápou stejně. Teď už ale další písnička. Kateřina Marie Tichá nám bude zpívat Plamen.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku, ve které si povídáme o rozhlase, o vaší lásce, vášni k rozhlasu. Vyptávám se vás, kam sahají vaše první vzpomínky na první poslech pořadu československého, nyní českého rozhlasu. Vyptávat se budu i paní Dany, která nám volá z Blatné. Dobrý večer, paní Dano.
1: Krásný dobrý večer vám, všem posluchačům, vám Janičko. A já jsem spojená s tím českým rozhlasem opravdu od malinka, co si pamatuju, tak já nějaký v 4-5 letech, a to už je hodně dávno, abych se přiznala. No a vzpomínám si vždycky na ty nedělní pohádky.
0: Ano.
1: A si vzpomínám i na rozcvičky raní, jak byla taková znělka byla, a pak se cvičilo. Jo? To já jsem kvůli tomu i vstávala brzy ráno. Ale víte, co pro mě bylo nejdojemnější? Českém rozhlase, spojení s Českým rozhlasem. Mě bylo 17 roků a přijela jsem domů z Ústí nad Labem na prázdniny. A přišel 21. srpen a úplně do dneška slyším, jak mě tatínek zbudil.
0: Mm-hmm.
1: A vlastně vysílal tenkrát rozhlas. Ona vlastně televize vždycky končila o půlnoci a on mě prostě zbudil. A říká, prosím tě, co se to děje? A já hrozně plakala, že bude válka prostě. A ta okupace prostě, to je 21. srpna, která začala.
0: Ano.
1: To mě do dneška prostě z toho mrazí, když vám to jenom vyprávím. A pak jak ten rozhlas vlastně volal i o pomoc.
0: Ano.
1: Prostě, ano. Protože to bylo tak velice dojemné, že já to prostě do dneška mám v těch uších.
0: Že se to vrylo do paměti, že jo?
1: Ano. No a protože už mám nějaký ten pátek za sebou, tenkrát mě bylo 17, jo, vlastně v tom srpnu. A kam ty prázdniny byly takové bouřlivé, tady jezdily vlastně německý tanky potom a ten rozhlas byl jediný spojení vlastně. Mě už pak televize ani nezajímala, protože ona v podstatě taky tak nějak nevysílala. Bylo to. A já jsem viděla ten film Vlny, takže si to zase znovu připomínám. Ale fakt je, že český rozhlas mě dal do vínku mnoho zážitků. Slyšíme se?
0: Ano, ano.
1: Já jsem myslela, že už mě neslyšíte, ne. Že mi tam něco zapítalo.
0: Ne, ne.
1: No, prostě příjemný zážitků i těch, které mrazí do dneška. A je to prostě krásná vzpomínka. Taky rozhlas po drátě jsem se... A dneska mám doma ve svém bytě 3 rádia, kde se ladím. Já tady ladím Plzeň, protože
0: ano.
1: Plzeňsko, o tom mluvil jeden pan posluchač přede mnou. Plzeňsko
0: pan
1: je...
0: Pan Václav, ano. Ano.
1: Ano. A pak teda Budějce, ale jinak teda si to přelaďuju. Samozřejmě, jak potřebuju, nemám dat. Ale když přijedu do zahrady, tak tam si pouštím taky rádio, taky Český rozhlas vlastně. A prostě poslouchám tam, co tam naladí bylo. To už je to problematický. A vzpomínám si, jak svítila fakt ta obrazovka na tom starém rádiu, jak jsme to poslouchávali, tak jsem měla i gramofon. A víte, co mě nejvíc baví? Hudba.
0: já vím, paní Dano. A za ty roky už se známe. Ano.
1: Písničky, protože které všechny jsou krásné. A vůbec za české písničky, protože ta naše písnička česká, ta je tak hezká.
0: Tak hezká, tak hezká. Máte pravdu, paní Dano.
1: Mějte se moc krásně.
0: Děkuju za příspěvek do Noční linky.
1: A zdravíčko všem a krásné jaro. Krásné.
0: Dobrou noc, děkuju.
1: Dobrou noc.
0: Přidám zprávu, kterou napsal na adresu linka@rozhlas.cz pan Mojmír ze Svitav. Nemám televizi, trvale mám naladěný Český rozhlas Pardubice od rána do noci. Pokud můžu, nevynechám folkové pohlazení, také dostavník. Býval jsem tramp a moc rád bych jezdil na vandry i teď, ale zestárl jsem a sotva chodím. Celý život jsem sbíral pohlednice, teď mi posílají přátelé fotky přes Facebook. Jsem pravoslavný kněz, nyní už kaplan důchodce, ale občas vás můžu při liturgii pomáhat. Zdravím všechny, kdo poslouchají noční linku a přeju jim štěstí, zdraví, splnění všech dobrých přání a požehnání Boží. Děkuji, pane Mojmíre, i vám. Paní Johanka napsala, všechno, co to bylo jmenováno, jsem měla a mám ráda. Ale chci vám napsat, co měla nemocnice v Praze v Londýnské ulici, dnes už neexistuje, za výborný nápad pro pacienty. V polštáři byl zabudovaný rozhlas po drátě, který jsme si mohli libovolně pouštět celé dny.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Paní Daniela napsala dobrou noc všem posluchačům, kteří se celý večer vyznávají ze své lásky k tomuto médiu. Za války se u nás scházeli tatínkovi přátelé a poslouchali Londýn. Mě pokaždé odnesli do postele, kde jsem musela být v 7:30. Naučila jsem se poslouchat rozhlasové hry. Nedělní pohádka byla doma samozřejmostí a taky koncert posádkové hudby. A pak i všelijaké sportovní reportáže. U dědy, kam jsem jezdila na prázdniny, se denně večeřilo za doprovodu rozhlasových zpráv a znělky ku předu levá, zpátkyní krok. Když mě pak vybrali při konkurzu na hlasatelku dětského vysílání 7 hlásek, byla jsem štěstí bez sebe. V roce 1960 jsem do rádia nastoupila a domnívala se, že tady na tom vysněném pracovišti budu až do důchodu. Proto jsem si vybrala na vysoké škole specializaci rozhlas. Přišel srpen 1968 a zatímco jeden z předchozích posluchačů vzpomínal, jak už unavený seděl v té době u rádia a poslouchal, já byla celý týden v rozhlase za mikrofonem. Celá republika oceňovala naši práci, všichni nám fandili. Možná to trochu připomíná současné nadšení. Pak přišly komise, přišlo vystřízlivění. Většina nás byla odejita. To všichni vědí, ale nevím, zda si poctivě ti starší připomenou, jak rychle nechtěli mít se svými rozhlasáky nic společného a velmi rychle přijala posluchačská obec prověřené pracovníky. Je mi to trochu líto, ten rychlý obrat společnosti, a přeju si jediné, aby se to už neopakovalo, napsala paní Daniela. Paní Danielo, samozřejmě děkuji i za váš příspěvek do noční linky. Milí posluchači, bylo mi s vámi jako vždy příjemně, přeji krásnou dobrou noc a těšit se na vás budu opět při vysílání noční linky ve čtvrtek 28. května. Téma jsem pro vás vybrala o vaší oblíbené knize. A tak mě bude zajímat, které knihy rádi čtete, kterého autora jste si oblíbili. Dnes už se můžete těšit na Jarku Barboříkovou ze zlínské redakce, kterou bude zajímat, co se učíme od mladých. Dobrou noc vám přeje Jana Chládková.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Jan Werich jednou podotknul, že na divadle vzácnější než klaun je ženský klaun. A hned přidal, že u nás obdivuje dva výborné ženské klauny. Vedle paní Stely Zázvorkové přidal ještě na ten piedestal nebo trůn další výbornou herečku, totiž paní Ivu Janžurovou.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: A ještě jednou na adresu Ivy Janžurové, to prý zase na divadelní fakultě směrem k ní pronesla paní Olga Scheinflugová. Vy jednou uberete a bude to ono. No, hlavně, že máte z čeho ubírat. A jak se to tedy má s Ivou Janžurovou a oslavou jejich narozenin, to už na sebe kdysi dávno prozradila společně ještě s Pavlínou Filipovskou v jednom z rozhlasových toboganů.
2: Já jsem prohlásila s dostatečným předstihem, že žádná oslava nebude a je to úžasný, ale že budeme slavit pořád, tak zhruba od 5. května, že začneme. A ono to tak vychází i v divadle třeba. A jinak, napekla jsem na divadelní oslavu, teď jsem se chlubila v zákulisí, takový francouzský gužerý se tomu říká, sírový buchtičky k vínu. A jinak, nevím, děti běhaly podobně, čichaly, ono to nádherně voní a říkali, doufám, že nám tady necháš. A já jsem říkala, tady máte zbytek těsta, dopečte si.
3: Jsme na vlnách Českého rozhlasu, no a nás napadlo podívat se do rozhlasového archivu. Nechte se překvapit, pozor, schválně, jestli uhodnete, z čeho to je první nejstarší záznam Ivy Janžurové v našem archivu.
4: Chci vás dostat z frenského vězení. Prosím?
5: Já jsem nic neřekla.
4: Vás to ve Fren baví?
5: Moc ne.
4: Vaše rodina už zkusila opravdu víc než dost. Jak dlouho už je váš otec ve vězení?
5: No, už to bude 7 let.
4: No. Vaše matka se znovu vdala, vaše sestra je v nemocnici.
5: No, byla by to ohromná legrace, kdyby to nebyla pravda.
4: No, nejhorší je, že tak lpíte na tom Forténovi.
5: Vy jste si ho předvolal?
4: Ne, mám tady takovou fotografii. Poznáváte ji?
5: Jsem já.
3: Iva Janžurová. A samozřejmě doplním, určitě jste poznali Václav Voska. Paní Ivo, vzpomínáte rok 1961 na Tiukunu, vy jste řekla, ještě to bylo na škole, vzpomínáte si na tuhle první vaši rozhlasovou hru?
2: No, je to hanba, ale nevzpomínám.
3: Já vám připomenu, Děti soudního dvora se to jmenovalo.
2: Tak děkuju, to je hezká příležitost. Takovému bilancování, ke kterému my nepřistoupíme. Víc?
3: Ne, to v žádném případě. My jsme nechtěli truchlit, proto jsme...
6: Ale Voska, to byl krásný mužský a pan herec.
2: S tímhletím báječným člověkem, já nevím, určitě jsme spolu vystupovali v těch Alfonze Karáska svatba.
6: No ještě, na svatbě, ano, tam. Ano.
2: Legrace,
6: tam
2: byl taky to bylo s náma, naše, ano. Ale to nebylo tak jeho největší jako klady komedie, ale samozřejmě výtečný herec vždycky. Ale hrála jsem s ním komedii Čaj s citronem a byla jsem těhotná a hodně. Dělali jsme to v nějakém studiu ve Vysočanech a on tam byl špatný vzduch, to bylo tak nějaký improvizovaný studium a to dítě, neboli Sabinka, strašně kopala ve mně, jo? Neměla kyslíku dost. To jsem pak dočetla, že to většinou se dostaví. A ten pan Voska seděl naproti mě a říkal, chcete vědět, co budete mít? Tenkrát nebyl ještě, že jo?
3: Sona.
2: A já pám, no tak řekněte, pal holku. Prostě to uhát, no? Takovej byl čaroděj Voska.
3: Krásná vzpomínka.
2: Hezky.
3: Poměl prakticky jen dvě možnosti tenkrát. V nejhorším byste dneska vyprávěla, že to neuhod, ale takhle je to lepší, to máte pravdu. Nechci nějak snižovat hodnotu historky.
6: Ale můžu k tomu něco?
3: Když to bude kratší než 3/4 hodiny, Pavlínko, protože Karel má teď další píseň. Ano.
6: My jsme s Ivuškou máme hodně společného. Společní práce, zaplať pámbu, tedy hlavně díky panu režiséru Zdeňku Podskalskému. A potom taky nám se ty životy tak křížily. My byli simultánně těhotný, ale každá s jiným.
3: No, to zase... Cože, obě s Karlem? Ne, to...
6: Ne, on měl už dost tou dobou. No, viď, a my se takhle těhotný, to jsme čekali v obě ty první holčičky a tak jsme se potkali na procházce, každá s jiným, na Hradčanech. a bylo to na prvním nádvoří a tak my jsme byli tak blažený, jak jsme se šinuli tam vy a teďko, jako se, a teď jsme se vítali, nemohli jsme k sobě ani a Ivuška říká, já jich chci hodně a pan, no jasně, nejmí 6. Tak a takhle vypadáme po dvou, viď?
3: Já myslím, že teď je ideální chvíle, Karle. Já myslím, že lépe si tu píseň, kterou teď budeš zpívat, nemohl ani vybrat. Můžeme poprosit?

0: Karel Štědrý. Posaď se u nás, Karle, v přímém přenosu toboganu. Dnes slavíme, protože ani jedna nechce slavit narozeniny, proto slavíme narozeniny Ivy Janžurové a Pavlíny Filipovské, aniž bychom věděli, která je vlastně starší, která je mladší, zatím ještě mlžíme. Karle, tady máš vodu, chtěli jsme ti nabídnout víc, nechtěl jsi, my máme taky dobrý kafe tady v tobogánu, víš, nechtěl jsi, no já vím, že jsi zvyklý na svoje. Tady je mikrofon. Prosím tě, otázka je jasně položená a blížíme se k prvnímu překvapení pro vás, dámy. Vzpomeneš si, kdy jsi viděl Pavlínu Filipovskou a Ivu Janžurovou úplně poprvé? Víš, situace, někde jdeš, co tohle?
1: Jo, to je hra na paměť tady, jo. Ne, ale víš, co je nejhorší, když se potkají dva přátelé, hovoří spolu, pak se rozchází a ten jeden tomu druhému říká, jo, prosím tě, promiň, já jsem zapomněl, jak se jmenuješ. A ten povídá, no to jsi mi zaskočil, můžu ti ráno zavolat? Pavlínu o tom vím, že jo, tu jsem poprvé viděl, když udělala konkurs do Semaforu.
0: Tady jsme si vzpomněli a Iva Janžurová.
2: Já bych Karlovi možná trošku napověděla, my jsme se asi někde míhali kolem Rudolfu natáčení, ale vzpomeneš si ještě, jak jsem za tebou přišla s prosbou, jestli bys mi nenahrál nějaký kazety, že jsem si koupila přehrávač.
1: Aha,
2: a
1: jo.
2: Vnikli jsme do tvého
0: Karle,
2: bytu.
0: Karle, nedělej, že si vzpomínáš. Tohle taky vždycky dělám, když nevím.
2: A já musím říct, že on je úžasný člověk, protože je neuvěřitelně ochotný, přátelský, zdvořilý. Já nevím, jestli bych našla v tomto smyslu lepšího, podobného. Představte si, že jsme mu vnikli do bytu a chtěli jsme, aby nám dal nějaký filmy a on nám skutečně půjčil, nebo tenkrát se to ještě snad nepřehrávalo, ale asi byla tam film Lakáš, který se jmenoval.
1: Lakáš Ofol, ano.
2: A to nás tak rozradostnil, ten film, když jsme ho viděli na tom, jako první film na videu. A za to jsem ti celý život vděčná, a já si na to vždycky vzpomenu, s jakou laskavostí jsi to pro nás udělal.
1: Teď už mám i jiný bonbonky, to bych tím... No, na tohle si pamatuju náhodou, protože já jsem strašný filmový fanda, mám asi 5000 filmů a vždycky, když říkám, když nemůžete něco najít, zavolejte mi, já vám řeknu, kde to najdete, nebo vám to přetočím, nebo vám... Tak víš, tak tyhle ty vzpomínky, ty mi zůstávají v paměti.
3: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
4: To je ta pestrost rozhlasové práce. Dopoledne je spontánní Iva Janžurová u rozhlasového mikrofonu jako vypravěč na veřejné nahrávce v přímém přenosu před diváky a pro posluchače a už odpoledne třeba zase úplně jiná, jak to ve studiu při natáčení vyžaduje pan režisér a taky role paní Higginsové ve slavném Pygmalionu.

0: skutečně měl rád, Henry.
1: Oženil se, viď?
0: Ne. Přestal by ses tu promenovat a vytáhl bys ruce z kapes. Děkuji. A teď mi povídej o té dívce.
2: Přijde tě navštívit.
0: Já jsem ji pozvala?
2: Ty ne, já ji pozval. Po tobě bych to nemohl chtít.
0: Prosím tě, proč?
2: Totiž ona je docela obyčejná květinářka. Sebral jsem ji na ulici.
0: A pozval je na můj přijímací den.
2: Neboj, naučil jsem ji slušně mluvit a co se týká chování, dostala přesné instrukce. Má se držet dvou témat. Počasí a zdravotního stavu.
0: Zdravotního stavu? Ha, taková lehkomyslnost, Henry.
3: Paní Ainsford Hillová s dcerou a synem.
1: Krište, pane.
4: Dobrý den, paní Higginsová.
5: Kulí vám, madam.
2: Dobrý den.
0: Můj syn Henry.
4: Váš slavný syn. Tolik jsem toužila se s vámi seznámit, pane profesor.
2: Těší mě, madam, slečno.
5: Taky mě těší. Jak pak se máte?
2: Vy jste mi nějak povědomá.
5: Ale.
2: No ano, nemám páru odchud, ale váš hlas znám.
5: Ano.
2: Řekněte kulíba.
5: Kulíba.
2: Ne, to je huk. Jak se máte vy?
5: No, teda.
0: Bohužel musím říct, že můj slavný syn se neumí chovat. Doufám, že vám to nevadí.
5: Ale kde pak? Ani v nejmenším.
2: A my už jsme se taky někde viděli, mladíku, ne? Kde pak to jenom mohlo?
6: Ne, to bude nejspíš omyl.
2: Vlastně máte pravdu.
6: Já.
7: Dobrý den, paní Higginsová.
0: Plukovníku, to je od vás hezké, že jste přišel. Znáte se s Ainsford Hillovými?
7: Madam, slečno, pane, velice mě těší. Řekl vám Henry, proč jsme tady?
1: Ne, přerušili nás.
0: Henry, už je toho dost.
4: Překážíme?
0: Ne, kdepak. Přišli jste zvlášť vod.
1: Ale o čem teď k sakru budeme mluvit?
0: Henry, na večírcích Královské akademie budeš jistě duší společnosti, ale při méně závažné příležitosti jsi nemožný.
1: Vážně, promiň.
5: Máte moje sympatie, pane Higginsi. Já například konverzovat neumím. Kdyby lidi byli upřímní a říkali, co si doopravdy myslí.
1: Proboha, jen to ne.
6: Ale proč?
2: Předpokládáte, že by bylo příjemné, kdybych já teď vyrukoval s tím, co si doopravdy myslím?
5: Bylo by to tak strašně cynické.
2: Cynické? Zprosté by to bylo.
3: Slečna Doolittleová.
8: Ruku líbám, paní Higginsová. Pan Higgins mi řekl, že vás mohu přijít navštívit.
0: Jistě, ano. Jsem velmi ráda, že vás poznávám.
2: Děkuju, maminko.
7: Dobrý den, slečna Doolittleová.
8: Och, vy zde, plukovníku.
4: My jsme se už museli někde vidět, slečno Doolittleová.
8: Těší mě, madam.
4: Moje dcera Klára.
8: Těší mě.
5: Můj syn Frodo.
8: Těší mě.
6: Určitě jsem už měl to potěšení.
8: Skutečně?
1: Pickeringu, už to mám ten večer před divadlem.
2: Máte pravdu.
1: Zatraceno.
2: Práce.
0: Henry, prosím tě.
1: Pardon.
0: Co říkáte? Bude pršet?
8: Nevýrazná brázda nižšího tlaku vzduchu na západě britských ostrovů se zvolena posunuje směrem k východu. Neočekáváme tedy žádné výraznější změny. Ale co je na tom k smíchu, mladíku?
6: Pardon.
4: Jen, aby se neochladilo. Všude řádí chřipka. U nás v rodině si ji každé jaro všichni svorně proděláme.
8: Moje teta zemřela na chřipku. Prý. Ale já jsem přesvědčena, že tu starou ženskou sejmuli.
0: Sejmuli?
8: Do to vám Bůh řek, proč by na křipku měla ona skápnout z rovinka, když se před rokem ze záškrtu vylízala. Všichni si mysleli, že je po ní, ale táta jí ládovala do krku rup, až se vzpamatovala takovým pofrem, že překousla žličku.
4: Bože můj.

0: Ej, možda vám říkám já.
1: Seymour, co to znamená?
2: Ale to je nový konverzační výraz. Aha. Znamená to někoho zabít.
1: Sraci, nemyslíte, že někdo vaši tetu zabil?
0: Aby ne, ale co je na tom k smíchu, mladé? Řekla jsem snad něco, co jsem neměla?
3: Ale kde pak začnu důlitlovat?
4: To už je ale hodin.
0: Jo tak, tedy je mi to velice líto, ale budu se muset omluvit. Je už pozdě. Potěšením mi bylo. Naschledanou.
3: Naschledanou.
1: Bylo mi potěšením, slečno.
5: Ten váš nový konverzační styl je báječný, slečno Doolittlová.
0: Naschledanou, pane plukovníku.
2: Naschledanou, slečno Doolittlová.
6: Nepůjdete náhodou pěšky přes park, slečno Doolittlová? Jestliže ano...
0: Pěšky, já... doprčit. Tedy nikoli. Já si beru taxi. A...

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Pygmalion GB Show, to je klasika anglického stylu humoru. Prosím, další stváří Ivy Jenžurové. Ale rozhlasový archiv může nabídnout i něco zemitějšího. Z českých luhů a hájů, totiž třeba Drdovi Dalskabáty Hříšnou ves a Ivu Jenžurovou, co by Pleisnerku, vedle Jiřího Sováka, který přichází z pekla v převleku v Dalskabátech probudit hřích.
2: Kostelník říkal, že jste mě volal.
3: Ano, ano. Dostalo se mi na vás velkých stížností.
2: Od kostelníka, co?
3: Chci s vámi po dobrém, bez mrzutostí.
2: To vy jste pořád takovej mrzutej, pane faráři. Není vám něco?
3: Jsem unaven od tíhy úkolu, který mi byl uložen. Rád bych zde vymítil hřích a špatnost.
2: I to se moc nenadřete. Zdejší lidi nemají na hříchy čas.
3: Mýlíte se. Vím předobře, že v Dalskabátech se to hříchem jen hemží. Ďábel obchází dnem i nocí.
2: Rohatej? I kde pak? U nás je moc vlhká krajina.
3: Všude je. I tady musí být.
2: Prosím vás, to bych musela vědět. Jsem pořád mezi lidma.
3: Slyšel jsem, máte důvěrnosti s ženskými. To nemusí být hřích. Ale svému pastýři musíte všechno svěřit.
2: To jako, že bych měla donášet.
3: Nahlížet do lidí. Člověk je stvořen ke hříchu. Žena zejména.
2: Jen dejte ženským pokoj. Každá má svých starostí dost.
3: Já je musím spasit. To je moje poslání. Klekněte, i hned vás vyspovídám.
2: Nedělejte si se mnou starosti.
3: Odmítáte svatou spověď? Chybujete. Nebudu trpět, aby můj dům byl semeništěm hříchu.
2: Kvůli mým hříchům

0: Fara nespadne. Ta jedna sednička mrňavá, co tu mám.
1: Už nemáte.
0: Co?
1: Od této chvíle ne. I hned ji vykličte.
0: Cože? A kam se mám vrtnout? No, aspoň čásek poshovte.
1: Tak se pokořte. Pokorným bývá odpuštěno.
0: Co po mně vlastně chcete?
1: Abyste se vyznala ze svých hříchů, klekněte.
0: No, když nedáte jinou.
1: Budete mi pomáhat v mém bohulibém díle?
0: Co, špehovat lidi? Donášet? Tak to teda ne.
1: Píškytle.
2: Co radši, velebnosti?
1: Vyklíďte tuto hříšnici ze světničky, která nyní náleží vám.
0: Já půjdu sama. Však mě někdo v dalskabátech veme do podruží.
1: Ven z dalskabátu! Nebudu chřtít ani odávat. Jestli tu v dalskabátech někdo vezme tuto čarodejnici do svého domu.
0: Tak půjdu jinam. Však ten svět není tak mizernej, aby si v něm poctivá ženská nenašla kousínek místa.
3: Ta vymajzla, jak pomejdle.
4: No jo, ale kdo jim teď bude vařit? Manča umí jen couračku a kucmoch.
1: Tak si pozvu kovářovu ženu. Když je kovář hříšník, aspoň kovářku odvrátím od cesty nepravosti.
4: Co pak pěkná je a vařit umí, ale kováři nepustí. Hlídají jako oko v hlavě.
1: Tak kovář žárlí, co? A kovářka je podle všeho prostopášnice.
4: Každá by byla, kdyby se nebála.
1: Skvěle, výborně, Piškytle. Přiveďte mi sem.

0: ťa, čukni, to mi tých pár hříbků stálo za to. Ešte, že sa mám kde skovať. No ne. Pěkná sednička. I dříví tu je. Aspoň se osuším. Škoda, nemám sirky. Co pak je to v tom listí? Že by myšla to? Už to si držím. Co tu jenom... A nechce to ven. Tak polez, polez. No. Koukejme kozla. Komu pak asi utek?
1: Nejsem. Kozel.
0: Krindy, pindy, ono to mluví. Nejsi ty čert? Ty tady strašíš lidi, co? Co?
1: Ty strašíš jim. Přijde v noci ani živá noha.
0: Nestrašíš? To by se mi hodilo. Klícka je to pěkná. Tak ukaž, jak to děláš. Ale pořádně.
1: Ale až v noci.
0: Ne, pod mě není nic vidět. Koukej strašit hned.
1: Já jsem dělával bezhlavýho psa.
0: Tak ukaž. To je všechno?
1: Ne, ohnivý pometlo. Plameny myšly z krku, jen to fičelo.
0: Tak dělej a nemluv. Co to blábolíš, dělej ohnivý pometlo.
1: To se musí něco říct.
0: Dělej, no.
1: Pust mě, to nemyslí, když mi kroutíš rohem. Mortelunde trempontande krucí písek. Já to netrefím.
0: Je?
1: Já zapomněl to pravý zaklínadlo.
0: Tak mi aspoň podpál dříví v kamnech, to umíš?
1: Jo.
0: No vidíš? Aspoň, že něco. Ušetří se za sirky. Postavím na polívku, od rána jsem neměla v hubě. Pár brambor mám, pár hříbků taky.
1: Sakra, ne, rozčilím, roznesu děte.
0: Kolíbala bába čerta,
1: roztrhám tě, čučky, kruč, sajda, fix, sajda.
0: Čertíku, však já na tě nepovím. No vím. To máš z toho. Už máš jistě let a nesmíš trojčit jako mladík. A ke všemu si celý zastudený. Marš na pec, já ti spařím trochu lipového květu.
1: Herdek, baba, ta je ostrá. Počkej, já se rozpomenu.
0: Nikomu tak dobře není, jako je těm v pekle. Dříví nikdy nekupujou a se dají teple. Trnky, brnky, starý hrnky. Já tady zůstanu. U faráře to nebyl taky žádnej med, tak co bych to neskusila u čerta? Chudák. Smrká, frká, kaše. Co pak ho můžu vyhnat do lesa? Neboj se. Slyšíš? Mě tady nepřekážíš. No, budeš taky jíst? Nebo nemáš hlad?
1: Půj.
0: No dobře, tak si trucuj. Nechceš, neubude.
2: Teta! Ozvěte se!
0: Hele, kovář. Už asi veze to mý harampání do kácně. Zahrab se rychle do listí. Kdyby tě tady lapil, tak tě roztrhne.
1: Kdo ví, řekli?
0: Kováři! Jste to vy?
2: Už vás hledám půl dne. Chytla vás tak římavice?
0: A dobře, že chytla. Koukněte, už mám o střechu postaráno.
2: Vy chcete zůstat tady? Praj tu i čerti strašívali.
0: Ale, já se nebojím ani chlapa, čertů, abych se bála.
2: No, tak vám to teda složím. Dorotka čeká na pěšince u vozejku.
0: Kovářka? Co pak to, že se vydala s váma?
2: Má novinu. Pěknou. Však vám to sama poví. Kam si dáte postel, teta?
0: Kam? Někam ke zdi.
2: Nejdřív to listí vyhodíme, darmo by překáželo. Sakra, ono je nějak moc živý. Aby tam nebyl nějaký neřád, praštím tam radši sekerou.
0: Jen to nechte, myši tam mají mladý. Stačí dupnout.
2: No dobře, ale kdyby něco, teta...
0: No, kdyby tu nějaký čert dělal neplechu, to víte, že vás zavolám.
2: Já bych mu sedřel kůži. Co myslíte? No. Je dobrá čertí kůže?
0: Je. To nevíte? Zrovna na kovářskou zástěru. Jenom se musí ještě zaživa hodně vymlátit kladivem. Ona je potom pěkně bohebná a vláčná.
2: Já bych ji vzal na kovadlinu, ten by zpíval, až by si hubu roztrh.
0: Jebaj z toho listí nebejo. Marš do pece a buď tam sticha.
1: On je zlej, vy.
0: No, slyšel jsi, ne? Hajdy.
1: Já už jdu.
3: Divadlo pro vaše uši.
4: Hudbou tu zmíněnou rozhlasovou inscenaci Drdových dalskabátů doplnil hudebník, muzikolog a taky znalec historie a kořenů lidové písničky Nadine, pan Jaroslav Krček. A co byste neřekli, taky dávný kamarád Ivy Janžurové. Poznáte je, když si společně zaspívali?

Tak já jsem s Jaroslavem Krčkem právě ty jižní Čechy začala vnímat úplně jinak, a sice přes folklor. Já pocházím

0: po mamince z Hluboký nad Vltavou a po tatínkovi ze Soběslavy. Ale dětství, narodila jsem se už skoro na Českomoravské Vysočině, ale podařilo se mi na studia, na pedagogickou školu zase do Českých Budějovic a tím jsem se už dostala k tomu folklóru a k Jaroslavovi Krčkovi, k Zorce Soukupový, kteří pracovali v tom folklóru a scházeli jsme se na různých strážnicích s tím souborem Úsvit se jmenoval v Českých Budějovic. A mně se to tak hrozně zalíbilo a ty písničky, všechny, které jsem se tam naučila, tak teď budu učit svoje vnoučky a už jim to teď zpívám, ačkoliv jsou strašně malinký, ale myslím si, že jim to strašně lahodí a že se přitom usmívají a že to budou zase jihočeši vlastně, i když jsou Pražáci.
1: Vám ale ty jihočeské písničky nestačí, protože vy si i skládáte písničky.
0: No, ale právě myslím si, že ty jeho české písničky ve mně vytvořily takovej pevný základ pro tuhle tu tvorbu. Já skládám písničky tak, že si rovnou začnu broukat nějaký text a rovnou mám tu melodii k tomu. Ale vždycky se mi zdá, že právě v těch mých takhle samovznícených melodiích je obsažena ta melodika těch jeho českých písniček.
1: Vy jste původně tedy chtěla být učitelkou. Ale pak jste vystudovala DAMU, potom jste šla do Liberce, což já považuji za velmi důležité, protože v Liberci se narodil Vlasta Burián a vy jste se pak vlastně stala, mohu použít slovo, komičkou?
0: No, můžete.
1: A to mi vrtá hlavou. Teď mladá dívka, tak chce být vždycky krásná, teď se maluje, když to komička, vy byste byla ochotná si možná i vypíchnout oko, když by to rozesmálo. Jo?
0: Jednou mi jedna kolegyně rozezlená, že dělám neustále nějaký vtípky, říkala, že kdybych mohla vystrčit holou, takže bych to udělala kvůli zasmání, ale to přehnala trošičku a byla opravdu rozčilená. Ale je to tak, že s tou mojí krásou a s tou touhou být krásná, já jsem na tenhle ten pojem narážela často v souvislosti s mým herectvím. Začalo to tak, že když jsem prvně před rodinou se tak začalo proslýchat, že mám tyhle ty spády, tak za mnou přišel nejstarší bratr a tak chviličku, nebyl ten úvod pravda dost dlouhej na to, aby byl citlivý, mi řek, že nemůžu být herečka, protože nejsem dost hezká. Ale mě to tak nějak nezasáhlo vlastně. Já na tu větu pak často vzpomínala, zvlášť, když už jsem mu stihla dokázat, že jsem se proboxovala do té profese. On bohužel, to byl starší bratr, brzy zemřel, teda dožil se některých mých ještě kreací takových začátečnických, ale pak už mě touhletou replikou nenapadal. A já jsem se nějak nenechala vystrašit, šla jsem udělat ty zkoušky, naopak jeho manželka zase za zády celý rodiny vlastně potají mě podporovala. Já jsem doma řekla, že jdu studovat matematiku a že jdu skládat zkoušky na vysokou školu matematickou.
1: No, v podstatě to je podobné.
0: No, ale možná, že jo, Stelinka Zázborková vždycky říká, ona umí nádherně lichotit, vždycky říká, že jestli to tak můžu říct, talent, ona to tak říká, souvisí s tím, že jsem fyzikálně, matematicky schopná. A já jsem jako odjakživa tu matematiku docela uměla, na rozdíl od mnoha mých kolegů, kteří si stěžovali, že matematika jim nikdy nešla. A vždycky jsem se strašně ráda bavila takovým řešením v těžkých úloh, což začínalo třeba pletením svetrů, ale já jsem nepletla hladce v obraci, já jsem musela vyzkoumat vždycky, jak se dělá nějaký opravdu složitý vzor, který nikdo nedoved rozřešit, tak mě to začalo bavit v tu chvíli. Takže tahle ta šikovnost nebo tahle ta schopnost, ta Stelinka říkala, že jako s tím souvisí s tím herstvím, že si umím jako přijít k té roli s takovou předem stanovenou konstrukcí propočtenou vlastně. Pak vlastně musíte tu stavbu, kterou si představujete, zapomenout a vlastně se do toho zase vložit s emocema a s takovým temperamentem a s nějakou chutí zcela nematematickou, bych řekla.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Já si vzpomínám, že Matuškovi jednou přijeli, to byly, myslím, narozeniny pana prezidenta Havla, na tu oslavu a přivezli si svého syna z Ameriky a teď říkali, to je paní Janžurová, on tak jako koukal a oni byli nespokojení s jeho reakcí, jak říkali, no včera, dnes a zítra.
2: Ano, ano, ta populární scénka Felixe Holzmana Včera, dnes a zítra, světou, která už tak doslova zlidověla. Ani tentokrát ve výběru svého partnera, nebo tedy partnerky, Felix Holzman rozhodně nešlápl vedle. A že to není vůbec jednoduché být v takovém dialogu sám za sebe a ještě bystrým a pohotovým nahrávačem hlavnímu protagonistovi. Trochu ve stínu té nejznámější spolupráce Ivy Janžurové a Felixe Holzmana zůstává jiný jejich společný skeč. Seznamovací kancelář.
3: Seznamovací kancelář? Kdo je? Jo, ano. Jsem moc ráda, že mi voláte. Mám pro vás, myslím, příjemnou zprávu. Zítra? Tak dobře, zítra. Naschledanou. Dále, prosím.
4: Dobrý den.
3: Ano.
4: Já nevím, jestli jsem tady správně.
3: Ano. My jsme zde seznamovací kancelář.
4: A seznamovací, jako jsem správně, ano, to jsem to hledal.
3: No prosím, tak vezměte prosím
4: ano,
3: místo.
4: Ano, děkuji. Já si sednu rovnou na židli tady přímo ano. Sem, ano. No tak, abych vám tedy rovnou řekl, o co se mi jedná. Mně se tedy jedná, jak bych to tak řekl, tedy...
3: Asi se chcete s někým seznámit, že ano?
4: Seznámit, ano, to je ono, no. A sice, jak to můžete vědět?
3: No, jinak byste sem asi nepřišel.
4: Ano, to je pravda, ano. A sice bych se rád seznámil, víte, s někým, tedy za účelem... Tedy, jak bych to řekl...
3: Za účelem sňatku, zřejmě,
4: za účelem sňatku, ano. No a jak to můžete vědět?
3: No, to se dá předpokládat.
4: Ano, jo, to je pravda. A sice bych rád, víte, tento sňatek uzavřel nejraději s nějakou ženou, jestli by to šlo.
3: To je snad samozřejmé.
4: Ano, to už je tady zřejmě tak to nejběžnější, že jo?
3: No, poslyšte, vy si přece nemůžete vzít za ženu nějakého muže.
4: No tak nemožný, to taky zas není, že jo?
3: No, to nemyslíte vážně, to by přece nebylo žádné normální manželství.
4: No tak normální, podívejte se, moje sestra si například taky vzala mužský, ale to úplně normální manželství.
3: No jo, no. Vaše sestra.
4: No vidíte, jsou i případy právě, že jo, jsou případy. Kdy prostě... No,
3: poslyšte. My tady zkrátka zprostředkováváme manželství pouze mezi lidmi obojího pohlaví.
4: Obojího pohlaví?
3: Ovšem, pouze tak.
4: A to jenom lidi obojího pohlaví?
3: No ano, co se vám na tom zdá divného?
4: No ne, já jenom, abych pravdu řekl, já mám totiž jen jednou, víte?
3: Ale ne, tím myslím jen mezi mužem a ženou.
4: Jo, takhle, aha, no jo, to je mi taky mnohem milejší tohle. Abych pravdu řekl, abych si nějakého mužského snad ani nevzal, víte?
3: No, dobrá, tak ano. Přejdeme tedy k věci, ano?
4: Ano.
3: Nejprve, jaké asi představy máte o ženě, se kterou byste se rád seznámil?
4: No, tak představy, já nevím, nemáte tady nějaký katalog nebo něco takového?
3: Katalog?
4: Aha.
3: Něco takového tady nevedeme.
4: Nevedete, aha. No a tak já nevím, co tady máte na skladě tedy.
3: Jaké pak na skladě? Já bych nejprve chtěla slyšet, jak si asi představujete ženu, se kterou bychom vás měli seznámit.
4: Jo, takhle, aha. No tak já jsem si představoval tak něco pro ten venkov, víte, tak trochu něco jako štrapácnějšího jsem si myslel.
3: Štrapácnější?
4: Ano.
3: Vy zřejmě máte na mysli nějakou nepříliš křehkou ženu.
4: No tak něco, ano, já bych rád něco připlatil, kdyby to bylo, jak říkám, něco masivnějšího takhle, jako víte, tak trošku.
3: Vy zde zaplatíte pouze zprostředkovací poplatek.
4: Ano.
3: V případě, že u té ženy zůstanete.
4: Ano. No když ne, tak bych ji mohl později eventuálně vyměnit za jinou, nebo jak to je teda se...
3: Ale vy přece u té ženy nemusíte zůstat.
4: Jo, takhle,
3: ano. Zkrátka, my se vám budeme snažit zprostředkovat seznámení dle vaší představy.
4: Ano, no tak já jsem si představoval právě ženu, teda hlavně, víte, bych řekl, nebo nejhlavněji bych chtěl nějakou ženu, která vlastní nějakou sekačku, jestli byste měli takový něco.
3: Sekačku.
4: Sekačku, ano.
3: No, to asi těžko. Ačkoliv... Ano, to... Ne. Počkejte. My zde opravdu máme v evidenci ženu, která vlastní sekačku.
4: No vidíte, tak to bych bral teda,
3: To je opravdu náhoda, hned se vám na to podívám.
4: Ano, a jestli byste taky měla fotografii nějakou?
3: Ano, myslím, že zde mám jednu fotografii té ženy.
4: Ne té ženy, já myslím té sekačky, víte?
3: No, to asi sotva, ale počkejte, já se zrovna dívám, jestli zde mám fotografii té ženy. Mám takový dojem, že ta žena by chtěla nekuřáka a abstinenta.
4: Nekuřáka a abstinenta?
3: Ano, myslím, že takového něco říkala.
4: A říká ten nekuřáka a abstinenta?
3: No ano, něco se vám na tom snad nezdá.
4: No ne, já jen, že chce hnedky dva, já myslím, že budu sám, víte?
3: Ale ne, to je samozřejmě myšleno v jedné osobě.
4: Jo, takhle proto.
3: Ano. A tady mám fotografii té ženy. Ta žena je zde skutečně vyobrazena s její sekačkou.
4: Jo, no ukažte. No jo, on je to trochu špatně vidět, ale zdá se mi, že nevypadá akor tak špatně, víte?
3: Ne, to je velmi pohledná žena.
4: Ne, ta žena, já myslím, ta sekačka, víte, že nevypadá tak špatně.
3: Ano, ale ta žena vám bude jistě také vyhovovat.
4: Jo, myslíte?
3: Ta fotka je trochu malá, tady mám zvětšovací sklo, prosím.
4: No já to zvětší trošku, asi ano. No jo, takhle zase s tím sklem se zdá být taková trošku rozdancaná, bych řekl.
3: Prosím?
4: Ta sekačka, víte? Ta sekačka.
3: Budeme ale teď hovořit o té ženě, ano?
4: No jo, to taky, samozřejmě, ano, ale ona, hlavně ta sekačka...
3: Prosím? Co? Ne, to je omyl. Co jste říkal?
4: Že nějaká

0: sešla.
1: Sešla?
0: Ano, ano. Taky vepředu skoro nic nemá, víte? Ten zadek je nějaký odřený, nebo co, já nevím.
1: Odřený zadek?
0: No jo. A jsou na něm takový dvě boule veliký, já
1: boule?
0: Nevím. No jo.
1: No tak to je normální, ne?
0: No tak jestli takovýhle boule jsou normální, já nevím, no. Nevím. Jestli ta ještě dobře běhá, to teda nevím. Já nevím.
1: Pokud já vím, tak ta běhá ještě jako srnka.
0: Jo, no je naby, no poslyšte. Ona totiž bude dost používaná, víte. On si chce taky někdy vypůjčit můj soused, víte.
1: Váš soused?
0: No jo, no tak on mě na ně zase sežene náhradní díly a tak, víte.
1: Náhradní díly, prosím vás, jaké náhradní díly?
0: No tak podle toho, co bude opotřebovaný, víte.
1: Prosím
0: no,
1: vás.
0: Já nevím, taky se mi zdá taková zvohejpaná, nebo co to je. Jestli do ní něco nevjelo, nebo co takový, já no, nevím.
1: Tak to se stane.
0: Jo. Taky ten zadek se mi nějak nelíbí.
1: No, víte? To víte, všechno nemůže mít tak akorát.
0: No jo, já nevím, jestli doufám, že budu mít aspoň v pořádku ten vejfu.
1: No, nevím. To já nemůžu vědět, tyhle ty věci. To...
0: No jo, víte, co uděláme to, tak tady je adresa, já se tam podívám. Trochu jí ostříkám vodou, víte, nechám jí chvíli běhat a tak, a kdyby na ní, když na ní bude všechno fungovat, tak se sem vrátím a pak bychom se dohodli ještě dál.
1: No.
0: Tak zatím naschledanou.
1: Jen aby taky všechno fungovalo u vás.
0: Ne, jo, ne, já nejsem na nás.
2: Zasloužený potlesk pro paní Ivu a její velký a rozhodně nejen komediální dramatický talent. Začali jsme dnes pohádkou a pohádkovou písničkou taky skončíme. S přáním dobrých dnů ve zdraví a zase někdy brzy naslyšenou.